Jinou cestou dam. Na piasku leže. Na piasku leže.

0: Amsterdam.
1: Český rozhlas. Radio Wave.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Fucking H, Big Shell, 0161, blah, blah, blah. All tight, YJ, the prick.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.

a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

Radio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Hobo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG. Better act like you know it.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Čaute, tu Viktor Ory, počúvate Radio Wave.

0: Slovensko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

těla našel jen otázky. Zpěstal jsem vše, když jít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že teď bez vás.

0: Ahoj, tady Sifon z VVček, posloucháte Radio Wave.
1: Někdo klepe na dveře, otevřu a už vchází dovnitř.

jako host. Židle se pod ním celá třese, začíná pouštět šťávu a u toho ručičkama mává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to se návštěvám někdy stává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít,

signál. Možná by ho měl jít někdo hledat, ale vem ho čert, neměl se mi ztrácet. Poslouchá, telefonu vyzvánění.

0: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Jo!

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Douglas Dare otevírá ráno na rádiu Wave v 8 hodin a 43 vteřin. No a my už tu máme naší zprávařku Anu Belio, která nám přináší první dnešní zprávy.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října. Kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. Stát začne centrálně posuzovat všechny IT projekty ministerstev a dalších úřadů. Zda zakázky odpovídají vládním prioritám, nově rozhodne Rada vlády pro informační společnost. Výdaje nad 30 milionů korun pak musí schválit vláda. Bez jejího souhlasu nedostanou úřady na projekty peníze ze státního rozpočtu. Americký prezident Donald Trump musí obnovit novinářům stanic CNN, MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Nařídil mu to federální soud. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce protiústavní. Agentura Reuters označila rozhodnutí soudu za

0: za Trumpův velký neúspěch v jeho boji proti důležitým americkým i světovým médiím. Avengers v původní sestavě jsou po 7 letech zpět v kinech. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů Avengers Endgame. Speciální verze s podtitulem Anchor míří ode dneška také do českých kin.
1: Sport.
0: Kvalifikace mikajakářů a kanoistů dnes odstartuje evropský šampionát ve vodním slalomu v italské Ivreji. O medaile na něm pojedou i čeští mistři světa kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí. Ten navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Na Rádiu Wave právě začíná ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: 8 hodin, 8 minut nám dohrává Xavier So Based Party at My Place a myslím, že dnes ani já, ani Sára Slavíčková nevypadáme, že bychom jakoukoliv party byli schopni u nás na bytě udělat.
1: Dnes nejsme v té party náladě, myslíš? U nás na bytě, u nás ve studiu. Ty už tomu říkáš, u nás na bytě,
0: jo,
1: u nás
0: tady,
1: doma.
0: My už tady cítíme jako doma, i tady máme palandu vzadu, ne? To
1: no jasně, tak my vás moc vítáme při čtvrtečním ranním vysílání. Sarah a Jakub, zase Kubo, dlouho jsme se neviděli.
0: Dlouho, já čuči čumím, vypadáš furt dobře, Sára, je to dobrý.
1: Tak ty
0: mládneš.
1: Kdyby se za týden něco stalo jinýho, že? To by bylo tak blbý a ty
0: to by
1: taky.
0: To by bylo hodně rychlý. No prosím mě, Sáro, tak dneska co nás čeká, kromě toho, že si samozřejmě zase povíme, o co jsme v našich životech navzájem přišli za tu dobu, co jsme se neviděli, tak co nás čeká v rámci našeho povídání?
1: No tak v rámci našeho povídání nás čeká to, že dneska tu budeme mít dva rozhovory, které odtajníme samozřejmě dále v dalších vstupech.
0: Dneska tady bude takzvaně nabito.
1: Úplně nabito. Dneska se tady dveře opravdu netrhnou, no a taky hudební novinky, protože včera byla středa, takže opravdu máme nasazený to nejnovější z český i zahraniční scény.
0: Sáro, řekněme to jako vždycky prostě. Středa hudebních novinek na rádiu Wave třeba.
1: Třeba
0: jo?
1: A byla, třeba je a bude, takže dneska si je pustíme určitě v naší hudební playlistu.
0: No a jedna hudební novinka už právě teď, Computer Kill, Dry Spell, no a vy si užijte příjemný poslech a zůstaňte s námi.
1: Jej.

0: A Kuba tohle nezná, ale vy možná, milí posluchači, jo, protože je to melodie od Blue Foundation Eyes on Fire, teda ne to, co slyšíte, to, co jsem se pokoušela zaspívat. A je to v podstatě melodie, kterou můžete znát z filmu Twilight a je to takový symbol podzimu. Byl to tak mím, jo, byl to virál, Kubo, že ho-ho season přichází.
1: Sáro, já jsem takzvaně...
0: Já ti vůbec nerozumím.
1: Ty jsi tady začala nějaký zvuky vyluzovat, pak si to nazvala nějakou písní, teda to jsem taky nezaznamenal.
0: Ty jsi to možná spletl ho-ho, tak jsi
1: myslel,
0: že mluvím
1: o... Já nevím, co je ho-ho. Jsou Vánoce většinou, ne? Ho-ho-ho.
0: Ono se to tam tak zpívá, já myslím, že to je opravdu jenom takový... jako pospěv.
1: Aha, dobře, no čili každopádně to, co se nám tady snažíš v rámci našeho ezoterického okénka naznačit, je, že podzim je tedy tady, je
0: přesně
1: to tak?
0: Přesně tak, ho-ho seasons je tu, to znamená příchod chladných deštivých dnů a symbol toho podzimu.
1: Počkej, nebylo to to ho a hoa season?
0: No to je ono.
1: No Charlie XCX, ho a hoa.
0: Ne, tak to jsme jinde.
1: To dělala, přece ne. No nevadí. Každopádně, pokračuj.
0: Pokračujeme.
1: Nenech se rušit.
0: Tak včera totiž oficiálně začal podzim, astronomický podzim. Mm-hmm. Co to znamená, byla jak podzimní rovnodennost, den byl stejně dlouhý jako noc. No a teď, co se bude dít, dny se budou zkracovat.
1: Bude přicházet podzimní deprese, přátelé. No
0: to taky.
1: A také bude zima, bude nás takzvaně tahat z postele.
0: A budete se probouzet do tmy.
1: A budete se
0: a ve čtyři už bude hodiny bude taky tma. V podstatě se to bude dít až do zimního slunovratu 21. prosince, kdy už ten den bude nejkratší a noc nejdelší.
1: Ježiš, tak to si počkáme.
0: Pojďme to ještě nějak otočit.
1: Sáro, já mám zaručený způsob, jak poznat, že podzim přišel, a to tak, že moje sousedka paní, nebudu jí zmiňovat, si objednává brikety a vždycky, když jí přijdou brikety...
0: A bude s nima dělat nějaký brikule.
1: Ano, bude je pálit v krbu. No a až jí přijdou tedy brikety, no vždycky v ten den, tak já si uvědomím, že je podzim. Tak to je takový můj způsob.
0: Mm-hmm. Vidí, no každý to má nějak jinak a já jsem se dnes probudila, často je, jako ty to máš s uspaným nosem, tak to je pro mě taky takový symbol, že podzim už je opravdu tady.
1: Je
0: no.
1: Tak, no
0: tak máš nějaké... ale nějaký tip? No je... jak ty jsi chtěl zeptat mě, viď?
1: No já jsem se tě chtěl zeptat jakožto milovnici ezoterických okének.
0: Co dělat?
1: Já jsem v tomto případě jen pouhý takový přicmrdávač, tak co máme tedy z toho ezoterického pohledu? Je tam něco zajímavého?
0: Ty to máš určitě dobré, protože jsi ode mě dostal spousta kamenů ano. Nabitých sluncem, tím pádem ty takže nemusíš pořizovat brikety
1: a
0: můžeš
1: ty
0: dělat brikule jenom s těma kamenama. No.
1: Tak to je dobrá zpráva.
0: Ty si dej pod peřinu, pod polštář, to tě zahřeje.
1: No do mikrovlnky, viď.
0: Zaručeně, určitě. Můžeš si na nich ohřát i jídlo. No ne, ten podzim je prostě výborný pro jakékoliv rozjímání. Jo,
1: to
0: měl bys rozjímat nad svým životem, nad sebou, nad přátelama, nade mnou.
1: Samozřejmě. No takže slyšeli jste to sami, milí posluchači, milé posluchačky. Rozjímejte, sbírejte kameny, následně je zahřívejte v mikrovlné troubě, řekněme.
0: A dělejte to rychle, protože už budou ty Vánoce.
1: A pak si strkejte pod peřinu, zahřejte se a užívejte si podzima.

0: 8 hodin 33 minut nám dohrává Manny D a Crocodile společně s Flohajou. No a dnešek je významný hned z několika různých důvodů. A není to jenom proto, že dneska je Mezinárodní den interpunkce, čili dávejte si pozor na čárky. Ale dneska také začíná skvělý, aspoň dle mého názoru skvělý, Prague Art Week rok 2026.
1: Je to už pátý ročník festivalu, který během 4 dní, tedy ode dneška 24. září do 27. září, představí na 40 lokacích a na 100 událostí, jako jsou výstavy, komentované prohlídky, performance programu vybraných pražských institucí umění, a všechno je během festivalu zdarma.
0: Je to tak, no a kdo by snad nevěděl, co je Prague Art Week, tak to je otevřená platforma a každoroční festival, který propojuje nejvýraznější galerie, muzea, výstavní síně, umělecké sbírky i další instituce pražské umělecké scény. No a jak říkala Sára, opravdu pokrývá celý prostor Prahy v rámci nejrůznějších lokací. Festival vznikl v roce 2022 ve vydavatelském domě Art Nantix Media za podpory 6 hlavních programových partnerů.
1: Určitě se podívejte na jejich web, tedy prageartweek.cz, protože těch lokací, jak jsme říkali, je opravdu spousta. Já tady čtu, že se něco odehrává samozřejmě v Národní galerii v Praze, potom v Centru současného umění, DOX a tak dále. Mohla bych tady vyjmenovávat dále.
0: Galerie je mnoho. A třeba nejblíže od nás tady Sáry, no, Hunt Kastner, taky už jsme ho několikrát promluvali vlastně na Žižkově, na Horním Žižkově. Také berlínský model, ten je zase na Letné, to taky velmi doporučuji.
1: Taky Holešovická šachta, a ta bude, myslím, hele, asi v Holešovicích.
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: Byl by to chyták, kdyby nebyla. Každopádně vyražte, Prague Art Week začíná dnes, pokračuje až do 27.
1: Přesně, tak užijte si výtvarné umění, to je svátek úplný.
0: Je to tak.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
3: Špína.
2: Pořad, který se vám zarije za nechty.
3: Špína.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Fat Dog a Call It What You Want, no a nazývejme to jak chceme, každopádně teďka se nám prostě urodilo neuvěřitelné množství hub po celé České republice, nicméně mě se zatím obloukem vyhýbají, no a Sára jakožto zkušená houbařka by nám v 8 hodin a 45 minut mohla dát nějaké tipy, jak na to.
1: No nevím, jestli to není pro mě trošku nevýhodné, protože já dám nějaké tipy kde a potom tam vy všichni pojedete, včetně no Kuby Vinařického, ale já jsem samozřejmě přející člověk, to mám taky od Kuby, řídím se v životě heslem přej a bude ti přáno, Sáro. Takže přátelé, já jezdím do Lužických Bor a okolo Nového Boru, tedy minulý...
0: Počkej, kamže jezdíš?
1: Lužické hory.
0: Jo, Lužický hor, jasně, jo.
1: Já mám ten zacpaný nos, veď, tak mi moc nerozumíš. Lužické hory, okolí Nového Boru, Šluknovský výběžek, ale to všichni vědí, že já vlastně nejezdím nikam jinam, já jinou trasu neznám, tak ty jo, Kubo, já jsem posílala Kubovi totiž fotky, našla jsem, nebo moje babička našla houby, které byly stejně velký jako její hlava.
0: A jak má babička velkou hlavu, jenom tak pro kontrolu?
1: Tak mají určitě tak třikrát menší než ty.
0: No tak to ale každý.
1: Ale byl to hřib dokonce tak velký, který našla. Zdravý hřib. Našli jsme taky nějaký lišky, bedly, masáky.
0: Počkej, ale bavíme se o houbách, ne o zvěři divoký. No, típek.
1: Takže našli jsme, myslím, že tak tři koše.
0: Sáro, musím říct, že tady mi dělá hrozný problém taky se řídit podle toho pravidla přej a bude ti přáno, protože tři koše...
1: To mi nepřeješ, viď tohle. No, nějaký úspěch, si aspoň, ale ty taky... houby, ty jsou citlivý.
0: Já jsem se totiž, abyste byli posluchači v obligu takzvaně, tak já jsem se vydal po stopách Sáry Stavíčkové, nikoli teda do toho jejího naleziště hub, ale
1: to
0: na ty houby.
1: To by mohl být nějaký cyklus na České televizi.
0: To by mohlo, tak uvidíš, třeba ti to vzdají. No, nicméně já jsem šel, řídil jsem se nejrůznějšími radami, měl jsem košík plný tady ničeho, plný vzduchu v tomto
1: pak
0: případě.
1: Pak rybičku, to je ten nožík.
0: No, tak měl jsem nějaký nožík.
1: Aby se rovno mohl čistit, to je důležitý.
0: Přesně tak, protože když se to očistí v lese, tak to díl vydrží ty houby. No nicméně nenašel jsem ani jeden hříbek, ani jeden, prašivku jednu.
1: Našel si houby.
0: A tu sežrala olivka, takže, což je můj pes.
1: Našel si opravdu houby jako nic.
0: Jo, přesně tak.
1: Myšleno nic. Existuje spousta aplikací, mimochodem, které vám houby rozeznají, tak nevím, jestli se jimi úplně řídí, tak dřív to lidi dělali jak podle atlasu hub. Jako já se opravdu někdy na chalupě otevřu, protože si nejsem jistá, nebo se zeptám ještě těch starších, moudřejších třeba babičky.
0: No,
1: ale kontrolujte si to radši, přátelé.
0: No a pak jsou tady tací, kteří už vlastně na houby úplně nevěří, to je třeba Jarda Petří, který říkal, že například na Vysočině už prostě žádné houby nejsou. Nicméně, já tady mám právě v typech, kde houbařit, tak tu mám, že byste měli vyrazit na Šumavu, na Křivoklácko nebo do Brd, tam jsou osvědčené tedy lokace a píše se tu i o Vysočině, což tedy Jarda nepotvrzuje. No a kdybyste chtěli někde poblíž Prahy vyrazit, tak doporučujeme Klánovický les, Kunratický les a taky okolí Jevan a Ondřejova.
1: A co Vinohrady, ty tam nejsou, že bychom třeba v Grébovce nebo v Rigráčích, tam jsou ty vinné sady.
0: Tam jsou ty vinice, viď, ale nevím, je to docela dobrý nápad, teď je to takový trend i pěstovat houby pro nejrůznější gastronomické účely ve sklepních prostorách činžovních domů.
1: A to mi tam možná taky pěstujeme nechtěně.
0: Ale
1: v koupelnách, viď?
0: No ale je to dobrý biznis, Sáro. Možná bychom to mohli rozjet. Třeba i tady, v proskleném studiu Rádia Wave.

0: 8 hodin 53 minut, vy stále posloucháte Ráno se Saracha Jakubem, no a do toho nám tady hraje Bass Victim a Forever Salty, což my nejsme, Sáro.
1: Což my nejsme, no a do konce hodiny taky Charlie XCX nebo Lola Young. Charlie XCX ještě se svým Brad Summer, ale my máme tak. Už tu ha-ha season.
0: Neboli hoa-hoa season, tak je hezky česky, jak se říká, přesně
1: těžko
0: tak.
1: Těžko říct.
0: No a za malou chvíli už také rozhovor ohledně
1: festivalu Future Gate.
0: Tak se těšíme.
2: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin
4: na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: doznívá Lola Young from Down Here, no ale ze zhora sem k nám přišla Anna Belio, která nám ohlásí druhé dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Obecní úřady vydávají ode dneška voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidé díky nim můžou hlasovat v kterékoliv volební místnosti, musí ale zůstat ve svém senátním obvodu. Písemně lze o průkaz zažádat nejpozději týden před volbami, osobně pak do 2 dnů před hlasováním. Pro souběžné volby do obecních zastupitelstev se průkazy nevydávají. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím. Vychází to z loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví, kterého se zúčastnilo 19 000 studentů. Třetina z nich pak přiznala, že už někdy mysleli na sebevraždu. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště, která fungují na všech veřejných vysokých školách a poskytují psychologickou i další podporu. Čínský prezident Xi Jinping přijel na oficiální návštěvu Spojených států. Po příletu ho na vojenské základně nedaleko Washingtonu přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Podle agentury Nová Čína po příjezdu si vzkázal, že doufá, že obě země budou partnery a ne rivaly. Prezidenti Spojených států a Číny budou dnes v Bílém domě jednat o obchodních vztazích, vývoji umělé inteligence i postoj k Tchaj-wanu. Opera Národního divadla a Státní opery dnes zahajuje sezónu muzikálovým thrillerem Svíny Tod režiséra Martina Čicváka. Vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech nespravedlivého věznění vrací pod novým jménem, aby se pomstil. V inscenaci vystupuje i operní zpěvák Adam Plachetka a dirigentkou je Anna Pozidis.
1: Sport.
2: Česko má poprvé vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj prémiový titul v organizaci PDC.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Na Radio Wave pokračuje ráno s Jakubem a Sarah.
1: Radio Wave.

0: Radio Vape. Radio Vape. Radio Vape. Děláme vlny.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: 9 hodin, 8 minut, no a píseň Jak robot společně s Simi Living Life z Gufrau a samozřejmě také Viktorem Kalem. No spoustu jich tam je, Sáro.
1: No samozřejmě Kuba a Sára ve studiu. No, koho jsme ještě nepozdravili, tak dobré ráno. Teď je možná ten čas, kdy všichni vstáváte, ale my už tady hodinu samozřejmě se vás snažíme pobavit při tomhle tom čtvrtečním, možná takým mlhavým dni.
0: No zatím
1: jak je venku, ty
0: ale
1: to
0: jo,
1: vidíš lépe.
0: Tomu, už to padá ta mlha. No tak hlavně padá mlha na naše mozky trošku, mám pocit, v některých stupech, ale taková je realita. Nicméně, taková realita nebude už za pár minut, protože nám přijde na rozhovor vlastně festival Future Gate, který rád bych řekl, že je jenom nějaký lokální, nicméně není, je to putovní festival po celé České republice. Opravdu v těch největších městech se rozhodně objeví a je to hlavně festival sci-fi filmu.
1: Přesně tak, je to už taky 13. ročník. Letošním tématem bude geopolitika a zdroje v budoucnosti. Jak se zmiňoval Kuba, je to sice science fiction, ale promítá se to už nejenom vlastně do té umělé a nadpozemské nějaké existence, ale právě se tam dost řeší témata klimatu, politické rovnováhy, ale o tom nám už víc řeknou naši hosté v 9.40.
0: Přesně tak, no a teďka už nás čeká, teď zpátky k hudbě zase od filmu, a to k novince na rádiu Wave. Don Bart 001 Mario Balotelli. Tak Don
1: Mario Balotelli, italský fotbalista totiž.
0: Opravdu jo?
1: Ano, protože Don Bart se k němu přirovnává a je to italský fotbalista, který právě střídal geniální fotbalové momenty se zbytečnými fauly a hádkami s rozhodčími a možná i k němu se tak ten Don Bart přirovnává. To. Ale je to kluk šikovnej, protože minulý rok vydal 2 alba a dokonce odmaturoval.
0: Já myslím, že dokonce tenhle rok už vydal 2 alba, jakože
1: no, to
0: je úplně
1: vlastně
0: crazy.
1: Ano, tenhle rok.
0: No každopádně, kdo by snad ho neznal, tak vydal Don Bart, vydal v půlce září druhý díl svého projektu Strasse Aroma, no a stihnul tak toho letos opravdu mnoho. Teď už novinka na rádiu Wave, Mario
1: Balotelli.
0: Správně.

0: No a je to tady, my se zase přesuneme na chvíli k filmům, je to tak, Sáry,
1: je to
0: ale
1: tak,
0: ještě ne s našimi hosty, tedy ty až v 9.40, pozor na to.
1: Ty až v 9.40, Kuba je totiž moc nadšený, kromě Zrádců, tedy, který společně sledujeme tady každý zvlášť doma, ale tak trošku společně, a ty se teda Kubovi tolik nelíbí jako mě,
0: ale
1: podle
0: jako
1: mě
0: jsi
1: výjimka skoro.
0: Ale jasně, že líbí, jenom prostě...
1: Protože za mě je to fakt skoro filmový zážitek roku, ale to pro tebe to bylo něco jiného.
0: Hele, ne, tak dobře, když už jsme teda nakousli Zrádce. Já Zrádce. Miluju, je to dobrá show, myslím si, že máme být na co hrdí, protože ten česká franchise nebo česká verze.
1: No je opravdu ta nejlepší.
0: Je opravdu celonárodně nebo mezinárodně braná možná jako jedna z těch nejlepších, jestli ne vůbec nejlepší. My jsme si samozřejmě sami vydedukovali, že za to do jisté míry může Markus Kruk a Vojta Kotek.
1: Ale to je jasné, kdo jiný ne. Já si myslím, že jestli my jsme viděli s Kubou tady první díl, včera byla premiéra toho druhého, já jsem měla husinu a mám pocit, že teda ty filmové záběry, to, jak mě to vtáhlo do toho světa, hrozně dobré. Ta úroveň technická je...
0: Tak ono,
1: je to neskutečné.
0: Myslím, že jim trochu navýšili budget, takhle ti to řeknu.
1: Tak to je tam vidět, no, nějaký penízky jsem tam taky viděla.
0: Cinká to.
1: Pár lidí samozřejmě trochu kritizuje tu hru, že jiné franchízy jí mají, a tak samozřejmě už mají taky několik sérií víc promyšlenou a vlastně rozhodně míň tlačí na ten vizuál, ale zase, jako mě to dost bavilo.
0: Zase určitě nemají takový hrát, jako je Křivokáce.
1: No, a to je taky ono. Právě ve Velké Británii nebo Austrálii, tak vím, že zrovna včera kamarádka říkala, že ten Hrad, to je taková Vilka spíš.
0: No, tak jo? To je nuda.
1: Právě,
0: to ono,
1: že je to na předměstí a vůbec to nemá tu atmosféru, ale i to pomáhá právě tý jako cinematičnosti.
0: No, zcela určitě rozhodně. Nemůžu než nesouhlasit. No a když už jsme u velkolepé
1: cinematočnosti. No, vy víte, co myslíme.
0: Vy víte, co, přesně tak. Tak v Česku se natáčel megafilm, velmi očekávaný film Resident Evil z letošního roku. Samozřejmě jedná se o film podle předlohy, už několikátý film podle předlohy vlastně
1: hry,
0: počítačové
1: videohry.
0: Přesně tak. Čemu už Sára úplně neholduje, ta to moc nemusí, viď?
1: Ano, souhlasím, kývu hlavou.
0: Ona nemá ráda prostě hry na počítači, takže hoďme si kamenem. No nic, já jsem na tom filmu byl, překvapivě.
1: Je to jeden z nejlepších remakeů právě ty videohry.
0: Je moc povedený, právě myslím, že i ty lokace tam dělají své, nicméně.
1: Prý Holešovice nebo uměle zasněžený Karlína, dokonce malou roli se tam střihl i Karel Dobrý, to je zase můj oblíbený herec.
0: Tak,
1: poznal jsi ho tam?
0: Člověče, někde jo, ale teďka už si zpětně nevybavím, asi ten jeho filmový zásek v tom filmu nebyl až tak
1: někde
0: obrovský.
1: Někde ve třetím, čtvrtým, pátém plánu třeba.
0: Přesně tak, nicméně mě velmi zarazilo a mile překvapilo, jak ten film, kromě toho, že to samozřejmě vychází z nějaké hororové atmosféry, tak jak si hrál s těmi hranicemi humoru. A opravdu jsem se několikrát hrozně zasmál jako Sáro v tom kině, což se mi běžně nestává. Kor u takovýchhle filmů, který jsou jako kombinovanou lekačkou, hororem, brutální řežbou a tak dále.
1: Tak asi ta nadsázka tomu dost pomáhá, záleží, jestli to nebyl cringe, že ses nesmál tomu, že je to trošku podivné.
0: V tomhle případě určitě ne,
1: nedobře udělané. Ne, tak opravdu
0: byl to konverzační humor dokonce.
1: Dokonce, no tak zajděte na Resident Evil
0: určitě.
1: Do kin právě teď.
0: Je to tak. Důležitá filmografická stopa, kinematografická stopa na českém území. A nebo si dejte ty Zrádce.

0: Sáro, mám na tebe otázku. Žila jsi tak někdy na vysoké nožce, byť třeba jenom na chvilku?
1: No, já bych řekla, že jo.
0: Sára by řekla, že si dlouhodobě žije na vysoké noze a to je samozřejmě
1: právě,
0: dobrá
1: a já
0: zpráva.
1: Si myslím, že to je taky hodně o tom nastavení v hlavě
0: to
1: a to já mám tak, že já si žiju na vysoké nožce, přestože to někomu tak nemusí připadat.
0: A všichni, kdo jsou se Sárou, tak samozřejmě taky si žijou
1: mindset.
0: Na vysoké nože, nože, možná i noze.
1: A na ostří
0: protože,
1: nože.
0: Protože Sára mi nosí třeba každé ráno něco dobrého, sladkého tady
1: to
0: z blízkého obchodu. Je to hodná a velmi dobrá kamarádka, no a hodní a dobří přátelé jsou mezi sebou samozřejmě i Petr Uhlík a Adam Ernest z pořadu Chudáčci. Dnes nás to již čeká premiérový díl a proč jsme mluvili, Sáro, o té vysoké noze?
1: No protože samozřejmě Petr Uhlík a Adam Ernest řeší, co všechno znamená žít život na vysoké nožce. Zda u toho musíte snídat šampáňo, anebo právě něco, co vám přinese Sára Slavíčková, něco tak od cesty dobrého a můžete pak ještě na party tančit s ostatními v mašince. Jo, to je jasně ten tanec, kdy se všichni drží, jasný,
0: přesně,
1: ano.
0: Tak, takový ten tanec na vysoké nožce, jak by řekli kluci. Chudáci se zamyslí nad tím, co to znamená mít úroveň a oba zavzpomínají na momenty, kdy oni sami jednou či dvakrát úroveň skutečně měli. Tak mě, Sáro, zajímá, ty si vzpomínáš na nějaký moment, kdy jsi vyloženě se cítila na úrovni?
1: Kdy jsem se cítila na úrovni? No tak teď si asi nevzpomenu. Jako...
0: To nevadí. Tak to se nedá nic dělat.
1: Prostě... To se nedá nic dělat. Slyšte Chudáčky ve čtvrtek večer.
0: Přesně tak. Dnes od 23 hodin. Poslouchejte Chudáčky.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes. Od 11 večer na rádiu Wave.

0: 9 hodin 40 minut nám dohrává The Weeknd. No a jak jsme slibovali, tak konáme, protože ve studiu, pro skleném studiu Rádia Wave, už máme naše dnešní hosty, kteří budou promlouvat a budeme si my s nimi se Sárou povídat o festivalu Futuregate, o festivalu, vlastně největším středoevropském festivalu science fiction filmu.
1: Sci-fi science fiction.
0: Přesně tak, no ať to neprotahuji, tak dnešními hosty je ředitel a spoluzakladatel festivalu Filip Schauer a taky jakýsi PR ředitel festivalu, dalo by se říct.
1: A dramaturg, že?
0: A dramaturg Jan Slanina, vítáme vás. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
1: Tak už máme 13. ročník, já jsem se dočetla, že tématem bude geopolitika a zdroje v budoucnosti. My už jsme se trošku bavili o tom, že opravdu ty science fiction, fantasy filmy nejsou jenom nějaké, které se odehrávají ve vesmíru, je tam piu piu. Tak jak byste to popsali, že se to vlastně posunulo něco k tomu tématu trochu?
2: No, my se snažíme za těch 13 let trošičku odprostit se právě od takového toho evergreenu, že sci-fi jsou právě to piu piu ve vesmíru, vězní války, Star Trek a tak dále. Naopak sci-fi považujeme za žánr, který má neuvěřitelný rychlý rozvoj, ať už se dá roubovat na samozřejmě tu fikci nebo tu vědu, a to můžeme najít ať už jakoby v reklamách, společnosti a tak dále, ve vizuálech. A proto se ten festival snaží najít, jak samozřejmě, ty filmové legendy, to je to piu piu ve vesmíru, třeba i někdy najdeme. Ale najdete tam...
0: Kdo by nevěděl, piu piu znamená střílení ve vesmíru.
2: Ano, ano. Protože ve vesmíru je samozřejmě všechno slyšet, ale snažíme se samozřejmě za pomocí našeho dramaturga a našeho týmu najít jak ty filmové novinky a legendy, a tam samozřejmě se spíš opíráme od už moderní technologie, vize, transhumanismus a tak dále. Samozřejmě ty legendy zase odkazují. Víme, kde byl Blade Runner 2015, rozhodně není, jaký byl náš 2015, ale pořád je to ukořeněná legenda, prakticky noir detektivka, kde lítaly ty auta. Takže za těch 13 let si troufám tvrdit, že se nám to nějakým způsobem trošičku daří. Pořád samozřejmě jsme třeba nepřesvědčili úplně všechny, ale jsme rádi, že jsou tací, kteří tomu dávají šanci. A je to za pomocí třeba nějakého kombinace subžánru. Třeba letos máme docela hodně zastoupený hororový subžánr v našem programu. A to samozřejmě může přilákat nové fanoušky. Samozřejmě za pomocí pásma krátkých filmů a to udělá své. No a pak tu máte samozřejmě blockbuster, jako byla Duna, tak k tomu se asi i dostaneme, protože naším hostem je Joe Walker, střihač Duny, který tu uvede právě filmy jako Blade Runner 2049 a příchozí.
1: Wow. Tak to se možná rovnou zeptám, jak se vám ho sem podařilo dostat? Bylo to těžký? Nebo...
2: My jsme se s ním, nebo měl jsem možnost se s ním setkat před 2 rokama, myslím, že to je, kdy tady vlastně za pomocí Synergy měl přednášku v kyni Bioko. A tam jsme se potkali, já jsem tam přišel, vyslal jsem si frontu, předal jsem mu vizitku, dobrý den, já jsem ten a ten a moc rád bych vás pozval do Poroty festivalu. On řekl, že je velice nadšen, ale že teď jak si stříhá Dunu. Tak jsem řekl, že tomu rozumím, že mu moc fandím a že určitě můžeme se domluvit na ten příští rok. A díky tomu jsme si pro vyměnili kontakty a vlastně už přes 3/4 roku jsme si psali, domluvili jsme si termín a máme obrovskou radost, že tenhle ten vlastně Oscarový držitel a dvorní stříhač Denis Villeneuve a u nás zasedne v hlavní Porotě a samozřejmě uvede 2 zmíněné filmy a my jako festival mu předáme jakoby cenu za spříno žánru.
1: Wow.
0: I tohle se určitě promítne na návštěvnosti. Nakonec my jsme se už před rozhovorem společně tady pánové bavili o návštěvnosti a co jí tak nějak nejvíc ovlivňuje. Vy jste říkali, že to je také dost dané tím, když je nějaký třeba slavný titul uveden ten rok, že se to dost mění, že jednou to například byl Červený trpaslík, to jste mi udělali radost. Můj oblíbený seriál, který bych vlastně jakoby dle sebe ani dost sci-fi nezařadil, ale vlastně máte absolutní pravdu, že tam právě patří. Tak co to bude letos ten hlavní tahák festivalu?
3: Tak asi bychom řekli, že ten největší tahák z té sekce legend bude ten Blade Runner, vlastně ten původní, ale potom i ta nová verze vlastně od Denisa Villeneuva, ke které tam právě bude Joe Walker a pak samozřejmě nějaké filmy z hlavní soutěže, které mají nějakou diváckou tradici.
0: A to mě právě zajímá, protože to Blade Runner jsme zde tak nějak probrali, ale ty další taháky.
3: Jasně, my jsme vlastně u 2 filmů nějakým způsobem navázali na jejich předchozí úspěch na našem festivalu. Jsou to filmy Junk World, který navazuje na dost úspěšný film Junkhead, který u nás byl promítaný v roce 2022, jestli se nepletu, když tak mě Filip opraví. A film Freaks Part 2, který navazuje na film Freaks Part 1, samozřejmě. A to je takový kanadský festivalový hit, který vlastně uvedeme jako vůbec druhý festival na světě po jeho premiéře na festivalu Fantasia v Americe. A tak na tyhle ty dva filmy se dost těšíme, vlastně ty považujeme za takové jako highlighty toho programu, co se týče jaké té návštěvnosti.
0: Tak to máme, co se týče obsahu, hotovo, mě ještě zajímá, ale co se lokace týče, protože ten váš festival není tak úplně tradičním filmovým festivalem, protože my jsme uvedli, že probíhá v Praze od 28.9., ale to není zdaleka jediné místo, kde probíhá. On je vlastně putovní, potom se přesune do Brna, do Hodonína, do Šumperku a tak dále a tak dále. Těch lokací je opravdu velké množství, tak je tohle i nějaká jakási unikátnost vašeho filmového festivalu?
2: Kromě toho, že to časově docela bolí, hlavně naše rodiny, tak nemyslím si, že by to mohla být úplná unikátnost, protože je spousta filmových festivalů, které putují. U nás je to doufám tvrdit, že na to, jak jsme v úzovkách velký, středně velký, případně v nějakém světovém měřítku možná menší, jakoby festival, tak těch měst máme navštíveno opravdu hodně. Pro nás jsou stěžení, aniž bych degradoval jiná města, Praha, Brno, kde ten program je mnohem jakoby větší, protože ten festival tam trvá prakticky týden, zatímco ostatní města jsou ozveny na základě výběru dramaturgie jednotlivých kin a zároveň samozřejmě i toho, co si myslíme, že v daném městě může nejvíce zaujmout. Proto vlastně ten program je, co se týče filmové báze, nějakým jakým způsobem selektován, zatímco co se týče toho obsahu jakoby toho festivalu jako takového, protože festival není jenom o filmech, ale i o přednáškách, dekoracích, výstavách, tak samozřejmě my nějakým způsobem ten derivát přesouváme i do těch dalších měst, aby ta přehlídka filmová nebyla právě jenom o těch filmech, ale aby se mohli něco ještě dozvědět, podívat, co jsme pro ně vyrobili. A tímhle způsobem vlastně putujeme do těch všech měst skoro měsíc.
1: Když se ještě vrátíme k tomu programu, tak už jsme zmínili, že jedna linie jsou teda ty legendy, potom uvádíte taky krátký studentský filmy, tak to mě zajímá, a pak taky celovečerní filmy. Jaký je poměr teda těch českých tvůrců a tvůrkyně? Dělají se tady taky science fiction české filmy? To je několik otázek, ale...
2: Asi začneš, Honzo, ty v tom
3: nepříjme. My českým tvůrcům moc rádi dáváme prostor, protože ty české sci-fi filmy vznikají a my je rádi uvádíme. Máme tam vlastně jeden celovečerní film, jeden takový středněmetrážní film a potom právě tu sekci českých studentských filmů. A je to vlastně naše jako hodně oblíbená část toho programu. Rádi tyhle filmy promítáme, rádi jsme, když na ně lidi chodí. Mm-hmm.
2: Přesně jak říká Honza, my se snažíme trošičku jako motivovat tu českou společnost nebo respektive ty české tvůrce to sci-fi tady tvořit, protože historicky tady sci-fi bylo, byť spíš komediálního rázu, Zítra se opařím se čajem, Zabil jsem Einsteina, pánové a tak dále. A my vidíme nejvíce na té studentské soutěži, protože tady máme obrovské množství šikovných animátorů. A v tom je podle mě jakoby ten kámen úrazu, že spousta lidí si myslí, že to sci-fi musí být o těch jakoby vysokých rozpočtech a efektech.
1: A těch vizuálních efektech, jasně.
2: Přesně tak. Což vlastně ty animátoři mají trošičku z naší práci, byť je to samozřejmě obrovská práce, něco takového nakreslit, připravit a tak dále, ale můžou si s tím více vyhrát. V tomhle případě přesně jako v historii od obnovy od Roberta Hloce opět dokázal to, může tady vzniknout sci-fi, může vypadat takto. A opět to navazuje na takový ten koncept typu, jak jsme zmiňovali, Blade Runner, což je vlastně detektivka, i bod obnovy je nějakým způsobem vlastně detektivka z futuristického světa. Takže nebojte se toho, tvořte to a vždycky je důležitější příběh než ten vizuál, pak už je to o těch kriticích.
0: Tak děkujeme za tohle poselství my se Sárou a doufáme, že i naši všichni posluchači budeme držet palce českému sci-fi, ale nejenom českému sci-fi, ale také festivalu Futuregate, který tedy připomínám začíná už 28. září v Praze a následně bude putovat i do dalších velkých měst.
1: Až do listopadu v podstatě.
0: Až do listopadu. No a zároveň tedy moc krát děkuji našim dnešním hostům, kterými byli Filip Schauer a Jan Slanina.
1: Děkujeme, ať se daří.
0: Děkujeme, mějte se hezky.

0: 9 hodin 53 minut, no a my máme za Sáro za sebou první dnešní rozhovor, první ze dvou, prosím tě.
1: Já vím, protože v 10.20 za námi přijde Veronika Rupert popovídat o betonových lidech. Každopádně laďte nás dál, ať se dozvíte víc.
0: Laďte nás dál a ještě doplním předchozí rozhovor s Futuregate festivalem, tak tam jsme opomněli říct, že na ten festival přijede i sám Nicholas Meyer, režisér snímku Star Trek 2 Khanův hněv.
1: Khanův hněv, protože slavíme taky 60 let
0: právě
1: Star Treku.
0: A to si myslím, že opravdu stojí za návštěvu, tak se podívejte na jejich stránky, no a teď už dál poslouchejte Radio Wave.
2: Vygeneruj mi reklamu na queer divadelní festival.
3: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
4: Wild.
3: O queer lidech, od queer lidí.
2: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
3: Lesby trpí láskou.
2: A divadlo krve.
3: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Venuše ve Švehlovce.
2: Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Is he actually okay?

0: Bolslo Portal Serenade a takovou krásnou, lehkou serenádku podzimní nám tu právě teď přináší Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Poslanci se dnes zabývají zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. První čtení ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Hasiči zasahují u požáru haly s kamiony a ropnými látkami v Plané nad Lužnicí. Oheň zasáhl celý objekt a propadla se střecha. Na místě platí druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu proniknul na webové stránky australské vlády. Na okraji jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér Anthony Albanese. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji týkajícími se veřejného systému zdravotního pojištění. Nezískal ale přístup k citlivým osobním údajům. Je to tak vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na nelicencovaném online kasínu a přitom se natáčejí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Podle mluvčí rezortu Gabriely Krušinové jim za to hrozí pokuty.
1: Sport.
2: Basketbalistky Žabin a KP Brno neuspěly v boji o Evropskou ligu a čeká je pouze Evropský pohár. Žabiny podlehly v semifinále kvalifikace doma s Crvenou zvezdou Bělehrad 69-75. Královopole prohrálo ve Francii s Flam Carolo 81-101.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Na Radio Wave stále posloucháte Ráno s Jakubem a Sarah.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: been a rabbit. You wagging on special. She said I'm the captain. I am an addict. I want the cabbage. 10 hodin, 8 minut, no a nás za malou chvíli se Sárou čeká náš dnešní druhý rozhovor. S kým to bude, o čem to bude, Sáro?
1: Přijde k nám hostka, kreativní producentka, dramaturgině nové série Betonoví lidi a je to samozřejmě naše taky, Veronika Rupert.
0: Je to tak, no a právě v této skvělé sérii, já už jsem slyšel první díl a musím říct, že to rozhodně stojí za to, tak tam vystupuje a provází celou tou sérii hudebník a zároveň tedy uměl odborník na architekturu a to především například na tu futuristickou a brutalistní Vladimír 518. No a zabývá se tam samozřejmě českými sídlišti, jejich koloritem, lidmi, kteří v nich žijí.
1: Vůbec jako se zabývá si fenoménem taky těch sídlišť v českém kontextu a přibližuje tu oficiální i neoficiální kulturu. Dává ale taky slovo teoretikům architektury, urbanistům i zástupcům subkultur, rapu a graffiti, protože celá ta série je složená ze 6 hlavních a 6 doprovodných epizod.
0: Ano, ta série vychází na Českém rozhlase Vltava a rozhodně stojí za to. Nakonec o tom nás ještě za malou chvíli přesvědčí sama kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert.

0: 10 hodin, 19 minut k tomu nám dohrávají Island Men a Tunnel Vision. No, pokud jste milovníci tunelu, ale především pokud jste milovníci sídlišť, anebo naopak i odpůrci, rozhodně vám doporučuji novou audiosérii Betonoví lidi, na které pracovala Veronika Rupert, naše aktuální hostka, naše milá kolegyně, jako kreativní producentka a dramaturgyně. No a co čert nechtěl, my tu máme v proskleném studiu Rádia Wave.
1: A moc tě tu vítáme, ahoj.
2: Ahoj, děkuji moc za pozvání. Abych ještě by mělo padnout to jméno autora, to je
0: samozřejmě
2: úplně nejdůležitější.
0: A to už jsem chtěl právě nechat na tobě, víš, jako aby to bylo, aby jsi měla tu čest.
1: Tak přesně tak, tak kdo je autorem a kdo nás provází tou audiosérií Betonoví lidi?
2: No, protože vlastně paneláky měly před časem takový kulatý výročí, bylo to myslím 70 let od toho, co se jako postavil první panelák. A my jsme si říkali, co bychom tak mohli, ty paneláky, to je tak strašně zajímavá věc, kudy do toho vstoupit. A vlastně šéfredaktorka Vltavy Jarka Haladová řekla, hele, a já bych do toho strašně ráda vstoupila s Vladimírem 518, protože miluju ty jeho knížky o architektuře, o brutalismu a vím, že to jako má rád nějakým způsobem a já jsem se do těch knížek teda začetla, viděla jsem, že tam vlastně zmiňuje, že tam jako na to naráží, na ty sídliště, ale úplně do toho tam nešel do hloubky v těch knížkách. Tak jsme ho zkusili oslovit, jestli by ho to zajímalo udělat jako podcast a on do toho šel, takže, ale to je asi 2 roky zpátky, takže it's a long story.
1: A já tady vidím právě knížku, kterou ses přinesla, Sídliště Ďáblice, architektura pro lidi, tak to je knížka, z které vy vycházíte?
2: Ne, je to jedna z knížek, protože samozřejmě mám jako teď v kanceláři jako knihovničku už po té dlouhé práci na tomhle projektu, ale ty Ďáblice mám ráda srdcově a teď je to fakt krásný, je to jedno z těch krásných sídlišť, o kterých se říká, že tam se jako ta utopie vlastně z velké části povedla, původní, takže to je jedno z těch takových povedenějších českých sídlišť. A tohle je krásná knížka o Ďáblicích, prostě nádherně zpracovaná, kde se o nich dozvíte úplně všechno, takže to je jeden ze zdrojů.
0: No, pokud by se náhodou naši posluchači ztráceli teďka, tak já ještě doplním ten dramaturgický oblouk, řekněme, ta nová 6-dílná série od včerejšího dne vychází na Českém rozhlasu Vltava, zaměřuje se tedy na sídliště, na jejich fenomén, na lidi, kteří v nich žijí, na kulturu, umění ve veřejném prostoru v rámci sídlišť a tak dále. No a jak už bylo zmíněno, tak tím hlavním autorem a především tím průvodcem je Vladimír 518. Kromě těch 6 epizod hlavních vychází s nimi zároveň i epizoda doprovodná, tak tolik tedy k tomu formátu. No a teď se pojďme možná zaměřit právě na ten obsah. Co je jakoby cílem té 6-dílné série, kde začíná, kde končí, co si z ní máme odnést?
2: No, Vladimír se na to dívá z hrozně hezkého úhlu pohledu na ty sídliště a totiž jako na ve své době hrozně futuristické myšlenky o tom, jak vlastně prefabrikovat bydlení. Že? Ono to navazuje na ty myšlenky, které se objevily už jako během první světové války, nejvíc potom během druhé republiky a pak po druhé světové válce vlastně se to dostalo k realizaci. Přesně všechno zprůmyslnit, vyrábět ty věci jako masově. A ty paneláky byl vlastně první takový pokus vyrábět domy, jako prefabrikovat domy prostě. A je to vlastně fascinující věc a on vlastně vypráví tenhle celý příběh, kde se ty myšlenky vzaly, jo, kdo s tím přišel, kdy se to pak dostalo k té realizaci, jak to souviselo s politikou, se společností. Máme tam architekty, urbanisty, který vlastně dělali ty český sídliště, který vlastně projektovali jako úžasný rozhovory s lidma, který jsou velmi sebeironický, mají velmi černý humor a vlastně natvrdo říkají, že jako se snažili prostě to nějak vymyslet, aby to nebyl jenom jeden blbej panelák vedle druhýho blbýho paneláku, to jako cituju. Což jako vlastně tohle to říkal Zdeněk Helcel, on říkal, jo, jako on to je, jako ono to takhle je, protože jsme měli hrozně malý možnosti v rámci těch konstrukčních soustav a prostě my jsme si to nějak představili, bylo to nějak nakreslený, a pak jsme jako zjistili, že můžeme pracovat jenom s těmahle těma typama panelů a teď to z toho musíme nějak jako postavit. A je to super a taky tam mluví například o tom, jako jak se dostávali do veřejného prostoru sochy a díla a mozaiky a různý ty plastiky, takový ty věci, co často lidi obdivují na sídlištích, tak jak se to tam vlastně dostávalo? Kdo o tom rozhodoval? Jak se o tom rozhodovalo? Kolik to stálo třeba a tak?
1: No, nastínila se spousta témat a ještě jenom kdybych se vyloženě dostala k dramaturgii a obsahu těch jednotlivých dílů, protože první dva, tedy ta jedna epizoda a doprovodná epizoda, tak je od včerejška venku, tedy na Vltavě, tak Vladimír se tam opírá vlastně třeba o více těch sídlišť, nebo víc o tu historii, vývoj, jak to vlastně máte?
2: Mm-hmm. Vlastně ty kapitoly jdou jako od toho začátku, od těch utopí a snění, tam se mluví právě o těch začátcích, těch myšlenek, o těch největších jako projektech, které se nikdy nerealizovaly, jako je třeba Etaria, taková krásná utopická věc, která jako uspěla na expu v zahraničí, ale nikdy se to nepostavilo. Mm. Potom je druhá kapitola, která je jako se jmenuje Degradace, z čehož je jasný, jak probíhala ta realizace. Ta už se věnuje tomu začátku stavění, ono vlastně už tou realizací se to začalo degradovat. A potom je kapitola věnovaná oficiální kultuře sídliště, jak vlastně ty plánovači a ty architekti urbanisti přemýšleli a jak vlastně naprojektovali tu oficiální kulturu. A potom je druhá věnovaná jako žitý neoficiální kultuře. Potom se vlastně pouštíme na takový jako dvě cesty, na dva výlety. Jednak se prochází Vladimír s Orionem právě přes Jižák, přes místa, kde oni jako tvořili autenticky tu svoji kulturu ze spoda
0: Jižák,
2: v 90.
0: Jižák, přesně, město jo. Snů.
1: Známe. Jo,
0: jo, jo. Už spoustu dnů, promiň.
2: Přesně tak, no, takže na tyhle místa se vracíme, oni to vlastně jako vzpomínají, kde se co točilo, v jakém paneláku bylo studio a td. Prostě jak se tam chodili a opakovali si tam ty svoje jako texty a tak, když šli do studia.
0: Takový návrat i ke kořenům.
2: Je, jako je, bylo to jako strašně hezký to zažít i tohleto. No a pak jsme zamířili do na sídliště, který je vlastně vyloučený, který je jako vyloučená, sociálně vyloučená lokalita do Janova, což je Litvínov, Janov Litvínov,
1: no,
2: a je to v podstatě
1: ghetto.
2: No, je to jako ghetto, je to strašně zajímavé místo, takže tomu je věnovaná pátá kapitola, jak se vlastně ze sídliště stane ghetto a jestli je nějaká cesta z toho potom ven. Protože tam to vlastně vypadá, jako kdybyste byli ve válce. Tam prostě jsou vyhořelí, vymlácený paneláky, vedle toho je školka, ty děti tam normálně prostě takhle žijou, lidi tam takhle žijou, že jeden barák je prostě úplně bizarní ruina a jich tam víc takhle. A jsou tam zároveň strašně vysoký nájmy, nedá se o tam tu dostat, protože jakmile někdo zjistí, že jste Rom a že bydlíte na tomhle místě, tak vám nikdo nechce dát nájemní smlouvu jinde, prostě jste tam zaseklí, jakoby je to...
0: Čili jsou tam i ty přesahy od té architektury a urbanismu i k těmhle těm vlastně sociokulturně ekonomickým tématům.
1: No, zní to opravdu nabitě, ale tedy tematicky a i ty doprovodné epizody pravděpodobně ještě tohle všechno dovysvětlí.
0: Chtěl jsem se zeptat, já jsem na začátku říkal, že vlastně ten podcast, nebo ne podcast, ta série, audioserie je určená i pro třeba odpůrce panelových sídlišť.
2: Pro kohokoliv v podstatě.
0: Protože, a to jsem říkal z důvodu toho, že vlastně jsem byl na jedné přednášce Vladimíra 1.8 a on říkal, abychom mohli kvalitativně hodnotit architekturu, musíme počkat aspoň 50 až 60 let, aby se nám tak nějak dostala pod kůži, aby se nám to rozleželo. Je to takhle právě s těmi paneláky, je to ten moment, kdy třeba právě tato série je jedním z těch nástrojů, jak změnit ten stereotypní pohled na paneláky jako čistě jenom prefabrikované bydlení bez nějaké nadstavby kulturní.
2: Jo, tyhle myšlenky se objevují napříč tou sérií, protože on to otevírá vlastně se všema těma lidma, co si myslíte, že z té původní ideje jako zestárlo dobře, co z toho si můžeme vzít, jako je něco, čím jako dál se inspirujeme v další architektuře urbanismu. Odpovídá tam na tuhle otázku řada lidí různým způsobem a vlastně poslední epizoda je právě věnovaná tomuhle, jako co teď dál, jakože má to smysl do budoucna, jak, čím se inspirovat, jak ty paneláky třeba konvertovat nějakým zajímavým způsobem a tak. No, takže ano, taky to tam je.
1: No ještě než tenhle rozhovor uzavřeme, tak vy máte taky živý event, a to 7. října, tak jestli ještě můžeš pozvat na něj a co nás tam čeká, můžeme tam potkat třeba i tebe?
2: No ano, já se to nemůžu nechat ujít, prosím vás, pojďte tam se mnou, ale to myslím, že asi hlavně tam lidi půjdou kvůli Vladimírovi a taky kvůli Orionovi a kvůli Zdeňkovi Holclovi, což jsou hlavní hosti toho večera, který tam budou mít živý rozhovor. Já se tam půjdu to užít, protože já půjdu oslavit, že máme jako hotovou sérii, která dala strašně moc práce, ale zároveň to byla super. Je to strašně zajímavá práce. A je to ikonický místo. Je to vlastně takový vysokánský dvoupanelák na hájích, kolem kterého já jsem chodila na základku, když jsem byla malá, jako řadu let, a vlastně nikdy jsem netušila, že nahoře je restaurace, do které se dá jít.
0: Jako restaurace výhledem. Kupa.
2: Ano, je to, ono vlastně ten barák byl postavený jako ubytovna pro hasiče, záchranáře a takovýhle jako složky v 80. A doteďka patří, myslím, že ministerstvu vnitra, a vlastně je to ubytovna pro lidi, kteří prostě pracují v těchto různých jako složkách.
1: Tak se vám to všechno spojí krásně.
2: A nahoře v té ubytovně je prostě restaurace s výhledem a je tam vidět celá Praha. Prostě jako nejenom ten Jižák, ale celá Praha. Je to fakt jako super.
0: On je to mrakodrap vyloženě, ne?
2: On je to nejvyšší panelák v Česku údajně.
0: Aha, mm-hmm.
2: Takže jako fakt vysoký.
1: Tak jsme se strefili.
2: Jo.
0: Každopádně my moc krát děkujeme. Myslím, že minimálně nás dva ze Sárou si určitě pro poslech navnadila, ale předpokládám, že i všechny naše posluchače, čili poslouchejte novou audiosérii na Českém rozhlasu Vltava Betonoví lidé, kterou provází Vladimír 518. No a já už tuto chvíli moc krát děkuju kreativní producentce a dramaturgyni této série Veronice Rupert.
2: Já moc děkuju.
1: Děkujeme.
0: Měj se moc hezky. Ahoj.
2: Taky, čau.
3: This is a public service announcement. I need all the Hoochie Mamas to report.

0: 10:35, my se tady se Sárou už tak nějak chystáme ukončovat směnu pomalu, ale jistě, protože dva rozhovory už jsme dneska odbyli, Sáry, a byly tedy za mě velmi zajímavé.
1: Moc zajímavé, mně se tady moc ven nechce, Kubo, protože už vidíme z proskleného studia Rádia Wave, že tedy leje jako z konve.
0: Je to tak, no.
1: Zase jako z konve, poprchává. Ne, ale tak poprchává.
0: Nevím, jaký máš doma konve teda, jo. Ale asi nejsou moc děravý.
1: Nevlídno, ale možná, že tohleto počas je právě úplně ideální na poslech rádia, ale taky nějakých audioknih.
0: Přesně
1: a podcastů.
0: Tak.
1: Ale teď k audioknize.
0: Ano, Oliver Lovrenský, Když nám bylo míň, to je aktuální kniha, kterou můžete nalézt na webu Rádia Wave. No, je podle předlohy norského bestselleru o klucích ulice.
1: Můžete si ji dokonce představit jako Trainspotting generace Z.
0: To se mi líbí. A já mám Trainspotting rád.
1: A já taky. Moc. No. Takže to je možná jako všeobjímající. Tuhletu audioknihu si můžete poslechnout až do 25. října. Čítá 6 dílů po zhruba 25 minutkách, takže
0: ideální stopáž. No a já ještě dodám takovou drobnou ukázečku, ale tedy čtenou ukázečku, nakonec co čekat od audioknihy. Jsou mladí, plní úzkosti, prášků, naděje a lásky. Z rodiči si nerozumí, policajty nenávidí a sociálka selhává.
1: No a aby ještě bylo jasno, tak tu audioknihu čte Krištof Bartoš, ne Jakub Vinařický, takže teď jste si mohli představit tenhle hlas Krištofa Bartoše, jestli znáte v režii Josefa Kačmarčíka.
0: Jaká varianta se vám líbí víc? Já mám jasno. Každopádně poslouchejte audioknihu Oliver Lovrenský.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Saro, to nám to zase uteklo.
1: Posledních 19 minut do konce naší směny, ale tenhle ten den čtvrtek my říkáme, že tak asi nejvíc těch dnů unhinged.
0: Rozhodně, malý pátek prostě, jak se říká.
1: Přesně tak, takže Radio Wave se dnes rozhodně nedrží na úzdě. Co nás čeká?
0: Tak samozřejmě na úzdě se nebude doufám držet ani Jarda Petřík, který nás v 11 hodin vystřídá, po něm dorazí do studia v 15 hodin Martina Foldinová, která nás, myslím, možná i poslouchá, čili moc zdravíme.
1: Zdravíme, tam, mámo.
0: Ano, naší moderátorskou matku. Od 16 hodin nás čeká hotspot a co dál, Sáry?
1: Pak nás čeká studovna od 6, čelisti. Ty jsou rozhodně vždycky unhinged.
0: A ty budou živě tady ze studia.
1: No, filmově kritický magazín, tentokrát Aleš Stuchlý, Víčmarc a Tomáš Tejskal Tomák. Pak nás čeká od 19 hodin psycho, od 20 špína.
0: Je to tak, no a samozřejmě budeme pokračovat taky stále ještě staronovým titulem, řekněme Excalibur.
1: Ano, musíš to číst opravdu s tím protože brap.
0: To nevím, jestli je ten důvod, ale dejme tomu.
1: Já si myslím, že jo.
0: Jo, hoa season, víte, jak jsme říkali ráno. Nebude hou, Vánoce jsou za dveřmi. No a čeká nás taky samozřejmě již tradiční jízda vtipu, ale intelektuálního vtipu z chudáčky od 23 hodin, je to tak?
1: Ano, to musí být až takhle pozdě večer, protože kluci Petr Uhlík a Adam Ernest se opravdu trošku popouštějí z té úzdy, ale to my máme rádi a vy evidentně taky, protože je to jeden z nejoblíbenějších, nejposlouchanějších podcastů, z čehož máme moc velkou radost.
0: Minimálně podle toho, jak o tom moji známí mluví, tak to rozhodně poslouchané je, protože to prostě nejde nemilovat.
1: No a vy je určitě poslouchejte taky, protože já si jenom dnes přečetla tu anotaci, už jsem se smála.
0: Je to tak, koho by to třeba zajímalo, my jsme tady o tom dneska se Sárou mluvili, ale proč si tenhle evergreen nepřipomenout, co všechno znamená žít život na vysoké nožce, to se dozvíte v dnešních chudácích od 11 hodin večerních.

0: 10 hodin, 52 minut, no a my už tady se Sárou Slavičkou nejsme sami, protože nás přišel, jak se říká, střídat.
1: Já myslím, že řekneš oblažit.
2: Mr. Houbaš.
0: To už si dokázal v prvním momentu, kdy jsme na tebe, když jsme tě spatřili, jak se říká, položili oko, ne, nevím, to je jedno.
1: Hodili očko.
2: Padlo na Jardo očko.
0: My jsme říkali, že Jarda je jako babí léto, že prostě v těch mrazivých dnech sem přináší ještě poslední zbytky toho slunečního záření.
2: Do našich srdcí a životů.
1: Babí léto přijde. Neděle už má být zase 20+, a já se na to moc těším.
0: Já taky.
2: Mě by zajímalo teda, Jardo, my jsme si posílali fotky houby. Já jsem posílala houby, které byly velký jako babičina hlava.
1: To je to tak.
2: Kdy ty se chystáš?
1: Já se chystám za 2 týdny, no. Tak snad
2: já ti
1: to
2: strašně
1: ještě
2: držím palce, jestli budou, jestli
1: porostou. Já samozřejmě děkuju a také pošlu.
2: Pošli.
1: Nemám sice babičinu hlavu k tomu, ale snad budeš spokojená i s jinou hlavou.
2: Můžeš poměřit svoji hlavu.
1: Tak.
0: Bacha, nesebereš tchýnin jazyk zase naopak, to je nebezpečná. Ale květina, to není houba, já nevím, proč jsem to řekl.
1: Tchýnin jazyk mám doma, je v pohodě docela.
2: Se tady zaobírám takovým rodinným slangem.
0: Můj morální princip mi říká, že bych měl teďka posluchačům říct, že rozhodně nejeste tchýnin jazyk. No, tchýnin jazyk? Já nevím, jak se to jmenuje.
1: Tchýnin.
0: Tak jo.
1: Je skutečně jedovatý.
0: Jardo, těší se na dnešní vysílání, závěrečná otázka.
1: Já se těším hodně a těším se proto, že se budeme bavit o jménech z hudebního domácího průmyslu, jako jsou Jarek Nohavica, Karel Gott, Ilona Čáková,
0: jak to?
1: Krištof, Tomáš
2: Klus. Radio Wave?
1: Ano, je to tak.
2: Jak
1: přátelé, je to proto, protože Karel Veselý napsal novou knihu s názvem Touhy a sny, která je takovým historickým exkurzem do posledních 4 dekád naší země. A je to propojené s českým postsocialistickým popem, takže se budeme bahnit a rochnit.
0: Takže bude hodně z čeho brát, takzvaně.
1: Hodně. jsem zvědavý, na čem se shodneme s Karlem, co bude tak ještě, řekněme, OK pustit do éteru Rádia Wave, abychom se tady u toho nezalili uši betonem, ale...
0: Čili taková speciální i po té hudební stránce směna dneska.
1: Je to tak.
0: Tak to si tě budu ladit a doufám, že
1: takový hudební tchýnin jazyk na nás čeká.
2: Pro některé to možná budou touhy a sny splněné.
1: Tak já doufám, že prchavý už dávno teda.
0: Tak si to, Jardo, moc užij a my se ze Sarou loučíme. Ahoj.
2: Pa.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
5: Stage Rádia Wave.
4: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Dang. Dang. Dang. Dang.

Caroline Polaček, Dang. 11 hodin a 7 minut, posloucháte čtvrteční On Air na rádiu Wave a užívejte si tu moderní muziku a současný zahraniční pop, protože v příští hodině to bude o něčem úplně jiném. Se mnou ve studiu totiž bude Karel Veselý a bavit se budeme o jeho nejnovější knížce, která se jmenuje Touhy a sny a která je takovým historickým exkurzem do posledních 4 dekád historie naší země prostřednictvím českého postsocialistického popu. Jak moc u psaní téhle knihy Karel Veselý trpěl a jak moc u ní případně budete trpět vy, pokud máte rádi, řekněme, trošku jinou muziku, než tu, kterou poslední 40 let můžete slyšet na komerčních rozhlasových stanicích, tak o tom všem se budeme bavit po 12. hodině. Za pár minut taky ukázka z nejnovějšího nádechu. Budu pro vás mít samozřejmě i spoustu kulturních tipů, blíží se víkend, takže rozhodně bude z čeho vybírat a stihneme určitě i nějakou tu Wave newsku. Teď stíháme taky jednu z novinek v playlistu. Ebow, německá reperka s kurdskými kořeny a její nejnovější singlovka z třetí dlouhohrající desky Typology Eines Lebens, skladba pojmenovaná Arbeit.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Sliboval jsem vám spoustu kulturních tipů před blížícím sem víkendem, tak teď mám dva festivalové. Ten první je věnovaný ilustraci a komiksu, takže už věřím, že spousta z vás tuší, že mám na mysli Lustr a konkrétně jeho letošní 13. ročník, který se tentokrát odehrává v hale 17 v Holešovické tržnici v Praze. Už probíhá a trvá do 30. září. Jedná se o největší mezinárodní přehlídku ilustrace a komiksu u nás a opět tak máte skvělou příležitost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby na jednom místě. Tím místem je letos hala 17 zmiňovaná, no a hlavní výstava se letos nazývá Krajina 2.0. a bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Najdete v ní kresby přímo z terénu, paměťové mapy zajímavých míst i postapokalyptické komiksy spekulující o krajinách budoucnosti. No a i letos je výstava národní, salonek zaměřená na jednu konkrétní lokální scénu, tentokrát je to Portugalsko. 13. ročník Lustru až do 30. září k vidění v hale 17 v Holešovické tržnici v Praze. Druhým typem je typ audiovizuální neboli další ročník Lunch Meet Festivalu, který trvá do neděle tohoto týdne a v rámci dnešního programu můžete opět ve studiu Hrdinu vidět živá AVčka od projektu jako Bapary, Yawning Portal nebo Vuesum a Gaze Reichwalda. No a dojde i na takovou performance, řekněme, v malé dvoraně Národní galerie. To všechno se odehrává už od 17 hodin, no a potažmo potom ten hlavní hudební program ve studiu Hrdinů od 8 hodin večer. Kompletní informace o letošním Lunch Meetu na webovkách lunchmeetfestival.cz.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
4: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat, podle toho je ten název ty kopanice.
3: Úchvatná krajina plná života, malebných zákoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
5: Co si víc můžeme přát, než být součástí toho.
3: Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.

souvislosti se slovenskou scénou je teď samozřejmě slyšet hlavně o Adéle, ale to zdaleka neznamená, že by měli naši sousedé jenom tohle jedno vývozní jméno, co by nějaký ten artikl Nerajev se mezi ně taky rozhodně může počítat. Teď jste ji poslouchali v tracku Silver. No a teď už posloucháte Liars a jestli se vám v kapse hřejí lístky na jejich koncert v pražském prostoru Punktum na pondělí 12. října, tak můžete být velmi rádi, protože tenhle koncert byl vyprodaný opravdu rychle. Přesouvat do žádného většího prostoru se nebude, protože Liars sami si vyžádali, že chtějí hrát na nějaké té komornější lokaci. No a představí tam, předpokládám, hlavně věci z nové desky, která by měla být v březnu. A dojde určitě i na staré hity. Ostatně nabízí se to, protože je to rovných 20 let od vydání desky Drums Not Dead. Pro mě osobně nejlepšího alba, které Liars dosud vydali. Angus Andrew a jeho kumpáni už v pondělí 12. října v pražském Punktu a my si z té nové chystané desky hrajeme singlovku, která se jmenuje Ice Pick Kalamazoo. No a případně, pokud chcete vidět Liars a nedostanete se na ně v Praze, zkuste festival Unsound.

Georgia, It's Euphoric, no a hodně euforické to rozhodně bude po 12. hodině, protože za mnou do studia přijde Karel Veselý a bavit se budeme o touhách a snech, protože přesně to je název jeho nové knihy, ve kterých popisuje uplynulých 40 let historie naší země v kontextu popových hitů, které ovládaly české prodeje, žebříčky a playlisty, takže se můžete těšit na jména jako Krištof, Kabát, Daniel Landa, spousta dalších. A k tomu samozřejmě Karel Veselý za Majkem, tak si na to počkejte po 12. Do celé ještě Araya nebo Andy Bell.

0: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Similiving Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter, hitparáda neobjevených s Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Jak souvisí historie naší země uplynulých 40 let s nejúspěšnějšími domácími popovými hity? Hudební publicista Karel Veselý vypráví ve své nové knize s názvem Touhy a sny s podtitulem Ideologie

0: českého postsocialistického popu, příběh právě posledních 4 dekád České republiky prostřednictvím songů, které okupovaly české prodeje, žebříčky a playlisty. No a o tomhle originálním historickém a popkulturním exkurzu do našich polistopadových dějin teď budu s Karlem Veselým taky mluvit na rádiu Wave. Vítej, Karle, ahoj.
1: Čau, díky moc za pozvání.
0: Ty ve své nové knize se rozhodnul vyprávět příběh, předpokládám, že do kterého se asi spoustě lidí možná nechtělo, tobě možná z začátku taky ne, nevím, to k tomu se velmi záhy dostanem, protože co si budem, věnovat se českému postsocialistickému popu asi není úplně věc, ke které bys jako člověk, který se věnuje trošku jiné hudební sféře, kde bys chtěl jako strávit spoustu času. Takže co tě k tomuhle, troufnu si říct, trošku sebemrskačskému tématu přivedlo?
1: Jo, do nějaký míry vlastně jo. No, asi bod číslo 1 je ten, že jsme si kdysi s Milošem Rochem řekli, že budeme psát už o české hudbě, že jsme si jako vždycky mapovali ty jakoby zahraniční scény a nějaký ty vývoje v zahraničí, ale že jako úkolem českých publicistů hudebních je psát teda jako nehlavně, ale teda psát, zpracovat ty české témata. Takže mi přišlo, že jako tohle je nějaký neprobárený terén, jak říkáš.
0: A Milošovi se do toho nechtělo, nebo jak to,
1: ne,
0: že?
1: Ne, tak Miloš psal o Showcase, že jo, on si píše o té alternativě, ale na mě zůstal tady ten popíček. No nějaký míry to navazuje vlastně na knihy, které jsem vydal předtím, ať už to jsou Všechny kočky jsou šedé, ve kterým taky vlastně píšu o mainstreamovém popu, jak se v něm odráží nějaký společenský pohyby. Hudba srdce byla o Love Songsích, taky jsou to vlastně většinou písničky z hitparád. Takže vlastně další krok byl jít do toho českého bahínka a začít psát o české hudbě. Já jsem měl jistě takový nápad, že jestli znáš portál Stereogam hudební, tam vychází takovej seriál nekonečnej Number Ones, který popisuje písničky, které byly jako v nějakým momentě prostě na čísle 1 v americkém žebříčku, a je to prostě postupně od 50. let až do současnosti. Mám pocit, že už skoro se jako dohnali tu realitu. A já jsem si říkal, tyjo, to by bylo super, jako by se takhle udělat ty české věci, to by bylo jako pěkný. Pak mi nějak došlo, že to by bylo už trošku jako moc, jako popsat všechny české děje, ty číslo 1 i s tím kontextem celým, který většinou je strašně nezajímavý. Ale jako, tak jsem si řekl, že teda z toho udělám jako jiný formát a že to bude ta kniha, která bude ten průlet těma českýma dějinama a zároveň ta dějinama toho českého mainstreamového popu.
0: Bylo to velký trápení?
1: Byla to zábava. Já to všude přiznávám jako napřímo, že jsem vlastně ty písničky jako v té první rešeršní fázi neposlouchal jakoby v real timeu. Já jsem si četl ty texty, které jsou všude jako na webu, dají se najít. Pak ty bude v okamžiku, když jsem narazil něco zajímavého, něco podnětného, tak jsem si tu písničku poslouchal, jestli tam teda fakt ten text je takový, jak je napsaný na tom karaoke.cz nebo já nevím, takovýhle obskurní stránky. Takže to mi jako zrychlilo práci a zároveň mi to trošku jako pomohlo v tom, že jsem fakt nemusel poslouchat celou diskografii Ilony Čákové a tak, to bych asi fakt nedal, ale nakonec jsem prostě našel nějaký zajímavé věci od Ilony Čákové, které mi zapadly do toho příběhu a použil jsem je, takže takhle jsem se trošku jako vyhnul tomu přímému střetu. Ne nutně, ale jako jo, no vlastně jo.
0: No to jsi mi trošku možná odpověděl na další otázku, podle jakého klíče si ty jednotlivé písně vybíral. Na koho se takzvaně nedostalo, protože kniha samozřejmě nikdy není nafukovací.
1: Jo. A já jsem si to období rozdělil na nějakých 6 úseků, které jsou i jako historicky nějak jakoby definovaný, nebo jakoby jsou opodstatněný. To je ten vývoj toho Česka, prostě za posledních, končí to vlastně jako poslední sekce COVID, od COVID do současnosti. Mám pocit, že se tam jako něco změnilo. Předtím je od migrační krize k tomu COVIDu. Takže tam jdu takový různý, nebo vstup Evropské unie, taky nějaký jako milník, ve kterém se něco jako mění. Přišlo mi, že se tam něco jako zajímavého stalo. Takže jsem jakoby těch epoch různých jako pasoval ty různé věci, které mi přišly podnětný. Samozřejmě není to jako encyklopedie, není to, nemá to být jako všecko, rozhodně ne, ale spíš jsem jako vybíral nějaký důležitý zástupce a ten klíč byl vždycky, že to jsou prostě jako hitparádové hity, nebo že to jsou prostě super prodejné desky, které byly ve své době jako na žebříčku, na konečnou dobu, v top 10. Jo, takže vlastně jako ten klíč byl to, že to je fakt ten hlavní mainstream. Procházel jsem různý seznamy nejhranějších skladeb v rádiích a všechny tyhle.
0: Ty jsi našel kde?
1: Ale Český rozhlas má takovou, možná ještě má pořád, nevím, hit parádu výroční, která vlastně jako zhrnuje, pak ještě lidi jako hlasujou v té anketě, takže to je jako dvojité, že se nominuje nějaký počet tracků a lidi pak pro ně hlasujou. Takže jsou to ty nejhranější, ještě zároveň jsou to ty nejpopulárnější podle lidí. Takže, no a Česká hitparáda, IFPI, Česká organizace hudebního průmyslu má docela velký archiv, který sice končí někdy v roce 97, ale zbytek jsem nacházel v nějakých starých melodích nebo rock a popech, kde ty žebříčky vycházely taky vždycky, jakoby top ten tam byl. Takže takhle jsem pátral, tak jsem jakoby nakoukával, co kde by zajímavý jako vyskočilo na mě. A spousta těch věcí byly, které jsem znal, že jo. Tak ten pop tady jako nějak jako běží, člověk se tomu nevyhne, když stojí v lékárně, čeká na prášky, tak prostě mu, tak tam hraje z rádia něco a nemůže se tomu vyhnout. A vlastně na několika místech, na takových dvou místech ty knihy, takový jako deja vu, že někam jdu a tam slyším nějakou písničku, ať už je to Síla starých vín, prostě od Škvoru, kterou jsem vlastně jako hrozně ignoroval, ale je to snad jakoby jedna z pěti nejhranějších českých jako písniček z streamovaných na Spotify. A ještě tam je Svaz českých bohémů od Vonout. Taky se věc toho jsem jako ignoroval, ale jakoby najednou mi řekl, tyhle, to jsou písničky, které jako říkají fakt hodně věcí o té době i o té realitě ty české společnosti.
0: No, zrovna u těch Vonout mě to překvapilo, abych tam čekal Banány a pak Dlouho nic.
1: Aha.
0: Ono takhle. No, ale neodpověděl jsi mi, na koho se nedostalo. Třeba koho jsi nakonec jako v tom finále musel třeba vyškrtnout.
1: Hrozně jsem tam těmi divoký byl.
0: No.
1: Vím, že to jsou takový, že to jako, taková jako burání, ale v tom dobrým smyslu. Jo. To jsou prostě kluci někde z těch Úval nebo někde takový jako na Turštici, který mají vlastně něco zajímavý témata v písničkách. Ale já jsem tam prostě mám tam kabát a pak mi přišlo, že vlastně jako ten divoký byl asi vlastně vypráví něco podobného. Říká něco podobného, zastupují nějaký podobný témata a ty kabáty přece jenom, kabáti byly přece jenom jako mnohem větší, takže divoký byl tam nakonec není. Ještě přemýšlím, jestli ještě něco takového, jako, čeho mi bylo třeba líto, jo. Tak musel jsem hodně selektovat v tom rapu, vlastně celá poslední kapitola je český rap, tak jsem vybral jenom tři zástupce.
0: K tomu se určitě dostaneme
1: závěru. Hektora Izomandiasa, Viktora Šína, který přišli, že jsou jakoby ti nejzajímavější. Hmm. Takže to byla trošku taková selekce toho, co jakoby vypovídající a zároveň strach to, aby to fakt nebyl katalog, aby to prostě jako bylo, aby ty příběhy těch kapel dostali ten vzduch, aby to prostě mohlo něco říkat. Ne?
0: No a nebylo to třeba nikdy tak, že jsi řekl tenhle song se mi textem do toho dobového narativu hodí a dobře tam zapadne oproti třeba jinému, který byl v té době stejně úspěšný.
1: No jasně. Tak třeba jako druhá kapitola je celá postavená kolem písně Láska je láska Lucie Bílý, která vlastně ta kapitola je o imitaci a potom jak napodobujeme ten západ. No a tak Láska je láska vlastně jako taková jako ne, jako ona je povedená, ale jako taková trošku jako shady imitace Prince, že jo, Princovi písničky Alphabet Street.
0: Což jsem mimochodem teda netušila, otevřel jsi mi oči až.
1: To je zajímavé, že mi to říká hodně lidí, no že to nevěděli.
0: Se ke mně nikdy nedostalo.
1: Mně se to tam jako skvěle hodilo, protože to je fakt taková, jako, že posloucháme ten západní pop, ale jako vlastně nemáme na něj peníze, tak si tady jako vyrobíme nějaký český pop, který je jako takový trošku jako maličko jako Bunda Abby Bass, ale vlastně je to vlastně jako má to nějaký groove a je to dobrý.
0: No a my si teďka pustíme samozřejmě tematický song, který se v podstatě odkazuje na úvod samotný knížky Touhy a sny, to znamená vlastně konec osmdesátek, Jiří Korn. To je zrovna asi věc, u který si netrpěl, ne? Nebo já bych asi u Jirky Korna netrpěl.
1: Ne? Já mám rád strašně tyhle věci, když jsem se vlastně zpětně vrátil k těm jeho deskám z 80. let, z té poloviny 80. let, kde on jako změnil trošku ten, on byl vždycky takovej, trošku takový retro swingový písničky hrál tak, byl takový za takového světáka a najednou v té poloviny 80. let je z něho prostě jako týpek, co tančí breakdance a pohybuje se mezi vexlákama, což je ta písnička, že jo, Karel nesazí čaj. Takže trošku tam šifla. A podle mě jako, pro mě je to jako, já to tam popisuju, že to je jedna z takových jako momentů, když jsem viděl tenhle klip televizi v tom roce 85, tak se mi úplně rozsvítilo jako v 10 letech a říkám si, jo, tohle může být jako hudba taky, jo. Wow, tak nejenom ten Karel Gott, to je prostě takovej ten jako usedlej, prostě konzervativní, ale může být tohle jako radikální, je trošku divný slovo, nebo moc tady v tomhle případě, ale je to prostě něco úplně jako mind-blowing, jo? Jako tahle písnička, když zazněla v té polovině 80. let v tom české televizi socialistické.
0: No a tam je teda důležitý říct, že to je originál, to není žádná přebraná velká západní věc.
1: Přesně, Kocáb udělal prostě beat pro, ještě navíc jako Michal Kocáb, jako výrazná postava české hudby 80. let udělala beat, je tam ještě Vilém Čok z Pražského výběru s ním jako dává adliby, takzvaně po jacksonovský. To je, jako, je to geniální věc. A je tam ten Karel ještě prostě, jako já jsem to bral v těch 9-10 letech, jako, že někdo zpívá jako o mně, jako v tom rádiu, wow.
0: Takže musíme si pustit o Karlovi. Jiří Korn, Vilém Čok, Karel nese asi čaj a pak se vrátíme k rozhovoru o knížce Touhy a sny.

0: Je to fakt, bavíme se o českém popu, tohle samozřejmě ještě československý, co se týče historie naší země. Jiří Korn, Vilém Čok, Karel nese asi čaj a Karel bez čaje ve studiu Rádia Wave stále, samozřejmě Karel Veselý, bavíme se o nové knížce Touhy a sny. Ještě k té selekci songů, do které jsme zabrousili v prvním vstupu, nedostal ses třeba v průběhu příprav knihy do nějakého problémového bodu, kdy ten kontext doby výrazně neladil s tím, jaký hity, třeba co se týče textů a nálady, byly na špici, nebo to vždycky štimovalo?
1: No, tak to je zajímavý jako rozbití ty teorie, která tě přinutí to trošku jako přepsat. A vlastně jeden takový moment byl nějaká žďor po počátek 90. let, doba, kterou si vlastně jako spojujeme s nějakým jako velkým optimismem a nadějem a ty transformace a tak. A tady máme toho Petra Fialu, který prostě zpívá z té pozice toho outsidera na tom malém městě, jakože všechno stojí za prd, prostě jako není žádná naděje a ty hesla, který nám vnucuje ten nový systém, jsou vlastně stejné jako ty hesla toho starého systému, on si z toho dělá srandu a tak. A zároveň ta hudba teda je hrozně veselá, jako to je tam nějaká, že oni mají ten střed ty optimisticky veselý hudby a těch depresivních textů. No a to mě přinutilo jakoby zapřemýšlet si právě o tom, jestli právě byly nějaký jakoby disentní hlasy v počátku 90. let a právě tam nějaká to jako reprezentovala. Plus teda ještě nějaký zase teda Korn měl třeba písničku Tržní démon, ve kterém se trochu dělá jako srandu z toho etosu těch podnikatelů. Je to prostě nějaký chlapíkovi, který vypráví příběh z pozice chlapíka, který jakoby mluví o tom, jak se strašně zbohatnout a jak prostě chce podnikat a na konci zjistí, že jako v psychiatrické léčebně, že to trošku jako přehná. Tak je to takový jako trošku jakoby kontrnarativ proti tomu optimismu té doby počátku 90. No, takže když jakoby se něco stalo, tak jsem to jakoby snažil se nějakou organizaci zapojit, no, to jsou části.
0: Mě třeba v tomhle ohledu vlastně jako první jméno napadne Jaromír Nohavica, protože tam mi přijde, že ten twist v jeho tvorbě je docela výrazný od těch prvních desek na začátku 90, který asi všichni předpokládám máme hodně rádi, co se týče textů, ale pak vypluly na prvních různé věci ohledně jeho osobnosti a příklonů, řekněme, trošku jinam, než bychom si chtěli nebo představovali, jak si pracoval s Nohavicou.
1: Jo, Nohavicu tam mám taky v jedný kapitole, když tam popisuju právě reakci jako české společnosti na jednak teda krizi kolem roku 2012, kolem Nečasové vlády a velký protesty proti. A potom 2015 emigrační krize a tady ten shift, nástup kapel jako Ortel a tak dále, ale Nohavice je tam takovej jako první bojovník těch kulturních válek českých. Jako mi přijde, že on, i ten způsob, jakým on vlastně začal jako se odstřihl od všech médií, začal komunikovat s lidma, nebo jako s veřejností skrz svou webovou stránku kolem té pražský pálený a tady těch, jako, kdy on začal zveřejňovat i vlastně jakoby nějaké své vzpomínky, trošku se tak jako nenápadně jako přepisovat tu historii po svým, ale tak mi to přijde, že to je vlastně nějaký už jako předzvěst toho, jak dneska fungují jako ty informační toky, jak prostě jsou všude ty alternativní média a jako není tak těžký jako vlastně si najít ke každému názoru někde nějakou jako něco, nějaký potvrzení a jako to, jak se ta debata vlastně jako celá rozpadla, jak se jako, takže vlastně Nohavice je tam jako první hrdina český kulturní válek, takže jsem mi tam seděl, no a dávám tam ty příklady všechny těch jeho jako virtuále těch písniček, který psal na objednávku toho pravicového serveru tehdy, který v některých momentech jsou jakoby hodně jako sexistický a hodně jako rasistický a tak. No a potom teda samozřejmě jakoby celý ten příběh toho jeho přiznání toho, že teda s tou děvkou nešel na ten pokoj, ale že jenom s ní jako byl v tom baru a tady ta jeho spolupráce se STB. Takže mi přijde, že ona více jako by jeden dobrý příklad, který ukazuje právě nějaký zajímavý shift té společnosti i jako osobní, že vlastně to byl ten hrdina toho liberálního Česka a najednou se z něho stal prostě hrdina toho, já nevím, jako to slovo dezolátě je takový divný, ale můžeme používat v nějakých uvozovkách jako toho Česka B, řekněme, jo, že oni mu jako věří, on je ten její hlas, no, tak. A to je něco, co jako by se stalo na pozici jako jeho osobní a zároveň se to stalo i v té společnosti, jak se ta společnost posouvala někam trošku jinam. No.
0: Oproti tvým dřívějším knihám ses tentokrát rozhodnul tam do té nejnovější nepřidat odkazy na nějaký tematický playlisty nebo QR kódy, aby si to lidé rovnou mohli velmi snadno dohledat. Myslíš, že to stejně neudělají, protože Přiznám se, že i já jsem měl kolikrát nutkání si ty songy, které jsem třeba neznal, jo. Fakt si jít pustit a poslechnout už třeba jen z čirý zvědavosti, jak moc velký bizar to pro mě bude. Proč teda tentokrát ses rozhodnul tu snadnou cestu neudělat?
1: Jasně, je to takový gesto trošku. Já vždycky si vzpomenu na, jak když začíná South Park, tak jak tam říkají to, že by se na to neměl někdo dívat. Si pamatuješ, v tom ty znělce. Tak to, já to mám podobně, já mám pocit, že tyhle písničky by jako... Neměl by se poslouchat jako písničky, jako většinou to jsou, jako nejsou to moc dobrý věci, ty texty jsou diskutabilní, ale pro mě jsou to důležitý artefakty historický. No, tak já vlastně jako dodávám ještě B, že jako já vždycky beru tyhle věci vážně, já to beru jako vážně jako nějakou, jakoby, to, že to poslouchají lidi, nějaký, jako, má k tomu nějaký důvod, jo? Je to nějaký důvod, to, že to někdo natočí, má nějaký důvod, a takže já i tyhle jakoby, ty banální popové věci beru vážně a říkám si, OK, je to sice jako, není to moc dobrý jako umělecký artefakt, ale je to artefakt nějaký historický a je potřeba o něm mluvit bez vší jako ironie nebo nějakého shazování. Vlastně jako i o lidech jako Danlanda nebo Krištof tam prostě píšu jako velmi seriózně a velmi jako snažím se jako dopátrat nějakého jako jejich východiska, proč ty to dělají, to, co dělají. A vlastně zajímavý, že no to vlastně to byl jako jeden z těch mých úkolů, jakože máš to nějakou masu, nějakého masového popu, který jako vypadá, že to jako bude banální, všechno úplně nesmyslný, bez toho nedává smysl, je to jenom pro peníze vyrobený. Ale pak, jako, když to začne zkoumat, tak zjistí, že vlastně ty umělci mají nějakou agendu, i ty činnosti mají nějakou agendu. Politická je možná moc jako silný slovo, ale jako něco chtějí vyjádřit, nějaký pocit. I ty Krištof chtějí něco vyjádřit, ten Landa, tak Landa, to je jasný, ale jo, že takže beru ty věci vážně, ale ne tak, abych lidem to dával jako takhle na talíři, aby to mohli poslouchat. Jako, když to někdo vyrobí, tak asi super, budu rád.
0: Já myslím,
1: rád,
0: že se to stane.
1: A vlastně ta knížka nemá ani rejstřík, jo? To je ještě další, jako, že to má být jako eseje, který vlastně jako nemá se to tvářit jako nějaká jako vážná akademická práce seriózní, a jsou to prostě jako moje jako úvahy, takže tam ani ten rejstřík není. No.
0: Jakožto člověka, který zastává názor, že guilty pleasure existuje, zajímá, jestli si během práce na knize objevil nějaký song, který tě ve skutečnosti jako chytí. Nebo si buď to všechno znal a to, co si neznal, tak si neznal poprávu, protože to za to nestojí.
1: No možná ten Korn mi vlastně ještě jako víc najel, tak se vracíme k tomu Karlo Nesási Čaj, že jsem si vlastně jako poslechl tu desku, na který to tehdy vyšlo, a Trénink, a tam je spousta jakoby skvělých věcí, ať už jako fake verze Thrilleru Michaela Jacksona, nebo písnička Počítač lidu mil, která je prostě jako takovej kyberpunk ještě z roku, prostě rok po vydání Neuromancera, jako úplně neuvěřitelný věci jsou tam. A takže to jsem hodně točil, no a pak tam Mňága, ale tak Mňága je tam jedna z mála kapel, za který se můžu postavit jako umělecky, a ta deska furt rovně z roku 94-5, tak tam mi teda jakoby zpětně ještě jako znova jako hodně jako najela, že já jsem poslouchal ty první dvě, Maiden Well a teď nevím, ta druhá, ale ta třetí, což je vlastně první deska vydaná na velkým labelu česká, to je taky zajímavý, a ten příběh je tam jako popsaný v té knize, ale tam je teda jako by sejmula hodně jakoby nějaký emoční úrovni. No, ale jinak potom dál asi úplně už asi ne, no.
0: Dobrá, my si teď pustíme trošku napřed Viktora Šína, určitě se k té kapitole samozřejmě dostaneme, poslední dekády řekněme a nadvlády rapu v českých zemích. Viktor Šín, Syndrom, a ještě jednou se k rozhovoru s Karlem Veselým o jeho nové knize Touhy a sny vrátíme.

0: Viktor Šín, syndrom, jedno z jmen, které se objevuje v závěrečné části knihy Touhy a sny Karla Veselého, o které se stále ještě bavíme. Pojďme se věnovat té víceméně současnosti, Karle, nebo v souvislosti s tím, jak už se tady dotknul i toho, že třeba Zamňáku by se takzvaně jako postavil, jako jedno z mála jmen, a víceméně texty dost často podléhají celkem neúprosné kritice logicky, tak mi přišlo, že v té poslední kapitole, která se věnuje tomu současnému mladému českému rapu, zas tak kritický, co se týče textů, nejseš. Je to tím, že vlastně nemůžeš, protože ty texty jsou dobrý, nebo nechceš, protože vlastně ten rap je tvoje jako číslo jedna?
1: No, vidíš, to je zajímavý pohled čtenáře, že to tam možná trošku vidět. A tak ale jako já vlastně se nesnažím být kritický vůči jako nikomu v tom textu. Jako to není grotý práce jako být kritický, kritizovat Krištof za to, že mají jako blbý texty. Spíš jakoby hledat jakoby to, co je zatím, jakoby to východisko, ze kterého oni vychází. Možná, já jsem s tou kapitolou asi bojoval jako nejvíc jako ze všema kapitolama, ze všech kapitol.
0: Protože to byla tvoje srdcovka.
1: Protože to je moje srdcovka a věděl jsem vlastně, že navíc chybí tam ten odstup, že jo, jak ono je lehčí psát o době, která je za náma 20 let, protože máš nějaký odstup už. Tady vlastně to aktuální současnost, přemýšlel jsem, jak jako to pojmout, nakonec mi z toho vyzešel nějaký nápad a podívat se na ty postavy těch rapperů, jako co zachycujou, jako nějaký archetypy, co ten je tam, jsou tam tři, takže Hector je takovej ten jako 90-kový kapitalista, ještě navíc ta kapitola poslední měla jako vlastně zhrnout všechny ty kapitoly předchozí, ty jednotlivý témata, to byl takový cíl můj, že si tam jakoby zhrnu všechny ty různý jakoby detaily, které jsem tam měl, takže prostě když píšu o Jezu Mandiosově, tak je to zároveň zástupce nějakého jako periferie česká, protože on je z těch Karlových Varů a má ten příběh toho jako kluka, kterému nikdo nevěřil. Zároveň tam ta imitace, která se vrací z druhé kapitoly, protože ty rapové tracky vlastně ve smyslu jsou nějaký jako hodně jako skopírované věci ze zahraničí, ať už z Ameriky nebo z Anglie. Takže jsem skočil k tomu, skončil jsem u těch jako postav samotných, takže Hector je ten kapitalista, ten který jako vidí ten příslip toho, že jako teďka budeme makat a všichni zbohatneme. A Izomandias už je rapový bowler, neboli hráč. On tam v nějakých textech přímo jakoby se srovnává s krejčířem a s koženým a tady s těma šíbrama, jakoby 90-kovýma, 0-tejma let. Takže vlastně on už jakoby nevěří v ten sen kapitalistický, že když budeme makat, tak vyhrajeme a budeme mít ten barák, ale že prostě jako jsou nějaký jako vedlejší cestičky a je potřeba jako by si to jako trošku i užívat, nejenom jako být ten jako podnikatel každým coulem. A na konci ten Viktor Šín, který už má tu diagnozu té společnosti trošku jako písnička Syndrom, je přesně jako o tom, že on je zastupce takového toho jako depresivního rapu, trošku emo rapu, ty emoce tam do toho hrajou velkou roli a do nějaký míry vlastně jako zpracovává nějaký pocity generace, která je, jakoby teď přichází třeba jakoby do toho pracovního procesu, na ten trh práce zjišťuje, že jako práce žádná není a že si ho taky špatně placená a jakoby tady ty sny o tom, že jakoby můžeš uspět, když budeš fakt jakoby makat, takže vlastně to ani moc, že to ani moc neplatí už, no. Takže on je zastupce, jakoby on nějakým způsobem jako dokáže jakoby kritizovat ten systém a z pozice nějakého právě jako emočního kritika, že ho připadají ty různý jako temný stavy a pocity, že jako si nezaslouží ten svůj úspěch, který jako zjevně jako má, objektivně ho má. Takže přišlo mi, že on je jako dobrý zástupce právě nějaký aktuální mladý generace. To, jak přemýšlí prostě jako mladí lidi dneska, nebo tak asi to aspoň představuju.
0: Když už jsi zmínil, že to pro tebe dost možná byla nejtěžší kapitola nebo část té knihy v souvislosti s tím, s tou možností nějak jako odstřihnout se od toho, že to vlastně teď žijeme, nebylo to složitý popsat třeba i z toho důvodu, že mi přijde, že se ta posluchačská základna v podstatě už definitivně jako rozštěpila na dva separátní světy. Jedna generace, která ještě teda jako zůstává u těch klasických rádií v autech a tak dále, a druhá, která už je jenom streamovací platformy. Nežijeme tady vlastně jako dva světy těch popových hitů?
1: Jo, to je skvělý, to je skvělá myšlenka, vlastně ten pop, to co jako o čem mám psát, tak vlastně dneska neexistuje, že jo, nebo existuje to v tom smyslu, že teda ten Viktor Šín má ten milion posluchačů na ty streamovací službě, jako OK, tak to vlastně jako je číslo, který je jako objektivně platný, ale zároveň tvoje babička to asi nezná, že jo, nebo jako tetička, která poslouchá jenom rádio, tak jako vůbec, protože Šína vlastně ty rapové věci žádný rádia nehrajou. No, jako by tady je fakt asi nějaký generační jakoby i zlom, vrací se nám právě něco, do nějaký míry možná i trošku jako generační, nějaký střety nebo války generační a tak, že to je něco, co, jo, to je souhlas samozřejmě s tím, že ten dnešní pop je trošku něco jiného, než byl pop v tom roce 90 nebo 88, kdy ten korn byl fakt úplně všude, protože byl prostě jeden kanál televize nebo dva a dvě stanice rádia a vlastně nešlo se tomu uniknout, no. Tak ale jo, je to vlastně otázka potom, jestli ten mainstreamový pop vlastně ještě jako je schopen jako definovat nějaký ty společenský témata. A já teda říkám, že jo, protože mám pocit, že ten Sheen tím, jak má těch posluchačů tolik a je tak jakoby obrovský, takže že to definuje nějaký témata pro nějakou skupinu, pro nějakou generaci. Mm.
0: Kapitola, která je nazvaná Politika, spiritualita, kulturní války, je ohraničená zhruba roky 2012 až 2019. Zmiňuješ tam mimo jiné, že řád Ordo Lumen Templi, založený Danielem Landou, zanikl v roce 2022. Na druhou stranu mně přijde, že ty různý ezobubliny, o kterých tam vlastně píšeš, jako vůbec nesplaskly, naopak no. Se mi na sociálních sítích objevují čím dál častějíc. V posledních vlastně letech různý ty kakový rituály jo. Na festivalech, vzestup ambientních stagí a scén, ranní pártošky plný bosých lidí z korporátů.
1: Jo.
0: Nežijeme vlastně to EZO ještě víc než před těma, já nevím, 8-10 lety teďka.
1: Jo, rozhodně. Já to tam beru jako, že popisuju něco novýho, nějaký nový jako vzestup něčeho. Vlastně mě překvapilo, mě samotný vlastně, jako sám sebe jsem překvapil, když jsem si dokázal jako vlastně ty Krištof a toho Landu definovat skrz tohle, že jsem vlastně jako by neustále přemýšlel vlastně jako co teda ty Krištof jako vlastně znamenají pro ty lidi, co to jako je, jako proč oni to poslouchají, to je vlastně jako strašně banálně. Pak mi vlastně došlo, že tam je tady ta linka tady toho EZO, toho, že všechno může být všechno, vlastně jako všude jsou nějaký jako síly, které nejsme schopni poznat a jo, tak dneska je z toho vlastně už skoro mainstream, no, jako tady z toho EZO. Já to tam popisuju jako v nějakým takovým zkratce jako EZO liberalismu, právě jako reakce nějaký jako ty společnosti na to, že když jako vlastně přestane platit ty pravidla toho úsilí a toho 90-kového jakoby etosu kapitalistického, takže přichází čas pro právě nějaký jako mystiky a tady ty jakoby ezaře, který říkají, no tak jako ten úspěch jako si musíš manifestovat. Nemůžeš, jako to, že budeš makat, ti nepomůže, musíš si to ještě navíc jako manifestovat, jako musíš věřit tomu, že jako uspěješ, nebo že budeš mít peníze, budeš bohatý, že jo. Že když jakoby není cesta tou klasickou tím klasickým směrem a tak musí sklouznout tady k tomuhle. No jako do nějakým je to strašně jako je to i vlastně přijde mi to hrozně nebezpečný, že jo, je to, že to podrývá i nějaký základy jako racionality, vlastně na kterým je ta společnost postavená, ale jako žijeme v tom, no, takže jsem to jako nemohl zamlčet a souhlas v tom, že je to jako aktuální věc, že to není nutně jenom historie, ale že tady ten ezoliberalismus vlastně pořád v něm žijeme, no, a tak stačí se podívat na to, o čem mluví politici, jaký používají výrazy a tak, jako aktuální český premiér, taky vlastně podle mě je trošku jako součástí tady ty ezovlny. Jako.
0: Na závěr bych po tobě chtěl nějaký vizionářství. Jak si myslíš, že bude vypadat český pop další dekádu? Jestli nás ovládne latino, klasicky s tradičním několikaletým zpožděním po západním světě, nebo přijde něco úplně jiného?
1: Wow, no, to je hezky, takhle vlastně jako budoucnost, tak nějak končí vlastně takovou...
0: Nebo krystalizuje tady už něco dalšího po tom repu?
1: Jo. No, tak nějak končí takovou kapitolou prolegomena k českému futurismu, českofuturismu, ale je to spíš jakoby o nějaký apel na přemýšlení, o tom, že přemýšlejme o nějakým, jako kdo teda vlastně, kým chceme být jako Češi v té budoucnosti, která bude komplikovaná a složitá. No, to je hezky, já vlastně jako na smrt repu čekám už asi, nebo čekám, spíš jakoby předvídám už 15 let, tak už to vlastně jako nechci dělat, protože bych se zase mýlil prostě smrt rapu. Jako do nějaký míry mám pocit, že ten rap už vlastně se jako točí v nějakým kruhu, už je v takovým tom business modelu, že ty rapeři vlastně vydávají furt to stejný, aby jako by nestratili ty fanoušky, moc neriskujou, ale zároveň se furt objevují nějaký nový jména zajímavý, takže je to asi předčasný předstírat smrt rapu, předvídat smrt rapu. Ale tady ta myšlenka s tím, že k nám přijde latino vlna, je velmi svůdná, no. Bylo by to samozřejmě skvělý. Třeba i s tím, jak se jakoby pokračuje globální oteplování a všude budou jako pouště a pláže a bude tady prostě jakoby 40 stupňů a tak budeme poslouchat takovou tu jako hudbu, která k tomu jako sedí, že jo. Já myslím, že spíš jakoby přijde moment, kdy ta hudba bude čím dál víc hrát tu útěšnou roli, no. Že lidi budou čím dál víc poslouchat jako i starý věci, že budou se tou hudbou spíš jakoby uchlácholovat a ta hudba bude splňovat ty eskapistický potřeby jejich, no, což jako pro mě třeba úplně není nic moc zajímavého. Taky o tom vlastně v nějaký kapitole píšu, že v nějaký momentě ty český dějin přišel právě ten moment toho, že prostě všichni chtěli najednou jako už jenom jakoby být jako uklidňovaný tou hudbou a nepřemýšlet na tou politikou a tak. Ale tak trošku se bojím, že se tohle taky vrátí s tím, jak bude ta realita naše jakoby komplexnější, což teda asi je to, na co můžeme vsadit, no, že ne, do nějaký hezký budoucnosti jakoby nemíříme, no.
0: Tak uvidíme, jestli to ještě celé ovládne AI, tam se samozřejmě taky nabízí spousta cest a možností.
1: Za 10 let napíšu pokračování, napíšu poslední kapitolu.
0: Ne, to už nenapíšeš ty, to už napíše přesně, tvůj agent, Karle.
1: Jo, přesně, jo.
0: Karel Veselý, Touhy a sny, nová knížka, ve které rekapituluje poslední 4 dekády naší země prostřednictvím popkultury a hlavně muziky, která ovládala žebříčky, playlisty a české prodeje. Karle, díky, ať se knize daří.
1: Díky, Jaro, a držím si palce.
0: A vlastně ještě pojďme na závěr úplně zmínit, že pokud vám tenhle rozhovor nestačil, tak teď v neděli v rámci Lunch Meet Festivalu můžete Karla slyšet ještě jednou, protože od 6 hodin večer v rámci programu na sympóziu v Korzu budeš o knížce taky mluvit.
1: Já mám takovou přednášku právě o těch snech, o tom, jak si Češi představují svou budoucnost od toho roku 86 až do současnosti, jaký ty vize, ty budoucnosti pronikly do toho popu. Jo? Takže vlastně pořád je to jakoby v tom popu, ale zároveň je to ta česká budoucnost. Je to vstup zdarma, takže přijďte všichni.
0: Doražte, Karle, díky, měj se krásně.
1: Taky, čau. Jsi

nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: 拜拜，
1: 冷静就走。
2: Radio Wave， děláme vlny.
1: Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatrit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

Slovenský rap Dušan Vlk a my míříme jenom o kousek vedle do Rakouska za Vídeňákem, který si říká Golagiani, a od rapu k trapu řekněme, jenom těsně vedle, skladba Two Handys ve čtvrtečím On Airu na Waveu. No a hned potom zase rap best, Tyler the Creator, 42 Duck a jejich spolupráce pojmenovaná Lemon.

0: out now.
1: I'm gone.
2: We gone. We gone.
1: Biatch.
3: My bro is running his finger around the I-way-way, I-they-they bowl. I got that shit sitting on my kind of like a fruit bowl. That's like 100 racks. I like the color green in every shade. I like life. Mine. Like my life. Don't fucking bite. Y'all niggas love to steal.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: to se ten Fred, Fred Gen samozřejmě, dvojice Overmono, bratrské seskupení a k ním ještě jeden bro za Mikem, takzvaně Lil Yachty. Stay in it na rádiu Wave 8 minutek po 13. hodině, pokračujeme ve čtvrtečním on airu, teď už zase s domácí scénou. Míříme za Donem Bartem 001, který už letos stihnul dokonce i odmaturovat, to jenom k tomu, abyste věděli, jak mladá jména najdete v našem playlistu, co se týče domácí scény, hlavně té rapové, ale nejenom. No a právě od Dona Barta si hrajeme novinku nazvanou Mario Balotelli. Ta už v zápětí poputuje do vašich uší, do 14. třeba taky 58Gčka, když už jsme u toho domácího repu. James Blake, Candy Pumps, Buchty Nouze nebo Kurt Weill. No a budu pro vás mít samozřejmě i nějaké ty další kulturní tipy. Stihneme i ukázku z aktuálního vydání Impactu a taky si povíme, co vás dneska čeká v Čelistech.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.
2: Radio Wave. Radio Wave.
1: Prostě.

0: Za rohem máme komunální volby na začátku října, půjdeme volit, no a pokud si dovolím jednu citaci od novinářky Terezy Povolné, tak komunální volby jsou podle ní úplně krásný příklad toho, jak politický je úplně naprosto všechno. Novinářka Tereza Povolná přesto dodává a zmiňuje, že v těch komunálkách volí jenom asi polovina voličů, z mladých pak plánuje podle průzkumu Ipsos k letošním komunálním volbám určitě přijít 47% lidí. Pomohlo by snížení věku voličů na 16 let? Nový díl Impaktu, věnovaný tomuhle tématu, najdete k poslechu na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových apkách. Tady je krátká ukázka.
1: Proč by mě ve 20 mělo zajímat, kdo sedí na radnici? Jak se na to díváš ty? Z pozice i mladý novinářky.
2: No, ty komunální volby jsou podle mě úplně krásný příklad toho, jak politicky je úplně naprosto všechno. Já jsem sem do rozhlasu dneska jela z 20-tisícového středočeského města a jela jsem veřejnou dopravou a to, jak byla zacpaná silnice cestou, to, kolik mě stála ta jízdenka, to, kde jsem vystupovala, že jsem pak vlezla do metra, který jak často jela, to všechno je politicky víc či míň a záleží to na rozhodování lidí, kteří jsou v těch vedoucích pozicích. To znamená, ty komunální volby přímo určitě podobu místa, ve kterém vy následně žijete. Záleží koho, komu dáte tu důvěru a ten člověk nebo ty lidi, kterýma on se potom obklopí, no tak určují to, jak vypadá váš denodenní život v té dané obci. Takže to je prostě fakt krystalický příklad toho, že všechno záleží na politickém rozhodování.
3: Impact. Událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jordana ve čtvrtečním On Airu na rádiu Wave, za chvilinku domácí plus minus nula, a nebo James Blake, ten samozřejmě není domácí, to moc dobře víte. No a dneska od 6 hodin večer taky aktuální Čelisti, které se tentokrát budou docela dost věnovat dokumentům, protože v kinech můžete aktuálně vidět třeba jedinečný časozběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková, taky dokument mladé režisérky Pepy Lubojacky, zaměřený na její vlastní rodinu a na to, proč závislost připravila jejího bratra a dva bratrance o vztahy, o pocit bezpečí i zdraví. No a dokument Do třetice, který také vše podstatné říká svým názvem Zlomové okamžiky generace 11. září. Snímek, který se samozřejmě věnuje tomu, jak 11. září z roku 2001 ovlivnilo následující generace, neboli samozřejmě teroristický útok na ikonická dvojčata ve Spojených státech amerických. Další snímky, které dneska Čelisti proberou, tak to bude třeba akční dobrodružňák V srdci divočiny, kde hlavní roli hraje Brad Pitt a pes. Taky dojde na snímky jako Mateřský put nebo Untold Reagan a určitě na spoustu novinek z filmového světa, jak jste ostatně zvyklí. Takže Čelisti dneska od 6 hodin večer s Alešem, Vítkem a Tomášem.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už jsem v rámci Kulturistánu dneska zval na program Lunch Meetu pro dnešní večer. Taky jsme se o něj trošku otřeli v souvislosti s Karlem Veselým a jeho rozhovorem o knize Touhy a sny, kterou bude taky tak trošku prezentovat v neděli v podvečer. No a pokud někdo z vás během tohoto víkendu v Praze na Lunch Meet Festival nepůjde, tak třeba zítra má docela dost jiných možností zajímavého kulturního vyžití. Pokud chcete dát přednost filmu, tak zkuste vyrazit do Legerovy 8 na akci Bytu 11, kde se po 8 hodině večerní bude promítat hororová komedie Dance Freak o nezdařeném vědeckém experimentu, po kterém přichází na svět nebezpečná tancující entita, která vrhá malé městečko do nepokoje plného bizáru a absurdity. Buďte před 8 večerní na adrese Legerova 8, potom vystoupáte na půdu Bytu 11, no a Dance Freak si užijete v celé jeho zvrhlé kráse. Autorské čtení vás zítra čeká v pražském prostoru Punktum a zároveň taky s hudebním doprovodem, protože Jonáš Zbořil bude tak trošku křtít nebo bude pořádat release party soundtracku k jeho knize Flora od 7 hodin večer, kterou složila Zuzana Ham alias Friday. Hudbu vytvořila pomocí elektromagnetického syntezátoru a inspirací byla právě kniha Flora. Takže se můžete těšit jak na prezentaci celého soundtracku, tak na čtení Jonáše Zbořila z jeho knížky Flora. Zítra od 7 hodin večer v pražském Punktu. A ještě jeden páteční tip, tentokrát už ryze hudební. V Meat Factory se představí trojice Posthudba, Člověk krve a Tomáš Havlen. Pražské duo Posthudba totiž vydává novou eponymní akustickou desku a právě zítra ji pokřtí v prostoru Archi Plus. No a jako host se na křtu představí taky folkový písničkář Jan Senfert alias Člověk krve. No a večer zahájí svým solovým setem Tomáš Havlen, neboli polovička Posthudby. Tomáš taky letos vydal svou první solovou desku a i z ní zazní zítra v prostoru Archa Plus nějaké ty písně. Po 8 hodině večer Posthudba, Člověk krve a Tomáš Havlen.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Candy Pumps a nekompromisní sladké mámení v podobě songu pojmenovaném jak jinak než Bonbon. 13 hodin a 48 minut, čtvrteční on air na Rádio Wave, docela ještě trochu s kytarama. Nejdříve tedy Jazz Pink se skladbou Easy a potom už Buchty Nouze a taky Kurt Weill.

0: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Pišta Královej, a.k.a. Fulcrum samozřejmě, a ukázka z jeho dlouhohrající debutové desky, na kterou se hodně dlouho čekalo, nahrávka East a vypalovačka Your Girl. Pokračovat už budeme kombinací postpunku, darkwaveu i synthpopu, to všechno ve své tvorbě dává dohromady brooklynský hudebník, který si přezdívá Computer Kill. My si z jeho nejnovější tvorby z EPčka hrajeme novinku pojmenovanou Dry Spell, zároveň můžete brát i jako takovou menší pozvánku na jeho pražský koncert, představí se 18. října ve vršovickém prostoru Café v lese. Jinak téhle hodince třeba taky australští The Avalanche s Metro Boomin s Futurem nebo Toyota Vangelis. Budu pro vás mít i ukázku a pozvánku na poslech druhého dílu podcastové série Stělesnění a uvidíme, jestli stihneme i nějaké ty další kulturní typy.

0: Z mýho těla odkapává na zem horkej tuk. No, to se úplně nabízí krásný oslý můstek od části textu tohle songu, který dali dohromady Edův syna Cringe Prince, protože o odkapávání tuku bude tak trošku i následující pasáž v podobě pozvánky na poslech druhého dílu série Stělesnění, která je věnovaná fenoménu Gym Bros, kteří o své tělo pečují a pravidelně cvičí. I oni o sobě ale pochybují a rutina jim nepřináší zdaleka jenom pocity spokojenosti. Ve druhé epizodě série Stělesnění uslyšíte, co mladé muže vede ke zneužívání léků a poruchám vztahu k tělu a jídlu, a tak nějak dojdeme k tomu, že to není jenom o tom pocení se v tělocvičnách. Tady je ukázka.
1: Když jsem na sociálních sítích zveřejnila výzvu, že hledám muže, kteří pravidelně cvičí a vnímají tlak fitness kultury na svůj vzhled, zareagovalo jen několik lidí. Byli mezi nimi i Adam a Petr. Při setkání na mě působí suverénně. Oba jsou mladí, svalnatí, tváří se zdravě sebevědomě. V hlavním městě studují prestižní vysoké školy. Nikdy by mě nenapadlo, že právě oni o sobě pochybují. Zajímá mě, jak vypadá jejich každodenní rutina. Kolik prostoru v jejich životě zabírá cvičení a přemýšlení nad vlastním tělem. Bavím se o tom s Adamem.
2: Když nemám nad čím se učit nebo nad čím jiným přemýšlet, tak ta posilovna, jako to jsou ty 2 hodiny toho času jako pro sebe, který mám.
3: A znamená to teda, že jinak v nějakým běžnějším režimu každý den fakt máš ty 2 hodiny cvičení?
2: Dřív jsem to tak měl, protože jsem chodil do té posilky 6x v týdnu. Teď to mám tak, když jako nemůžu jít, tak nejdu, ale snažím se tam najít prostě ten čas, protože vím, že zase přijde období, kdy nebudu moc chodit a pak zase to bude horší mentálně, než to je teď, kdy můžu chodit. Tady se snažím proto jako udělat maximum a i když mám prostě školu pozdě, tak po škole si tam prostě skočím. Já říkám 2 hodiny, samozřejmě je to variabilní, takže někdy stačí fakt jako dorazit a něco se tam odcvičit a člověk se hned cítí líp. Nejvíc produktivní, co vždycky jsem, taky když jsou prázdniny. Minulý prázdniny jsem začal běhat, což bylo takový zpestření, protože ta posilovna taky v to furt nejde, jak jenom chodit a zvedat železo.
1: Podobně mi svůj přístup k pravidelnosti a intenzitě cvičení popisuje i Petr.
4: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, kdy jsem se cítil fakt jako v tom píku, kdy jsem byl tak jako nafouknutý, ty svaly byly zatěžovaný, jedl jsem hodně a cítil jsem se velký a cítil jsem to, že když jsem přišel, nebo když jsem se oblíkal, když jsem se slíkal, tak jsem věděl, že ten pocit je. A pak naopak, když jsem zhubnul, a to bylo taky spoustukrát, tak to hodně šlo do nějakého jako sebevědomí. Že vlastně jsem najednou ztratil takový bezpečí. Mně přijde, že ty svaly jsou takový bunkr. Když je mám na sobě, tak jsem bezpečně sám se sebou. A když jsem je neměl, tak najednou jsem byl takový odhalený, takový zranitelný. Potom vlastně, když už byla nějaká příležitost se sléknout před někým, tak jsem se v hlavě hodně pral s tím, že se necítím vůbec dobře a že vlastně se nechci slíkat.
5: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Jestli vás zajímají fenomény jako Bibletok nebo Holy Girl Aesthetics, tak poslouchejte dnešní Hotspot. Nejnovější díl je věnovaný právě zmíněnému. Sara Chabulka-Sima, Barbora Součková se v rozhovoru s novinářkou Adélou Schneiderovou a farářem a moderátorem Hergotů Petrem Wagnerem věnovali tomu, jak se víra adaptovala na svět sociálních sítí, jestli se jí to daří, jak blízko má Bibletok k Tradwives a kdy se podobné obsahy mohou zase na druhou stranu stávat problematickými. To všechno v nejnovějším Hotspotu, tradičně ve vysílání po 16. hodině a jinak samozřejmě potom kdykoliv i na našem webu a v podcastech. Za námi Francis of Delirium, před námi teď Toulo a taky Metro Boomin a Future.

Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: sake of an adder whenever you ride with me. It ain't like I'm asking you to ride for free. From trapping to rapping, need to be proud of me. Back out the studio and throw parties. Money coming too fast, I can't slow down. Feel like I'm running from my past, I can't slow down. So many nights about to crash. Now I'm buying no foreigns on cash. I can't slow down.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Dívám se na předpověď počasí na dnešní večer v Praze a myslím, že vás můžu pozvat na koncert, který se s největší pravděpodobností odehraje pod širým nebem v přístavu 186.00 v Karlíně. Dneska po půl sedmé si ještě druhý podzimní den můžete užít léto, a to léto s Monikou, neboli Monika Omerzu Midriaková a živá podoba její nejnovější desky, kterou vydala pod názvem Cítit to všetko naraz. Rozhovor o téhle desce mimochodem taky najdete na našem webu, takže se případně můžete teoreticky předpřipravit. No a kromě leta s Monikou dneska v přístavu taky Kluk a Martin Šimek. Začátek o půl sedmé.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Jurčanka s korejskými kořeny, to ostatně můžete docela dobře slyšet v jejím hlase a přízvuku. Tohle byla skladba pojmená For Granted, J.G. No a naproti mě pár minut před třetí odpolední samozřejmě už střídáme za mikrofonem ve studiu dneska Martina Foldinová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já už jsem tady trošku zval na dnešní hotspot, ale pojďme to rozhodně připomenout, protože to téma je docela zajímavé, protože bůh na TikToku, tak... Já nevím.
1: Já taky nevím. Jednak teda už jsem generace, která nemá TikTok a jednak...
0: Ani boha.
1: Jednak nemám ani boha právě. Ne, kolegyně Sara Chabulka, Sim, Bára Součková se tradičně podívali na nějaký ten zajímavý trend, který teď můžeme potkávat napříč sociálními sítěmi. Konkrétně tedy fenomény třeba jako je Bible Talk nebo Holy Girl Aesthetics a povídali si vlastně s novinářkou Adélou Schneiderovou a taky farářem, moderátorem u nás na Radio Wave Petrem Wagnerem. No a rozebírali třeba to, jak se víra adaptovala na svět sociálních sítí, jak blízko má Bible Talk k Tradwives a kdy se vlastně podobné obsahy mohou stávat problematickými, protože právě jak jsi zmiňoval ty sociální sítě, tak teď tam můžeme potkávat videa, kde jsou třeba mladé dívky, které prostě mají různé předměty, na kterých je Ježíš, Bůh, prostě hrnečky, trička a tak dále. A všechno tohle budeme rozebírat teď v aktuálním hotspotu. No.
0: No a do toho samozřejmě ještě umělá inteligence přijde a už to bude úplný galimatyáš. Užijte si dnešní odpoledne s Martinou a já se na vás těším zase zítra v 11. Mějte se krásně.
2: Vygeneruj mi reklamu na queer divadelní festival.
3: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
2: Wild.
3: O queer lidech, od queer lidí.
2: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
3: Lesby trpí láskou.
2: A divadlo krve.
3: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Venuši ve Švehlovce.
2: Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Quest.
5: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
4: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Doufám, že jste sluchátka nebo reprobedny neměli příliš nahlas, protože být hudebníka kanadského hyperpopového a glitchpopového hudebníka, který se ukrývá za pseudonymem Kmou, teď na tracku All Talk, Chewed Out, mohl klidně způsobit tinnitus, kdyby byl příliš nahlas. Tak to byla intenzivní skladba, respektive být teď na vlnách Rádia Wave. Máme čtvrtek 24. září, 8 minutek po 15. odpolední, no a znáte to, v tenhle okamžik nastává vždy v našem proskleném studiu výměna směn a v tento okamžik už vás z našeho studia zdraví Martina Foldinová. Upřímně doufám, že máte hezký příjemný čtvrtek, že v něm budeme hezky společně pokračovat a já vám slíbím výtečnou muziku, kulturní tipy a taky nějaký ten redakční obsah. Třeba už za chviličku se společně pustíme do ukázky z aktuální epizody podcastu, ve kterém se věnujeme dětem a rodičovství, tedy do ukázky z našich Houpaček. Na jaké téma tentokrát, tak to prozradím už za chviličku. Do té doby, ale jak už jsem skloňovala, zdůrazňovala tu výtečnou muziku, tak půjdeme přímo k ní, protože za chviličku katalánská diva Rosalia u nás v playlistu, taky domácí hudebník Zapomněl jsem se skladbou Halo. No a teď už má velká oblíbenkyně americká hudebnice Kristen Flaherty aka K-Flay, pod tímto hudebním pseudonymem ji budete znát asi spíš. Teď po několika letech, pod kterým mi vlastně nevydala žádnou solovou hudbu, tak přichází s novým singlem, skladbou, která se jmenuje Ends. Za mě osobně velké doufání, že to vlastně je předzvěstí, znamená to taky do budoucna vydání nové desky, ale o tom ještě zatím moc nevíme, tak uvidíme. Držme si zatím palce a pojďme si společně pustit v skutku intenzivní kytarovou novinku. Tohle je americká hudebnice K-Flay s trackem Ends.

0: Gynekoložka Ester Hladíková navštívila naše houpačky na rádiu Wave hned dvakrát. Začneme gynekologickým zdravím ženy, ať už má nebo nemá děti. Na co všechno by se gynekolog měl ptát a jaké otázky by mu naopak měly pacientky klást? Jak vypadá zdravá menstruace a proč není v pořádku, když ženu každý měsíc paralyzuje její PMS? No a před námi je teď ukázka z té první části.
1: Nerada slyším to, že to nevadí, že nemenstruujete, ve smyslu to jako vůbec nemenstruujete, třeba čtvrt roku nebo půl roku, žádná menstruace nepřichází, to budeme řešit, až budete chtít děti. Což za mě teda není zcela ideální postup.
2: Mám z vás pocit, že jedna z důležitých zpráv, kterou vy vysíláte do světa, je i, že se nemáme jako ženy úplně snadno a bez otázek smiřovat s nějakými typy diskomfortu, který můžeme svádět právě na cyklus a na nálady a na hladiny hormonů. Můžeme si k tomuhle říct něco víc?
1: Ano, to je moje oblíbené, nemusíš to vydržet, protože často ty ženy si vyslechnou, ať už, a vlastně už od začátku té menstruace možná doma slyší větu, to musíš vydržet. Já jsem to taky tak měla a taky mě bolelo břicho a taky mě bolela hlava a taky jsem krvácela a tohle se s nimi vlastně může nést celý ten jejich život, protože pak přijde třeba zrovna to těhotenství, které ne vždy je úplně ideální a příjemné, a nebo porod, který může být prostě náročný až traumatizující, nebo další obrovská kapitola kojení, která taky dost často umí zanechat šrámy na duši a často ta žena prostě i nejbližšího okolí slyší jenom to, že to musí vydržet, že prostě musí zatnout zuby a překonat to a vlastně někdy takhle něco překonává úplně celý život.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Až do Vegas nás teď sebou skrz playlist Radia Wave vzala hudebnice, reperka Doja Cat. Skladba Vegas doznívá ve čtvrtečním odpoledni přesně v 15 hodin 27 minut k tomu teď v playlistu Radia Wave. No a já vás teď vlezmu vlastně do české podoby Vegas, tedy do Brna. Ano, v Brně totiž až do 28. září probíhá už, přijde mi neuvěřitelný, 9. ročník Mezinárodního festivalu seriálu, tedy Serial Killer. No a vlastně to zahájení, samotná premiéra komedie Oddíl B otevřela v Brně právě zmíněný festival Serial Killer, který je zaměřený na tu seriálovou tvorbu střední a východní Evropy. Je to tedy projekt režiséra Jana Prušinovského a scénaristy Petra Kolečka z prostředí věznice a ta bude na přehlídce soutěžit hned dvakrát. Tahle desetidílná série totiž usiluje o vítězství jak v hlavní mezinárodní kategorii, tak i v nové české sekci Czech Killer. Pokud vás komedie Oddíl B zajímá trošku víc, doporučuji návštěvu serveru iRozhlas.cz a sekce Kultura, kde si teď můžete přečíst čerstvou reportáž přímo z Brna, kterou připravila redaktorka Kristýna Sedláčková. Já můžu zmínit, že vlastně režisér Jan Prušinovský se scénáristou Petrem Kolečkem se měli pokusit ukázat každodenní realitu za mřížemi. Jak sami zmiňují, chtěli žánr vězeňského filmu narušit trochu tím, že natočí spíš to, jak se ve vězení vězni nudí a jak žijí ze dne na den. Není to teda o nějakých útěcích nebo dramatických událostech, jak zmiňuje sám Prušinovský, je to prý strašná nuda. Tak těžko říct, jestli zrovna tohle je dobrá reklama na to, abychom se podívali na jeho nový formát. Vy se na něj tedy můžete těšit už na začátku října, protože to bude mít premiéru na české platformě OnePlay. Připomínám, Serial Killer, tahle přehlídka seriálu, probíhá až do 28. září, teď aktuálně v Brně, jde o 9. ročník. No a my na Waveu zpátky k muzice. Naomi Smalls anebo Purling Hiss v následujících minutkách.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
2: Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Tolik formace Purling His se skladbou Useful Information, tak já doufám, že přesně takové informace vám poskytnu teď v následujících okamžicích, protože před námi je další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No, protože pátek je téměř za rohem, tak mám pro vás několik hudebních pozvánek právě na zítřejší večer. Bylo z čeho vybírat a mám pro vás tři zajímavé tipy napříč republikou, které můžete navštívit. A jako první startuji se s pozvánkou v Ostravě, v ostravském prostoru Provoz, kam si od 8. večerní můžete zajít na dvě hudební tělesa. Tím prvním je formace Esa z lesa, tedy kultovní screamo čtverka z Chebu. Pohybují se ve vodách žánru, jako je emo, hardcore, nebo screamo, nebo postrock, můžeme říct. No a jako support dorazí polská formace Quiet, Quiet, Quiet, což je vlastně někde na podobném zvukovém ražení emo, post-hardcore, mefrock. Takže pokud vás zajímá tahle kytarová žánrová paleta Quiet, Quiet, Quiet a Esa z lesa, 8. večerní, zítra na ostravském Provoze. Přesun do Brna, tentokrát mám pro vás pozvánku na brněnský prostor Kabinet Mus, kde se otevřou brány zítra od 19. hodiny. No a vy si můžete zajít na vystoupení francouzského tria Birds in a Row, což bych vám hodně doporučovala, pokud se v Brně budete nacházet. Je to formace, která tak nějak maže hranice mezi syrovým screamopunkem a atmosférickým post-hardcorem, takže opět se pohybujeme u intenzivní kytarové scény. No a o support večera se postará kalifornská zpěvačka Catherine Moore. Takže Birds in a Row, 19. hodina a brněnský Kabinet zítra večer. Do třetice jedna pozvánka na Prahu, na pražský prostor Meat Factory. Tady se hlásí začátek večera ve 20 hodin, no a vy si můžete zajít na pražské duo Posthudba, které vydalo eponymní akustickou desku a už zítra večer ji pokřtí právě v Meat Factory. Jako host se na křtu představí folkový písničkář Jan Zenft s projektem Člověk krve. Můžete znát velmi dobře z playlistu Rádia Wave, který vlastně vychází z tradičního českého písničkářství. Inspiruje se ve folkloru, historii i v přírodě. No a večer se svým solovým setem zahraje taky Tomáš Havlen, polovička Posthudby, který letos v březnu vydal taky své debutové album Minulá noc je jak jiný život. Rozhodně doporučuji. Posthudba křtí novou desku.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Get ready with me do kostela, anebo třeba Bible jako scrapbook. Náš hotspot se v dnešním díle zaměří na fenomény, jako je Bibletok nebo třeba Holy Girl Aesthetics. V rozhovorech s novinářkou Adélou Schneiderovou a taky farářem a moderátorem Petrem Wagnerem rozebereme třeba to, jak se víra adaptovala na svět sociálních sítí, jak blízko má Bibletok k Tradwives a kdy se podobné obsahy mohou stávat problematickými. To vše uslyšíte v dnešním hotspotu. Startujeme přesně v 16 hodin odpoledne. To znamená, že už za pár minutek. Do té doby si v playlistu Waveu ale vychutnejte třeba ještě formaci Wet anebo domácí Bert & Friends.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Krásný prosluněný život získáte tím, že konvertujete na víru, třeba mikina s nápisem He's the only icon. Valenou většinu toho obsahu na Bibletalku budou tvořit právě Tradwives influencerky.
2: Nevím, jestli vůbec Bible jako předmět nějakého kontentu je vhodná pro něco takového, když potřebujeme udělat nějaký krátkej tvar. Neznám za tolik vzdělaných influencerů přes Bible. Což je škoda, to určitě je nějaká díra na trhu.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.

0: Takže influencerky nebo influenceři provádí svoji ranní rutinu, ale třeba místo, já nevím, pravidelných 5 minut meditace čtou 5 veršů Bible, točí oblíbené Get Ready With Me, ale do kostela, nebo obecně sdílí tipy na studium Bible, mluví o svojí cestě k Bohu, ale taky radí, jak by podle křesťanských hodnot měly vypadat například vztahy, sexualita nebo role žen a mužů. Což mi přijde už poměrně zásadní, protože tu nejde jenom o sdílení svojí vlastní spirituality, ale o reprodukci hodnot a toho, jak by měl správný v tomhle případě křesťanský život vypadat.
1: To zní hrozně zajímavě. Já musím říct, že mě se tyhle věci dotknuly spíš okrajově. Každopádně to zní hrozně zajímavě, hlavně teda proto, jak se víra vlastně dovedla adaptovat na tyhle populární trendy, celkově na logiku sociálních sítí. Zároveň, čeho si ale všímám docela dost, je spíš estetika, která začíná být třeba v módě nebo obecně v popkultuře viditelná. V módě jsou to třeba křesťanský kříže, krajky, celkově takovej ten kostelní vibe. A rozhodně už podle mě nejde o žádnou alternativní subkulturní gotik záležitost. Myslím si, že se to dost dobře prodává mainstreamu.
0: S tím hodně souhlasím a když budeme mluvit třeba o té estetice jako takový, tak to bychom zase nějakým takovým tím TikTokovým výrazem mohli označit jako Catholic core a k tomu se taky v dnešním dílu dostaneme. Pozvala jsem si jako hostku novinářku Adelu Schneiderovou z Page Not Found, která se tématu Bible Talku věnovala. A protože mě zajímala i trochu insiderská perspektiva, tak jsem si tentokrát pozvala i druhýho hosta, kterým je farář Československé husitské církve Petr Wagner, který mimo jiné u nás na Wave spolu připravuje pořad Hergot.
1: Tak to se hrozně těším na váš společný vhled, ale ještě předtím si pojďme dát naší oblíbenou rubriku Hot or Not.
2: Hot or Not.
0: Tak Sáry, povídej.
1: No, já tady musím zmínit konečně to, že minulý čtvrtek, my máme takovou nevýhodu, že to vychází zrovna ve stejný den, jako vychází Hotspot, takže budeme vždycky trochu nebo spíš hodně pozadu, ale vychází
0: aspoň
1: nová...
0: Aspoň nebudeme spoilerovat.
1: Ano, nebudeme spoilerovat a vychází nová řada Zrádců a já se na to hrozně těším. Musím říct, že jsem viděla ten první díl a hrozně jsem se smála, hrozně jsem u toho přemýšlela nad tím, jak bych se v těch určitých situacích zachovala já a hrozně mě prostě tenhle ten koncept reality show baví, takže jsem tady chtěla jenom takhle pozvednout tohle téma, které se tady teď bude asi objevovat velmi často.
0: Pravděpodobně bude. Jsem hrozně ráda, že jsi ho tady vytáhla ty. Já jsem samozřejmě taky první díl viděla, byla jsem u toho mega napjatá a bylo to zajímavý.
1: No, já vlastně jako to obsazení si mě hrozně získalo hned na začátku.
0: Jo, to mě baví docela.
1: No, musím říct, že samozřejmě nejde jenom o ty velký jména, jako je třeba novinářka Zdislava Pokorná nebo Jan Špaček, ale zároveň i, nevím jméno, ale ten vyjednavač...
0: Adam,
1: vyjednavač Adam. Myslím si, že to bude nabušená série a doufám v to.
0: Jako zatím to vypadá podle mě hodně dobře, ty charaktery mě... docela bavěj. Já mám vlastně na těch Zrádcích nejradši to, jak se postupně ty charaktery odkrývají, že on ten první dojem toho řekne spoustu, ale ty lidi přece jenom v té hře se začnou tak jako odkrývat postupně a začnou je měnit nejenom ty situace, do kterých se dostanou, ale i celkově ten tlak a ta postupující hra. A jsem hodně zvědavá na to, co přinesou ty další díly, protože i rozdělení Zrádců mně přijde poměrně zajímavý.
1: Mně taky, ano. Dáša je moje spirit animal totální, takže...
0: Já jsem milovala, jak tam pokousala no, pána nějakýho.
1: Spirit animal doslova prostě. No ale každopádně, Baru, tady jsem ti vzala teda jedno hot, ale doufám, že máš připravený ještě jedno pro
0: no,
1: nás.
0: No naštěstí mám další, takže dobrý. Když se trošičku ještě vrátím zpátky k našemu minulýmu dílu, kde jsme se bavili o ženském sportu, tak mě docela zaujala věc, který jsem měla úplně plný sítě a to byl běžecký fit a obecně i teda výkon britský osmistovkařky Keely Hodgkins, doufám, že to její jméno čtu správně, která na meetingu Altos v Londýně běžela závod v takovém futuristickém obleku s dlouhýma rukávama, nohavicema a i s kapucí, byl to vlastně takový overall. A vyhrála teda zlato s časem 1:56.40.
1: Mm-hmm, jen tak mimochodem.
0: Každopádně teda světovýmu rekordu Jarmily Kratochvílový se

0: to ještě úplně nepřibližuje. Ten už drží přes nějakých 40 let a přijde mi to mega cool, mimochodem teda. No každopádně ten oblek, oni to nazývají jako speed suit, podle expertů jí mohl celkově zrychlit o 20 až 50 sekund, což je na 800 fakt obrovský číslo. No a mně to přišlo obecně hot i vzhledem právě k tomu našemu minulýmu dílu, jak jsme se bavili i o tom oblečení pro sportovkyně, tak tady bych vlastně chtěla trochu i nějak poopravit, že evidentně jde závodit i v něčem, co neodhaluje úplně celé tělo. A zároveň ale ona v tom určitě nebude moc soutěžit na nějakých vysokých soutěžích, jako je třeba mistrovství světa nebo nějaký světový meetingy, případně olympiády, protože tam mají poměrně dost striktně zadaný oblečení právě od týmů a těch značek, který je oblíkají. No, ale myslím si, že je taky docela nutný dodat, že aby mohla soutěžit v takovýhle super výkonný kombinéze, tak k tomu taky potřebovala obrovský specializovaný tým, který ho vyvíjel asi rok, takže to nebude úplně dostupný oblek pro kohokoliv.
1: Právě.
0: Ale i tak to jakoby hot je a vypadalo v tom úplně neskutečně.
1: No určitě je to hot. Jsem zvědavá, jak to do budoucna budou řešit, jestli tyhle obleky budou teda dostupné pro všechny, nebo bude možnost v nich závodit, anebo jestli se to do budoucna zakáže.
0: Já jsem si na tohle dělala trošku takovou rešerši, protože se sportovního světa třeba známe takovou tu kauzu těch polyuretanových plavek, to bylo někdy okolo roku 2009, kdy plavci nebo plavkyně, kteří v těchto plavkách plavali, teď jsem řekla tisíckrát slovo plavat, ale tak se najednou tady v tomhle období vyrojilo strašných světových rekordů a rozhodčí si toho všimli a tyhle plavky zakázali nosit. Ale v tom běhu vlastně nějaký takovýhle větší regulace na materiál nebo na celkově ten oblek úplně nejsou, spíš potom záleží opravdu na těch značkách, který ty národní týmy oblíkají a co jim vlastně dovolujou nosit v té kolekci, kterou jim jakoby navrhnou. Ale jakoby taky netuším, jestli v tenhle moment třeba nějaký svazy prostě nezasáhnou, ale zároveň takovýhle jako kombinézy nejsou úplně výjimkou.
1: To je pořádně prorešeršovaný hot teda.
0: Já jsem si tam prorešeršovala hodně, ale to třeba měla taky australská atletka Katie Freeman v roce 2000. Ona byla čtyřstovkařka a ta byla taky hodně známá tím, že vlastně jakoby běžela v takovýhle podobný kombinéze. No, takže to je moje hot. No a Sáry, co not?
1: Já vlastně nevím, jestli se to dá zařadit úplně konkrétně do not, ale říkala jsem si, že to tady pozdílím, protože tahle epizoda vyjde, až když už to nebude aktuální, ale já mám dnes narozeniny. A
0: všechno nejlepší.
1: Děkuju moc. No a já jsem tady vlastně chtěla jenom pozdílet to, jak je pro mě asi obecně nepříjemný nějaký slavení vlastních narozenin. Já miluji oslavy svých kamarádů, kamarádek, kohokoliv, rodiny, ale vždycky cítím takovej zvláštní nátlak v ten den, jakože bych to měla oslavit, že chci vidět ty lidi, ty mě nejbližší lidi, ale zároveň nechci dělat vyloženě oslavu, potom když teda má být ta oslava, což už jako hodně dlouho nedělám, tak aby se tam stihla vlastně pobavit se všema těma lidma, aby se tam všichni bavili, blablabla, vlastně máš tyhle ty nekonečné myšlenky v hlavě, které jsou úplně zbytečné, ale já je tam mám. To samý vlastně i s tím, že já jsem člověk, který hrozně nemá rád odepisování, nebo je hodně špatný na odepisování. A vzhledem k tomu, že ti během dne chodí nějaký gratulace, kterých si strašně vážím, tak ale mě to zároveň vždycky trochu uvádí do rozpaků, protože neodepíšu hned, nechám to na večer na to zapomenu a pak už jedu v těchto myšlenkách. Takže jsem si říkala, že vlastně not je tahle moje úzkostlivá hlava, která nejde zastavit během narozenin.
0: Jestli tě to uklidní, tak přidám svý nějaký souhlasný stanovisko s tímhle, protože já jako miluju oslavy narozek, ale cizích lidí, jako svoje vůbec. Letos jsem udělala takovou jakoby mini výjimku, kdy v den mých narozek jsem se svýma kámoškama trávila jakoby večer, kdy jsme prostě šli na večeři a pak jsme šli do hospody, kde jsme hráli takový jakoby kvízky.
1: To je moc hezký.
0: Do tří do rána.
1: Pub quiz.
0: Ne, nebyl to pub quiz, to byl jenom takový jako taková hra na telefonu. Aha. My tomu říkáme kvízky prostě, je to skvělý úplně. A bylo to jakoby báječný a hrozně jsem si to užila, ale protože spíš jsem to vnímala jako večer s kámoškama, ne úplně jako mojí oslavu, kdy ta pozornost má být na mě, což je věc, kterou já úplně nedávám. Vlastně se cítím hrozně nepatřičně, když mi má někdo gratulovat. Nejhorší třeba je, když ti tím někdo jako překvapí, že jako všechno nejlepší k narozkám osobně, nebo ježiš, ty máš dneska svátek, věc, na kterou já zapomenu úplně vždycky. A já vlastně vůbec nevím, jak na to mám jako reagovat, protože je to od těch lidí hrozně hezký, že se jako vzpomenou, ale já se cítím vlastně hrozně nepatřičně, že ta pozornost jako na mě hrozně leží. Jestli tě to uklidní, tak mám to stejně.
1: No každopádně, Baru, co je tvoje not?
0: Trošku v notě, ježišmarja, já jsem dneska opravdu na kořeny slov, mě pobavila taková jakoby metaanalýza amerického viceprezidenta J.D.ho Vance seriálu Emily in Paris, který tohle dílo nazval Shakespearem současnosti. On na něm vyzdvihoval to, že to není povrchní podívaná o nějaký mladý Američance, která si přijede do Paříže, tam má zajímavou práci, pije si víno a prožívá si prostě ty romance. Ale že to je podle něj ve skutečnosti velká kulturní kritika toho, jak se rozhodují mileniálové a mileniálky. A mě tohle to velmi zaujalo a vlastně mě hodně zaujalo negativně to jeho odůvodnění proč. Celkově podle něj se totiž Emily a Gabriel, teda ta hlavní dvojice, milujou, hodí se k sobě, ale místo svatby a založení rodiny a budování teda nějakého toho společného života jenom tak jako střídají vztahy, komplikují si život a soustředí se dokonce třeba i na kariéru. Tak to mě na tom přišlo zajímavé, jak si vlastně vypůjčil tenhle ten seriál a jaký hodnoty v něm vlastně jako on sám hledal. No.
1: To je zajímavá perspektiva. Nenapadlo by mě se na to takhle podívat.
0: No mě vůbec, protože já kdybych si chtěla třeba tenhle ten seriál propůjčit jako tu kritiku doby, tak bych tam třeba spíš vyzdvihovala to, že je to jako vrcholný dílo neoliberálního kapitalismu, který v tomhle ohledu k současné době vůbec jako kritický není. Tahle ta kauzička J.D. Vance a Emily in Paris, nečekala bych vůbec tohle spojení.
1: Jako J.D. Vance by teda měl nejradši z Emily Treadwife.
0: Měl, no.
1: To je hezký. No. Každopádně těším se na další sérii a tuhle kritiku beru v potaz, ale asi mi to nezmění žádnou mojí perspektivu.
0: Přesně, zaznamenáno, nesouhlasím.
1: No, přesně tak. No každopádně já už se s tebou rozloučím, Baru.
0: Tak ahoj, Sáry.
1: Ahoj.
0: A teď už teda dva rozhovory, první s Adélou Schneiderovou a potom s Petrem Wagnerem o fenoménu Bible Talk. Hotspot. Ve studiu Rádia Wave už vítám Adélu Schneiderovou, novinářku z Page Not Found. Adélo, ahoj a děkuji moc, že jsi přijala pozvání k nám do Hotspotu.
2: Já moc děkuji za pozvání.
0: Stává se Bible novou trendující seberozvojovou knihou. Může se svojí popularitou zařadit třeba mezi takové ty seberozvojové stálice, jako jsou třeba atomové návyky nebo čtyři dohody?
2: Jako minimálně podle sociálních sítí to tak rozhodně vypadá, ale spíš ten trend je teďka spíš jako z amerického prostředí, takže uvidíme, co se stane jako s českou Biblí u nás.
0: Pojďme se zaměřit na ty obsahy jako takové, to slovo Bible Talk. Co to vlastně teda je a jak ty obsahy na sítích, které se týkají víry nebo křesťanství, vypadají, co všechno zahrnují, co třeba akcentují, zkrátka, co všechno pod nimi prostě můžeme najít.
2: Hodně se to pojí s tou vizuální stránkou toho křesťanství, ať už je to nějaká třeba pastelově růžová Bible se zlaceným písmem, nebo pak jsou na americkém trhu i různé propisky, tušky, kreativní potřeby, které nějakým způsobem na sobě mají i třeba biblické citáty, nebo různé i nádobí, sklenice na kafe, sklenice na maču. A právě celkově tenhle ta jako velká estetika, která se kolem náboženství a křesťanství zejména právě tvoří, tak to vlastně všechno spojuje nějaký jako hashtag holy girl aesthetic a vyloženě je to trend toho, kdy vy vídáte videa o tom, jak se mladá holka líčí a oblíká do kostela. Vyloženě je to get ready with me do kostela. Vybírá si nějaký ten outfit většinou pak v průběhu toho svého dne i peče kváskový chleba často, dělá si to kafe s myšlenkou na toho Ježíše a celé to doprovází takové hodně estetické projasněné záběry na čistý, uklizený byt, který je zalitý ranním sluncem, květiny natrhané ve váze a právě ty krasopisné poznámky, které už jsem tady zmiňovala, existují i speciální bible, které mají široké okraje tak, aby se tam dali dávat různé třeba i samolepky a zkrátka se to tak jako vyprazdňuje i do toho estetického cítění a estetické formy mnohem víc, než do toho, co je vlastně v té Bibli jako takové psáno.
0: Toho jsem si taky všimla, vlastně té Bible jako takové, že už to není ta kniha v těch kožených deskách, která je jenom těžká a má v sobě jenom hrozně moc textu, písmenek, ale spíš mi to vlastně připomíná až takový jako DIY scrapbook, kde vlastně si ti lidé, často teda mladé ženy, podtrhávají pastelovým zvýrazňovačem, přesně vytisknou si malou samolepku nebo nějaký obrázek k určitému biblickému příběhu a ten si tam tak jako vizuálně dokreslí. A zároveň vlastně jsem si všimla a přijde mi, že to je hodně cítit vlastně v tom, jak ty si popisovala ten trend jako takový, že ta estetika dost dobře naléhá na nějaké vzorce z těch sítí, které už ale známe. Třeba z takových těch trendů, jako je Dead Girl. Tam třeba hrozně zase funguje příprava do fitka a pojďte se se mnou oblíct na tohle. Strašně hezky uklizený byt, potom nějaký zapisování si, journaling prostě do deníčku a tak dále. Ale tady to vlastně celý má jenom ten jako biblický podtext.
2: Já s tím takhle naprosto souhlasím. Ještě vlastně mě napadá k tomu Holy Girl estetičnu, že často je to i spojené paradoxně i s nějakým jako ženským empowermentem, že to, že budete věřící a budete prostě holy girl, tak vám může zajistit i nějakou jako slibnou budoucnost a je to zkrátka všechno takové jako prosluněné, projasněné, má to jasně dané ty mantinely a ty limity. Na mě pak vyskakovaly i videa typu, že jak vypadá tahle ta holy girl, tak je to prostě businesswoman, která si jde a na poradě studuje Bibli a studuje ji zase s krásným růžovým obalem a je to zkrátka neustále jako estetické, ale zároveň je to vlastně strašně paradoxní, protože na jedné straně tady máme i fenomén jako tradwives, který je hodně se s tímto odnožem toho Bible Talku spojuje. Dalo by se říci, že valnou většinu toho obsahu na Bible Talku budou tvořit právě tradwives influencerky, které vlastně si postavily podnikání a nějaký svůj výdělek na tom, že ostatní ženy inspirují k tomu v podstatě nepodnikat a nemít ten kariérní růst. Ona samozřejmě, pokud ta žena by se v reálném světě plně odevzdala tomu tradwife ideálu, tak nebude mít žádný jako svůj vlastní příjem, bude jako ohrožena případně nějakého jako rozpadu toho vztahu. Je tam spoustu jako negativního, což ale právě ty tradwife influencerky úplně zamlčují a nějakým způsobem tu domácí idylu zaměňují za tu tvrdou práci, která doma je. A ještě bych vlastně chtěla dodat, že i podle socioložek Sophie Sykes a Veroniky Hoppner, tak ty tradwife účty a tradwife influencerky vlastně často slouží jako nějaká jako vstupní brána k těm ultrakonzervativním nebo někdy až jako nacionalistickým myšlenkám a hodnotám. Hotspot.
0: Mně ta estetizace vlastně přijde v tomhle konkrétně docela dost nebezpečná. Jak jsi vlastně tady popisovala to všechno prosluněné, to, že se tady vlastně ta víra nebo studium Bible stává nějakým podpůrným nástrojem třeba proto si myslet, že když ji budu následovat, tak automaticky vlastně ten ideální život, který tady vidím v těch obsazích, přijde s tím. Tak tady já možná vidím něco, co může být docela problém.
2: Určitě je to problematické i z toho hlediska, že vlastně je tam častokrát jako explicitně řečeno to, že tenhle ten krásný prosluněný život získáte vyložení tím, že konvertujete na víru. Často je to postavené na nějakém osobním příběhu těch daných influencerek, kdy vám popisují, jaké měly třeba úzkosti, panické ataky, jak byly v tom svém životě ztracené, jak nevěděli kudy kam, jak jim to třeba neklapalo ve vztazích anebo v rodině. A pak, když si mysleli, že jsou úplně na dně, tak k ním promluvil ten Bůh. Oni se stali křesťany, stýli se ať už katolíky, evangelíky. A ten Bůh a to křesťanství jim do života přinesl tuhle přesně prosluněnou ložnici a tu maču a ten krásný život, ty pikniky venku na louce. A zkrátka se to pojí jako s tím, že abyste právě přesně dostali tohle ten krásný život, tak musíte nebo měli byste konvertovat a to vám jako automaticky ten Bůh jakoby dá k tomu jako odměnu nějakou.
0: Ono vlastně, když se posuneme od těch jenom jako estetických videí k těm, které přesně dávají nějaké rady do života nebo i k něčemu konkrétnímu přesvědčují, jaké hodnoty vlastně ten Bible Talk předává? Co třeba nám vlastně šířej říká o vztazích, sexualitě nebo postavení žen a mužů, když se zaměříme třeba na tyhle hodnoty?
2: Je to jako hodně, hodně tradiční. Bavíme se tu o nějakých jako partnerských rolí a jako ženské podřízenosti. Ať už je to i třeba pak nějaká kultura jako čistoty nebo něčeho, že si zkrátka ty dívky mají počkat na toho pravého, je tam nějaký ten jako tabu toho předmanželského sexu, nějaký jako třeba stud za to vlastní tělo a pak později v tom vztahu to může být právě třeba odmítání antikoncepce nebo odmítání práva na potrat či něco takového, takže už to jako směřuje k nějakým tím jako konzervativnějším proudům. Už to není jenom o tom, že je hezká růžová Bible s ořízkou, ale už je to o tom, jak se chovat v tom partnerském vztahu.
0: Já jsem se vlastně zamýšlela nad tím, jak moc je ten obsah názorově pestrý, protože víme, že víra může hlásat vlastně poměrně dost progresivní hodnoty, ať už jde o sebevyjádření, vlastní identity, genderu, sexuality, i postavení žen a mužů, že staví hodně na nějakých, řekněme třeba i rovnostářských pozicích. Ale na druhé straně tady vlastně máme ty proudy, které naopak akcentují to, o čem ty jsi mluvila. Jak vlastně celkově jsou ty obsahy názorově pestré? Co se vlastně nejvíc na těch sítích objevuje? Jsou to právě ty konzervativní obsahy, nebo můžeme vidět i ty, které jsou, řekněme, naopak zase progresivní?
2: Asi většinově jsem se setkala s těmi konzervativnějšími obsahy. Na druhou stranu některá ty videa, která tu víru estetizovaly, tak právě akcentovaly i to, že ta žena po té, co bude věřit a stane se z ní křesťanka, tak právě může jako dosáhnout nějakého toho úspěchu i jakoby v kariéře, ale to bylo zase úzce spojeno s tím Bohem. Nicméně ten hlavní převládající proud je ten konzervativní těch tradičních manželek a tradiční rozložení rolí v rodině nebo ve vztahu.
0: Ono, když se jako na to tak podíváme, tak sdílet nějaký svůj život s vírou je naprosto v pořádku. Ale kde se podle tebe láme nějak ta hranice mezi právě sdílením nějakého osobního náboženského přesvědčení, které může být jakékoliv, a vytvářením tlaku na to, jak by vlastně ideálně měli žít ostatní?
2: Tam vlastně hodně záleží i na tom, jakým způsobem to ten daný influencer nebo influencerka předává. Samozřejmě může to být jen jako to, jak mě se žije s tou vírou a sdílení právě přesně, jak jsi říkala. Ale zase si na druhou stranu stále musíme uvědomovat to, že to jsou influenceři, kterým nějakým způsobem jde o ten zisk. Často je to i třeba skrz nějaký náboženský křesťanský merch. Můžeme tady právě vidět třeba mikina s nápisem He's the only icon, on je ta jediná ikona, nebo nějaké sklenice na kávu s textem třeba Christ with coffee on ice. A vlastně i tím se prodává nějakým způsobem ta křesťanská identita. Ale jeden příklad za všechny by byl asi i třeba influencer Bryce Crawford, což je 24-letý evangelista, který má miliony sledujících. What I've observed in the scriptures, these are three things that we should do so that we don't fall to temptation. Number one, don't forget God. When we forget God, we substitute God out with what seems familiar. When we forget God, we fall to temptation. The second reason we fall, and what I want to encourage you with is don't stop seeking God. When we stop seeking God, jako modlitbám nebo nějakému pouličnímu kazatelství. Oslovuje cizí lidi na ulici, většinou třeba lidi bezdomova a ptá se jich na jejich život, modlí se za ně, brečí s nimi. U toho to všechno natáčí a následně dává především na YouTube, ale má svoji značku energetických a hydratačních nápojů. A vlastně argumentem pro ten prodej těch nápojů je ten, že dodá těm mladým věřícím tu čistou energii, s nějakým vyšším záměrem, aby se lépe mohli soustředit na čtení Bible a na tu modlitbu. A mimo to i třeba jezdí na různá turné po Americe a právě spojuje stand-up vystoupení s nějakým jako rockovým koncertem a emocionální bohoslužbou. A vlastně se z té víry nějakým způsobem pak už vytrácí nějaká ta jako hloubka nebo ten přesah a vlastně se jenom splošťuje na ty produkty, které nějakým způsobem reprodukují to líbivé na křesťanství.
0: Je to trend, který funguje hlavně ve Spojených státech, nebo z nich primárně pochází. Co to český prostředí? Hádám, že tady to asi tak rozšířený nebude. Jak vlastně ta naše scéna vypadá?
2: Není to tak rozšířený, i to jako je přirozeně z toho, že jsme považováni jako za jednu z těch nejvíce jako ateistických nebo sekulárních zemí v Evropě, ale ty křesťanské influencerky zejména tu jsou, není jich jako samozřejmě tolik jako v Americe, ale tvoří aktivně jako hodně podobný obsah, jako je ten americký. Do toho dávají právě nějaké jako své osobní zkušenosti, svá osobní svědectví. Ale třeba asi za zmínku stojí i Mládež Litomyšlu, což je skupina právě mladých kněží z českého prostředí, kteří sice tvoří jakoby obsah i v angličtině, ale spíš se věnují ty popularizaci křesťanství a víry, než nějakému jako influencerství spojeného právě s tím nějakým jako marketingem. Jsou to jako vtipně zaměřená videa právě z prostředí kostela a předělávání různých jako zahraničních trendů. Ale samozřejmě to, že ten křesťanský obsah nevzniká v Česku, neznamená, že se k tomu to české nebo československé publikum nedostane, protože sociální sítě jako skýrají nějaké ty geografické jako kulturní rozdíly.
0: Čeho si taky v poslední době na sítích všímám, je i to, že se určitý křesťanský symboly stávají dost populární estetikou. Zaujalo mě třeba to, že si lidé nechávají dělat, já nevím, gelové nehty s kříži, nebo se nosí hodně krajky, závojíčky, nebo různé šperky z kříže a tak dále. A celé tohle vlastně doplňují často třeba hashtagy, jako je třeba Catholic Core. Na čem vlastně stojí a v čem se liší od toho Bible Talku?
2: Ten Catholic Core je i pro lidi, kteří nejsou nutně věřící, kteří jsou často sekulární a jenom přebírají ty náboženské motivy. Ať už to jsou právě ty kříže, které si zmiňovala, nebo často i třeba jako růžence, které nosí místo náhrdelníku, mm-hmm. třeba na nějakou party, na nějaký rave ke kožený bundě. A ty obrázky Panny Marie můžou být i třeba na krytech telefonů, což doplní samozřejmě ty nehty. A i třeba kostelní svíce jako dekorace v pokoji. Je to zkrátka něco asi i jako mystického a tajemného. A vlastně si myslím, že i tím, jak jako vizuálně sterilně může působit jako moderní svět mnohdy, takže možná i mladá generace kvůli tomu hledá nějaké to tajemno, nějaké to mystično, přitahují je nějakým způsobem ty představy toho posvátna, nějakého tajemství a to se pak propisuje právě do těch symbolů. My jako asi stále potřebujeme nějaké rituály, ať už je hledáme třeba v astrologii nebo v krystalech, anebo právě v tom estetickém katolictví nebo v té víře. A vlastně si z té víry bereme jenom ten vizuál a tu atmosféru, ale vlastně to, co se skrývá jakoby zatím, ať už to jsou pravidla nebo nějaký jako způsob života, tak vlastně necháváme nějak jako stranou.
0: A to se samozřejmě potom jako velice dobře prodává na různých platformách, e-shopech a tak.
2: Jo, jo, mně vlastně přijde, že se z nějakého toho jako i posvátného symbolu, ať už třeba toho utrpení nebo něčeho právě stal jenom nějaký jako trend z Pinterestu nebo trend z TikToku. A i třeba na to reaguje popkultura. Spousta písní i třeba od Lany Del Rey pracuje s nějakým jako tématem víry a nebo třeba Met Gala mělo taky téma jako Heavenly Bodies, takže si vlastně i móda nějakým způsobem přivlastnila to posvátno jako ten dokonalý vizuál toho, jak bude i třeba vypadat oblečení.
0: No a na závěr mě ještě zajímá, protože si v Bible Talku musela ležet opravdu dlouho a věřím, že se ti na něj taky hodně rychle adaptoval algoritmus, tak mě zajímá, jaký TikTok, Reelsko nebo třeba i memy tě zaujaly nejvíc, ať už třeba v dobrým nebo špatným.
2: Jako adaptovala se mi hodně rychle, pak jsem se toho pár týdnů ještě jako zbavovala, protože neustále na mě něco vybíhalo, ale pro mě asi jako největší dojem nebo takovou jako pomyslenou facku mi dalo právě ten příslib toho, jaký ten život bude, jak vlastně i třeba yoga nebo právě ta ranní mača absolutně jako nesouvisí s tou vírou jako takovou, ale byly tam prezentovány jako ten výsledek toho, že člověk věří v Boha a vlastně mi to přišlo takové jako bizarní spolu teda s různými květinovými ořízkami jako písma a růžového obalu a těch zvýrazňovačů a celkově jako to, jak vlastně si to jako globální kapitalismus přivlastnil a řekl tak a budeme prostě to prodávat takhle, lidi si to budou kupovat, protože je to prostě růžový a třpítivý a krásný.
0: Tohle mě vlastně přijde na tom asi nejvíc zajímavý, že matcha se dá prodávat vlastně na jakýmkoliv ideologickém pozadí, evidentně. Tohle byla novinářka Adela Schneiderová, moc ti děkuju za rozhovor.
2: Já taky děkuju za pozvání.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tolik novinka od formace Liars, teď je na vlnách Rádia Wave. Ještě předtím jste měli možnost poslouchat aktuální epizodu našeho nového hotspotu. No a teď už mám pro vás v dnešním odpoledním on airu další kulturní pozvánku.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No tentokrát mám pro vás takovou one and only pozvánku, protože už zítra v pátek 25. září můžete zažít vernisáž aktuálně probíhající výstavy v galerii a prostoru ve městě Znojmě. 18. hodina, to bude start zítřejšího večera, pátečního večera, který je pojmenovaný Umění do Znojma, jakožto aktuálně probíhající výstava. Je to tedy site-specific výstava, která navazuje na stejnojmenné sympozium, představuje tvorbu výrazných českých umělců a umělkyň v běžně nepřístupných prostorách prelatury Loutského kláštera. No a vlastně po prohlídce vystavených děl bude večer pokračovat afterparty s DJs a pop-up barem. No a můžu ještě zmínit aktuálně vystavující jména, které můžete vidět v rámci této vernisáže. Tak zmíním třeba okrajově Milenu Dopitovou, Jiřího Kovandu, Veroniku Bromovou, Martina Zeta, taky Epos 257, Karel Kunz, Veronika Gabrielová, celá řada dalších jmen. Dobrá zpráva pro ty z vás, kdož třeba máte hluboko do kapsy, tak vstup na vernisáž i afterparty bude kompletně zdarma. A ta výstava se koná v prelatuře Loutského kláštera. Je tam vstup přes centrum Louka. 18. hodina, Umění do Znojma. No a zítřek, tedy pátek 25. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: V i-vysílání České televize.
3: Měli jste byl fajn.
4: V 16 se všechno láme.
3: Je to jiný než s holkou.
4: První vztahy. První rozhodnutí.
5: Říkal jsi, že má holku?
6: Jo.
4: A snaha zapadnout.
5: Jo.
3: To je Matyáš.
5: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
4: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
6: Je Radek doma?
7: Toho ti nic není.

0: I náš osobní život se občas může stát takovou malou apokalypsou. Své o tom ví třeba i hudebník Zdeněk Lichnovský se svým projektem Lichnovský, jehož skladba Apokalypsa teď dozněla ve čtvrtečním odpoledni na rádiu Wave. 10 minutek před dnešní 17. hodinou. Já jsem dnes ještě nezmínila vůbec podstatnou informaci, a to sice, že ve čtvrtek 24. září v kalendáři září hned dvě jména, a to je Jaromír a Jaromíra. A to znamená, že slavíte dnešní jmeniny, takže pokud vám třeba náhodou dneska ještě vůbec nikdo nepopřál, tak vám přeju já a doufám, že vám to bude bohatě stačit, a ještě vám k tomu navíc pošlu dárek v podobě následujících skladeb u nás v playlistu Westerman nebo třeba Vegabon ještě před tou 17. Tak všechno nej.
1: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po 6. vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 58G, MAT213, Floex, Similivin Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
3: na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

andalúzska queer reperka a spevačka Level One, teď na vlnách Radia Wave, pomalu, ale jistě doznívající. Ještě předtím třeba Danny Brown, tak to byl start, opět hudební start další hodinky vysílání u nás na Radiu Wave, tentokrát tedy po 17. hodině. Aktuálně máme 7 minut po 17. hodině odpolední, za mikrofonem stále Martina Foldinová, stále doufajíc

že máte krásný a příjemný čtvrtek, to čtvrteční odpoledne. No a pokud třeba zrovna teď aktuálně uvažujete nad tím, že si chcete dát trošku pauzu od svého běžného života a pokud to třeba znamená i odklad, dejme tomu roční odklad nástupu do školy, tak by vás mohla zajímat aktuální studovna, kterou vám zhruba o 17:30 odpoledne budu v plném znění pouštět u nás ve vysílání, protože právě tomuto tématu se teď aktuálně kolegyně Aneta Štokrová věnuje. Jak tedy může vypadat váš gap year, tak na to jsme se zaměřili v nové studovně, kterou vám, jak už jsem zmiňovala, budu dnes odpoledne pouštět. No ale ještě předtím, než nabídnu další obsah, tak v playlistu zajímavé skladby od Bear Cloud, Ellie X a teď už kombinace skotského grimu a švédského cloud rapu, to je taková nějaká zvuková paleta, kterou dohromady nabízí Bloody Shield, od něhož si teď pustíme skladbu Gucci Mane.

0: Domácí hudebník Šimon Havelka jako Bear Cloud teď na vlnách Rádia Wave. I wish I could fly, což je taková tajná touha nás všech pravděpodobně, kterou si plníme akorát ve spánku. Teď už vám, ale kdo ví, třeba splním nějakou tu kulturní touhu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Teď totiž přináším pozvánku pro ty z vás, kdož milujete literaturu a překlad. Mohlo by vás zajímat, že zítra pozítří v pražském Žižkostele proběhne festival literárního překladu vyrůstající z časopisu Plav. Dva dny plné debat, dílen, taky překladatelských performancí nebo koncertů. Překlad jako přenášení a otáčení, tření i pochopení. Jde o první ročník festivalu Flip a tentokrát má téma o střední Evropě a migraci. Pokud chcete kouknout na kompletní program festivalu, doporučuji jejich webové stránky flipfestival.cz, kde se můžete proklikat k programu. Já můžu zmínit třeba jednu konkrétní položku, kterou tam můžete najít. Dotýká se zítřejšího večera, konkrétně 20. hodiny večerní. To můžete zažít hudební performance All the Time I Knew It Was Not Love, která je vytvořena uměleckým duem Goodbye Clifford a Sorry for Yesterday, které vlastně začalo tvořit společně letos v létě v Praze. Dvojice se volně inspiruje texty z knihy Spy in a House of Love, ze které vlastně přináší ukázku aktuální číslo Plavu, toho měsíčníku pro světovou literaturu věnované ženským erotickým fantaziím. Tvorba Sorry for Yesterday vlastně zkoumá tělesnou paměť, a to prostřednictvím intimity, svobody a náhledu do vlastní sexuality. Pokud je to téma, které vás zajímá, myslím, že tam můžete najít spoustu dalších položek, které vás můžou zaujmout, takže připomínám Praha, Žižkostel a první ročník festivalu Flip 25. a 26. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: kytarovka Dive, teď na vlnách Rádia Wave, Skin Game a skladba v jejich podání teď pode mnou pomalu, ale jistě doznívajíc, no a protože před námi je 17:30 odpolední, tak to znamená, že je před námi taky nová epizoda naší studovny, kde si tentokrát budeme pokládat důležitou otázku, a to sice, jak může vypadat náš gap year. Johanka Hořáková v nové studovně promluví o cestě na pacifickou hřebenovku po maturitě, nebo třeba taky o tom, jak změnila pohled na selhání. Ptát se jí bude naše kolegyně, moderátorka Aneta Štokrová. To znamená, že před námi je nová studovna a to znamená konec mé dnešní vysílací směny. Přeju vám krásný zbytek čtvrtečního odpoledne. Těšit se na vás budu zase zítra na stejném místě a ve stejném čase, přesně od 15. hodiny odpolední. No, tak tolik Dive a teď už nová studovna.
1: Ten gap year pro mě byl strašně důležitým obdobím. Protože mě to přinutilo najít si identitu mimo studium, které předtím bylo mým celým světem.
2: Říká Alex Lebrie, která si dala roční pauzu mezi studiem bakaláře a magistra.
1: Tím, že jsem chtěla jít na magistra do zahraničí, tak jsem úplně propásla přihlášky na české univerzity, protože jsem ani nepočítala, že na českou univerzitu půjdu. Jenže asi 2 týdny před podáním přihlášky do zahraničí jsem někoho potkala. A nám obou bylo jasné, že si nepřejeme vztah na dálku. Jsem tehdy vyhodnotila, že do školy se můžu vždycky znovu vrátit, ale že tímto člověkem si jsem dost jistá a že tomu chci opravdu dát šanci. Myslím, že zpětně to byla správná volba, protože do školy jsem se vrátila a s partnerem máme za týden svatbu.
2: Tak to byl hezký příběh od Alex, která svůj gap year věnovala hlavně práci a akademickému výzkumu v Česku. Častější ale je, že lidé gap year stráví cestováním. A to nám přiblíží moje dnešní hostka Johanka Hořáková, která po maturitě vyrazila například na pacifickou hřebenovku. Vítej ve studovně.
3: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
2: Co pro tebe znamená gap year?
3: Já jsem si tu definici upřímně googlila, protože vlastně nevím, ale pro mě osobně je to prostě rok právě po studiu, kdy můžu dělat něco, co chci já, vlastně něco, co je mimo studium, něco, co mě samotnou rozvine a posune někam dál jinak než takhle vyloženě akademicky.
2: No a jak jsi to měla ty?
3: Já jsem nad tím dlouho přemýšlela, jestli si ho dát nebo nedát. A nakonec jsem se rozhodla, že pojedu prostě do světa. První jsem byla ve Švýcarsku, potom jsem odjela na Havaj a nakonec jsem se vydala na pacifickou hřebenovku.
2: Jak jsi to měla s tím rozhodnutím? Jak jsi třeba představovala svůj výběr vysoké školy, nebo jsi hnedka řekla, teda budu cestovat, nebo říkala jsi, že jsi váhala? Tak jak to bylo?
3: Já jsem vůbec nevěděla, co chci dělat. Všichni kolem mě vlastně, nebo ne, že všichni, ale spousta lidí prostě věděla, já chci být učitel, doktor, takové ty klasické věci. Já jsem od malička netušila a proto jsem šla i na gympl a potom se blížil čtvrťák a já jsem furt nevěděla. A vlastně celý čtvrťák jsem se rozhodovala, protože to bylo něco, co nikdo moc nechápal, nikdo v okolí to takhle stejně neměl. A vlastně jsem nevěděla, jestli to udělat můžu, jestli to je správně, právě protože mě od toho všichni odrazovali, ale nějak vnitřně jsem cítila, že to je to, co chci a co bych měla udělat. A tak jsem se rozhodla s tím gap year potom dát, no.
2: A co ti potom pomohlo říct si, jo, jdu do toho, kašlu tady na i názory ostatních, prostě tohle je ta moje cesta. Co ti pomohlo k té odvaze?
3: Trvalo to strašně dlouho. Já jsem už cestovala i předtím a myslím si, že to bylo dost jako zlomové nebo stěžejní v tom celém procesu rozhodování, protože jak kdybych měla z ničeho nic, bez žádných zkušeností prostě vyjet takhle dost daleko do světa, tak podle mě to bude mnohem těžší a nevím, jestli bych to vůbec udělala. Ale rozhodně mi pomohlo to, že jsem už cestovala dřív, třeba se skupinou nějakých kamarádů, nebo potom jsem byla sama ve Španělsku na Camino de Santiago. A tím, že jsem se takhle jako oťukávala nějak jako postupně, tak potom jsem jako asi byla jistá dost na to, abych prostě vyjela sama.
2: Hmm. Cítila jsi třeba nějaký tlak, jakože se teď očekává, že budu studovat ať už od rodičů, okolí, nebo vlastně jo. I sebe samé trošku?
3: Jo, přesně jak jsi to řekla, vlastně od všech těch tady osobností i od sebe samé, protože já jsem byla od první třídy jedničkářka a všichni čekali, že budu mít, že půjdu na nějakou super prestižní vysokou školu a já jsem se potom rozhodla sestavat. A vlastně měla jsem pocit, že se na mě všichni dívají tak trošku tak skrz prsty, protože právě to nikdo nedělal a nechápal.
0: A změnilo se potom něco? Podporovali tě na té cestě?
3: Jo. Takhle kamarádi teda mě podporovali i předtím, protože věděli, jaká jsem, ale prostě okolí, jakože rodiče, tak ti to moc nechápali, protože necestují a známí, ti, kteří mě neznali tak dobře, tak to taky nechápali, ale až jsem se třeba vracela domů z těch cest a byla jsem strašně jako rozzářená, nadšená, tak i rodiče postupně pochopili, že to je něco, co já sama opravdu jako dělám, protože je to, protože cítím, že to je správně a vlastně mě podporovali potom jako mnohem víc. Ne, že by mě nepodporovali předtím, oni podporují všechny mé kroky a myslím si, že ta důvěra, ve kterou vlastně máme navzájem s rodičema, je v tom hrozně důležitá taky.
0: Jak se potom vybírala to, kam se vydáš, proč zrovna Švýcarsko, Havaj?
3: Já jsem původně chtěla jet dobrovolničit na celý rok. A byla jsem i na nějakém přípravném kurzu pro dobrovolnictví v Africe, to jsem potom ukončila, potom jsem si vybrala dobrovolnictví přes ESC, přes Erasmus a tam jsem se dostala do nějakého úplně úzkého výběru, nejužšího a strašně jsem vlastně už na to spoléhala, že to vyjde. Všechno jsem na to vsadila, bylo asi 3 týdny před tím odjezdem, než jsem tam měla vyjet a napsali mi, že mě neberou. A já jsem najednou neměla vůbec žádný plán. A tak nějak úplně vlastně ze dne na den jsem se rozhodla, že bych tu pacifickou hřebenovku mohla jít už letos, protože to nebyl můj plán v tom gepíru. A začala jsem dělat všechno pro to, abych se na ní mohla vydat letos. Tím pádem jsem si našla práci v tom Švýcarsku, protože finančně je to taky dost těžká, náročná záležitost ta hřebenovka. Takže jsem úplně jako náhodou našla práci ve Švýcarsku. Tam jsem odcestovala, byla tam 5 měsíců, potom se tak jako říkala jsem si, nemám nic na práci v zimě, tak jsem se prostě vydala na Havaj a potom šla na tu hřebenovku.
0: Abychom přiblížili tu hřebenovku, to není Santiago.
3: Ne, není.
0: Co je to?
3: Pacifická hřebenovka je pěší dálkový trek z mexických hranic až do Kanady. Lidi to chodí 4 až 5 měsíců. Je to cesta americkou divočinou. Denně chodíte desítky kilometrů s batohem, s těžkým batohem, s jídlem na třeba 3 až 7 dní, s vodou taky, nevím, na den. A chodí to dost lidí, myslím si, že to nabírá na popularitě, ale je to jeden z nejtěžších pěších dálkových tras na světě.
0: Co tě na tom lákalo?
3: Úplně všechno. Já miluji cestování, přírodu, sport, ale vybrala jsem si hřebenovku jako hřebenovku konkrétně proto, protože jsem četla knížku, když mi bylo 13, od Lucky Kutrové, o té jsem už mluvila několikrát, ale zmíním ji moc ráda znova. A ta knížka mi dala pocit, že vlastně můžu chtít od sebe něco, co ostatní nechtějí, že můžu být nenormální, když to tak řeknu. A ona tam popisovala, co tam zažívala a co vlastně tam, no, co tam jakoby nějak v sobě prožívala. Ani ne tak to okolí, to mě zajímalo až druhořadě, ale nějaký ten vnitřní seberozvojový bojový proces, který v sobě ona prožila, tak jsem si říkala úplně, že to jako potřebuju někdy zažít i já. A proto, a vlastně tím, že to byla, že jsem četla tu knížku o hřebenovce, tak proto to pro mě byla ta hřebenovka.
0: A co jsi prožila ty?
3: Ty jo. Nebylo to vůbec podle mých očekávání. Bylo to no, slovo, které mě napadlo jako první, když se zeptala, bylo utrpení. Takže no, nebylo to moc příjemné, protože já jsem byla vlastně už od prvního dne zraněná. Bojovala jsem s bolestí, s divnou bolestí kotníku, která se nedala vysvětlit. A já jsem pořád myslela na ten kotník a vlastně nic jiného. Já jsem se tam snažila vyléčit, abych mohla jít dál. A to trvalo 43 dní a šla jsem vlastně pořád bolesti a nedávalo to moc smysl a nic jiného jsem nemyslela, neužívala jsem se to tak, jak jsem mohla, ačkoliv jsem viděla, že bych si to hrozně užívala, kdybych v té bolesti nešla. Takže prožívala jsem velmi jako, bylo to dost těžké období. Já jsem teďka nedávno, včera myslím to bylo zrovna, že jsem si pustila video, které jsem nikam nedávala, mám ho jenom v galerii a úplně by té holky bylo líto, jakože fakt jsem si úplně říkala, že jsem jí chtěla pomoct a bylo mi jako fakt za ní úplně jako špatně, jaké to bylo náročné. Na druhou stranu je to všechno, to, co jsem si vybrala a nikdy bych to nevyměnila. Je to furt jako dobrovolná cesta a není to utrpení ve stylu, že by to bylo jako fakt jako nějak hrozné, nevím, jestli to dává smysl.
4: A kromě té fyzické bolesti, to chápu, že se na to potom furt jenom soustředíš. V tom nitru, co tam bylo ještě dál?
3: Jo, no ono to bylo jako primárně psychické utrpení, upřímně. Mm-hmm. Jako ta bolest byla důvod toho, že mi prostě, že to by nebylo příjemné vůbec. Byla jsem asi naštvaná, smutná, taková frustrovaná z toho, že vlastně nemůžu jít tu cestu, kterou jsem si vysněla a měla jsem na sobě obrovský tlak ze všech stran, protože za sebe primárně, protože jsem na to čekala, připravovala jsem se na to dlouho, byl to můj sen strašně dlouho a vlastně žádný jiný větší sen nemám. Ale do toho jsem to začala právě sdílet na Instagramu a strašně moc lidí to nadchlo a já najednou měla přes 30 tisíc lidí, kteří čekali na to, až půjdu hřebenovku. Měla jsem sponzory, lidi mě finančně taky podporovali a vlastně dlouho jsem si nepřipustila, že tu cestu jako vlastně bych mohla ukončit, protože jsem ze všech stran vlastně měla ten pocit, že musím dojít. No.
4: To chápu, to je obrovský tlak. A jak jsi potom teda došla k tomu, že ji ukončíš? Nebo ty jsi ji ukončila v jaký fázi? Mm-hmm.
3: Já jsem si dávala nějakou pauzu, protože jsem si říkala, že to ta pauza vyléčí. Prostě, že si dám týden volno a ta noha bude v pohodě. A fakt jsem na to spoléhala. Já jsem těch pauz měla několik, ale tady tahle už byla prostě taková, že jsem si řekla, jo, tak teď dám fakt dlouho pauzu a ono to není dlouho, jakoby, jo, týden, ale na té hřebenovce ano. Dlouho pauzu a pak se vrátím, bude to dobrý, jenže jsem se vrátila a to na mě hnedka začala bolet a už jsem prostě, už tak, jak to bylo dlouho, už to byl nějaký třeba 30. den a já jsem, jako furt jsem čekala na to, až tu cestu budu moct užívat a furt se to nedělo a tak nějak volala jsem ze ségro, myslím, a tam mi jako vnukla myšlenku, že vlastně co bych poradila někomu, kdo by mi takhle brčel do telefonu a říkal mi to, co říkám já té sestře a to mi vlastně došlo, že bych jí řekla, že to ukončí.
4: Hmm. To muselo být strašně těžké.
3: Bylo. Nechci se házet do role nějaké oběti, já jsem za to strašně ráda, za to všechno, ale bylo to jako docela, no, bylo to hodně těžké období.
4: Co ti to dalo, ta zkušenost? Jak teď vnímáš ten neúspěch v uvozovkách?
3: Ta hřebenovka, že jo, pro mě působila jako naprosté selhání, protože jsem to nedošla, ten track. Ale vrátila jsem se domů a všichni mě vítali s otevřenou náručí a gratulovali mi k tomu, co jsem dokázala. A já jsem se na ní dívala, říkám, jako, nebo v duchu jsem si říkala, jako, teď jsem selhala, teď jsem, úplně to bylo trapné prostě. A nějak mi později, hodně později, trvalo mi to, než jsem si uvědomila, že vlastně zaprvé já jsem se někam posunula od té doby, než jsem vůbec byla, že když jsem začínala ten gap year, tak jsem si nepředstavila, že někdy budu vůbec schopná vyjít na tu hřebenovku. A někam jsem se posunula a ten takový ten jakoby, to ten krok zase zpátky, bylo to nedokončení hřebenovky, ale zároveň jsem se už předtím strašně posunula. A zase mi to dalo mnohem, jako vlastně jsem se posunula úplně jako v jiných životních oblastech skrz tady ten neúspěch. A ve výsledku mi to dalo spoustu jako pozitivního. Vnímám to dobře, pozitivně.
4: Mně se líbí, jak jsi říkala to, že ti pomohla ta ségra. Kdo ti ještě takhle byl jako nápomocný v celém tom procesu?
3: To je super otázka, protože já jsem si vědoma toho, že bych to bez těch lidí, kteří mi pomohli za celý ten rok, nedala rozhodně. Strašně moc lidí úplně dobrovolně nic za to nechtěli, mi prostě pomáhali, ať už ve Švýcarsku se smlouvama německýma, nebo přes Instagram, kdo mi psali lidi, nebo právě jako rodina a kamarádi známí. Strašně moc lidí mě, jeden kamarád mi dával kurz první pomoci, jakože napřed tou hřebenovkou úplně jako vlastně za nic, jenom abych se vrátila v pořádku a takových lidí bylo spousta a no, byli velkou součástí toho celého gapíru, takže všem děkuju.
4: Měla jsi, už si jsi zmiňovala, že jsi měla podporu i na těch sítích. Jak jsi to potom zvládla na těch sítích? Chápu, že se ségrou ta pro tebe chce to nejlepší a samozřejmě ti přesně tohle poradí. Pak jsi musela nějak vyrovnat s tím, že jsi to teda ukončila. No a co s těma sítěma?
3: No, já jsem, myslím si, že jako v životě celkově dost upřímná. Tím pádem na sítích jsem chtěla být taky transparentní a říkat to tak, jak to je. Na druhou stranu jsem nechtěla působit jako nějaká chudinka, co pořád brečí a nechtěla jsem tam dávat fakt jako jenom to, že mě je tam fakt špatně. Takže jsem s tím dost bojovala, ale nakonec jsem tam prostě dala, myslím si, že jsem tam, jo, dala jsem tam screenshot vyloženě svých zápisků, jako co jsem si psala, a trošku jsem se bála toho, co na to lidi řeknou, ale všichni mě strašně podporovali, až jako úplně neskutečně, až jsem to vůbec nečekala, a jako nějakých hejtrů bylo strašně maličko, takže i lidi na Instagramu to vlastně vzali docela dobře. Sice já to chápu, že chtěli vidět Hřebenovku, já jsem taky chtěla jít Hřebenovku, ale vlastně jako nikdo mi nějak jako nenadával nebo prostě něco takového to vůbec.
4: Jo, tak za cenu fyzického nebo psychického zdraví to je absolutně pochopitelný. Mm-hmm. Ale obdivuju tě, že jsi to dokázala takhle jako ukončit, a jak o tom mluvíš, že to je tvůj největší sen, tak chápu, že to bylo náročný.
3: Vrátím se tam.
4: No a jak to máš s tím studiem? Ty se teď budeš vracet, nebo vlastně začínat studium na vysoké. Přemýšlela jsi o tom ještě předtím, než jsi odjela na tu Hřebenovku, nebo to jsi ukončila Hřebenovku a pak jsi si říkala, co budu dělat, začnu třeba znova studovat? Jo.
3: No, já si myslím, že tohle třeba pro ostatní, kdo si chcou dát gap year, tak je hrozně důležité si to uvědomit ještě předtím, než vůbec si ten gap year dají, jestli chcou potom studovat, nebo vlastně jestli jim to je jedno a nechají to náhodě. Protože já už jsem vlastně někdy v říjnu, už jsem se jako učila na přijímačky na vysokou a vlastně se to musí řešit hrozně s předstihem. A potom jsem i zůstávala v dubnu doma, abych právě mohla jít na talentovky a tak. Takže já jsem to věděla, že se chci vrátit, protože si myslím, že je hrozně velké privilegium, že můžeme studovat zadarmo. Tady v Česku máme jako vlastně na světové poměry podle mě dost jako super vzdělávací systém, ačkoliv je občas trošku štve, ne, ale jakoby furt prostě je to, myslím si, že jako super. A takže jsem věděla, že chci jít na vysokou. A já jsem vlastně chtěla jít na takový neúplně známý obor a už jsem právě o něm mluvila i předtím, než jsem si ten gap year dala. To tím oborem je rekreologie, pedagogika volného času.
4: To vůbec neznám.
3: Nezná to moc nikdo. A mě právě taky všichni říkali, že jakoby mám navíc a takové jako věci, jako že bych tam neměla chodit a takhle, a já byla hrozně nejistá v tom. A ten gap year mě utvrdil, dal mi nějaké jako sebevědomí a jistotu v tom, že je to něco, co fakt jako chci dělat, no? Něco, co mě zajímá, něco, kam chci potom směřovat. Takže jsem se vydala na studium rekreologie.
4: A co to je za obor, co budeš dělat a jaké byly přijímačky?
3: Přijímačky jsem dělala na SCIA a talentovky, jakoby pohybové aktivity nějaké tam byly a pohovor. Těžko se mi to vysvětluje. Vlastně já sama moc nevím, jak to vysvětlit, ale rekreologie, je to to, jak to zní. Je to vlastně vzdělání v nějakém jako volnočasové sféře, a člověk může dělat strašně moc věcí a zároveň vůbec nic. Jakoby když člověk vystuduje rekreologii, tak nedostane jako práci, jo, tady je práce rekreologa, ale má vlastně hrozně moc nástrojů, čím být, co dělat, může si vytvořit něco vlastního, nějaké projekty. Je to hodně zaměřené na lidi, prostě na to, no, na nějaký jako na pomoc lidem v takovém tom well-being prostoru, dejme tomu. A mně se vlastně hrozně líbilo, že můžu dělat cokoliv s tím, že to není jakoby cesta k nějaké profesi, ale že mám hrozně moc možností, protože jsem taková, že já dělám strašně moc věcí, já nedělám vlastně nic pořádně, ale vlastně všechno nějak, a ta rekreologie se mi v tom hrozně líbila.
4: To jsi teď nastoupila na školu?
3: Ano.
4: Ty máš ještě projekt Tempo, představ nám ho, protože mám pocit, že to s tou rekreologií souvisí.
3: Dá se to tak říct. Projekt Tempo je ideální projekt pro rekreologa, dejme tomu.
4: Tak nám ho představ.
3: Jo. Já jsem si tak nějak uvědomila za poslední rok, dva, že mě hrozně naplňuje pomáhat lidem skrz sport a nějak jakoby, že mě hrozně naplňuje, když mi někdo řekne, že se díky mě začal stravovat zdravě, nebo když někdo začal běhat nebo dělat nějaký jiný sport. A právě tím, že já pořád jsem hledala nějak jako něco, co bych mohla dělat, něco, co by byla dobrá, co by mě bavilo a co by pomáhalo reálně ostatním. A za ten rok jsem vlastně našla správné lidi k tomu projektu. Potkala jsem holku, která má úplně v tomhle jako stejný mindset a chce vlastně to stejné. A jsem vždycky chtěla něco jako svého, něco mít nějaký svůj projekt právě, a nechtěla jsem to úplně jít sama. A právě jsem potkala, nebo nějak jsme se v tom shodli, už jsem teda znala dřív. A došlo mi, že vlastně je to jako možné mít něco takhle svého a I když se teda dostanu k tomu, co je projekt Tempo. Jo. Vyloženě naším cílem, protože naším cílem je vlastně vytvořit komunitu, která se bude podporovat sportovně a někam se posouvat. Protože když jsem sportovala já jako od malička, tak já sportuju prostě jen volnočasově, ale neměla jsem tam ty lidi, se kterými bych tu radost mohla sdílet z toho sportu. A to mi hrozně chybělo a o něco takového bych se chtěla pokusit právě v nějakém větším měřítku, prostě mít lidi, se kterým napíšu a oni půjdou se mnou na kolo nebo takhle prostě nějaký výlet, kteří se budou tak nějak jako podporovat a budou spolu prostě fungovat skrz ten sport.
4: Kdyby to někoho teď zaujalo, tak si to vyhledá na sociálních sítích a zjistí, že děláte různé sportovní aktivity, teda společně.
3: Jo, snažíme se o to, teďka 3. října bude první běh, uvidíme, jaké to bude. A chtěli bychom to potom někam posouvat dál, no, i skrz nějaké jako workshopy, třeba přednášky. Ještě sami moc nevíme, jak to uchopit konkrétně, ale nechtěli bychom být prostě run club, jak se teďka roztrhl pytel s run clubama a takovýma věcma, tak to jako na to necílíme a chceme to nějak pojat víc komplexněji.
4: A kde to je, v Praze?
3: Nebo je to v Praze, jo. V Praze, v centrálním parku Stodůlky.
4: Ještě mě napadá k tomu tvému návratu čerstvému do školy. Jaký to je pro tebe vrátit se do rytmu života, který není cestování, není to hřebenovka? Mm-hmm.
3: No, zatím úplně nevím, protože škola začíná zítra. Aha. Byli jsme na arabďáku zatím jenom. A to bylo upřímně docela zvláštní, najednou jako být v nějakém režimu, poslouchat příkazy, jo, rozcvička teďka, prostě nějaké budíček a tak. Jsem se říkala, ty jo, to je jako fakt divné tady být. Ale došlo mi potom, že to je vlastně tím, že jsem na to nejsem zvyklá. A myslím si, že si na to zvyknu. Na jednu stranu se i těším na ten režim, protože já jsem dost jako třeba jsem přes ten rok běhala, ale tím, že jsem neměla vůbec tu rutinu, tak to bylo hrozně komplikované nějak skloubit ten sport, ten výkon a nějaké cestování, protože jsem nespala, jezdila jsem prostě po světě skrz časové pásma a vlastně se na tu rutinu jako hodně těším. Takže si myslím, že to budu brát spíš pozitivně. A i na to studium se těším, takže si myslím, že jako jsem na to připravena.
4: To studium je bakalářské teďkon. Plánuješ třeba, vím, že je to za hodně dlouho, strašně moc věcí se může změnit, dát si gap year třeba ještě mezi bakalářem a magistrem, nebo třeba po škole zase ještě cestovat. Protože jak jsi říkala, že máš sen tý hřebenovky, tak jestli tě to ještě neopustilo, jestli tam ještě pořád někde je takové to, že bys tam chtěla znovu jít.
3: Na hřebenovku určitě chci znovu. Nedokázala bych bez toho asi nějak fungovat, bych si řekla, už tam se nikdy nevrátím, ta cesta byla nádherná. Nevím úplně, kdy to udělat, protože upřímně teďka se cítím tak jako vycestovaně, bych to řekla. No, cestovala jsem hodně a mám teďka pocit, že jako stačilo a chci se věnovat jiným věcem, ať už tomu projektu Tempo nebo jako lidem, co mám tady kolem sebe v Česku. Chci mít i nějaké zázemí v Česku, když to tak řeknu. Takže jako v blízké době nějaké jako delší cesty neplánuju. Na druhou stranu tu hřebenovku určitě chci jít a mám i nějaké ještě jako jiné plány skrz nějaké třeba dobrovolnictví nebo prostě jiné cesty, které bych chtěla uskutečnit. Takže uvidíme, nevím ještě.
4: Co ti to cestování dalo ve smyslu, že když se řekne solo cestuju, dal jsem si gap year, je to určitá zodpovědnost za sebe, za svoje rozhodnutí, samostatnost. Jak jsi to ty zvládla? A co ti v tom třeba pomohlo? A co ti to celkově dalo?
3: Dalo mi to strašně moc věcí. No, myslím si, že by to vydalo na samostatný podcast.
4: Kromě utrpení, to už jsme si vysvětlili.
3: To bylo jenom na hřebenovce.
4: No.
3: Já bych asi, jako největší věc, co mě napadá, co mi to dalo, tak nějakou jako větší jistotu v sebe, určitě, sebevědomí, silnější víru v to, že je možné i to, co se zdá být nemožným, protože jsem si nikdy nemyslela, že budu moc žít na Havaj a i jiné věci. No, vím, že si mám prostě víc věřit, že i když okolí říká úplně něco jiného, tak já jsem prostě ten, který o mě samotné ví nejvíc a mám ten svůj hlas poslouchat primárně, ačkoliv je super si vyslechnout rady ostatních a teda, tak stejně nakonec já sebe znám nejlíp a měla bych si v tom si být víc jistá v tom svém rozhodnutí.
4: Co jsi dělala na té Havaji?
3: jsem se dostala do takové komunity, organizace, která pomáhá lidem s postižením, s Downovým syndromem a s autismem, a bylo to strašně krásné jim pomáhat a vést je tím obyčejným životem.
4: Tak to je ještě úplně jiný level zážitku z cestování.
3: Jo, určitě. Jako já to cestování rozděluji trošku na dvě kategorie, na jakoby dovolené a jako vyloženě jako lokální zážitky. A když někdo třeba jde do Vietnamu jako zkoumat město, jakoby je to fajn, určitě je to lepší než nic, ale za mě vyzkoušet si v té zemi žít nějaký čas, ať už to je měsíc, podle mě 3-4 měsíce jsou ideální, tak to je úplně jiný zážitek. A ta Havaj byla pro mě naprostá srdcovka a za nic bych to nevměnila. A vlastně na to z celého gapíru vzpomínám úplně nejradši.
4: Máš i nějakou zkušenost, něco, před čím bys chtěla varovat?
3: Jo. Poslední dobou, teďka jak jsem se vrátila, tak a vůbec to jako neříkám nějak negativně vůči svému okolí, to vůbec, je to normální podle mě, ale tím, jak jsem tady prostě rok nebyla, tak je naprosto přirozené a normální, že mé okolí se jakoby nějak naučilo žít, že beze mě tady. A já jsem se teďka najednou vrátila, vlastně asi jsem nějak očekávala, že to bude tak stejně, jak to bylo před tím rokem, protože jsem že z toho odjížděla. Ale tím, že jsem tady rok nebyla a oni se taky někam posunuli, ti lidi, prostě teďka je to jinak, jo? Tak jsem se vrátila a vlastně jsem úplně necítila, že zapadám. A myslím si, že čím díl člověk je v zahraničí, tím hůř se mu potom vrací do Česka. A myslím si, že je důležité, aby se toho lidi uvědomovali, že to cestování je super a dá nám to strašně moc věcí. Prostě primárně ohledně sebe. Ale pokud se člověk chce vrátit do Česka, tak s tím musí počítat, že to vlastně má nějakou cenu. A tím bych řekla, že je to, že prostě člověk se asi nebude cítit, že úplně jako tady tak moc patří, nebo že no, že jakoby už to nebude stejné prostě.
4: Tomu rozumím a ještě mě k tomu napadá, že teď zahajuješ toho bakaláře, nebo i když si dáš jo gepír mezi bakalářem a magistrem, tak když do nějakého nového kolektivu, že možná to je vlastně i něco, co by ti mohlo pomoct, protože vlastně začínáš od začátku, když to tak řeknu, jakoby v jiném kolektivu, ale chápu, že je ti těžké jako pečovat o ty předchozí vztahy.
3: Jo. Jako na rekreologii jsem šla z důvodu toho, že tam jsou údajně strašně jako super podnikaví lidi a právě tam ta komunita, takže věřím tomu, že mi tady bude dobře, jako je mi tady skvěle, mý blízcí jsou super, jakoby přijali mě s otevřenou náručí, jako vlastně nic víc bych si přát nemohla ani. Mám hrozně ráda svoji rodinu, ale no, jakoby furt tam ten pocit, že jo, byl.
4: Se ráda ptám na různé typy, na oblíbené zdroje k tématu. Co jsi pro nás vybrala, nějaký film, knížku, už se vlastně zmiňovala. Jo. Co si máme přečíst, na co se podívat, co tebe inspiruje?
3: Pro mě osobně jsou to hodně specifické knížky, nic jakoby, co by asi sedlo všem, ale mně se hrozně líbí příběhy lidí, kteří jakoby se jim stalo něco těžkého a oni potom se z toho dostali a jako něco zvládli takhle. A strašně mě ovlivnil pozitivně, trochu nasměřoval film Surfařka, Soul Surfer v angličtině. Je to o holce, která přišla o ruku, když jí bylo 13 a i přesto se stala profesionální surfařkou a vlastně ten příběh je hrozně hezký za mě.
4: A to je dokument nebo?
3: To je podle skutečné události, je to jako film, ale stalo se to, není to dokument vyloženě. Takže tohle za mě určitě a potom samozřejmě knížka 150 denní pacifickou hřebenovkou od Lucky Kutrové, ta mě jako ovlivnila hodně. A třeba konkrétně k té hřebenovce, mně se mi hrozně líbila, vlastně připravila tu hřebenovku podcast Život na treku od Gramína. No, ten bych jako doporučila, pokud se někdo takhle trekovat.
4: Tak pojďme na závěrečný tip. Co bys poradila sama sobě na začátku maturitního ročníku?
3: Ty jo. Určitě víc si věř. Neboj se tak strašně moc, protože to není tak velký deal, jak to vypadá. A jdi do toho. Ale zase je to, že jo, pro mě a nemusí to vyhovovat všem ten gap year. To bych taky asi zmínila, že to není jako pro každého podle mě, ale musí to člověk jako fakt vnitřně chtít. Takže asi věř svoji intuici.
4: To je hezké. Hostkou studovny byla Johanka Hořáková. Moc děkuju za všechny tipy.
3: Já taky moc děkuju.
4: No a na závěr pro vás máme ještě pozvánku. My jsme se s Johankou seznámili díky EduFestivalu, na který vás rovnou zveme, bude 6. října v Kubex centru v Praze. Já tam budu mít od 13 hodin panelovou diskuzi na téma studia v zahraničí. A co tam budeš, Johanko, mít ty od 16.20?
3: Budu to moje první velká řeč, takhle, veřejná. Budu tam mluvit o nějaké odvaze asi, jít za vlastními sny a o selhání, o tom vlastně, jak vnímám teďka nově selhání a že to vlastně možná není úplně tak špatná věc.
4: Tak pokud vás zajímá studium v zahraničí, je to skvělá příležitost. Podívejte se na edufestival.cz, tam najdete celý program. No a přijďte za náma, my vás moc rádi poznáme. A taky tam bude mít Radio Wave svoji chill zónu i s merchem. Tak doražte, těšíme se.
3: Taky se těším.
5: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Stage Rádia Wave.
7: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
6: Stage Rádia Wave.
7: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Somr.
2: Do mě prostě vyjela tak neuvěřitelná pivní žízeň.
1: Haló.
2: Ale já jsem to nepil.
1: Cože?
2: Já jsem se tam připil.
1: Haló.
2: Ten démon alkoholu, to je relativně konkrétní síla. Nás dostat, to je jako dobrý pro ty temné síly, protože oni přes nás můžou chlastat.
1: Cože?
2: Ne, přátelé, nemůžu si to takhle krásně zdůvodnit. Byl jsem prasátko.
1: Šmej.
3: Čelisti.
4: Čelisti.
3: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: Radio The Hail to the Thief, moje oblíbená deska nedoceněná, o to lepší. To jsou se Walking Disasters dneska, Vítek Švárc.
1: Nazar.
0: A taky Tomáš Tejskal.
2: No, čau.
0: Ježíš Kriste a Aleš Stuchlý, pochopitelně. Ten Tomák je v kritické kondici, má takzvaný psí TSD, jak to zvládáš?
2: To je blbě, no.
0: Ty čokle!
2: Jak nezvládám ani ty psy na to tohle.
0: Hrozný. Dneska nám napsala Anarchistická federace, to jsou hrozný věci, jo.
1: Poslali nám dort.
0: Samozřejmě filmový kritický magazín Čelisti, tracky se dneska budou týkat takzvaný 11. září a druhý post úzkosti a začínáme tím, že zemřel belgický anarcho-humoristický provokátor. Kdo to byl, Tomáku? Jak se jmenoval? Těším se na ty francouzské výslovnosti tvoje.
2: Byl to Noel Godin.
0: Přesně Godin.
2: George Le
0: Godin prosil Godin.
2: Jo? A ten proslutím, že vrhal dorty na různé známé lidi. A
0: jako ty hlavně na ty představitele establishmentu, který ty taky nenávidíš. Samozřejmě.
1: Krémové dorty.
0: Krémové dorty to
2: byly asi... jenom mentální dorty.
1: Vystupoval pod přezdívkou Entartur, jo? Nebo Dortátor.
0: Říkal jsem podobně jako nám sériový ničitel Egg. Jo? Conan ničitel Egg.
2: Asi vajec.
0: Vajec, samozřejmě. Obdržel velkou cenu v roce 95, nejen v Cannes, ale taky za černý humor. A pak v roce 96 cenu La Dent Dure, tedy ostrý jazyk. A pak hodil dort sám na sebe, když to dostal. Fantastický gesto úplně.
2: Oblíbený performer do teďka.
1: Zjistíme černý dort.
0: Nádherná rybka. Rubrika Akademie lásky, tam jsem se přihlásil, jo, berou mě, prvně berou, ale pozdě. Nevadí, akademik si vydržoval přítelkyni na sex, když dostal kopačky, žaloval na ní ústavnímu soudu. Jak to hodnotíš, Vítku, tohleto akci?
1: Samozřejmě oprávněná stížnost, jo, prostě prostoduchý akademik, měl takový jako materiální vztah s tou ženou, opravdu vlastně bylo to jako čistě transakční vztah, ale on pak teda říkal, že se údajně ta žena na něm dopustila podvodu, když přijímala dárky a tajla nový vztah, aby mohla zůstat v bytě, odkud se musel pakovat on a dále je prý vydírala, neboť mu hrozila, že prodá jeho
0: prodám tvojí levinu, to jsem těžké, prodám tvojí slezinu, a to nikdo nebude
1: chtít, ale.
0: Co se nevadí, nevadí, policisté tu věc odložili s tím, že nenašli žádné skutečnosti, ty nasvědčovali tomu, že byl spáchán trestný čin, protože prostě mu řekli, to, co jste vylíčil, to je prostě vzájemný zneužívání dvou dospělých lidí,
1: dospělý,
0: jo.
1: No.
0: Jo, partnerku jste materiálně zajišťoval výměnou za sex, nedá se nic dělat, dobrovolně jste jich zahrnoval tady, tak jako já Tomáka, on mi to nijak nevrací, ale... to je nulová reciprocita s tím člověkem.
2: Ani mi to nevadí.
1: Prosím vás, já jsem několik let v akademii jako působil, nedovedu si představit, že by člověk z toho platu si někoho ještě vydržoval. Ne.
0: Pozor, já to můžu říct, Vítka si vydržovali, jo.
1: Ano,
0: to bylo šílený.
1: Na krmníku.
0: Kopírovali mu zadek, to bylo strašný, co z toho vyjelo. Rubrika Rubber. V Indii se pohyboval divoký slon, ovšem s obrovskou pneumatikou kolem krku. Tomáku, Ježíši Kriste. No,
2: každý má tu pneumatiku jinde. Tenhle ten slon teda zjevně jako...
0: Jak bys ho osvobodil? Kdybys ho viděl, co bys to udělal?
2: Asi bych to udělal stejně jako teda ty místní
0: hrubou.
2: Tak říkají s hrubou silou.
0: Nekompromisně to, jak by to z něj serval.
1: No, říká se, to byla pneumatika od traktoru, kterou on zřejmě tím chobotem nabral a pak si nešikovně hodil
0: trstěná,
1: na hlavu.
0: Já tam sedím. Slovensko, jasná trstěná, pořádná. Rubrika AKEP samozřejmě. Pakistánské autonomní auto při předváděcí jízdě naboral do policejního vozu. Tam si docenil to video hodně.
1: Zřejmě nádherný video, pakistánský inženýr Ehsan Zafar pozval novináře Muhammada Alijáha, aby mu ukázal výsledky své jako pilné práce. Mm-hmm. Samořídící auto. Je to krásný video, kdy to auto jede velice pomalu a začne se stáčet k jedinému vozidlu, který na tom parkovišti stojí, a to je policejní dodávka, a pak do ní nabourá.
0: Naprosto neomylná záležitost prostě, jo. On teda říká, že zdůrazňuje, že cílem nebylo to

0: Jak se nám potom jako nějak zdiskreditovat nebo ji vystavit posměchu, ale ukázat, že ty moderní technologie pro mě jako my jsou při ledabilé instalaci a my všichni tři jsme velmi ledabile nainstalovaní. Jsou prostě nedokonalé až zranitelné. Jaký je zdroj života, Tomáku? To se dozvíš právě teď. Od toho bylo.
1: Tak pojď.
0: Čelisti, Radio Hlejst!

0: ovšem s podrubrikou Androš, jo, bizár v Tajsku, bývalou hvězdu Premier League přejel při rozcvičce válec. Jak to dopadlo, Vítku?
1: Ale krásně.
0: Zahrál jsi ještě ten zápas?
1: Jo, zahrál, je mu 35 let a opravdu zasáhl
0: do Androš Townsend.
1: Až ve třetí minutě nastavení, teda, jo, protože trenéři ho zřejmě chtěli ušetřit, pokud jste viděli to video, asi pochopíte, proč ten válec nebyl úplně malej.
0: 35-letý křídelník to máku.
2: No a komentoval to slovy jen další den v tajském fotbale, jo, to je normálně.
0: Hra Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton, Luton, ale tohle to nezažil. Letiště Luton možná, potomhle, ale přejeli.
1: Potomhle byl jak přejetej, prej.
0: Strašný. Potom střídal teda dánského obránce Jespera Nyholma. Se mu zželelo asi Jespera. Nevadí, Jesperovi. Rubrika Nelítostný souboj. Dva seniori se na pláži v Řecku porvali, vole, hádko. Jeden z nich zemřel. Katastrofální teda.
1: Jo, teď je velký obecně nedostatek lehátek v těch letoviscích a tohle opravdu asi vedlo k té hádce na Athénské riviéře. Rozepře mezi dvěma seniory nedostatek lehátek. Jeden z nich tvrdil, že má to lehátko rezervovaný a ten druhý mu to jako nechtěl dát. Takže prostě proběhla velká tahanice a následně 82letý senior skolaboval a
0: srdeční zástava.
1: Ulehl na takzvané poslední lehátko.
2: Tak je to smutný příběh. No, já jsem jednou u jezera moc taky trpěl nedostatkem lehátek a museli jsme ležet na šutrech, takže soucítím.
0: Je to taková pranátka vlastně, se trošku udělal, je takový boláky, no, fantastický. Já to prokrvení, já vidím vynikající prokrvení dneska u toho,
1: ale to opravdu čistý jogin.
0: Rubrika Hong Sang-so, dendy prase spadlo nikoli do studny, ale do Strouhy. Jdeme do Moravskoslezského kraje, do Ludgeřovic. Tam to máš ráno.
1: To tak, jo,
0: Ostrava Přívoz.
1: Krásná historka.
0: Nedávno jsem byl.
1: Hasiči z Ludgeřovic zasahovali události v Ludgeřovicích, pochopitelně, při které divoké prase spadlo do studny, nacházelo se přibližně 3 metry pod úrovní terénu.
2: Byla to komplikovaná operace, museli zasahovat s nimi ještě hasiči ze stanice Ostrava Přívoz, takže žádná lehká.
1: To prase převezlo. To prase převezlo, bylo v pořádku a pak se vydalo se na další své putování.
0: Tohle v tom Hongovi vůbec nebylo. A proč se tam dali tu Strouhu místo ty studny? To nevadí, to zůstane záhadou. Prostě mírný surrealismus, jdeme dál. Rubrika Tajemný skákací had v Karpatech. Pozor, tady se dostáváme na naše oblíbené hypochondrické téma. Vlastně molekulární úroveň teďka, jo. Irští věci popsali 2 desítky nákaz bakteriemi odolnými proti antibiotikům. Už to ne, že antibiotika nejsou. A to už ani nebylo fungovat.
1: Už jedno, že nejsou. Jsou k ničemu, zlatý stafylokokka skákací. 22 nakažených dětí, několik skončilo hospitalizovaných, ale nikdo nezemřel.
0: A to Max si byl zase naskákat nedávno, že?
2: S mladým. No to by až furt skáče pořád.
0: A ty jsi zdravý, já jste zdravý za tím kluci.
2: To samozřejmě znají jako zápasníci MMA, to si z Tajska vozejí furt tyhle stafylokoky, no a to je prvý.
1: Stafylokok, to je prvý.
0: Moje oblíbená taková Timpixovská rubrika Ohni se mnou pojď, jo. Já to nepřeštu, ale jde o vězni z Tennessee, který takzvaně se nechal jako sebrat do pytle, aby opustil vězení a skončil teda v troubě.
1: Skončil v horší vězení, ještě horší vězení.
2: No, ono jako mezi tím teda při kontrole vězňů došlo zaměstnancům, že jeden člověk chybí, jenže už bylo pozdě. Pracovníci krematoria podle úřadu zjistili, že je něco špatně až poté. Slyšeli křik. Komory uslyšeli křik.
0: Kde je Juraj Megahertz, když ho potřebujeme? Kvůli žáru a čoudům a kouři už mu nedokázali pomoct. Zase čoudy!
1: Nelezte do pytlu pro mrtvoly, jo?
0: Spalovač mrtvol. Závěr rubrika Pod sem si v opice. Opice z Indii. V Indii srazila 90-letou ženu k zemi a ta seniorka zemřela, jo? Najumunisa Begumová, jo? Ve státě Karnataka. Ovšem tomu útoku došlo teda v obci Kopal.
1: Ale opice nekopala,
0: srazila ji pazourou.
1: Srazila pazourou, všechny pokusy zachránit byly marné a opice samozřejmě zmizela beztrestně.
2: To je vždycky. No, se to přejmnoží, ty Indie, tyhle útoky.
0: To skončí vždycky, jak to bylo.
1: Planeta opic.
0: Vstupila do stých zpráv, spadly ze střech dvě ženy a právě při snaze uniknou před opicemi.
1: Jo. Není uniku.
0: Fátele, před opicemi. Není. Opičí krát, to tam vůbec nebylo tohleto. Nefritový císař, hora pěti prvků.
1: To byly úplně jiný opice, to byly opice dobrá.
0: Ale já jsem si říkal, ty šimpanzi jsou ale schopný hrozných věcí.
2: Hrozných.
0: Hnus.
2: Urvedu kuksi.
0: O tom se dneska ještě popovídáme.

0: Da, smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
1: Já přiznám, že ne úplně, ale...
0: A proč? Vy jste blbej?

0: Národní hymna New Yorku počátku milénia, Interpol, NYC z desky Turn on the Bright Lights.
1: Tam musel být reinkarnací.
0: To bylo masivní. Zlomové okamžiky samozřejmě nejen hudební, ale tentokrát generační. Generace 11. září, Turning Point, Generation 9-11, nový dokument 100-minutový na Netflixu. Dokument, který nekouká na 11. září jako nějakou událost, ale spíš jako nějaký generační dědictví, generační možná trauma. Vlastně ten dokument Briana Knappenbergera vznik teda k 25. výročí samozřejmě. A ten jeho hlavní trik je poměrně jako jednoduchý. Lidi, který sleduje, vlastně byli v roce 2001 často malí děti, takže 9-11 si takzvaně nepamatujou, ale zdědili svět, který po něm vzniknul.
2: Jo, je to vlastně součást takový té antologie historický, ve který Netflix zkoumá různý jako mezní body v americké historii a snaží se vytvořit nějaký jako paralelní narrativ. Ty události nevnímá jenom jako, že by je popisoval, ale vlastně zkoumá nějaký jejich kontext, jejich dopady na současnou americkou identitu. Tohle má trošku ten problém, že to téma generace je hrozně bezbřehý a vlastně těžko se na ploše 98 minut jako tvoří nějaký plastický generační portrét, takže tady máme spíš takovou jako mozaiku různorodých výpovědí lidí, kteří buď k tomu mají osobní vztah té tragédie, protože jejich rodina tím prošla, nebo naopak byli vlastně vržený tou historií, tím, co 11. září započalo, do nějakých traumatických událostí jako současných amerických dějin. Možná je to trochu eratický, ale pro mě je to vlastně docela zajímavý pohled na současnou Ameriku očima té mladší generace a vlastně jako jejich traumat, který zdědili po svých rodičích.
1: Tak já jsem viděl jako větší půlku, jako nechci úplně hodnotit, ale vlastně docela podepisuju to, co říkáš, Vítku, a zároveň jsem v tom jako trochu cítil ten problém, že to takový až moc velký pelmel, že to sice neucenu načrtávat takovou tu, kromě těch jako právě na jedné straně těch subjektivních prožitků a nějakých těch jako jímavých věcí, tu jako nějaký ten bigger picture, tu širší perspektivu, ale často tak trochu jako jednou větou, jak to vedlo k těm dezinformacím nebo i ke vzniku věcí jako ty jednotky ICE, tak vlastně to takový, že to tam řekneme a jdeme trochu od toho pryč. Já nevím, jak se s tím pracuje v té poslední třetině.
0: No, ale ten film má možná něco lepší jako premisu než ten výsledný tvar, ale furt je to docela pozoruhodný. Jak se ten úvodní nějaký ten generační koncept prostě nějak jako rozběhne, tak se ten dokument začne hodně jako rozpínat, tak si vlastně jako naznačil, je to taková trochu učebnicová záležitost, takový panorama, tak kronika těch 25 let, je tam vlastně všechno možný, válka v Afghánistánu, prostě domácí politika, nějaká jako migrace, Trump, ICE, rasismus, všechno možný. Za těch 100 minut je to těžký všechno ustíhat, zároveň dát těm jako starým obrázkům nějaký nový život, což se ale do něj nějaký míry daří, se to vyvolává pocit, že se to stalo tak trochu včera.
2: Jo, no to vlastně člověku i probudí ten bezprostřední prožitek, to trauma, zároveň je zajímavý vlastně vnímat to prizmatem lidí, pro který už to nemá tuhle váhu, ale vlastně zdědili svět, zdědili tu novou Ameriku, která se potomhle jako milníku historickým vlastně zrodila a vytvořila jim úplně nový podmínky k životu. Zajímavý vlastně výpovědi těch mladých válečných veteránů, co si v sobě nesou z toho Afghánistánu. Je v tom takový kus něčeho hodně jako depresivního, takového jako až jako nelítostného, vlastně to, jak tu bolest, kterou prožívají, taky nemají k čemu připsat. To nemělo vlastně žádný smysl. A je v tom něco jako rozbolavělého, ale je důležité říct, že ono to navazuje na ten předchozí díl, který se zabýval konkrétně těma událostmi 11. září a válkou proti teroru, který byl jako líp postavený. Takže tohle je pro mě takový jako takový dovětek trošku. Jo.
0: Takový dokument o generaci, která sice to 11. září nějak jako nepamatuje, ale zároveň to film, který natočila generace, která ho stále nedokáže jako vlastně opustit, jo, což je vlastně něčím pěkný a některé ty momenty a kontexty jsou silný.
2: Jo, určitě. Jo, musím říct, že ten závěr opravdu, který vypráví vlastně o konci války v Afghánistánu, o tom stažení vojsk, o tom jako celý vlastně bylo k ničemu, je vlastně něčem jako děsivý. Včetně toho cynismu těch vojáků, kteří říkají, že by nevyměnili jediný afghánský život za život svých kamarádů, jo, což je pochopitelné.
0: Ty momenty, kdy nějaká ta abstraktní geopolitika chvilkama dostává nějaký tělo a konkrétní tvář. Geniální track Jesus ETC a nejzásadnější Post 19 deska Wilco a Yankee Hotel Foxtrot. Album dekády bez pochyby.

0: Já nejsem Věra, já jsem Štěpa.
1: Ty jsi Pepa. Ty se mi nelíbíš, Věro.

0: Dobrý den, dnes v dnešní den se budeme bavit o bylince Brahmi a poté rozbalování balíku.
1: Ten démon alkoholu, to je relativně konkrétní síla.
2: Můžeme potvrdit. A nejen my. Potvrzuje to taky vynikající film, kdyby se holuby proměnily ve zlato, s tím, který získal na Berlinále Caligariho cenu v sekci Forum. Režisérka Pepa Lubojacky, několik let vlastně natáčí svého bratra Davida, taky ostatní příbuzný, který vlastně zápasí dost drsně s nějakou závislostí, s bezdomovectvím, s nějakým rodinným lomeno generačním traumatem. Zároveň se snaží pochopit vlastně, kde končí nějaká jako pomoc, začíná nějaká teda skoro bezmocná potřeba druhého zachránit. Není to žádný sociální dokument, je to taková vivisekce, nebo možná sebe vivisekce, úplně natáčení na iPhone, deníkový zápisy, rodinný fotky, rozpohybovaný AI, animace, textový intervence různý, heliovým hláskem promluvající holub. Prostě Pepa rozjíždí divohu kombinaci jaký syrový reality a divoký artificiální formy a je to samozřejmě taky emoční KO.
3: Jo, zapadá to do trendu těch současných studentských filmů, který se vlastně hodně zabývají jako nitrem těch autorů, autorek, zkoumají nějaký jako rodinný traumata, často dědičný. Myslím si, že Pepa Lubojacký vedle té brutální upřímnosti, kterou tam deklaruje, přidává ještě něco navíc. Tohle je fakt jako úporná snaha pochopit jak sebe sama, tak svého bratra, ke kterému má jako hluboký vztah a který teda prochází strašným jako alkoholickým peklem, podobně jako další příbuzný, podobně jako její rodina. A ona se vlastně skrze tenhle ten dokument, což je vlastně jakoby otevřená, nějaká autoterapie, zároveň až jako eseistický pokus vlastně pochopit princip závislosti, snaží dostat na dřeň a pro mě k tomu volí cestu, která jako je nesmírně působivá, pro mě asi jako jediná možná, protože kdyby to zůstalo jenom v rovině té brutální upřímnosti a nebyly tam ty disociativní prvky AI a různých jako odboček,
2: které to
3: rozcizujou, tak si myslím, že by to fakt nešlo, že by to bylo i jako eticky vlastně za hranou něco takového udělat, ale se díky tomuhle pro mě povedlo trefit jako velmi tenkou hranu, jako fakt žiletkovou hranu toho, kdy ten film odhaluje strašně důležitý mechanismy života se závislostí a zároveň se jako udržuje jistý, nebo umožní divákovi udržet si jistý jako reflexivní odstup od toho.
4: Ten film se jak eticky, tak i esteticky nějakým způsobem pohybuje na hraně, ale vlastně jako nikdy z ní nesklouze nebo ne příliš vlastně nějaký to určitý vlastně škobrtání mezi těma opravdu situacemi, které jdou fakt hodně nadřeň a těma stizujícíma efektama v podobě těch jako starých modelů AI, který opravdu působí extrémně nepřirozeně, když rozpohybovávají ty fotky z rodinného archivu a opravdu vystávají jak nějaký přízraky z minulosti, něco jako zneklidnícího zase úplně jiným způsobem, že jo, než ty jako situace, kdy sledujeme toho člověka, v kterým se opravdu jen jako v nějakých záchvěch objevuje ten prostě bratr, ta milovaná bytost, jinak to už je fakt takový stroječek poháněný tím etanolem a opravdu už jako je tam asi úplně jako minimum toho, kdy si jsou ty dva jako blízko, kdy jsou tam nějaký momenty sounáležitosti, což je jako vlastně jako hrozně silný, no, jako ta snaha se někomu přiblížit a vlastně po většinu času vidíme, že asi autorka jako nedoufá, že by se to mohlo podařit.
2: A čím je poháněný Tomák? Podle tebe?
3: Tomák je poháněný samozřejmě chmelem, to je něco trošku jiného.
2: Jako taky, myslím si, že je dobrý se ptát po nějakým formálním přetížení toho filmu, jo, trošku cítím, ale myslím si, že vlastně i navzdory jako trochu přetažený stopáži to Pepa vždycky jakým způsobem ustojí, můžeme se ptát nebo nějaký případný jako subjektivní teda etický hranici mezi nějakou teda proklamovanou radikální upřímností a nějakým jako sociálním pornem, ale pro mě to furt na té správné straně síly a nejsilnější je to asi tam, kde si i ona vlastně připustí nějaký vlastně v úvozovkách velmi prosím vás selhání, že ta láska prostě přiznání, že láska není to tež, co jako schopnost někoho zachránit.
3: Jo, je to hrozně těžká otázka, jak chceš milovat lidskou bytost, která se de facto už jako definuje tím alkoholem, jo. Jako můžeš vlastně milovat lidskou bytost v alkoholikovi nebo musí začít milovat toho alkoholika. Pro mě ten tvar toho filmu jako cítíš, jak je těžce vybojovaný, jo. Není to v žádném případě elegantní, není to hladký, je to prostě zápas
2: hrubý se sebou. Tahy, které jsou součástí toho kouzla.
3: Ale vlastně to tomu dodává tu bezprostřednost, tu autenticitu. Kdyby to bylo jenom o trochu víc vycizelovaný, tak si myslím, že by to mohlo opravdu sklouznout k nějaký rodinný pornografii, což se teda neděje.
4: Já jsem si na to vlastně první půlku furt trochu zvykal, aby jsem jako chápal, čím to je ten dokument silný, ale vlastně až jako v té druhé polovině se to jako překlopilo jako v to, že jsem nějak jako pochopil, že to je asi, jak jste říkali, no, jeden nebo jediný možný způsob, jak k tomu přistoupit.
3: Já myslím, že pro mě působivý vlastně tím, že ty příbuzný, který se snaží pochopit, mluví tím strojovým hlasem a jsou rozpojbovaný AI, tak to vlastně jakoby trošku metaforizuje tu jako nedosažitelnost, nepochopitelnost celý té věci a pro mě to opravdu nabídlo nějaký jako trošku úlevný prostor i na moje vlastní jako reflexe, třeba vlastní rodiny a podobně.
2: A i ten holub, že jo, společenská stigmatizace za tím letím pták,
3: tím
2: vlastně stejný mechanismus vlastně společnost odvrací prostě od lidí bezdomova, staví se pro ně jako neviditelný. Vlastně společnost odvrací prostě oči od lidí bezdomova a staví se pro ně jako neviditelnýma. Takže jako metafora takového toho domnělého lidského odpadu, což tak samozřejmě vůbec není. A ona vlastně tu metaforickou funkci toho nikdy úplně neuzavře, což je taky jako dobrý a svobodný.
3: Asi by se tomu dalo vytknout, že tam je opravdu cítit, hlavně v té druhé polovině, taková jako až eseistická snaha dobrat se, podobně jako to Pepa dělala vlastně skrze jakoby chápání čtení teoretických prací o alkoholismu, nějaký jako pochopení toho mechanismu, ale vlastně pro mě i tohle cený, protože v tom cítit nějaký jako zoufalství autentický, touha něco změnit, něco pochopit.
2: No, i při drobných výhradách se myslím jasně shodem na tom, že jestli měl nějaký český film jet na Oscary, tak je to právě tenhle. Arcade Fire, My Body is a Cage. Kdo by to neznal?
3: Oh, fuj.

A tak si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.

0: není to jenom tím podzimem?
1: Ne, je to vždycky, vždycky se blbě cítím.

Já jsem archanděl Uriel, takže teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem 100% inkarnovaný archanděl Uriel.

0: Bubka Lipsa v podání Arcade Fire. My body is a gauge, jejich zásadní song. A my už se přesuneme stomákem do srdce divočiny. Jsi naposledy byl tak pobloudit. Na Vysočině byl jsi?
1: Na Vysočině, na Aleš se bohužel nikdy.
0: Aleš, tam asi my jsme nepřežili úplně, my dva jsem tu kosu cítil
2: Spacek
0: úplně.
2: Mení. Kevin Spacek.
0: Kevin Spacek přijíždí, dopravě jsem byl jistý nádherný program. Heart of the Beast, veterán speciálních jednotek, Tomáš Tyskal, a.k.a. James Belmont.
2: Penzionovaný tady píšu.
0: Ano, v podání Brada Pitta vlastně havaruje letadlem, má takový jako strouk nebo co na Aljašce a teda spolu se svým služebním německým ovčákem, bych z nás důraznit, jako nádherný Odin, takzvaně se musí probít divočinou až k civilizaci. Tomáku.
1: A hraje ovšák Uber, aby jsme doplnili to obsazení.
0: Uber. Já si ho pak vezmu.
2: No, Tomáku, německý ovšák Uber.
0: Já říkám, už Uber teď.
2: Je to Uber
0: malinko Uber z té nenávisti. Jo. Na papíře je to jako Rambo s Hafanem, ale ve skutečnosti je taková překvapivě komorní vlastně film o traumatu, nějaký fyzický slabosti, ale i síle vztahu nějakých dvou bytostí, který nemají a asi ani nechtějí mít moc jiných možností, než spolíhat jako jedna na druhou. David Ayer po hodně generických filmech, různých Fury a tak dále, sahá zase po nějaký jako veteránský mytologii, řekněme, ale teď teda jako taková demilitarizační zóna trošičku, jo, vlastně ten Pitt není žádný nepůstřelný akční hrdina, spíš jako je unavený, zranitelný vlastně člověk, jehož jako tělo i psychika mají takzvaně dost, místo nějakého testosteronového spektáklu to staví trochu na tichu, na bolesti, na krajině, na kontaktu se psem, já hodně cením nějakou jako střídmost, emoční, fyzickou, myslím tě, teď úsporný výkon vlastně Brada Pitta, toho jeho chemii s pejskem, takzvaně ten pes je jednoznačně na Oscara, okamžitě tomu udělejte speciální kategorie, protože je neskutečný. Takhle nehraje ani Tomák očima.
1: A to je co říct. Podepisu klidně jde do mužských kategorií, to mi nevadí, jo. Ale jako jak říkáš, ve chvíli, kdy to letadlo po vlastně relativně krátkém prologu začne havarovat a padá těmi stromy, kam si prostě jdou do pustiny, tak jako vidíte, že David Ayer je ve formě, ale já v tu chvíli už jsem ty dva hrdiny dávno ztratil a jakkoliv jako další navazující sekvence, prostě kdy jde opravdu o to utilitární přežití, o ten nějaký kontakt těch dvou postav, tak je to všechno jako hrozně vtahující, ale pak to všechno kolem, jak je ten scénář vybudovaný, mě to fakt přišlo napsaný, jak prostě hloupá videohra, je taková
0: scénář
1: opravdu...
0: Scénář Camerona Alexandra, no, člověka s podřelým jménem, je jako je dost konvenční, no, něčím, stejně jako hudba teda.
1: Debitant a jakoby jim... Já nevím, no, tohle je ta jako romantizace těch prostě zdrchaných válečných veteránů. A když se bavím o tom, jak jsou jako hezky natočený některé ty scény, tak ty retrospektivy z války teda jsou jako trošku šmucik za mě.
0: Ty jsou slabší.
1: A navíc nevím, no, já jako chápu, že PTSD je problém, jak u lidí u zvířat, ale říkám to jako bez humoru, ale
0: PTSD je to zase tady.
1: Já bohužel nemůžu, když se prostě po té první retrospektivě jako z toho šoku probudil pes a ne pit, já nevím, no. Já jsem vyprsk smích.
0: No,
1: já
0: jsem jako, cynik, prostě přiznej se totálně.
1: To je jako patetická hollywoodská pohádka. Nic proti ním, když jako fungují, ale obzvlášť k tomu závěru, jak si přibližujeme, vlastně, tak jako...
0: Ale ona vlastně funguje, ten pes tam není jako rekvizita k nějakému to dojímání toho člověka,
1: on
0: je jako druhá postava, ten vztah vlastně funguje vlastně obousměrně, ten James jako zachraňuje psa něčím, ten pes zachraňuje Jamesa hlavně před sebou samým, což je vlastně dost pěkný motiv, je to takový očistec prostě pro nějaký dva váleční invalidy, ty zvukují flashbacky z těch jako bojových zón, ty Odinovy jako titanové zuby, protéza, co ty narážíš, Karl Veselý zdravím, ono to tam ale nějak jako funguje, zapadá, je to takový zrcadlo toho Pittova jako trochu rozkladu, ukazuje to, že nějaký to zvířecí trauma pro mě jako je stejně hluboký jako to lidský a samozřejmě ten závěr je teda s tím dopisem jako u toho teda nezapláče, jenom absolutní cynik. Já se mi líbí, jak ty americký recenzenti si tam, ty už pláčeš i u Richarda,
2: to
0: Davidku,
2: samozřejmě, to ale tomu se dneska dostaneme.
0: Tak tohle by tě úplně regulárně zabilo.
1: Hele, konec s dopisem možná, ale to, co tomu předchází, jako ty poslední společné chvilky, to je něco jako nesnesitelného, jako za mě nelogického.
0: Je to nejslabší jako část toho filmu.
1: Úplně až jako vlastně jako přibouhlýho, nebojím se říct. A zároveň jako mě prostě opravdu vytrhaly takový ty jako rutinní prostě pomůcky typu má mrtvice, ale takovou docela do pohody, tak jsem ještě zvládl havarovat.
0: Tak takovou bych taky chtěl.
1: A pak tak jako furt průběžně v tom filmu asi 12krát ještě
0: ale
1: mám.
0: Ty máš to, já to vidím, ty máš. Už je rudej.
1: Ale to je přesně jedna věc je ta realita, druhá věc je jako jak o tom vyprávíš, no a prostě měl jsem s tím jako velký problém a když se teda bavíme o filmech, kde je potřeba se pouze přesunout z bodu A do bodu B, tak proti nedostižnímu Resident Evilu teda tohle prohrává na
0: Resident Evil je samozřejmě z nejlepších filmů roku, jak jsem si ověřil v pondělí, to finále, no před finálem tady hraničí s nějakým patosem, možná s nějakým citovým vydíráním, ale ten je vlastně ten chlapský sentiment nějaký prostě a lásku ke zvířeti podává něčím tak bezelstně a vlastně i jímavě, že mu to prostě jako sežerete, je v tom samozřejmě jistý kalkul, je to klasický jako mainstream, je to jako dojemný, obrousí to podle mě hranu leckterýmu cynikovi, byť reflektovaně. To se na tom líbí, že ten Ayer režisér často takového nějakého jako mužského maskulinního násilí vlastně natočil film, jehož nějakou jako největší dramatickou zbraní pro mě je nějaký druh něhy a z tohoto pohledu to cením. Přišel těch výhradách, který z části podepisují k té konvenčnosti.
1: Já jsem to jako cítil naopak v tom, že on vždycky vyprává o těch problematických lidech na obou stranách, řekněme zákona.
0: Ale já už
1: nebo
0: tak, tom,
1: jako
0: teď
1: už je to jenom to dobro proti.
0: No, už to tam není. Byl jsi skvělej, Tomáku! Interpol a Enemy.
1: A já jdu domů.
0: Ne, nikdy, Tomáku, já ti nepustím.
1: Na Aljašku.
0: Jseš můj vězeň.
1: Stopiláku, lesem.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzy.

0: Tomášek, nebyl mistr tý dnešního vysílání. O tom je ten Antol samozřejmě. A my si dáme dneska dvoják, Antolní dvoják, protože Reagan zlomená jak šíp je zdaleka nejlepší epizoda Antoldu za několik posledních let a sezon. Australská akademička, vlastně breakerka Rachel Gunn, se stala vlastně, asi jste to zachytili, na zdivo Tomáka, takým globálním memem, mýmem prostě po bizarním olympijském vystoupení kde v Paříži. Ten dokument se vlastně vlastní k tomu, jak se vůbec dostala na olympijskou scénu a hlavně po dlouhý době režírovali showrunneri Chapman a McLean Wayne, který samozřejmě dělali Wild Wild Country a je to set sakra znát.
1: No hele, víc jsem se zlínul v ní než mistrovitý. Takhle jsem tančil v Havíčkovském klubu Vagónu.
0: Ale to Číro, to by ti seklo.
2: Nádherný, ale samozřejmě ty figury, které Reagan předváděla na olympiádě, ty se jako vepsali do takový té kolektivní paměti a tohle je krásný dokument o takový kolektivní ztrátě soudnosti. Nejde jenom o to, že Reagan se svým partnerem, trenérem trochu ztratili soudnost ve chvíli, kdy zapomněli, že to, co se zdá nám roztomilý v partnerském vztahu, by se třeba nemělo jako předvádět na veřejnosti, ale je to vlastně i o kolektivní ztrátě soudnosti těch lidí kolem, který pak najednou naskočili na tu vlnu, ať už výsměchu nebo hejtu, a strhla se taková lavina, která jako trochu zapomněla vlastně na celou tu podstatu té věci, jako nic tak strašného se nestalo, přesto na tu holku se teda toho navalilo opravdu hodně, jo, po tom incidentu.
1: Ne, jako je to fascinující pozorovat, jak prostě málo stačí v uvozovkách, jako aby lidi opravdu autenticky někoho nenáviděli, protože se mu nepovedl sportovní výkon, jo, což je jako, ale tak jenom jedna z fazet toho, jak funguje jako dnešní prostě společnost na sociálních sítích.
0: Já bych chtěl tu olympiádu taky poslat, Tomáku, ty máš některý pohyby, to je úplně, já bych dal
2: jako kloka nehovidím,
0: třikrát nula bodů, ale dal by to vlastně, jo.
1: Já bych si taky udělal akademickou rozborku právě,
0: jo,
1: taky bych to vystavil takhle prostě symbolicky, samozřejmě.
0: To jako hezky dekonstruuje přesně, jak jste začali ten jako fenomén nějaký kyberšikany, samozřejmě virální toxicity, ale úplně to neodpovídá tu otázku, teda jak mohl ten australský jako tamní sportovní systém vypustit, jako poslat na olympiádu někoho bez teda jako adekvátní výkonnosti, jak se ukáže s tou konkurencí, ale Reagan je tam nějaký jako produkt toho prostředí, který zaměnil nějakou originalitu asi za kvalitu, ale vlastně k ní chováme sympatie, protože ona tam byla vlastně sama sebou, jela podle nějakých svých vlastních pravidel, asi ani si ho nezbývalo, ani v té přípravě už a během těch příprav samozřejmě ona je nějaký uzíček nervů, se mi líbilo, že ona ví, že je nedostatečně připravená, má nějaký ten imposter syndrom, snaží se to přežít tu olympiádu nějak jako bez úhony, což se teda big time nepovedlo, respektive musí doteď dealovat s tím, že se proslavila tím nejbizarnějším možným způsobem.
2: Jo, je to vlastně tam ta ztráta soudnosti probíhá i v tom, že měla xkrát možnost zatáhnout za záchrannou brzdu, a když prošla tu oceánskou kvalifikací, kde jak se ukázalo, nebyla velká konkurence, tak jako záhy začala zjišťovat, že na to jako opravdu stačit nebude. Tam je fascinující, že ona vlastně chtěla teda předvést to svoje finální číslo složený jako z těch australských tropů, z těch australských symbolů, a často to nepochopili ani samotní Australani, kteří třeba jako jsou breakeři, co to všechno jako mělo znamenat.
0: Kromě toho je přítele, ten semi free, ten je pro sobě
2: sebe,
0: ten i s odstupem vlastně popisuje ty klopení kráse jako s takovou až sakrální úctou.
1: Oni kladou tu jako v jistým smyslu jako širším relevantní otázku, jestli jako prostě jako rozdíl mezi jako sportovním výkonem a uměním, asi já nevím, je podobně jako já nevím, v krasobruslině nebo jiných podobných disciplínách, ale tady to působí spíš tak jako
2: věřitelnější asi, no.
1: Legračně, no, nebo jako i kdyby se rozhodla, že ho performovat nějak jako mimo zajetý škatulky, tak většinou by se to měl dovolit ten, kdo umí jako i v těch škatulkách, že jo. No.
2: Nebyly by to vejové, aby jako totálně směšného výkonu neskusili vnést něco jako tragicko-romantického, jo, nějaký jako až jako sebeobětování se pro svoji zemi, kterou miluje.
0: To jsem zrovna chtěl říct, že to je ta režie je zase tak skvěle na hraně v nějaký vtipný satirie a jako upřímného melodramatu. Oni ten balanc mají jako mistrovský, byl to vlastně opravdu poznat, že jsem si po 10 minutách tohle dělali snad oni a taky že jo.
2: Umění ilustráku samozřejmě jejich jako schopnost zcela banální věci poskládat do takový koláže, že to skvěle funguje. Má to úplně jinou dynamiku než ty ostatní díly, které působí strašně rutinérsky. Téčko.
0: Dávám téčko, prosím tě, potřebuju od toho skočit. Mr. T, to jsme zase teda trošku někde jinde, jo. Lawrence Tyrod, čikagský chlapec, který se přes armádu vyhazovače a bodyguarda stane z jeho druhou takovou pop televizní jako ikonu 80. let. To je teda zase ten nejkonvenčnější typ Antoldu, archiv, nějaký talking heads, prostě rozpomínání teda mistra, jako jaký rychlej vzestup, pád, návrat. Je to asi takový wikipedický heslo, který po nadějný první půlce místo nějaký problematizace té osobnosti spadne takový jako až religiózně charitativní selanky, nebo jak to mám říct.
2: Je strašně divný, že já jsem na to fakt koukal zhruba těch prvních 20 minut a říkal jsem si, jo, tam bude ten starý zlomený stařec, který zažil tu chvíli slávy, která trvala vlastně hrozně krátce. On nehrál v moc filmech, že jo, ty, ve kterých pak hrál, byly opravdu jako tragický. Stal se taky tím jako tokenovým afroameričanem, který jako stělesňoval pro spoustu svých jako soukmenovců vlastně toho člověka, který prorazil, ale pak jako totálně zmizel, spláchlo ho to. Ale ta druhá polovina je fakt nějak jako podivný sebeoslavný jako mumlání až jako sakralizování.
0: On to sám označil za garbage, ten dokument, jo. To se mi líbí. Takže podle něj vynechal podstatné části jeho života.
1: Takže tam mramorizace neproběhla jako z dostatečnou důsledností. Ale on ten začátek opravdu je docela jako dynamický, jako je to jasně by the books, ale i tak, jak, takový tak používají prostě ty momenty z jeho ať už animovaných nebo hraných seriálů pro vyprávění toho jako opravdového jako příběhu, tak jsou jako ne nějak jak se nápadí, ty jistě se s ním takovýma věcem pracovalo třeba nevím, v dokumentu o Michaelu Foxovi mnohem líp nebo Inventions, ale to jako říkáš si OK, tak to bude docela fresh, pak přijde ten zlom a on se tam jako třikrát načrtne, že prostě to není bůh.
2: Ale
1: u toho jako to skončí, no. A opravdu on si to pak sám uzavře teda tím, jako aby jsme jako si mysleli, že on opravdu je něco jako Muhammad Ali a prostě skvělý herec.
2: To dokázal.
1: Je
2: to
1: opravdu fascinující.
0: Říkám vyšetřovatel a mistr tý dnešního vysílání. Žavte kanony, Cannons, Kame Life, ještě pořád GM, členství Radio PES a za chvilku Bára, která programuje v jazyku BASIC. No děláš nic!
1: Bude to trochu BASIC, no.

myslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně. Existuje Bůh? Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. A existuje. A je to velká lové, je to radost. Existuje Bůh? Jo, jo, jo. Přátelé, vezmeme si příkaz

0: Dneska se z těch dokumentů i domácích jen tak nevyhrabem. Vítěz divácké ceny deníku Právo z Karlových Varů, snímek Bára Basiková.
1: Má na to právo, Tomáš.
0: Od Heleny Třešníkový. Má to ta Helena právo vůbec?
2: Právo na to jistě má, protože tohle je zrovna jako ten z jejich časozběrných filmů, který jistě je mnohem méně problematický, než když sleduje ty lidi tak trochu nadně. Ty filmy jako René a Katka jsou mnohem pro mě jako problematičtější tvary. Tady naopak ta časozběrná metoda, která jako má ten dar zachytit člověka v nějakých hodně všedních okamžicích průběhu velkého období dějin, tak odhaluje vlastně, byť tentokrát se to jmenuje Bára, jmenuje se Bára Basiková, ale vlastně to většinu času vypráví o Báře. Prostě po začátku, který nějakým způsobem ukáže, že tu ikonu toho novovlnýho alternativního roku kapely Stromboli Precedence, tak vlastně se to už spíš věnuje té strhané matce, té nejisté ženě, a je to jako svým způsobem fascinující portrét někoho, u koho máme pocit, že je prostě tou hvězdou muzikálu a jako vlastně jako tou celebritou, a ona si v tom karlínském bytě míchá to rozpustný kafe a řeší, jak prostě žila se třemi partnery v podobném modelu, kdy prostě oni se starali o děti, ona prostě dělala kariéru, což jako svým způsobem dneska vypadá jako něco hrozně progresivního, tehdy to bylo něco spíš jako zvláštního a jak jako sledujeme, tak dosti náročního, a jako jak vlastně to všechno vychází z těch nejistot daných z dětství, z toho problematického stavu s matkou, když všichni říkali, nechá toho k dákání, a pak se nedostala na tu konzervatoř, tak teda dělala Big Beat, a vlastně takový jako najednou jako hrozně takový jako v něčem pragmatický pohled na tu nejistou ženu, jako je to svým způsobem jako dojemný, křehký, i jako nějak jako důkladný,
1: je to souměrný,
2: ale zároveň právě to naráží prostě samozřejmě na limity té metody a to prostě na ten prostý fakt, že jsme tady jako prostě vydaný té subjektivní zkušenosti portrétu. A vidíme prostě momenty, kdy prostě jako něco úplně jako ať už vědomě či nevědomě zamlčuje, jako nad tím nás to přemýšlet nad tím, co ten film vlastně říká, co neříká, proč to neříká. Jo, třeba když se podíváme na to její působení za covidu, kde no, ona byla označená vlastně za jednu z předních dezinformátorek mezi celebritama, tak to se tam jako odbíde jednou scénou, že se to jako řekne, oni mě takhle označili, ale to víte, já s tím mám zkušenosti, to je bulvár, jo, což tady minimálně v tuhle chvíli už jako citelně chybí ten jako pohled z té jiné perspektivy, no, takže prostě ten film jako nějakým způsobem pro mě byl mnohem pozoruhodnější než velká většina jejich filmů, který jsou zaměřený na jediného protagonistu, ale jako zároveň tyhle problémy tam prostě jsou.
3: Já cítím, Tomáku, že si potřebuješ něco nalejt.
1: Ne, ale malý.
0: Aspoň

0: Pak.
1: Já to vím, co bude pak. Nastoupí mateřský put. Jo, pozor, tebe, to už ne. To ne. Prostě. Samozřejmě je to věc, která rekonstruuje brutální, mrazivý příběh Taylor Parker, která v Texasu spáchala brutální, či nebudu prozazovat. Tomákovi jsem to tady viděl, jsem tam protočili panenky, když jsem mu tu pointu vyzradil.
2: Vepřový panenky.
3: Vlastně,
1: brutální čin po záminku vlastního teda těhotenství. Tady Jessica Dimmock, autorka tohoto snímku, který můžete vidět na Netflixu, má k dispozici materiál, který by běžně asi Netflix proměnil v nějaký jako true crime cirkus. Samozřejmě, navzdory tomu, že nějaký stopový množství toho true crimeového fetišismu nebo nějaký mírný senzacechtivosti tam vždycky jako najdeme, ten dokument za mě poměrně slušně pracuje s nějakou relativně disciplinovanou jako chronologickou rekonstrukcí, nebo rekonstrukcí, řekněme spíš policejní záběry, výpovědi rodiny, vyšetřovatelů, nějaký digitální stopy. To hlavně to postupné dávkování informací, ta distribuce informací je tu absolutní klíč té metodě, hlavně režijní nástroj, ty patologické lži, ty jako hrdinky v vozovkách servírujou v takových malých porcích, takže vytváří takovou, nevím jak to nazvat, nějakou kontrolovanou toxicitu, abyste to jako vlastně nevypli, udrželi dobře napětí. Ten film je jako poutavější, když ho čteme jako nějakou studii, možná konstrukce nějaký identity, je to až jako neuvěřitelný. Ten případ je samozřejmě extrémně bizarní, což lidi běžně přitahuje, ale tady myslím si, že vlastně nevytváří jenom nějakou jako, že to je příběh o falešném těhotenství a jak to vůbec mohlo procházet tak dlouho, ale je tam nějaká alternativní realita, ve které ta hrdinka sama potřebuje držet sama sebe jako nějakou osobu, identitu. Napomáhá tomu samozřejmě internet, sociální sítě, neustálý dokazování vlastního života. Jo, je to nějaká asi infrastruktura lži, která na tom je pozoruhodná. Byť bych to samozřejmě nepředstavoval, furt je to jako netflixácký true crime, zase abyste si nepředstavovali, bůh ví co. Občas to sklouzne takovým tomu, no to nemůže, to neuvěříte, co se opravdu stalo. Jo, ale
2: neuvěříte.
1: Je tam nějaká etická jako střídmost, prostě žasneme nejenom na tu jako bizarní psychologii té vražetkyně, ale podstatná je ta její oběť, Regan a její rodina. Takže vlastně film o mateřském pudu, ale ve skutečnosti je to o tom pudu nějakým vlastnit jako svůj vlastní příběh, aniž by to chtěl nějak jako nadceňovat. Ale chlapci se ještě budou na finále dojímat nad Reachem 4. Vy to jedete furt, kluci.
2: To je pro mě
1: podobný fyzicky.
2: Pro mě taky většinou, no to bohužel ne. Teda tohle to jako lidský monstrum, který hraje fantasticky Ellen Richardson, což je taková jako lidská kotva celého tohle seriálu, který vlastně strašně jako zajímavě osciluje mezi thrillerem a nějakým totálním kempem, mezi 80-kou, 90-kou cheesiness a současnou jako agendou. Dělá to s takovým jako lehce přiblblým úsměvem, ale stále s elegancí a díky Ellenu Richardsonovi si myslím, že ustojí i teda velký zákruty, který tam tentokrát jsou. Některé ty postavy, když se berou příliš vážně, jsou trochu nesnesitelný. Ty záporačky už jsou teda cheesy jako až moc, ale stejně musím říct, že to prostě fachalo, těch 8 dílů jsem dal s chutí a na závěr jsem se, přátelé, rozbrečel.
3: Ježiš, já to jenom podepisuju a jako z nějakého důvodu tady mi to nevadí, na rozdíl od Srdce divočiny, kde teda ty 80s nebo odkud pramenící nostalgie jsem těžce chroupal, tak tady vlastně ten jako ten přeznaný brák vlastně, který na sebe tak trochu pomrkává, ne dost, ne jako vždycky, aby to někdy nebylo přiboudlý nezáměrně, ale vlastně je to taková, jako v rámci těch jako všech thrillerů, těch hrozně jako vážných současných věcí prostě, který jako se snaží být co nejtemnější, tak je to vlastně jako furt fajn oddechovka, a to neznamená, že tam nejsou jako extrémně napínavý a mrazivý scény.
2: To je to taková trošku jako dětinštější Mission Impossible s Ethanem Hawkem, který má jediný plán, a to je lámat kosti, jo. A to se mi líbí.
1: A s hulkovatelem Ethanem Hawkem.
2: Daniel Hulka, to je opravdu jako, to je velká lidská hůlka, ten Ellen Richardson, ale
3: pozor, navíc není blbej. No.
2: Není blbej a on je takový jako krásný svalatý autista.
1: A vy jste blbej?
3: Já trochu, jo.
1: Tomáko, ještě máme chviličku, pár vteřin, ty si koukáš nějaký spin-off nebo co? Pozor tam tomu něco.
3: To je, že jako jeho bývalá občas v některých těch sériích i současná parťačka Negliová, která si zasloužila teď svůj spin-off a funguje to i bez tý hory svalů jako velmi dobře po nějakých 3-4 dílech.
2: Hora svalů.
1: Mr. Tým deštího vysílání, neuvěřitelný, Tomáš Stejskal.
3: Dobrou
1: a
3: noc.
1: Taky Vítek Švárc.
2: Prosím vás, nežerte tučný věci, jo.
1: A nakonec, aj Aleš Tuchlý, já už si to s váma osladit, ani víc nemůžu. To jsou nervy.
2: Já už se sladím.
1: Martin Tonda, jeden z nás s Vítkem. Willy Wonka! A pochopíš,
3: co jste s Bohem dál.
1: Kámu si rozsladím o trochu víc. To jsou nervy. A naladím. Si tam něco pustím.
2: To je tam něco. Co tam máš ještě?
3: Já nevím.
2: Jakýho démona?
3: Necháme ticho.
2: Ne. Něhu, ticho a něhu. Já volím ticho a něhu.
3: Já pouštím něhu.
1: Pohladím, taky tě pohladím, to máš to, že?
2: Jsi takový pejsek.
1: Ty máš krásnou srstku dneska.
2: Mám srstka teda proti srstce.
1: Málo toho existencialismu. Moc jsme se bavili dneska.
3: Výzvy se měl točit proti srdce.
1: Co tam říká? Co říká? To musím dát. Počkej.
3: Hej.
0: Každý den se dotýkáme velkých lásek a velkých
1: takhle. To lepší je studovna, ne?
3: Mnohem.
0: A jestliže člověk třeba jen na okamžik prohrává to, co opravdu ze všech sil miluje.
1: Přesně.
2: To je furt.
0: Pak se neubrání myšlence, že prohrává i část svého života.
2: Jsi kačer.
1: To je geniální.
0: Že v něm nenávratně uhasíná jakési vnitřní světlo.
1: Tahám toho kačera, ještě pořád.
0: Že v něm jednou provždy umlká jakýsi nepostradatelný tón.
1: Z kačeřích příběhů za mě nejlepší tenhle.
0: Štěstí a zoufalství třeba, že nás postihují způsobem tak různým.
1: No,
0: jsou si blízké v tom, že jak ve štěstí, tak i v zoufalství.
1: Ten klarinet tam.
0: Nedovede člověk vyjít sám ze sebe.
1: To myslím, nedovede. To je tohle fakt, myslím, nebrá spozádek.
0: Jestliže si v okamžiku štěstí o něm pomyslíme, že nepotrvá věčně, kam se pak podělo naše štěstí.
1: No, je to tak, brečím.
0: Kdo v hlubinách své pochybnosti dohlídne alespoň uzonký paprsek naděje, ten jistě neřekne, prohrál jsem.
1: No,
2: já jsem
1: prohrál. Prohráli jsme, prosím vás.
3: Všichni, jasná
1: zpráva. Čelisti říkají každý den odvahu. Nazdár!
3: Dobrou.
4: Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
5: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
6: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
7: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
6: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
8: Co dneska děláte? Koulíte?
9: Přikuluji.
8: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
9: Ano.
6: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
7: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
6: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
10: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
10: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
10: Posloucháte reprízu pořadu.
5: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
11: Tak, dobré odpoledne. Děkujeme moc za takovouhle velkou účast. Je to milý vidět takhle spoustu lidí, že na nás dorazili. No prostě festival.
12: Afo Olomouc, jsme v Olomouci, živě, s živým publikem. Víš, co je psycho? Že pořád se mluví o rezilienci.
11: Ale jo, no, jako já bych proto řekl, tak jsem na ten termín vlastně trochu alergický. Jo.
12: Mm-hmm.
11: Protože to člověk slyší z různých stran. A hlavně potom taky si člověk může představit, co zatím teda jo, jako se může skrývat. Jo, že někdy se ten výraz rezilience podle mě používá, aby to zalepilo nějaký jako jiný problematický místo.
12: Jo.
11: A o tomhle všem bychom se dneska chtěli bavit.
12: Jo, že to není tak úplně jednoduchý, jak se to zdá, ale možná pojďme se teď pobavit vůbec o tom, jako, kde to vzniklo, jak to začalo.
11: Jasně.
12: Máme rádi takovou jednu studii. Já možná řeknu, nechám Páju, aby to představil, protože Jasně. Já to většinou spatlám.
11: My jsme ji možná už jednou zmiňovali v jednom našem pořadu, jak se budeme opakovat, ale to nevadí, protože
12: myslím
11: je
12: si,
11: fakt
12: že...
11: dobrá.
12: Jo, tak ale protože pojďme na to. Je hodně zásadní.
11: Tak. A to je vlastně, nebo takhle, ten pojem rezilience, aby jsme to ještě vůbec přiblížili, a vlastně do češtiny by se dalo přeložit jako odolnost, jo? Ale mluvíme o rezilienci, protože je to nějaký termín, s kterým se v psychologii počítá, ale když tomu budete říkat odolnost, nikdo vám hlavu neutrhne, za mě úplně v pořádku. A ona se vlastně nabízí taková otázka, jo? Jako čím to, že třeba jsou lidi v různých těžkých podmínkách a někdo z nich dokáže vybruslit z nás a někdo jako třeba s většíma potížema. Jo, že to je vlastně taková jako dobrá otázka, čím to teda je.

0: Jasně, no, že takhle studovali, že vlastně takhle jako sledovali poměrně dost dětí po dobu 40 let, jak se jim bude dařit. A s tím, že všechny vlastně vyrůstaly v prostředí, který bylo jako nepříznivý, jo? Že to byly třeba lidi, já nevím, závislí na alkoholu, ty jejich rodiče.
1: Je tam jako velmi špatný socioekonomický podmínky, tedy jako, že neměli moc peněz, měli poměrně špatný i start do života ty lidi
0: jasně,
1: obecně.
0: Jasně. To je právě na tom zajímalo, jo? Ty psychologi, že OK, tohle to jsou podmínky, o kterých víme, že nejsou úplně dobrý pro to z nich vyrůstat. Jak se bude těm lidem dařit? Bude to pro všechny problém, bude to pro někoho víc problém, méně problém? A ty výsledky se ukázaly, že teda v tom existují rozdíly. Jo? Že jako pro každého to nemusí být jako stejně jednoduchý se dostat k něčemu, co bychom nazvali jako normální život.
1: A v čem ty výsledky, jaký byly vlastně ty výsledky, které byly ty rozdíly, který ty lidi prospívali?
0: Mě na tom fascinovalo, že v psychologii se často kdy mluví jako o třetinách, jo? Jako, já nevím. Když máš třeba...
1: No, jenom schizofrenie, že je třetinová nemoc, ale to je tak všechno.
0: Přesně
1: no.
0: Tak, ale tady úplně stejně taky mluví o třetinách, že jedna třetina těch dětí tak vlastně dokázali z toho prostředí se dostat do dospělosti bez nějakých větších problémů, v dospívání, bez nějakých jako poruchování, kdybychom tak nazvali, prostě, že by měli nějaký problém se zákonem a tak dále. A to byla jedna třetina, ta druhá třetina, ty třeba to měli nějaký jako složitější v tom dospívání, byli trochu divočejší, ale potom se usadili a dobrý. A ta poslední třetina, že to měli divočejší v dospívání, potom se různě protloukali životem, ale potom, že se vlastně taky usadili a taky dobrý.
1: Takže vlastně ve výsledku všichni ty lidi sice mohli mít nějaký trošku problémy, trošku struggly, ale nějak to nějakým životem propluli.
0: To mě na tom zaujalo, že vlastně těch lidí, kteří tam jako třeba vypadli z té studie nebo nějak třeba jako umřeli a tak, vlastně nebylo až tak moc, jo, že to bylo docela jako malý číslo.
1: Ale a co teda jako chápeme s tou reziliencí?
0: Jasně, to je právě proto, je to pro mě takový pojem trochu jako těžko uchopitelný, protože ono, když si to člověk vezme, že jako rezilientní, je vlastně, může být různý chování v různých situacích. Jo. Třeba takhle se uvažuje o tom, proč jako lidi zažíváme něco jako depresi, že má člověk prostě nízkou energii, nechuť něco dělat a tak dále. Tak ono to vlastně v určitý okamžik může dávat sakra smysl. Jo. Kdyby člověk měl investovat energii do něčeho, co nemá třeba šanci vít, tak dává smysl cítit tuhle tu potřebu naopak do toho tu energii neinvestovat. Jo. Takže ono vždycky jako asi záleží na situaci. Ale my jsme možná trochu jako od té studie odskočili, že tam vlastně to, co jako mezi těma jednotlivýma teda třetinama, řekněme, bylo rozlišný, bylo, jak ty lidi zacházeli se svým okolím. Jo? Že to bylo zajímavé, že u té jedné třetiny, která tím prošla jako dobře, nebo který tu zasáhlo relativně nejmíň, tak ty byly charakteristický tím, že si našli ve svém okolí někoho, kdo fungoval. Jo? V tom svém dysfunkčním okolí si našli, já nevím, strejčka, já nevím, jako někoho...
1: Tomu říkáme v psychologii důležitý dospělý.
0: Někoho fungujícího, koho vlastně jako přizvali do té vlastní výchovy. Takže tak trochu zmanežovali tu svoji výchovu. A to se ukazovalo, že asi bylo to jako klíčový krz, co se potom jako to mohli dál zvládnout.
1: Jo, a my třeba, já jsem dělala nějaký článek nebo studie, tam byla právě u agresivních dětí, které jako mají taky pak právě nějaký problémy výchovný a dál, ale a byl to nějaký dotazník, ale jednou z zásadních jako vlastně protektivních faktorů, teda faktorů, který chrání to dítě, aby nedělalo tohle chování, bylo to, že tam byl právě nějaký důležitý dospělej, že to byl člověk buď i třeba v rámci i terapie. Jo, když tam měli nějakou oporu v těch dospělých nebo v tom okolí někoho našli a ten člověk byl velmi výrazný, který to dítě podporovalo vlastně v tom dobrém chování,
0: jasně,
1: tak to dítě to zvládalo líp.
0: Jo, jasně, takže to byla ta jedna třetina. Ta druhá třetina, který teda měli nějaký ty, řekněme, výchovní problémy v průběhu dospívání, jo, byl třeba trochu divočejší, tak těm často, kdy pomohli, se dostali do nějakého stabilního prostředí. Třeba našli si dobrýho partnera, jo? Našli si dobrou práci.
1: Nějak v té trojnohý židličce si našli něco, jo? Když nefunguje prostředí to, no, nebo nefunguje nějaká, třeba právě většinou řešíme práce nebo škola, nějaký vztahy rodinný, vztahy partnerský, tak aspoň si našli

0: našli nějakou pořádnou oporu.
1: Hmm, že tam, tam byly zmíněny nějaké věci, že třeba narukovali do armády, tak jakože to jim
0: systém,
1: jo, naučilo nějaký jako způsob, jak zvládat povinnosti, anebo třeba se dali k nějaký jako církevní organizaci, tak to tam bylo taky zmiňovaný jako jeden z faktorů, co jim jako mohlo pomoct se dostat do toho života, který bychom nazvali jako běžnej, normální. A ten vlastně rozdíl mezi tou těma posledníma dvěma třetinama, posledníma, tou třetinou, co to zvládla trochu dřív a co to zvládla trochu později, tak bylo vlastně jenom čas. Jo, že to vždycky ty efekty byly o tom, že já nevím, ty, co to zvládli později, tak prostě nejdřív si našli ty partnery, který nebyli úplně jako vhodný. A potom teprve, potom, co jako zažili různé věci, tak si našli někoho stabilního. Jo, takže to spíš bylo skutečně o tom, že to někomu spíš jenom trvalo díl. Jo. Ale to, co mě na tom zaujalo, je, že oni vlastně jako, jak už říkám, jo, těch lidí, kteří z toho vypadli z té studie, vlastně nebylo moc. A prakticky jako všichni se jako dostali k tomu životu, který bychom nazvali normální. Jo. Hmm. Takže vlastně svým způsobem všichni byli nějakým způsobem rezilientní.
0: Jo. No takže můžeme se třeba bavit o tom, že rezilience je nějakým způsobem něco vrozeného, zároveň se dá nějakým způsobem budovat a zároveň je tam strašně důležitá komunita.
1: Jasně, jasně.
0: Takže to jsou nějaký asi tři body, vlastně, kterými dneska chceme jako dneska probrat. Tady je to hezky vidět, že to jsou ty tři základní pilíře nějaký odolnosti. Protože mám teď pocit, že v současném jako prostoru, jako ve veřejných médiích, všude, ve školách, pořád se mluví, musíme budovat odolnou společnost, musíme budovat odolný děti, všechno. Jo? Přijde mi to až jako někdy takový jako z budoucnosti, ne úplně hezký budoucnosti. A přijde mi, že je to až na sílu, že se tam přidávají pojmy, které s tím úplně přímo nesouvisí, nebo věci, které s tím přímo nesouvisí a odchází se úplně od té podstaty, že někdy prostě třeba ta rezilience se tam nedá budovat. Já přesně to vezmu na příkladu té deprese. Jo. Ve chvíli, kdyby mi přišel klient jako psychologovi nebo do krizové intervence člověk, který se topí v dluzích, je opravdu z nějakého kraje, který je silně podfinancovaný, nemůže sehnat práci, je v depresi. A vím, že jedna z těch věcí, která by mu pomohla z těla z těch stavů, je to, že by měl ty peníze, měl by tu práci, tak jako těžko můžu řešit nějakou depresi, protože ta deprese je reakce na tu danou situaci.
1: Dává smysl.
0: Jo. Kolikrát si řeknu, já se vám jako v duchu, já se vám nedivím. No, jo, je to pochopitelné.
1: Takhle jako jsme se bavili třeba o syndromu vyhoření. Že? To je často, kdy to opravdu může být známka toho, OK, je toho na tebe hodně, je na místě je s tím ubrat.
0: No. S tím je ubrat. Ale pojďme trošku dál, takže jsme se trošku řekli, že se s tím právě pojí i souvislosti, které plně s tím nesouvisí. A nebo že to může ukazovat, že člověka, kterýho pojmenujeme jako rezilientního, tak neznamená nutně, že ten člověk je dobrý.
1: Nebo že bude
0: sociální, nebo...
1: Jo, tohle máš na mysli. No, a to je jako další věc, co mi trochu vadí na tom výrazu rezilience, že se možná strká trochu moc věcí do jednoho pytle. Jo, protože tohle je to z trochu jiný oblasti nebo jiný oblasti. Výzkumníci, co se zaobírali odvahou, jo, tak vlastně mluví třeba o dvou takových jako základních konceptech, dospěli k tomu poměrně jako každý nezávisle na sobě, že buď to člověk může být odvážný v nějaký situaci z toho důvodu, že má strach a dokáže ten s tím strachem nějak ho překonat. To je jedna možnost. A nebo že ten strach jako pociťuje míň. Jo? A že tohle to jsou dvě různé věci. A tohle to mi jako právě přijde zajímavé se na to podívat z tohoto pohledu jako těch lidí, co studovali odvahu, anebo tuhle tu jako, oni tomu říkají, teď zaprosím trochu do angličtiny, ale nebojte se, oni mají tam to courage, jako to je ta odvaha, do češtiny se to jednoduše přeloží, pak mají to fearlessness, což by byla asi nebojácnost do češtiny.
0: No, jo, že nemají jako, strach.
1: Jako, no, ale u nás je to takový víc pozitivní, to slovo. To... No. Takže to jsou jako by vlastně dvě různé věci. A ono je se na to jako dobře, neexistuje moc dobrých studií, které by se tím zaobírali třeba lidma, kteří dostali nějaké ocenění vojenské. Ale dá se něco vytáhnout přinejmenším z historie. Já nevím, třeba Adolf Hitler, ten taky jako dostal nějaké ocenění vojenské za svou službu v první světové válce. A, Ale u toho se dá trochu jako předpokládat, že to spíš než s tím, že by jako chtěl zachraňovat ty svoje spolubojovníky, tak že prostě věřil, že se mu nic nestane, tak běhal do těch míst, on jako spojka fungoval, takže běhal do míst, kam ostatní nechtěli běhat a za to potom dostal tu medaili.
0: A mě zaujal takže ten příběh, co si právě říkal s tím Jeremy Clarksonem. No, to bylo jako zajímavější.
1: A to k tomu jako stavím jako protipol, jo. Protože si myslím, že pokud někdo dostává takovýhle medaile, tak buď to bude někdo, kdo se nebojí, anebo naopak někdo, kdo je podobně, jako o tom mluvil Jeremy Clarkson v pořadu, který se právě věnoval nejvyššímu britskému vyznamenání, což je Victorian kříž. A ten se teda dává za skutečně jako nějaký brilantní výkon ve válce, řekněme, a kdy člověk zachrání vlastně tu situaci. Jo? Ať už teda nějaký lidi, ale i to, že teda ta situace prostě se z ní nestane něco jako špatného. A on takhle mluvil o svým tchánovi, jo? A který dostal Viktorin kříž za druhé světové války, kdy, a to opravdu jako ho ty ostatní vojáci ho opravdu jako hodně obdivovali, že tam někde byl schopen zneškodnit x tanků a xkrát byl zraněný a vlastně tam furt zůstával. A třeba jeho dcera vlastně nevěděla, než umřel, jo, do té doby, než umřel, že ten Viktorin kříž kdy dostal. Takže to byl člověk, který se tím nikdy nějak asi jako úplně nechlubil. A potom ještě, co je jako zmiňovaný, že když takhle dělalo pár lidí rozhovory s lidmi, kteří takhle dostali nějaké takovýhle ocenění, tak se jich ptali, OK, proč jste do toho šli, jo? Proč jako jste z té situace neutekli, to by bylo jako lidský. A mi říkali, no, bo většina z nich, jak se vyjadřovala, tak říkali, no, oni tam jako zabíjeli moje kamarády, tak já jsem jako musel s tím něco udělat.
0: Je to trošku právě připomíná něco, co říká právě Viktor Emanuel Frankl, že jo, který právě mluvil o tom, že on přežil koncentrační tábor, byl tam lékař, on je jako zakladatel směru jako logoterapie, je to psychiatr, psycholog.
1: Jasně.
0: Kdybyste nevěděli, jak vypadá, tak vypadá takhle. Ale já ho mám hrozně ráda, jo, evidentně. Ale to je člověk, který vlastně i mluvil o tom, že lidi, kteří přežili ten koncentrák, takže třeba si nemuseli chovat úplně morálně v tu chvíli, a je to pochopitelný. Jako, jo, na tuhle situaci ani nechci si představovat, jako, jak je muselo být. Ale že on třeba mluvil o tom, jak on to přežil, jo? Že opravdu nebral jsem si víc, než jsem měl, nebo snažil jsem se žít každý den. A mně to vlastně připadá něco jako hodně v tomhle podobného, že on vlastně sice z toho jako něco udělal, ale že spoustu těch lidí třeba o tom nechce mluvit,
1: jasně,
0: protože to nechtějí se k tomu vracet, jako jak to bylo pro ně náročný.
1: Jasně, jasně, určitě, ale já v tom spíš, jako, co v tom vnímám, je, že nebo v tom, co mi přijde společného na těch příbězích, když se jich takhle ptali, bylo, že to, co je k tomu vedlo, byl nějaký jako prosociální, jo, jako přece v tom nemůžu ty svoje kamarády nechat.
0: Jo.
1: Jo, byl v tom jako tenhle ten poput. Zatímco u toho Adolfa Hitlera tam by to spíš člověk vnímal, že mě ta prozřetelnost chrání a tam můžu běžet, protože jsem výjimečný. A že to jsou jako ty dva póly, jo, jako lidi, kteří budou dostávat medaile, tak možná budou stát z těch dvou pólů. Jo. Buď to budou pocitovat méně strachu, ať už z jakéhokoliv důvodu, anebo budou ochotní přes ten svůj strach do té situace jít, protože jim záleží třeba na těch ostatních lidech.
0: Já vlastně, když takhle přemýšlím nad reziliencí, tak já, když jsem chodila na nějaké přednášky z psychologie krizí a katastrof, tak jsme si tam třeba ukazovali videa lidí, kteří o té katastrofě, jak byla jako způsobená člověkem nebo přírodou, tak tam o tom vypovídali, ale my jsme si to ukazovali spíš v rámci toho, aby jsme viděli šokovou reakci, traumatickou reakci. Ale bylo vlastně zajímavé, že ty lidi, kteří prošli jako velmi třeba zajetím, bylo vidět, jako není ta reakce, ale mluvili o tom velmi jako dobře, mluvili o tom jako, až člověk by řekl někdy až bez emocí. Ale vlastně, když jsme to řešili právě se Štěpánem Vymětalem, který byl kdysi naším hostem tady, tak říkali, jo, ale to jsou lidi, kteří pak to budou dobře zvládat, ty jsou rezilientní, protože už jsou to třeba i schopný produkovat dál. A to je třeba něco, co mě vedl ten Frankl, který vlastně říkal, že v utrpení se dá najít smysl. A že oni třeba mohli právě i skrze to, že to mohli posílat dál, jednak si budou svou vlastní odolnost, rezilienci, aby to zvládli, ale najít smysl v tom utrpení, že to předávali dalším, jako jak třeba to zvládnout, jak přežít něco takhle hroznýho.
1: To je jedna z věcí, o kterých se vlastně často kdy mluví, že jo? Mluví se o budování rezilience.
0: Přesně tak.
1: Ale to, co já bych tady rád zmínil, tak je, že rezilience taky má svoje limity. A na to jsou jako za A jeden taky příběh, ještě z druhé světové války, já mám dokonce svůj vlastní z rodiny. A po druhé světové válce se nějak snažili, nevím, jestli to byli Američani nebo Britové, teď přesně si nevybavuju, co to bylo za stát, ale říkali si, lidi, kteří prošli koncentrákem, no třeba z něj utekli, to jsou přece, jo, to je jako ten vhodný matroš na to z nich udělat, já nevím, tajný agenty, jo, to jsou prostě jako ty lidi, kteří jsou rezilientní, kteří jsou prostě. A taky takhle jako naverbovali a, že teda, a dali je do toho výcviku na nějaký ty tajný agenty. A ve většině případů oni jako vlastně v tom výcviku to nedali. A protože, jako zkuste si to představit, jo, vy projdete něčím, co je hrozný, to jste jako zvládli, ale ta představa, že byste se do toho měli dostat znova, jo, jako člověk naráží na tu hranici, že do toho se vám jako nechce, že, jo, že to prostě jako dvakrát koncentrák člověk asi nedá. Příběh, který mám teda od svého táty, protože můj děda, tak můj táta a děda, oni jsou z jižních Čech, ze Sušice. A on byl teda před druhou světovou válkou, tam byl součástí sítě, že vlastně pašovali takový ty jako letce a podobně za hranice přes Šumavu. Jo, takový jako králové Šumavy před tím. Jako před...
0: Before it was cool.
1: No. A nějak jako rozkryli. A tak on si prostě prožil takový kolečko po různých koncentrácích v Německu a asi to nebylo úplně jednoduchý, moc o tom jako nevykládal, měl docela štěstí v neštěstí, že ho vytáhli spojenci, který teda táhli Německem, tak ho vytáhli z celé smrti, kde strávil nějakých, já nevím, snad prostě 60 dnů nebo něco takového. A to měl štěstí, že se tam dostal, protože všechny ty ostatní vězně nějak naložili na loď a ta se někde potopila v Baltském moři, takže že vlastně měl takový jako štěstí v neštěstí. A ten teda si prošel tímhle, že ho přišel zpátky. No a po 48. Za ním přišli STBáci s tím, že teda by ještě mohlo, že ho furt znát ty lidi, kteří teďkon zase převádějí ty krále Šumavy, a tak jako se s ním někde domluvil nějakou schůzku a on přišel domů a byl z toho prostě se zhroutil, byl z toho úplně špatný. A tehdy jako babička jako zareagovala, že se jako naštvala, že tohle to teda ne. A tak místo něho šla na tu schůzku a přišla s baterkou, posvítila si na ně. A říkala, teď vím, jak vypadáte a rozhlásím teďkon po celý Sušici, co jste zač. A nějak asi nebylo úplně ještě jako bezpečný, aby tyhle ty jako STBáci někde řekli, že je takhle někdo demaskoval, tak od té doby měli klid. Jo. Takže to bylo takový... Ale co je na tom příběhu, je, že prostě ta představa, že by měl jako procházet něčím podobným, znovu, čím už procházel, jo, tak byla na něj prostě moc.
0: Jo, mě to trošku, nevím, jestli je to z jiného soudku nebo podobného, ale jako třeba, když jsem právě, když jsme s Pírkem, že to byla studentská organizace, která poskytovala podporu studentům po té hrozné události, tak jsme, když jsme objímala ta fakulta, což bylo 14 dní po té střelbě, tak jsme měli hroznou radost toho, že se nám to povedlo. Jo, že tam prostě nestalo se nějaký zhroucení, že jsme třeba zvládali kroky ty novináře, že jsme nemuseli zažít vlastně nějakou, jako, když těch situací náročných tam bylo hrozně moc. Ale pak jsme měli hrozný výčitky z toho, že jsme z toho měli jako radost, že se nám to povedlo.
1: Jasně.
0: A že vlastně máš radost v situaci, s který vůbec nemáš mít radost.
1: Jo,
0: a to si myslím, že třeba mohli mít i ty lidi, jako jo, zvládnul jsem to, jsem třeba i taky dobrý, jako jo, ale jo, může to tam být, jako jak já můžu čerpat vlastně něco dobrýho z takhle něco strašného. Myslím, že my jsme to i jako, když jsme to vlastně rozebírali s těmi lidmi z Pírka, kteří vlastně byli studenti psychologie tehdy a ty jsou vlastně psychologové, tak to i řešíme, jako vlastně, co nám to dalo, co nám to jako i vzalo, že třeba to, když byl to ten rok a znovu se to vlastně mělo dít.
1: Já bych to ještě trochu uvedl, jo, Kája, možná jako víte, po střelbě, která se odehrála na Filozofické fakultě v Praze, tak vlastně organizovala tam své pomoc nebo peer pomoc studentům.
0: Jo, oni to vymysleli ty studenti sami, ale potřebovali někoho, kdo
1: Bude jednat se všema těma...
0: Jo, jo, jo. A vlastně hlavama. Tím, že tam dělám doktorát, už jsem jako ten magistr z psychologie, takže to už jako nic.
1: Ale já bych to neumenčoval, já myslím, že jsi s tím měla práce dost.
0: No, měla. No. Pavel tam bral za mě v práci hodně směn a bylo to, já si dělám z toho trošku stranu, což je nějaká moje kompingová strategie, jo, ale bylo to hodně náročný a bylo toho hodně a bylo to vlastně i o tom, že ty studenti věděli, co mají dělat, věděli, co potřebují dělat a myslím si, že i pro ně to bylo nějaký zdroj té rezilience, té odolnosti, toho zvládání, té situace.
1: Že jako mohli pomoct jo, jako v rámci toho pírka, jo?
0: Jo, a myslím si, že my jsme, nebo třeba co já teda vnímám sama za sebe, že když pak bylo rok potom a vlastně zase tam člověk byl, a tak mě jednak něčím spadnul kámen ze srdce, že už jako nějak je to za náma, když vím, že to nikdy za náma nebude.
1: Jasně.
0: Ale sekundárně takový jako teprve jsem začala se dostávat do té jako reakce toho smutku, jo? Že jsem si třeba na to vzpomněla a bylo mi fakt jako z toho jako špatně, protože když makám, funguju, tak se nehroutím, ale jakmile to skončí, tak se člověk začne hroutit. Ale ta rezilience si myslím, že tady je v tom, si vlastně uvědomit ty svoje síly, jo?
1: Jasně,
0: kde mám dost a kde je a to toho hodně.
1: Já se vlastně jako doteďka ptám, co je jako, jestli tohle to je rezilientní, protože hasiči, policisti, jako kde kdo, a vojáci pravděpodobně taky, tak jsou pověstní tím, že jako nemluvěj o něčem jako těžkým v těch zásazích. Jo? To vlastně, to si jako spíš nechávají pro sebe.
0: No, oni jsou takhle, třeba co mám z těch výzkumů, nebo to, co já zkoumám,
1: jasně.
0: Tak ono, tam je to hodně o tom, že oni si to debriefují v tom týmu, oni si to ventilují mezi sebou, ale nechtějí to třeba často přenášet na svoje blízký.
1: Jasně, to dává smysl.
0: Ale pravdu je, a teďkon právě já si říkám.
1: A s psychologama nemluví, protože by je mohli vyhodit.
0: No, přesně. A já tam mám právě, protože já mám výzkum na vyšetřovatele, a tam mě právě jako zajímalo, taky tam byla jedna otázka, jako jestli už vybíráme jako rezilientní policisty, rezilientní vyšetřovatele, nebo se jimi stávají. A vlastně z toho dost často vyplývá, že oni nějakým způsobem se vlastně postupem času otupějí a nechtějí třeba ty věci sdílet vůči s tím svým blízkým, což může být vlastně někdy problém, protože vlastně jednak mají o ně mnohem větší strach.
1: Jasně.
0: A sekundárně vlastně to v sobě drží a to může pak jako vlastně nějakým konfliktům
1: Hele jo, to jasně, může to vést ke konfliktům, ale říkám si, jestli to vlastně není ta jejich forma rezilience, to jak jako zvládat tu situaci.
0: Jako, myslím si, že jako rezilientní v tom smyslu, že jsem odolný, umím zvládnout jako náročné situace, neznamená jako to, že se pak potom nemůžu třeba složit. Tam spíš podle mě jde o to, jak rychle se zase složím zpátky a začnu fungovat. Jo?
1: To jsem teď zrovna z hodou okolností asi 2 dny zpátky jsem narazil na nějaký článek, který zrovna tohle to říkal, že jako ty nejvíce rezilientní lidi jsou ty, kteří se teda v úterý složí a v pátek už jsou zase jako v pohodě. Ale to je tak jako, no.
0: Ne, já to třeba právě beru k té Fildy, my jsme tam řešili komunitní rezilienci hodně. Jo, protože ta komunita u těch jako živelných katastrof je tam nejdůležitější, když se i ta odpovědnost dá té komunitě, pojďte vy tady pomáhat s odstraňováním třeba té suti, protože tam lidem to nejvíc pomůže, protože máte kontrolu nad nekontrolovatelnou situací.
1: Jasně.
0: A vlastně za mě třeba, co tam bylo, protože pro mě ta Filda je jako strašně osobní jako věc, ale i jednak tím, že jsme tam pomáhali, ale sekundárně i tím, že vlastně mě to pomohlo osobně tam být, protože myslím si, že kdybych nemohla nic dělat, tak mi z toho bude mnohem hůř.
1: Jasně, jasně.
0: I když mi to sebralo, jako byla jsem z toho jako hodně jako vynervovaná, měla jsem s tím fakt hodně práce, tak mi to dalo neskutečné zkušenosti a to, na tom se shodneme jako fakt všichni, ale tak mi to dalo i to, že vlastně v té situaci, která byla pro mě naprosto nepochopitelná, neuchopitelná, jsem měla trošku nějaký kousek té kontroly.
1: Jo.
0: To si myslím, že taky právě i třeba i to kaují a útelnost těch, že třeba aspoň ta kontrola v tom, že si můžu vybrat třeba toho fajn učitele, nebo toho fajn jako souseda, který mě někam vede a něčím mi pomáhá,
1: to,
0: je
1: to společenství lidí, že, ve kterém
0: společenství lidí, a to je tam
1: dobře.
0: Přesně, kde se to dá budovat. A my jsme třeba vycházeli právě z technik, které se využívají u dětí třeba z válečných zón, Ale to právě třeba děti na Ukrajině nebo z Izraele a podobně, kde jsou ty lidi často ve válečném konfliktu a třeba právě vzdělávají děti v odolnosti a učí různý třeba techniky i, já nevím, relaxační a podobně. A kolikrát ty děti umějí líp tu situaci zvládnout než rodiče, protože oni už to mají strašně zautomatizovaný a nezačnou panikařit. Jo? Že to je taky ta rezilience a pak se umí rychle z toho oklepat a fungovat dál.
1: A to je jakoby, že jsi vlastně připravená na to, co dělat v nějaký jako krizový situaci.
0: Jo. Ale je to vlastně i pak o tom budování ty rezilience, že ví, že třeba si o tom popovídat, jo, co dělat a co jim pomáhá.
1: Ale zase, co to znamená budování rezilience v tomhle případě, když jako si víš, jak se chovat v té situaci, tak z toho můžeš mít jako lepší pocit z té situace, bych to tak viděl.
0: No, nemyslím si, že je to o lepším pocitu, ale spíš o tom, že ano, tohle je takový to spíš připuštění si. Tohle je něco, nad čím nemám já moc.
1: Jasně.
0: Ale co můžu zvládat teď a tady.
1: Jo. Ale já mám ještě jednu věc, kterou bych rád zmínil.
0: Jo.
1: A čím mě ještě jako trigruje ten výraz rezilience. Protože si myslím, že někdy se používá v souvislosti, kde je to spíš taková jako přelepka na nějaký jako problém, který by se spíš
0: protože to
1: se měla věnout pozornost.
0: Slovo, jako mi to přijde.
1: Takže rezilience ve smyslu, aby společnosti byly rezilientní na klimatickou změnu, jo? Aby se jako líp přizpůsobili tomu, že se něco děje s klimatem, když ten zásadní problém je třeba s tím klimatem jako necvičit, to zásadní jako nevypouštět to COčko prostě jako že tohle jde vlastně trochu stranou, protože se na to dá přece připravit, jo? Přece se dá zvýšit rezilience společnosti a nemusíme řešit ten primární důvod. Takže krz tohle mi třeba jako mě trochu trigruje, když se to používá v této souvislosti. Rozumím tomu, že prostě věci se budou měnit, i kdyby jsme teď prostě přestali pouštět CO2 do vzduchu, ale je to vlastně taková trochu přelepka na to, OK, nemusíme řešit, že tady fosilní korporace tlačí na to, aby jsme prostě co nejvíc pálili ropy, protože čím díl, tak tím prostě díl bude fungovat ten jejich model a tak dále. To je třeba jako jedna rezilience. Nebo když se třeba mluví o rezilienci naší společnosti vůči nějakým jako dezinformačním vlivům, jo, že vlastně tím taky říkáme, OK, ta zodpovědnost je vlastně na tobě, jo, jako občané, abys prostě tady co odolával ruský dezinformační kampani, jo, a nemluvíme o tom, že OK, ta odpovědnost je za A na těch kanálech, kterýma se k tobě dostává, to znamená třeba sociální sítě, a za B na tom samotném státu, který tuhletu propagandu dezinformační dělá, že jo, a ukazovat na to a říkat, hele, tohleto je špatně, tohleto, co děláš, prostě jo, jako vlastně popohnat k zodpovědnosti spíš ty aktéry aktivní, než lidi, na který je to směřovaný. Takže třeba i z tohohle důvodu mi to jako trochu, jo, že se tím vlastně jako přelepuje nějaký jako jiný problém, který zůstává v pozadí.
0: Takový to, vyhledáváme rezilientní zaměstnance, ale jo, jako, koho chcete, jako úplnýho psychopata, který má jako všechno jedno a půjde přes mrtvoly, nebo chcete týmového hráče. Ideálně chceme v obojí.
1: Mm-hmm.
0: Jo.
1: A hlavně se tím taky řekne, jo, jako budeš jako dobře, téma rezilience nebo vůbec ten výraz rezilience tě bude jako human prostě resources člověka zajímat. Ale je to vlastně takový trochu jako ty tím jako škatulkuješ ty lidi. Hele, ty seš méně rezilientní, tebe my nechceme, ty seš víc.
0: A znamená to, já jsem víc citlivý, jsem třeba víc se bere to, že se k mýmu týmu někdo chová hnusně a proto je to pro mě třeba jako víc vybouchnu, a nebo je to je mi to jedno, a hlavně je mi jedno, jestli ty lidi vyhoří, oni jsou nahraditelný, já ne.
1: Mm-hmm.
0: Jo, co to vlastně vypovídá i o té společnosti. Jo, stejně rezilientní školy. Jsem hrozně ráda, když se to podporuje v dětech, když se podporuje v dětech nějaká jako edukace ohledně nějaký psychohygieny, o tom, jak zvládat svoje emoce a podobně. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy je tam prostě naprosto otřesný učitel, otřesný vedení, který, když příklad jako z jedné nejmenované školy, když tam žák spáchá sebevraždu a oni řeknou, no super, dobrý, tak hotovo děti, potruchlili jste si, takže jdeme psát testy. No tak jako jak tam mám budovat nějakou rezilienci, jo?
1: Jasně.
0: Že je to...
1: No přesně tak, no, že to se to jako používá jako taková
0: přelepka. No takový náš osobní hejt na rezilienci.
1: Tak.
0: Ale tak pojďme to trošku shrnout. Co vlastně víme z dnešní diskuze o rezilienci?
1: Hele, tak co určitě, co víme, no, že asi existují nějaký rozdíly mezi lidma, jak jsou schopní zvládat nějaký jako zátěžový situace. Ale furt si myslím, že to budou, že v různých zátěžových situacích budou různí lidi. Jo, že když ty budeš zvládat jednu situaci, tak nemusíš zvládat jinou. Jo,
0: ano,
1: že
0: je to nebude... taky o ty, ještě o to, taky o té náloži, jo. Jako ve chvíli, kdy toho mám na sobě hodně a zvládám a pak prostě přijde ta jedna věc.
1: Tak.
0: Tak tě to může fakt položit, ať máš dobře vyvinutý nějaký coupingový strategie, máš dobrý přesně ty přátelský vztahy, všechno, ale jako ve chvíli, kdy si prochází člověk fakt náročným životním obdobím, tak rezilience možná ani nestačí.
1: Lze narazit na strop rezilience, což přesně mi přijde tak důležitý a nemyslím si, že by to nějak jako výrazně zaznívalo, tak to mi přijde jako...
0: Strop rezilience.
1: A že se dá rezilience určitě nějakým způsobem budovat nebo posilovat. V nějakých specifických, jak jsme mluvili o těch dětech, ať už na Ukrajině nebo v oblasti Izraele. A nebo už jenom jako připravenosti, když víme, že se může stát nějaký průšvih, takže teda člověk je připravený, tak samozřejmě zvyšuje svoji rezilience.
0: Jo, zároveň bohužel díky jako různým živelným katastrofám i teda s katastrofám způsobeným člověkem, tak já musím říct, že třeba ten systém u nás jak funguje, jako ať máme třeba krizové interventy u těch bezpečnostních složek nebo záchranných složek, tak to funguje fakt dobře. Víme, jak už s tím jako fungovat. Oni jsou jako v tomhle jako velmi dobře vzdělávaní, což si myslím, že je jako úplně skvělý.
2: Domácí úkol.
0: No, tak jo, pojďme na domácí úkol, co jsme vymysleli. Jo. To je naše jako rubrika. Domácí úkol takový na zamyšlení pro vás.
1: A teď jako Gáby měla moc dobrý nápad na domácí úkol, protože o rezilienci se mluví, jako, že to je teda někdo má víc, někdo míň. A teď ta otázka na vás. V čem se cítíte být rezilientní? Co v čem je, jako v čem jste si jistý kramflecí, že teda to zvládáte? Jo? Že jako to je to, co vás nerozháže. A nebo rozháže a dokážete se složit. Je dost to podobný.
0: Máš ty něco?
1: Já se spíš vždycky nějak jako skládám dohromady. Ať už čemkoliv.
0: Jo.
1: No, tak to bych tak viděl, že jako moje asi nějaká jako rezilience. A nebo že mám věci na salámu, tak to je
0: jo, no, to
1: forma mojí rezilience.
0: To jsem si všiml. Ale to je zase v takém tom chaosu velkým, jako mě v tom jako dobře podivně, protože já ty věci si srovnám. Proto asi spolu dobře fungujeme. Ne, ale že já mám ráda, když pak jako v tom mám rychle dělat pořádek a je v tom ten adrenalin, no. To mě jako...
1: Jasně. A teď já jsem si vzpomněl na jednu věc, protože jsme se včera dívali na film, já nevím, jestli to znáte, Poslední viking. Jo? A to mi přišlo kouzelný v tom, to je takový jako, jo, film severský. Je těžko zařaditelný, protože jsou tam prvky, že to je vtipný a pak jsou tam prvky, že se na to člověk nemůže koukat. Je to takový prostě takový ten krásný severský divnofilm. Ale nebudu úplně prozrazovat děj, to jako nebudu teď házet spoilery, ale na konci je takový jako hezký, že vlastně ta postava, která tam vypadá jako nejmíň, jo, jako ta nejvíc vlastně křehká, tak se ukáže, že teda na konci se vlastně jako ta jako nejvíc odolná, jo, ta, která se vlastně chovala nejvíc, takže jako dobře zvládala tu situaci, jo, a že vlastně jako všichni ostatní kolem to museli vyřešit jako že byly výrazně jako míň, jako, ne tak blízko
0: hrozně,
1: tomu.
0: Je důležitý, že jako křehkost jako není v tomhle jako vůbec špatná jako vlastnost, jo? Že,
1: tak,
0: že to je
1: no.
0: Vlastně dobře.
1: A ono je jako těžko říct o jakýkoliv vlastnosti, že by vlastně neřešila někdy nějakou situaci. A teď mluvím jako spíš za evolučního psychologa, jo? Že tady máme negativní emoce, pozitivní emoce, každá z nich má svůj význam a svůj jako využití pro nějaký situace. Jo? Jako strach nám říká, hele, děje se něco, kde člověk může přijít k úhoně, běž z toho pryč, anebo se nějak prostě, že jo, schovej, bojuj a tak dále. Radost, hele, teď se děje něco, co je důležitý, na tohle se soustřeď, toho chceš víc ve svém životě. Jo? A takhle se dá vlastně o každý ať už schopnosti, kterou vnímáme jako pozitivní, ale i o těch jako negativních. Když jsme mluvili o lenosti, tak to je, že člověk prostě jako nebude věnovat energii něčemu, co jako není až tak důležitý.
0: Je to přesně ta deprese, jo, což jako je důsledek jako mnoha okolností, není to vyloženě emoce, ale evidentně ti něco říká, tady ti není dobře, takhle ten život, jako nejde, samozřejmě tam nějaká chemická disbalance, i když těkou jsou čelátky, že to zase není tak jako jednoduchý, jak jsme si dřív mysleli, ale nicméně něco to říká, ten syndrom vyhoření přesně, jo. Tady to není dobrý.
1: Může to být takový, jakože ty to tak jako nemusíš vnímat a třeba objektivně, že teda jo, je to furt dobrý, ale už to nedávám.
0: Zároveň
1: ale
0: prostě pro nás ta nálepka je důležitá, aby člověk mohl vykázat na pojišťovnu, že potřebuje tu nemocenskou. Jo.
1: Takže je to samotná diagnóza, no, jasně, tak to je, proto se to je jenom nálepka, ale,
0: no.
1: Ale ten samotný stav, že může vlastně dávat jako docela smysl.
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: My děkujeme a necháme prostor na dotazy?
1: Jasně, určitě. Má někdo nějaký dotaz, kterým by chtěl přispět tady do naší?
0: Jenom jsme říkali, že je potřeba, ale teda nám bylo řečeno, aby jste počkali vždycky na mikrofon na dotaz.
1: A je tam, jo, aha, dobrý, tak tamhle mikrofon, takže ten se tam dostane, tak paráda. Tak nemusíme chodit s těma našima.
3: Děkuji za ten podcast. Mě by zajímalo, jestli v minulosti byl nějaký termín jako předchůdce toho slova rezilience, protože já jsem se v životě setkala s hodně lidmi, kteří prostě někomu v mém okolí řekli třeba ty seš silný nebo ty seš silná za to, jako čím jsi prošel nebo co jsi prožil. Tak to mě zajímalo, jestli to souvisí s tou rezilienci, jestli to třeba bylo předchůdce jako ve slovníku, nebo je to něco úplně jiného.
1: No, ono, ten termín rezilience vlastně souvisí vůbec s rozvojem takového spíš hnutí, bych to nazval, pozitivní psychologie.
0: Jo, jo, jo.
1: A což je docela jako zajímavý, protože pozitivní psychologie se snaží studovat to, co vnímáme. Jo, jako vymezila se vůči psychologii, která se do té doby dělala, že to byla vlastně psychologie toho, jako co nefunguje na lidské psychice. Jo, že to byla, já nevím, psychologie lidí s nějakýma duševníma poruchama a tak dále.
0: Psychopatologie v podstatě.
1: Tak.
0: A tady nás zajímá vlastně, proč v těch špatných podmínkách někdo jako může fungovat dobře.
1: Ale ne, no, my vůbec jako i to, co bychom nazvali jako dobrá vlastnost nebo nějaká pozitivní vlastnost, tak to se jako vlastně tímhle způsobem vymezilo, to, ta pozitivní psychologie. Takže od té doby se začalo, nebo tak jako směřovalo k tomu, teď úplně nevím přesně, kdo to třeba kdy prvně použil, abych pravdu řekl.
0: Teď se taky nejsem jistá, ale jako většinou se přesně používaly různý právě jako přívlastky, jako že je člověk silný nebo odolný. A jenom teďkom se to spíš dalo pod nějakou jako fancy hlavičku a říká se tomu rezilience. Ale vlastně mě to ještě napadá jako k tomu, že jsem četla jeden článek, kde říkají, jako rezilience je vlastně pojem, který je založený na smutku a utrpení.
1: Ano, ano, že to jako vlastně reakce na něco jako negativního, no. Že teda a tehdy potom jako mluvíme o tom, že někdo je rezilientní nebo je méně rezilientní. A ještě teda, jak jste říkala o tom posilování, to mi přijde docela důležitý, protože vlastně, jak, když takhle jo, řekneme, posilování vede k větší rezilienci, tak je tam jako ta alegorie s tím, že tady člověk jde do toho fitka a tam posiluje, to znamená, já nevím, budete si dávkovat nějaký jako negativní zážitky a tím jako člověk sebe posiluje, že to úplně jako není nutně přenosný a právě proto jsme tady měli ten příběh s tím jako stropem té odolnosti, že prostě
0: že tady neplatí úplně jako co tě nezabije, to tě posílí, jo.
1: Tak, že to není úplně, no, být, že no. Jako nedokážu se úplně ztotožnit s tím, že je fajn, aby lidi podstupovali nějaký negativní zkušenosti, že potom budou odolnější. To, jako stane se jim to, je fajn, že to zvládli, je super, že to zvládli, je fajn vědět, proč to zvládli, to bude ta rezilience. Ale jestli to v nich jako vybuduje nějakou jako
0: to se tomu říká,
1: větší schopnost
0: pojmem
1: odolávat něčemu podobným. No,
0: ale to není, že vy si vrátíte, že takhle jste, když se vám něco jako stalo, nebo než se vám něco stalo, tady jste, když se vám něco stalo hodně špatného a vy jako sice rostete, ale už se nedostanete na ten bazál, kde jste byli předtím. A dostanete se jinam. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, ale určitě to nebude jako předtím. Nikdy jasně, to nebude jako
1: jasně,
0: předtím.
1: Jasně.
0: Tak tady byl vepředu dotaz.
4: Taky chci poděkovat a mě k tomu napadlo, protože já konkrétně studuju humanitární pomoc a právě procházíme si výcviky právě s novináři přesně a tam je to teda koordinovaný profesionály, ale taky pozorujeme ve třídě, že jsme otupělí a vlastně jsme byli i na misi jako v Africe a v Ázii a zajímalo mě právě, kdy jak vypozorovat ten svůj strop, aby to právě, abych nebyla v tom vyhoření, kdy jak vlastně, kde to je ta hranice, a protože teď si přijdem, že vlastně zvládnem všechno a nechcem právě to poznat až v tom vyhoření. Takže...
0: No,
1: to je... Ano,
0: já můžu
1: dobrá otázka.
4: A vlastně jsem na to teďka psala i bakalářskou práci.
0: No, to já, jako právě to bylo něco, kdy já jsem... Myslím, že mě se právě z toho pírka a podobně, že vlastně i člověk jde s tím plným zápalem a samozřejmě veškerý profese sociální, humanitární, tyhle jsou velmi ohrožený syndromem vyhoření. Ale možná si to tam právě dávkovat zkusit se jako introspekcí. Jo, opravdu je toho na mě hodně, nepotřebuju nějakou oporu, mít i to v okolí, který vám i třeba řekne, vidím to na tobě, že jsi vyčerpaná, něco takového, možná i to, jako já jako vlastně to moje šéfová, že jo, to byla v tomhle, jako moji kamarádi byli dobrý, že říkají, už brzdí, samozřejmě, že jsem nezbrzdila, taky to blbě dopadlo, nebo jako dobře, ale jo, nějakou chvíli jsem se třeba, ale jakože jsem třeba onemocněla, pak jakože to byla ta brzda, že vlastně třeba člověk onemocní, jo, že to je ono, ale myslím si, že to je dobrý mít třeba i v tom okolí někoho, kdo vás pozoruje, sleduje, protože jak je člověk má trošku otupělou tu mysl na to, že vidí špatné věci, tak si pak neuvědomuje, kde je to dobrý a zvědomovat si možná i ty dobrý momenty.
1: Jasně, tohle se mi přijde dobrý, co jsi říkala, že teda, že ty ostatní kolem tebe to asi uvidějí třeba nějak jako líp, ale říkám si, že asi úplně dobrá obecná odpověď na tuhle otázku neexistuje. A myslím si, že spousta lidí jako klidně může jít za nějakou jako hranici svých sil, ale že třeba tam jdou jako vlastně, že se pro to rozhodnou. Jo, že jako to vnímají, že tohle to je pro mě jako důležitý, tohle je prostě důležitý pro to, abych jako se cítil dobře jako člověk, půjdu třeba i za svoji hranici. Jo, a okolí by řeklo, hele, už je toho na tebe hodně brzdí. Jo, a teď jako,
0: Já si myslím, já tam beru takovou tu trošku jako lidskou poučku, prostě já, když si to nezažiju sama, tak to stejně nepochopím. Ale pak si myslím, že pak je to dobrý, že se to člověk pamatuje a moc dobře ví, kde je ten moment, kdy trošku zastavit. Ale mít i, jako za mě i nejdůležitější si tam zachovat ten život mimo to, mít prostě, a to je, když jsem byla na stážích třeba u hasičských psychologů, kteří jsou jako hodně vytížený, protože je vždycky jeden psycholog na celý kraj. A starej se jak o ten tým, starej se o ty výběrka, o ty vyhazovy, ale se třeba pomáhají starat i třeba o ty pozůstalí. A tam právě ta psycholožka říkala, že právě pak si vezme dovolenou a jede, já nevím, někam do Tibetu fotit, jo, a načerpá tu energii, takže třeba si zachovat jako nějakou prevenci, něco svýho, co vás hodně jako naplňuje.
4: Moc děkuju.
5: Děkuju. Mě zajímá, vy jste mluvila o tom, že když si někdo projde něčím náročným a dostane se tak jako dolů, tak potom při té cestě nahoru už se nedostane nikdy na to místo, kde byl. A to, jestli byste o tom mohla nebo mohli říct něco víc, protože já jsem měla takovou představu, že ty lidi naopak díky tomu můžou někdy vyrůst mnohem výš, než byli před tou situací.
0: Jo, já právě říkám, že to je ten posttraumatický růst. Se tomu posttraumatic growth se tomu říká a řeší se to právě v těchto situacích, že já to mám právě hodně ráda, že je to něco, že člověk jako roste, ale jinak. A může vyrůst vejš, to se nevylučuje. Jenom už ten bazál nebude jako pro ostatní lidi a může právě růst jako různýma cestama, může růst vejš, může třeba
1: to
0: dostat říct, jako jinak.
1: Jasně. Tohle to mi přijde dobrý, že vlastně člověk jako... že si třeba všímá jiných věcí, než si všímal předtím.
0: Nebo si naopak je všímavý vůči sobě, užívá si třeba život, jo, právě třeba lidi, kteří si prošli nějakou traumatickou událostí, třeba autonehoda, najednou si začnou uvědomovat, nebo třeba přesně byli přítomní nějakému neštěstí a najednou si začnou víc užívat život. Jo.
1: A nebo se třeba říká, že lidi, kteří měli jako zážitek blízkosti smrti, mají třeba menší strach ze smrti. Jo,
0: že jo, berou to... A vnímají to jinak, nebo právě naopak se začnou víc věnovat té komunitě. Takže my to třeba můžeme vidět z našeho pohledu, že on vyrostl vejš, Ale pro toho člověka to možná mohla být docela strnitá cesta, než se vůbec tam do tohohle bodu dostal.
1: A ještě bych trochu, jako, co mám tendenci, k tomu vždycky být jako trochu skeptický, to je, je to ten posttraumatický růst, je to termín, který je relativně nový, je populární právě krsto, je tam vlastně taková ta jako, to světlo na konci tunelu, co jako, jako lákavý. A mě vždycky jako zajímají ty konkrétní studie, jak to dělají, co vlastně, jak se vůbec nadefinujou to, co znamená ten růst.
0: Je to pravda, že to studie hrozně jako na kazuistikách, jo, většinou. Nejsou na to velký, že by na to byly velký peer reviews tady.
1: Hele, taky jsou, ale vždycky tam jde o to vlastně, co tam považujou za to, ten jako růst, ten pozitivní výsledek.
0: Právě, takže je to ještě, není to ještě úplně prozkoumaný, protože tak. To pojem asi tak známe, já nevím, kolik 10 let se to možná řeší.
1: No, max 20 bych to viděl.
0: Max 20, takže.
1: Takže bych to viděl, že teda se to studuje, ale ještě bych tomu nedával nějakou, že teda to máme, že víme.
0: Ale je to dobrý o tom vědět, že to existuje.
1: Tak.
0: Tak jo?
1: Tak jo.
0: Moc děkujeme.
1: Tak moc děkujeme za pozornost.
0: Bylo to skvělý, že jste tady byli a že vás bylo tolik.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou. Na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: got my mother.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Posloucháte reprízu pořadu.
6: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
7: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
8: Špína. Špína.
9: Pořad, který se vám zarije za nechty.
6: Špína.
10: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Hezký čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Šaman.
1: A Judita, ahoj.
0: Klasické duo. A podle toho, co jste slyšeli, kapelu Geraldine Fibbers, ale cover známého songu Jolene od Dolly Parton, tak jste asi pochopili vzhledem tomu, že Dolly Parton teďka minulý týden zemřela, tak jste asi pochopili, že tady budeme mít díl, který bude vzpomínkovej, nebo takový nekrologický, ale zároveň si myslím, že to bude takový velmi poučný i pro spoustu lidí. A připravila ho Judita, tak já tento otvírací slovo nechám hlavně na mě.
1: No a nejenom to, že to bude vzpomínkový, myslím si, že to bude i hodně hezký a dojemný a než vám představím to, jakoby, jak si ten díl dneska zarámujeme, tak zároveň si myslím, že třeba pro spoustu lidí, i když teda po tom, co teďka vychází hodně článků o jejím životě a o tom, co udělala, k čemu už my taky právě přispějeme svojí troškou do mlýna, tak myslím si, že spoustě lidem musí být jasný, proč se ve špíně budeme věnovat někomu, když se tady pořád bavíme o nějaký jako undergroundový a nezávislý hudbě, někomu, kdo byl opravdu světoznámej a byla to opravdu taková, klidně bych i řekla, jedna z těch posledních opravdu velkých celosvětových stars. Zároveň se o ní hovoří, že Dolly Parton byla ten člověk, na kterém se všichni Američani shodli, že je jakoby super. A,
0: no. Říkáš, že spoustu lidem to musí být jasný, ale možná přece jenom proč to patří do špíny, protože spoustu lidem to nemusí být vůbec jasný.
1: No to o tom bude celý ten díl, ale ne, ale protože Dolly Parton byla především vlastně, když se tady bavíme o punku, tak samozřejmě punk není jenom hudební žánr, ale je to i prostě nějaký, jak to říct, aby to neznělo nějak úplně suše, takový jakoby morální kodex nebo nějaká prostě nějaký přístup k životu a ke světu, v jehož centru třeba konkrétně i pro mě, nebo bych řekla bych pro nás tady ve Špíně, je nějaká solidarita a nějaká snaha pomoct marginalizovaným skupinám napříč jakoby celým spektrem, a Dolly Parton byla opravdu symbol toho, jak se dá i s extrémním množstvím peněz prostě všechno vracet komunitě. A to bude vlastně dneska celý ten, o tom bude dneska celý ten díl, a nebudeme si pouštět její songy, respektive nebudeme si pouštět její songy v jejím podání, protože si myslím, že teďka určitě jste byli zavaleni spoustou výběrů těch nejstěžejnějších skladeb, i když se tady jich dotkneme. Jolene je samozřejmě jedna z nich, řekla bych, že je to i ta nejznámější hned vedle I Will Always Love You nebo 9 to 5, ale budeme si pouštět ty její songy v podání jiných kapel nebo jiných interpretů a interpretek, a taky si pustíme nějaký třeba covery, který Dolly Parton udělala na cizí písničky, a taky si třeba pustíme nějaký skladby nebo skladbu, ve kterých se Dolly Parton zmiňuje, protože to byla opravdu jakoby velká country star. A já na začátek možná jenom uvedu, jaký byl ten její životní příběh, protože vlastně to, odkud pocházela a to, s čím začínala, tak je hodně důležitý pro ten kontext i toho, proč potom v pozdějším věku nebo napříč celou svojí kariérou jednala tak, jak jednala, a především se věnovala, to je taková otřepná fráze, věnovala charitě, ale to, že ten její nějaký filantropismus nebyl takový to jako blahosklonný věnování se charitě, ale spíš efektivní řešení problémů v nějakém lokálním měřítku třeba, protože byla z Tennessee, a nakonec to všechno jakoby nabopnalo do mnohem širších souvislostí. Ale jenom tak na začátek si teda shrneme, Dolly Parton se narodila 19.1.1946, takže její úmrtí bylo v 80 letech ten minulý týden, a narodila se ve východním Tennessee, vlastně uprostřed nebo jakoby přímo v

0: Apalačských horách a byla čtvrtá z 12 dětí a narodila se do velmi chudých poměrů, ale když se tady bavíme o chudých poměrech, tak to není nějaká jako taková jakože horská romantická chudoba, ale jakoby fakt tvrdá materiální nouze. Byl to domeček, ve kterém nebyla elektřina a víceméně ani tekoucí voda. A její otec byl farmář, celý život byl negramotný, její maminka byla zpěvačka, hodně ráda zpívala a vlastně celá ta rodina byla hodně protchnutá, zejména i z té matčiny strany hudbou. Spoustu jejich sourozenců se hudbě věnovalo, můžu zmínit třeba Stellu Parton, která hodně právě i doli jiných písniček zpívala a vlastně Dolly měla ten extrémně nesporný talent, svoji první skladbu složila už někdy v 5 letech, byla její oblíbený panen a někdy v 7 letech potom od svého strýce získala první kytaru a bylo už o jejím talentu a o tom, že umí hrát a zpívat, vědět vlastně už jakoby od mládí. Takže když někdy potom v dospělosti odjela do Nashvillu, aby prorazila jako country zpěvačka, tak to nebyl někdo, kdo by o kom by se už jakoby nevědělo. Ale krom toho, že byla ta rodina jakoby silně muzikální, tak se taky bavíme o tom, kde žila, tak to bylo opravdu v izolaci v těch horách. Nebylo to prostě, tam se nejezdí do města pro každou blbost, ale tam prostě opravdu jste zžitý s přírodou, nebo žijete přímo jakoby v té přírodě, máte k tomu takový trošku jakoby jiný vztah. O tom se pak budeme i, jak se to projevilo dál, budeme se bavit pozdějc a no.
1: Já myslím, že právě i to, že z toho Apalačského pohoří, tak že to taky jako má vliv podle mě na vlastně ty etické věci okolo té její tvorby nebo na ty postoje, protože když se podíváte na spoustu dalších jiných apalačských projektů, tak tam prostě je, protože ten region je vlastně spjatý, že s tím, s tou hornickou minulostí, právě s tou izolovaností těch jednotlivých komunit, takže ty lidi jsou zvyklí tam držet pospolu a fungovat prostě tak trošku jinak. No.
0: Přesně tak, i vlastně Dolly sama říkala, že to, že neměli jakoby peníze, tak ale to tak měli zároveň spoustu věcí, které prostě se penězma vyčíslit nedají, nebo si přesně za peníze nekoupíte, což je přesně ta soudržnost a nějaký jakoby komunitní žití. Vlastně ve spoustě skladeb a že jich napsala asi 3000 za celý svůj život.
1: To je skoro jak Petr Janda z Olympiku.
0: Akorát je to třeba milionkrát kvalitnější. A vlastně ona psala víceméně pořád. Četla jsem nějaký rozhovor, že myslím, že Emmylou Harris, což byla jedna z jejich spolupracovnic a kamarádek, tak říkala, že prostě Dolly psala úplně pořád, že jí dokonce viděla, jak jakoby jednu písničku zpívá a u toho jinou už skládá. A sama Dolly říkala, že prostě pořád skládá, pořád sebou jakoby si bere nějaký sešítek nebo něco beat, nebo jakoby ten beat k tomu jejímu ikonickému songu 9 to 5, tak ten vzniknul tak, že ona natáčela a neměla tam jakoby kytaru, nemohla tam mít kytaru, ale vymyslela vlastně jakoby ten motiv, co by mohl být do toho titulního songu, a protože v té době nosila ty své ikonické akrylové nehty, se kterýma je spousta videí, jak tam s nima opět totálně brutálně hraje na kytaru, absolutně bez problému, tak to prostě se vyklepala jakoby těma nehtama a ještě vlastně to znělo jako když člověk píše na psacím stroji. Já se pak k tomu ještě vrátím, takže to je jenom takový hint tady k téhle věci. No, že vlastně psala pořád a spoustu těch jejich skladeb právě je autobiografických a navrací se k tomu jejímu vyrůstání, ale nebylo to takový to, jakože že spíše to i v tom, že prostě jste z nějakého takovýhleho prostředí, ale máte nějaký prostě silný zásady, nebojíte se, jdete s hlavou vztyčenou a nenecháte si od nikoho nic diktovat prostě a snažíte se jako, no, je to takový jakoby hodně, já bych asi vypíchla skladbu Coat of Many Colors, která je taky často skloňovaná s tím, kde vlastně jde i o analogii k biblickému příběhu o Josefovi, který měl ten kabát mnoha barev, a vrací se to k tomu, že jí vlastně maminka ušila vlastnoručně kabát z různých takových jakoby odřezků, látek a tak podobně.
1: Myší kožíšek.
0: Přesně tak, vlastně myší kožíšek, a ona z něj byla hrozně nadšená, ale ve škole se jí děcka smály, vzali, protože prostě to znamenalo, že je prostě chudá a vlastně i nějak byla nějak terčem nějaký šikany a tak podobně, ale není to ublíženecký, není to ufňukaný, ale není to ani zlý, není to ani, že se prostě mstíte jakoby těm svým těm lidem, který vás jakoby šikanujou, ale spíš, že prostě vy víte, proč je to důležitá ta věc a víte, co ta věc symbolizuje a ta věc jako ten symbol vám prostě pomáhá jít jakoby dál a jít dál tou svojí cestou prostě až k tomu, kým se stanete a jednou bych řekla z nejdůležitějších osobností hudby i jakoby posunující nejenom jakoby nějakou lidskost, ale i třeba žánr, takže že se budeme bavit taky trochu o hudbě. A tu si teď pustíme hudbu, že?
1: Jo, ale nepustíme se ten Coat of Many Colors, ale pustíme si cover tracku, který se jmenuje Islands in the
0: Streams.
1: A od koho to bude?
0: Bude to od kapely Constantines, což je taková indie rocková kapela 90. léta, můžete je znát z okruhu Fugazi a tak podobně a budou, je tam s nima zpěvačka Faced a ještě jenom bych třeba dodal, že tam je jeden z těch songů, který byly skoro nejvíc coverovaný hned po Jolene a jeden z těch coverů má v Česku na svědomí například i Lucka Vondráčková jako Ostrov proudu dní a to se pouštět nebudem, protože to je šílený, ale pokud vás zajímal jakoby takovej netradičnější take na tohle tu skladbu, tak se do něj můžete pustit cover od reggae zpěvačky Rody Dakar, protože reggae verze je podle mě fakt velmi podařená. A teďka už si dáme takový jako příjemný slowcoreový indíčko Constantines a Faced Islands in the Stream.
2: Špína.
3: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

a fine tooth comb. I was soft inside. There was some.

0: Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave a teďka jsme slyšeli dva covery od Dolly Parton. Nejdřív Constantines, o kterých jsme už se bavili, ale pak jsme k tomu hned přilepili The Brian Johnstone Massacre a track Those Memories. A o Dolly Parton se bavíme celý tady ten díl a než se pustíme do takových ideových věcí, které jsme natýzovali na začátku, tak ještě v rychlosti dopovíme její příběh nebo ještě víc dáme ten kontext.
1: Dáme ten kontext, takže se vrátíme trošičku do historie a do začátku její kariéry. Já jsem tady zmiňovala v tom minulým vstupu, možná trošku chaoticky, že začínala vlastně už v útlém dětství hrát a skládat hudbu a že vlastně už o ní bylo slyšet i už v tom raném dětství. A ráda bych zmínila, že My jsme tady říkali, že teda žili tam v té izolaci, v Apalačských horách, v jejich domově nebyla elektřina, nebyla tekoucí voda, ale zároveň tam byla velká pospolitost a taky velká láska k hudbě a vlastně i ta maminka jí učila spoustu těch jakoby starých apalačských balád, které tam přinesli prostě přistěhovalci a to se i do té její tvorby potom velmi propisuje. Ona některé ty staré apalačské balady i potom naspívala během svojí kariéry a zároveň taky nevím, nemůžu se stoprocentní jistotou říct, nejsem odbornice na její život, samozřejmě napsala sama paměti, je toho teďka všude kolem, takže můžete i víc do detailu zjistit, jestli to byla tradice, ale nicméně se rodina často, i když tam byla ta elektřina, tak se prostě potkávali, že si ladili na bateriovém rádiu pořád Grand Old Opry, což je jeden vlastně, což ne jeden, a což je nejstarší stále vysílaný pořad v Americe, vysílá se někdy od poloviny 20. let.
0: To je skoro jak Špína.
1: Ty krása, tak to už pak nám nebude rozumět, jo, možná, nebo to bude se někdo přebrat potom, posléze, ale každopádně, když to ještě poslouchat, tak to bylo vlastně, dejme tomu, to nebylo tak starý pořad, no, to bylo tak 20 let, možná víc, a 100% víc, ale každopádně se scházeli u toho, poslouchali, co se tam zrovna hraje a zhruba ve 13 nebo 14 letech tam hrála vlastně i Dolly Parton, se tam dostala a uváděl jí tam Johnny Cash, což musím říct, že jako samozřejmě jedná se z největších poct. Ona potom taky i nějaký song od Cashe i zcoverovala potom v pozdější době, ale tenkrát tam hrála i právě cover nějakého písničky. Teď si bohužel nejsem schopná vzpomenout, jaká myslím, něco baby blablí, omlouvám se všem, ale informací mnoho, tohle mi neutkvělo, ale každopádně už někdy v těch 13-14 o ní bylo jakoby víc takhle slyšet a její první deska vlastně přišla někdy v jejich 20 letech, vydala ji v roce 1967 a jmenovala se Hello, I am Dolly. A za ten život potom vydala vlastně víceméně více jak 50 studiových nahrávek.
0: A to je hodně.
1: Což i dává smysl, že napsala prostě 3000 songů.
0: No, já myslím, že teďka bychom se mohli podívat na jedno z těch hlavních témat, který s ní spojených, a to je feminismus. I když ona se vlastně za feministku vůbec nepovažovala, a když se díváte na ten její život, tak je to vlastně plný takových hodně emancipovaných kroků.
1: Zejména i v návaznosti na to, v jaký době se to dělo, že?
0: Přesně tak. A i se to vlastně propisuje do té hudby, že jo?
1: Přesně tak. Kdybych měla vypíchnout nějakou písničku, která je asi taková nejokřídlenější, která se k tomuhle z tomu vztahuje, tak je to skladba Just Because I Am a Woman, která vlastně vypráví taky příběh z jejího života. Ona byla celý život provdaná za jednoho člověka a vlastně on se jí zeptal, jestli předtím s někým jakoby byla a ona jakoby mu popravdě řekla, že ano a jeho to nějak se ho to jakoby v té době dotklo. Ona o tom pak mluvila ve rozhovorech s takovým svým velmi pověstným humorem, protože ona o sobě jednou říkala, že jakoby není vlastně nějak jakoby extrémně vzdělaná, ale že je prostě chytrá a že má takový ten street smart prostě a je to hodně znát ze všech vlastně rozhovorů, co kdy dávala, že ten ta jiskra toho myšlení a ten prostě jakoby ten vtip a i ta velká nadsázka, vlastně i to jenom jakoby jak se stylizovala, k tomu se za chviličku vrátím, jakoby to všechno dává jakoby dohromady a to je i taky podle mě dost hodně punkový, ale jenom abych se vrátila k tomu Just Because I'm a Woman, tak ona vlastně jakoby se přes takovou lupu pomyslnou v téhle písni se dívá na tuhle tu konverzaci, kdy prostě říká jakoby hej, ale jakoby jenom kvůli tomu, že já jsem ženská, tak ty moje jakoby v úvozovkách chyby nejsou horší. A což když si vezmeme, že to vzniklo někdy koncem 60. let a v konzervativním Tennessee v rámci nějaký country hudby, nebavíme se tady o nějakém létě lásky prostě a nějakých jakoby hippizácích.
0: Která je taky velmi konzervativní, si myslím. To, myslím, ta country hudba.
1: Jo, country hudba.
0: Jako, že nejenom Tennessee je konzervativní, ale i ta country hudba.
1: Je přesně tak a vlastně i to jenom, že jakoby Dolly Parton celou dobu šla tak jakoby hlavou proti zdi trošku, protože prostě byla country zpěvačka, potom teda v 80. letech začala i vykračovat někam směrem k popu, lidi to třeba i vyčítali, jakoby, že chce být víc popová, ona říká, ne, já chci prostě jakoby dělat co nejvíc lidí šťastnýma svojí hudbou, prostě a chci zkoušet různý věci a tím ona v sobě měla jakoby takovou velkou lásku a takový hodně velký jakoby přijetí pro všechny, ale zároveň v momentě, kdy si ji někdo snažil nějak umenšit nebo tak, tak mu prostě ukázala prostředníček a řekla mu nějaký jakoby ostrý vtip a prostě šla dál a dělala si ty věci po svým a vlastně vůbec i s tímhle, s tím Just Because I Am A Woman, totálně jakoby prostě udělat takovouhle skladbu, to bylo absolutně neobvyklý v té době, ještě v country, jakoby zpívat o něčem takovýmhle, jakoby, že prostě nahlížet ty věci z tohohle, z téhle z pozice, můžeme pak na to i navázat třeba deskou Eagle When She Flies, kterou jí i v nějakých rádích prostě nechtěli pouštět, nebo nechtěli pouštět z toho nějaký songy, že je to moc až takový jakoby liberální, nebo taky skladba zase to 9 to 5, k čemu jsem se, o čem jsem už mluvila, která byla titulní skladba k filmu, ve kterém hrála poprvé v životě vlastně před kamerou a která jako taky nahlíží jakoby ženy pracující a myslím si, že to je hymna pro spoustu lidí, nejenom v korporátech, jakoby nejenom o tom vztahu k práci a nějakým pracovním vykořisťování, ale i tomu jakoby vztahu k ženám jakoby v nějakém pracovním poměru. Doporučuji podívat se i na ten film, tam se to ještě tak celý hezky uzavře, tak
0: a když se vlastně jako ještě zmínila ty filmy, tak mi přijde, že i k tomu zdviženému prostředníku, o kterém jsi mluvila, docela přispívá ta historka s tím jim soundtrackem, nebo k tomu, s tím titulním songem Trans America, že?
1: Jo, to je pravda, to ještě, my se k tomu pak i vrátíme skrz něco jiného, ale ona udělala ještě jeden titulní song právě k filmu Trans America, na který pak navážeme v jiném bloku, ale tam je vtipný to, že vlastně byla znova nominovaná na Oscara, ale nevyhrála to, protože to vyhráli 36 Mafia a vyhráli to se skladbou It's Hard Out There for a Pimp a ona jakoby se k tomu vyjádřila, jakože jo, ale to byli kluci z Tennessee, prostě z Memphisu, takže to bylo v pohodě a zároveň It's Hard Out There for a Pimp and it's also hard out here for a country singer too. Takže je to v klidu. Takže prostě vtipná osoba, která byla tak nějak, myslím si, že to je fakt hodně spojený s tím vlastně, kde začínala a v čem vyrůstala. Že prostě věděla, že jako i to sama jednou řekla, jako nemůžete mít duhu prostě, když neprojdete tím deštěm, že prostě věděla, že je potřeba, nejenom, není to jenom ten jakoby tvrdý makání prostě, že musíte být takový, jako, že prostě makat a tohle z toho, ale že spíš je potřeba projít i těma strastma, aby jednou bylo hezky. A to se odráží nejenom v těch skladbách, ale i v tom nějakým jako životním postoji. A my se tady k Transamerice 100% ještě vrátíme, ale teďka se zase vrátíme i k hudbě a nepustíme si cover, který by někdo udělal na Dolly song, ale pustíme si tentokrát cover, který udělala Dolly na cizí song a pustíme si song od jiný, takový velmi humanistický a řekla bych a aktivistický dobový ikony, bude to Silver Dagger od Joan Baez.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, kde právě dohrál cover Dolly Parton songu od Joan Baez, Silver Dagger, a celý tenhle díl věnujeme právě Dolly Parton. Bavili jsme se už trošku o feminismu v tom předchozím vstupu, ale důležité je podle mě říct, že tím, jak ona byla fakt superhvězda, tak se na ní samozřejmě lepilo spoustu lidí, který asi jako chtěli podle mě využít jakoby k nějakým spojit se s ní vlastně, no. protože kdo je spojený s těma nejznámějšíma lidma, tak samozřejmě mu to přináší slávu, ale přesně. Ona se s tím jako taky vyrovnávala po svojem. Že
1: přesně
0: jo?
1: Tak a nahnat si nějaký jakoby body a vlastně jak jsem na začátku zmínila, že se o Dolly Parton říká, že to je ta jediná osobnost, nebo byla bohužel jediná osobnost, na který se celá Amerika shodla, tak samozřejmě si ty body na ní chtěli nahrát i politici a to ti nejvyšší, takže prostě Dolly Parton byla třikrát třikrát jí chtěli ocenit prezidentskou medailí svobody, což je jedno z těch asi nejvyšších civilních ocenění, který můžete v Americe dostat od prezidenta, a z toho dvakrát jí to nabídla, nebo jí chtěla takto ocenit Trumpova administrativa a jednou i Bidenova administrativa, a Dolly to přesně třikrát odmítla, protože Dolly prostě nechtěla mít vlastně s politikou nic moc společného. Hodně často se o tom i nějakým způsobem vyjadřovala a já si myslím, že i je to logický v návaznosti na to, že byla velkou podporovatelkou vlastně LGBTQ komunity a svýho gay a trans fanouškovstva, ale z takový pozice vlastně ona byla vlastně, dalo by se říct, jakože konzervativní křesťanka, nebo byla prostě pořád jakoby křesťanka, ale ta její křesťanská láska byla opravdu taková ta povšechná a ona se hodněkrát nechala slyšet, že prostě je za manželství pro všechny, že vítá všechny svoje fanoušky a faninky ve svém Dollywoodu vlastně, který se i založila. I vlastně jednou se tam stal takový incident, že jedna z návštěvnic na sobě měla nějaký tričko, který právě podporovalo sňatky pro všechny, a někdo ze zaměstnanců nebo zaměstnankyň jí nakázal, ať se to jakoby otočí, tam ten nápis není, a Dolly se jakoby velmi razantně vyjádřila na podporu právě té návštěvnice prostě a řešila to interně, že vždycky byla velmi, velmi otevřená, a i vlastně tím, díky tomu se může ještě můžu zmínit a můžu doporučit, že Deist odemkl teďka takový velmi hezký rozhovor, dvojrozhovor, který vedl s Dolly Parton a právě s RuPaulem, a Dolly Parton byla velká faninka drag queens a vlastně i říkala, že kdyby se narodila jako žena, tak by určitě musela být potom jakoby drag queen, protože to měla jako hodně ráda, a vlastně i v historii složila skladbu Family, ve který zpívá o tom, že prostě rodina zahrnuje všechny a cíle všechny marginalizovaný, a vlastně brala pod svý křídla každýho, kdo nějakým způsobem jak se párkrát vyjádřila, nebo jak tomu říká, se vlastně nemohl projevovat takový, jaký je, nebo musela se v úvozovkách držet v nějakých stínech, protože ona sama jakoby to znala, jaký to je prostě nemoc se projevit takovej, jaký jste, takže brala všechny, kdo neměli tu možnost prostě do nějak jakoby tak, jak jsem říkala, vlastně pod ty svý křídla. A když se vrátím ještě k tomu Trans American, tak právě dostala tu nabídku nahrát tu skladbu Traveling Through, se kterou teda nevyhrála bohužel toho Oscara, a i hned do toho šla s tím, že i se vlastně do té písničky, která je taková obecnější, inspirovala právě nějakýma reálnýma příběhama ze svého okolí, od svých přátel a přítelkyň vlastně.
0: No mně přijde vlastně zajímavý, že její tracky vůbec nebyly politický, ona se té politiky hodně stranila, ale zároveň třeba propůjčila svůj hlas nebo svůj song tady tomu filmu, který je nějak orientovaný, pak propůjčila song třeba organizaci PETA prostě na podporu psů nějakých, nebo...
1: Jo, to byla kampaň Unchained Dog, která se vlastně týkala toho, že spoustu psů žije celý život někde uvázaných venku na řetězu, a že přitom jsou to jakoby zvířata, který jsou velmi společensky potřebují právě ten kontakt. Ona měla velmi ráda psy, ale a vlastně ten její aktivismus nebyl ten aktivismus v tom nějakým bojovným slova smyslu, ale spíš toho, že tu svoji platformu využívala vždycky já nevím, jak to říct, prostě pro to dobro, ono to může znít tak strašně jakoby otřepaně nebo floskulovitě,
0: ale... Ne, tak já bych spíš řekl, jako, že místo toho, aby ona propučovala jakoby svoji osobnost, aby za nikoho vystupovala, tak ona podporovala ty lidi vždycky, který jako odvádějí tu práci v té komunitě, přesně jak jsi to říkal na začátku. Že nemusíš prostě mluvit za všechny, stačí, když těm lidem dáš peníze nebo jakoby nějaký prostředky ve smyslu tracku, kterým asi taky vydělá prostě peníze a ty lidi už pak jsou s tím schopní fungovat a nemusí se vyjadřovat a dělat za sebe prostě obraz nějaký kampaně.
1: Přesně tak a zároveň i ve spoustě věcech byla, bych řekla, i částečně taková jako v pozadí, nebo že ona se prostě ona se tím neprsila, že ty věci dělá. Ona je prostě tak jakoby dělala a pak se vždycky až tak jakoby zpětně jakoby zjišťovala. Jakože když do toho ještě zamíchám další takovou věc, tak třeba v roce 2016 prostě byly právě jako zase v Tennessee velký požáry a ona vlastně půl roku posílala rodinám každý měsíc nějaký peníze těm, který přišli prostě jako o barák. A že vždycky to dělala tak jako, jako nenápadně, že hodně často, když už někdo z nějakých takových těch jakoby boháčů někam teda dává peníze, tak se kolem toho dělá. Já si mě to vždycky připomene jakoby nějakou scénu ze Simpsonu, jak tam starosta Quimby s panem Burnsem přestřihávají nějakou stuhu a mají tam takový ten extrémně velký šek a ho tam tak jako velmi epicky, aby to bylo vidět podepisu a pak Burns vypustí psy, tak Dolly Parton je takový absolutní antipod tady tohodle z toho jednání. Mám takový dojem, nebo a to mi na tom právě přijde to i to punkový a ta věc prostě, skrz kterou jsme si to na to, nejenom to, že teda punkový a nezávislý kapely coverujou a má to asi nějaký důvod, že, ale spíš i to je to v čem cítím, že to má v sobě hodně no, toho punkovýho jakoby podloží a hardkorovýho. I když to není přiznaný, nebo není to jakoby není to jasně, je to prostě country a je to super hvězda, ale všechny ty věci kolem jsou úplně, že já nevím, jako už jenom, když jsme se teďka připravili na ten díl, tak jsem si klakát říká, to se není ani možný přece, jakoby, že by někdo něco takového dělal. A měla jsem z toho velkou radost. A což je asi i slyšet, protože dneska hodně kecáme a aby se nám snad vešlo úplně všechno, tak bychom ty díly museli udělat tři, ale ten díl bude bohužel jenom jeden, takže si teďka dáme zase další nějaký velmi povedený covery a nebudu... První bude cover, druhý si pak tomu řekneme po tom, co si to pustíme a zároveň to bude už asi náš poslední vstup. Takže ale každopádně teď už nás čeká Bonnie Prince, Billy a Joan Shelley a jejich verze skladby The Bridge.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: That's right.
1: Nasty.
2: Pořád posloucháte Špínu na Radio Wave a náš dnešní díl o Dolly Parton, což je zvláštní zem k tomu, že jsme se teďka pouštěli JPEG Mafiu, ale k tomu se dostaneme později. Vlastně takový poslední téma, který ještě dneska budeme velmi v rychlosti řešit, je vizáž Dolly Parton, která podle mě byla velkým tématem a hodně lidí jako to nějak tematizovalo, ale i to mělo takový jako specifický podtext v tom jim podání.
3: Jako já tu její stylizaci, která byla absolutně přiznaná a samozřejmě, jak jsem zmiňovala, že měli ten rozhovor společný s tím RuPaulem, tak tam byla taková jedna velmi zábavná otázka, ve které řešili svoji lásku jakoby k parukám a že vlastně i to, že se zvolila, že se bude takhle jakoby stylizovat v takovým tom jakoby fakt glamour, jako až přehnaným stylem, tak i v tom bylo jako hodně takový subverze a zároveň toho, že prostě Dolly si fakt dělala jako co chtěla a zároveň ona o tom hovořila, takže prostě někde snad šla někde s mámou, když byla prostě malá a viděla tam takhle jakoby hodně jako přehnaně oblečenou ženu a máma jak říká, jo, to by se takový trashy, takhle vypadá jako trashy, ona si říká, jest, já chci prostě vypadat trashy a prostě miluju velký paruky, velký prostě vlasy, velký podpatky a nebudu se bát ničeho a zároveň je v tom i třeba nějaká ta punkovost je podle mě i v tom, že to punkové oblečení se snaží být takový nebezpečný, nebo jako, že prostě dřív to bylo taky, že máte jako, že ta prvotní idea byla prostě fakt odpudit ty lidi.
2: Šikana normí, slovy vole.
3: Přesně tak a zároveň i ta přehnaná vizáž může být taková, že přesně ty lidi, ona i o tom jednou mluvila, že prostě ty lidi nejdřív trošku jakoby vyděsíte, nebo prostě nějak si vás můžou nacpat do nějaký škatulky a jestli se vás nacpou do nějaký škatulky, tak je to je prostě jedno, tak mě nezajímá, co se o mě myslíte. Ale prostě pokud jste schopný jakoby jít trošku dál, jít i na tu věc skrz tu hudbu, tak najednou zjistíte, že ten člověk je prostě nějaký jiný. A ona se s tím prostě tak jako velmi zajímavě a zábavně hrála a vůbec se jako nestyděla a musím říct, že je to i v tom, jako jak jsem tady zmiňovala, jak tam prostě s těma akrylovejma nechtama totálně brutálně prostě zahraje na tu kytaru, jakože je v tom taková jako skvělá suverenita a přesně ta neústupnost a zároveň ta touha toho prostě já jsem takovej a takovejhle budu a zároveň všichni, kdo nemají šanci takovýhle bejt, tak se budu snažit podporovat nebo minimálně jim říkat ty slova přijetí a zároveň ještě se vrátím k tomu JPEG Mafiovi.
2: No to jsem právě chtěl říct, že to k tomu úplně sedí.
3: To k tomu výborně pásne, protože my jsme chtěli taky zahrát nějaký song, ve kterým se Dolly Parton zmiňuje v nějakém textu a když jsem se do toho pořádně zanořila, tak objevuje se u všemožných rapperů, nevím, u Lil Wayna, u Eminema, ale vždycky je to v konotaci toho, že má prostě velký poprsí a to jsem si úplně říkala, hej, to jako to je prostě vlastně jakoby šílený, že nemůžete si z toho vzít něco taky trošku jinýho a JPEG Mafia ten si z toho vzal to, že prostě svým fanouškům vzkazuje, že bude I will always love you like Dolly Parton, takže ještě se prostě vrací k tomu jejímu ikonickému songu a sama Dolly Parton, teď se ještě dostanu vlastně asi
2: no,
3: k tý nejvýznamnější, no?
2: Že to jsou podle mě jako, to může mít dokonce jako dva významy podle mě, jako že jsi hodně mluvila právě o tom přijímání těch všech lidí a o tom jakoby velkém srdci, tak jsem si to z toho vzal já spíš vlastně než referenci na ten song, i když je to spíš referenci na ten song, ale...
3: Ale
2: víš,
3: i
2: to myslím,
3: ale jako... i to velký, jo, že to je jakoby, že to je, jak se tomu říká, konkrétně i obecněji.
2: Přesně.
3: To je pravda, nebo s tím s tebou souhlasím, ale ještě bych se dostala úplně na závěr oklikou skrz tohle k té asi nejstěžejnější věci, kterou Dolly Parton udělala v rámci té nějaké jako, že charity. A ona právě taky jednou se nechala slyšet, že prostě doufá, že nebude, že si nebudou lidi pamatovat kvůli jejím looks, ale kvůli books. Protože asi nejstěžejnější věc, kterou vytvořila, tak bylo, že v roce 95 vytvořila Dolly Parton's Imagination Library, což byla iniciativa, kterou věnovala právě svýmu tátovi, který byl celý život negramotný a ona se rozhodla, že prostě bude každý měsíc posílat dětem od jejich narození do zhruba 5 let jednu knížku, aby si, a nezáleží na tom, jestli na to mají nebo nemají, a mohli se vlastně zapsat do toho programu vlastně kdokoliv z okresu, i kdo se vlastně v tom okresu jakoby ne přímo narodil, třeba se tam přistěhoval, a potom se to dostalo i na celou národní úroveň Tennessee, a nakonec to teďka operuje asi v 5 zemích, teď se tím nejsem úplně 100% jistá, a že vlastně chtěla, aby si ty děcka mohly, vybírali se ty dětské knížky po nějakých jakoby konzultacích s nějakým odbornictvem, a aby se vlastně ty děcka mohly vytvořit nějakou knihovničku, a nebylo to myšlený ani tak, jako že to jsou jako učební pomůcky a prostě boj proti negramotnosti, ale taky, ale spíš, a právě proto je tam to slovo imagination, aby skrz tu četbu si mohli představit život v jeho mnohem větší šíři, než je to, v jaký realitě se třeba v ten moment nacházejí. Což mi přijde asi vlastně jako takový nejkrásnější a vlastně i to nejstěžejnější sdělení ohledně toho, co dělala, a ohledně toho dnešního dílu, a vlastně ohledně i ty její hudby, protože ta hudba a ty songy, já to v tom cítím, že to je přesně jako sněte ve velkým, nebojte se a běžte do toho.
2: To je zase takový úplně nadějeplný konec, kterým se s váma rozloučíme.
3: Rozloučíme,
2: ale
3: no,
2: ještě
3: bohužel
2: zahrajeme jeden cover.
3: Vrátíme se k Jolene, ale nebude to Felix Slováček coverující Jolene na trubku, protože to i to vzniklo. Slyšela jsem to, můžete si to pustit. Ale my se vydáme do Ameriky a pustíme si cover Jolene od hudebnice Lingvy Ignoty.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Zdravíme všechny posluchače rádia Wave u našeho pořadu Excalibur.
2: OK, dneska je tu opět plný studio, nejsme tady sami, čeká vás hodina playlistu a pak hodina nabitýho rozhovoru. A Kasa, zeptám se, kdo k nám dneska zavítal?
3: Díky za slovo, Jakube, dneska k nám zavítal Danz Hun.
2: Takže jedeme,
3: top.
2: Zapínáme rytířské meče.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Kámo, proč si tam nedal žádný baseline? Kámo, neměl jsem na to náladu, víš?
2: Ale ty ze začátku nejseš ten týpek. A ty seš ten jediný týpek, který o tobě ví, že jsi ten týpek. Takže kámo, nechci vědět, co by ze mě bylo, kdybych měl maturitu, brácho.
1: Zvoní telefon. Voláme Gucci Mane.
2: To je hrozný brain rot. OG Pav, dobrý, ale to není brain rot, kámo, tam jakoby hraje silnou roli ten genius. To je kulturní záležitost.
1: To je.
2: Se musí člověk uvědomit, že to je kulturní záležitost. Slezl jsem z toho skutru a viděl jsem na něm, že se na mě kouká, že co se teď stane. Ale zatím já jsem byl rozklepaný, že čau, kámo, psal jsem, já jsem dál.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čágo Belo rytíři, my vás klasicky zdravíme u nového pořadu našeho Excalibur.
2: Yes, what's up, je to osmý díl, nejostřejší rapový show, široko daleko. A dneska se nacházíme v nějakým půlce, polovině léta a nejsme tady sami, kromě toho, že jsem tu já Jakub, můj kolega Dominik a...
3: Casablanca.
2: What's up, minule jsem nás nepředstavil, takže v tomhle díle to vracíme zpátky. Yes. Sledujte nás na Instagramu Excalibur_Radio Wave, tam se děje úplně všechno, dokonce máte možnost se ptát našich hostů i na nějaký dotazy, jako tomu bude třeba i dneska.
1: Yes, sir. A kdo je hlavně ten host, musím vám představit, dneska je tady s náma Dan Zhun.
2: Yes. Ahoj. Milovník slunce, G-funku a baselineu, self-made man s maďarskými kořeny, CEO Busy Boys a jediný kurýr, který to díky potyčce na ulici dopracoval až do Sasazu. Vítej.
3: Čau.
2: Hele, jsme rádi, že jsi tu přišel, lebo víme, že jsi tady u nás v baráku byl nějaký 4 měsíce zpátky, je potřeba probrat nějaký věci, blíží se Stalin a nejen o tom se dneska budeme bavit.
0: Novinky z bitevního pole.
2: Musíme ale začít klasicky nějakýma novinkama, aby jsme vás o to neochudili. Já klidně vykopnu tu první, když tady mám rozjetý ten svůj monolog. Krásná věc, čekali jsme na to. 2 týdny zpátky vydal náš nigerijský kůň Pak Slim, který pobývá ve Švýcarsku, Lambo Music EP. Celý mu to produkoval jeho OG producent, který se jmenuje Haram. A já to mega doporučuju a chtěl bych ještě doporučit jednu věc. Jeho producent Haram, který ho najdete na Instagramu jako Haramsky, tak se Sound Engineerem udělali 2 playlisty. Jeden je, že referenční jakoby tracky k tomu mixu té desky a jsou tam fakt hodně zajímavý jakoby Afrobeats artist a zároveň Haram má na Spotify svůj playlist všeho, co produkoval, takže doporučuju, glazujeme Pak Slima prostě since day one.
1: Yes, novou disku taky vydal James Cole, posvítíme si mrk mrk.
2: Jo.
1: A ve středu vlastně dropuje i jeho kolega Hugo Tox disku.
2: Jak se bude jmenovat?
1: Art. Tak uvidíme.
2: No a zároveň má vycházet teďka v září, protože my když dneska vycházíme, tak je nějakýho 3.9., takže někdy v září má vycházet i vlastně taká okru, takže pokud jsi fanoušek Supercrew, tak podle mě docela jakoby sklizeň aktuálně.
1: To dost.
3: A další super novinka, že jsme dostali přístup na účet Active Nitros.
2: Ty jsi dostal, musíme říct.
3: Ok, dobře, tak já jsem dostal, dobrá zpráva pro mě. A jsou to vlastně, je to vlastně jako nějaký schovaný účet Dona Tolivera, kde on dává právě líky o tom novém albu a tak.
2: Taky zamknutý rollout, jakoby ty desky.
3: Je to mělo to asi 16k jenom otevřený a měl tam asi jenom lidi, co na tom makaj a nějaký kámoše a teď on to otevřel a je tam o polovinu víc, okay. Takže jsem v 33 tisících lidech.
2: Na Excalibur nám to nepotvrdili, psal jsem, že VR žurnalist, ale jsi nepotvrdili.
1: Chtěl zeptat, koho jsi občasnil.
2: Má kontakty kasa, takže budeme vám reportovat, těšíme se na desku Nitros. No a kdybyste náhodou nevěděli, na jaké české město teď míří údajně veškerá pozornost hiphopového světa, je to podle serveru B-barák Hodonín. Začali se tam disovat taky 2 Michajlovové. Víc o tom nevím, ale...
1: To je pár zajímavé.
2: No, nevěděl jsem, že všechny oči hiphopového světa jsou v Hodoníně teďka.
3: Taky ne.
1: Meka prostě. Nicméně naše dnešní pozornost míří za nejaktuálnější novinkou na závěr. A to vlastně dneska je čtvrtek. A tenhle díl se vrací náš host Dan Zhun na Stalina.
2: Jo, no, když to všechno vyjde dobře, tak to... Teďka je dopoledne 3.9. a večer máš Stalin.
4: Je to tak, máte čas si vybrat outfit, dorazit a pak to zašpinit, kámo.
2: Přesně, přesně. Hele, myslím, že přišel čas na to přejít do naší hlavní části, takže jdeme na to.
0: Hip-hop je mrtev a žije Excalibur.
2: Teďka, jak jsem říkal, no, když natáčíme ten rozhovor, je to nějakých 5 měsíců od Sasazu, 4 měsíce od toho posledního rozhovoru, tak se tě vlastně zeptáme asi úplně na začátek, jak si užíváš léto? Ty jsi takový jakoby letní typ, ne? Jsi říkal, že máš rád sunny days?
4: Určitě. Vlastně letošní prázdniny byly první, co jsme jezdili jako festivaly s klukama, for real, jakože každý týden. A... Musím říct, že to bylo hodně pracovní léto. Hodně pracovní léto, takže léto přijde asi až v září, no.
2: Mm-hmm. No, promiň.
1: Ty jsi jel vlastně první šňuru po festivalech. Jak to hodnotíš, nebo jak tohle
4: zajímavý
1: experience na tebe dopadla.
4: Zajímavý, kámo. Zajímavý, hodně... užívám si to, ale... Ale letos jsem to řekl, vole, tak, že vlastně, jak je to poprvé, tak prostě to v obědu. Okoukám ty lidi, okoukám ty místa. Mm-hmm. A podle toho postupujem dál příští rok.
2: Děláš si tabulku, jo, ne?
4: A jo, dělám si tabulku, jo, ne, kámo, protože je to třeba, no, jsou takový místa, kámo, který tě fakt neposunou. A nemyslím si, že vlastně v tomhle ohledu všechny peníze jsou dobrý peníze, vole, že dorazit všude jenom protože ti zaplatí má smysl, takže...
3: Rozumím, tak, ty, tak to se rovnou zeptám, nemusíš ani říkat místo, ale jako narazil jsi letos na nějaký místo, kde jsi jako fakt řekl, že tam už nepojedeš nikdy?
4: Určitě jsem narazil na nějaký pořadatele, za kterýma se nevrátím.
3: Jo?
4: Víš, co byly nějaký kauzy, vole, letos, takže
1: jasný,
4: jo. Tam se vyznáte
1: to
4: určitě.
1: To si tušíme.
2: Ještě řeknu nějaký disclaimer úplně na začátek, tím, že letos vyšly dva rozhovory s tebou, tak hodně věcí jakoby budem přeskakovat, protože prostě není to příjemný, jak podle mě úplně tobě, tak ani nám tady jako recyklovat ty otázky, ač oba rozhovory jakoby byly super, ale byly tam nějaký taky momenty, na který jsme se třeba chtěli zeptat a nikde jsem vlastně nezjistil, ač nechci moc zabrušovat do historie, tak malinko zabrousím. Ty jsi říkal, že prostě vyrostl na G-Funk, Bassline, to se o tobě ví, ale kdo tě jakoby namotal na ten G-Funk West Coast, jako byl to nějaký kamarád, někdo v rodině?
4: Kámo, nikdo to v rodině určitě nebyl, ani vlastně já jsem namotal, vole, na základce svojí třídu na rap, takže to bylo spíš naopak, já nevím.
2: Ty jsi byl ten namotávač?
4: Já jsem byl ten namotávač, že si pamatuju vlastně, jak jsem k rapu přišel, to bylo ještě v Maďarsku, vole, máma mě vozila, kámo, z druhé třídy asi domů. A kámo vždycky na rádiu prostě hrál jeden týpek, to jsem možná už někdy říkal,
2: ano,
4: to
2: jen, ano,
4: ale vždycky jsem se zastavil a doposlouchali ten track toho čáva, když to zrovna hrál. A pak jednoho dne, vole, jsem to nějak začal hledat na internetu, na YouTube, 50 Cent, Eminem a čau, kámo, yes. To bylo ono.
1: Tomu spadl do toho rybníku tehdejší.
4: Jo, spadl do toho.
2: A tady to někdo nebyl, kdo tě influencnul jakoby z českých tuzemských artist, protože o tobě se ví, že moc tu tuzemskou scénu úplně nejedeš.
4: Myslíš jako hudebně, nějakým hudebním směrem, kámo, tak nevím, asi ne, asi bych neřekl, asi bych ne, jako jo. Oni lidi budou jako, ale však přece smek a tak,
2: jasně, vole. Zajímavý komentář, gang, no.
4: Jo, jasně, kdyby týpek nebyl, kámo, tak by tady ten baseline teďko nebyl na úrovni.
2: Ani
4: na
2: tenhle gauč by tady nebyl.
4: Ani tady neasi, kámo, takže praise, kámo, ale zas baseline existuje. Píše se rok 2026, bracho, a tak asi, no.
2: Ale no, a New School jsi nikdy moc nejel, jakože, nebo...
4: Jakože
2: tuzemský? Obecně, jakoby nějakou, asi obecně klidně, no.
4: Asi, já nevím, kámo, moc ne. Nebo ne, řekl bych, že ne, protože jo, poslouchám i novou hudbu, vole, když něco vyjde, ale záleží co, kámo, takový ty jerk, kámo, mega přeafektovaný, to prostě není můj šálek kávy, vole, ale to je celý asi.
2: To je vyčpí rychle, no to jsme
1: říká Don Bart, toxický věci.
2: Jo. No baseline, my máme baseline jakoby hodně rádi, je fajn, jakoby, že děláš tu službu jako trošku edukace, protože jo, jsou lidi, kteří to objevují třeba i možná díky tvý tvorbě, se mi zdá.
4: Možná, no. V téhle republice je to dost možný.
2: Jo, no. Nastajka se jakoby tenkrát influencnul na celý ten jakoby UK prostě trošku underground jakoby sound, nějaký deep dubstepy a tady ty věci. A ty máš taneční hudbu celkově vlastně rád, ne?
4: Jo, jako já sám na to netančím, že jo, ale mám rád, když lidi na to tančí, takže když přijdeš na show, vlastně když takovou hudbu dělám, kámo, tak mi dochází to, že pak jednoho dne ten track budu muset hrát a pak jako víš, jako, že vlastně nad tím přemýšlím trošku tak, že jo, je to prostě to, co pak budeme hrát tam a kámo, musí ty lidi na něco skákat, oni to vlastně mají rádi, kámo. No teďko celý léto jsme dělali vlastně s trackem Neberu vážně, kámo, na to je, že jo, je originál a pak je na deluxu, je prostě remix. A vždycky děláme to, že prostě začneme hrát ten originál a lidi jakoby z toho nejsou v p***, mají to rádi, ale nejsou z toho v p***, A pak jsme jako wow, wow, wow, wow, wow. Ale už jsme to udělali 15krát, takže nějaký lidi to možná i fakt jako zažili, kámo, třeba i víckrát.
2: Cože dáš půlce rewind tracku?
4: Kámo, dáme do jednoho, vole, punchlineu, prostě to dohrajeme vždycky do stejného. Ludva za mnou už ví, co má dělat, skračuje, já jsem jako OK, hele, tak jdeme tančit, jo. Pustíme baseline a kámo, je to fakt viditelná změna, fakt jo. Kámo, jsou stop.
1: Prostě ten baseline, oni se nenechají vzít nikdy. No.
4: Ne, ne, ten baseline je fakt kámo. Kdo to miluje, tak fakt to miluje, je to prostě taková jako...
1: Což ty jsi vlastně udělal i nadhled vlastně, že jsi udělal vlastně bez baselineu a pak myslím deluxe verzi na to, jo. Udělal jo, jo. Vlastně pro ty fans ty baselineové
4: věci. Jo, já jsem věděl kámo, že když nedám jim jako žádný prostě base brácho, tak budou fakt na...
1: Že budou mrblat.
2: Jo, ty jsi měl nějakou netu desku, kde nebyl baseline a dávali
4: no
2: ti to
4: pak
2: sežrat.
4: No a psali pak, víš, a pak já to musím číst doma, že hej, kámo, proč si tam nedal žádný baseline? Kámo, neměl jsem na to náladu, víš, to se taky stává, ale jako...
1: Takže zvaně, jo, no. Jak si je vychováš, no.
4: Jo, tak to bylo i strategicky, víš, že vyšel projekt, naposlouchali to, pak ono to vyšlo vlastně před Sasazu, takže když jim dáš prostě nějaký party shit před party, tak...
1: No, jo, jasně, no.
4: No. Jo, no.
1: Zároveň to i fake pěkně fungovalo s tím coverem, kdy ten nadhled je jako zadne, pak je yes, ten nadšený, jakože podle mě je dobrý nápad.
2: Klidně bych ještě mikro zůstal na chvilinku u toho baselineu na SoundCloudu jsem našel docela dost jakoby remixů, že dělají lidi jakoby na tvý tracky, posloucháš to, nebo?
4: Občas se to ke mně dostane, no.
2: Jsem dával Zlatnictví.
4: Je to dobrý, no.
2: Zlatnictví baseline remix, jo, docela jakoby ta SoundCloud game jakoby na ty remixy jede. Vlastně docela dobře furt.
4: Jo, však oni to DJ obě pak vykradou, vole, to bude hrát někde, kámo, jo, no. Když to tam dáš, tak to je.
2: Jo. Dneska už je to vlastně easy, jako s těma všema tools, jako na mixování,
4: kámo, vole,
2: když to vytáhne.
4: Kámo, SoundCloud tu MP3.
1: Ne,
2: jo, jo, kámo.
1: A jedeš.
2: Mám od Dominika takový jeden nezlomitelný link, který mi funguje prostě dlouhodobě, takže...
1: To musíš jo, mít,
4: protože jo, musíš mít ten link.
2: A... O tobě se ví, že tě vyhodili v prváku ze školy, to se nám tady asi úplně nechce jakoby řešit, ale zajímá nás, co by z tebe bylo, kdybys teda jako dostudoval tu střední.
4: Já nevím, bracho. Nevím, bracho, ale já upřímně jako všechny, vole, to, že vyhodili ze školy, vole, nahrabal jsem se vlastně do nějaký díry, vole, se kterého jsem se pak musel vyhrabat, já jsem za to jako vděčný. Já jsem rád, že se to stalo tak, jak má, a vlastně myslím, že mi to naučilo nějaký hodnoty, které třeba hodně lidí v mém věku ještě nemají, je to přirozený, ale jsem za to rád, takže kámo, nechci vědět, co by ze mě bylo, kdybych měl maturitu brát.
2: Můžeš prozradit, co to bylo jako za typ školy?
4: Byla to reslovka, kámo, obchodka, vyhlášeně nejhorší, vole, nebo jedna z nejhorších.
2: Já jsem slyšel, že to plodí sami super studenty.
4: Oni jsou dva, brácho. Oni jsou dva, oni je pětka a osmička, vole, jsou ve stejné ulici, kámo, já jsem teda chodil na tu pětku a to je ta, která neplodí podle mě žádný.
2: A tak plodíš biznis prostě dneska.
1: Plodí
2: jako...
1: self-made lidi.
2: Jo, no. Taky ty učitelé.
4: Jo, říkám, že o tom teď nikdo nevyšel, vole, shoutout mý třídě, doufám, že se vám všem daří, brácho, ale nemyslím, že to byla dobrá škola, no.
2: Vidíte, to není jak Davidlu, který háže špínu na svíty spolužáky ze střední.
1: Jo, to byla teď nějaká kauza.
2: No hele, tak přišel do místnosti někdo, kdo vůbec nezná Danzuna, tak jaký tři desky ze své diskografie bys mu dal jakoby vstupenku, prostě poznej Danzuna? Co bys vybral?
4: Kámo, Street Povídky, originál. Nadhled s Deluxem můžeme počítat jako jednu?
1: Jo.
4: Street Povídky, Nadhled. A asi Street Povídky 3 nebo Mr. B. Asi spíš trojku, kámo, protože to je vlastně takový, to jsou víc takový, že ta etapa Mr. Busy už vlastně je hodně blízko k tomu Nadhledu. Zatímco Street Povídky 3, tak to jakoby, to jsem byl fakt 16letý, 20letý, trošku menší, tam už mi bylo 21, už se začalo dařit, jo. Teď mi bude 23, uvidíme, jak to bude dál.
2: Já se nechtěl ptát na ten věk, ale here we go. Jo.
1: Asi se vracíš k těm deskám, ne? Zpětně nějak? Ne? Vůbec?
4: Ne.
1: Že se ani neposlechneš.
4: Hele, občas, kámo, si jako stane se to, vole, jednou třeba do roka, že si uvědomím, že vlastně mám x desek, ty vole, ale je to spíš takový připomenout si, odkud jsme začali, Jasný. Oni vlastně lidi se často ptají, kámo, na koncertech, vole, proč si nehrál tohle, proč si nehrál tamto, a já vždycky řeknu, protože brácho čas se hejbe dopředu.
1: Jo, no,
4: a jenom dopředu, kámo, takže...
2: Oblíbená otázka.
4: Pro mě nemá smysl, vole, furt vytahovat ty staré věci, brácho, víš, musíme prostě...
1: No jasně, no. To je taková ta nekonečná otázka, kdy ty fanoušci chtějí ty úplně
4: jo, vykopátky. Jo, prostě chtějí, ale... to, já tomu rozumím, ale...
1: Ale oni musí rozumět, že tebe to musí jaky bavit, jako dávat life.
4: No jasně, no to je jedna věc, že když hraješ, vole, 7 let to samý, vole, tak to je šílenost. A druhá věc je to, že kámo, teď jsem vydal desku, brácho, tak asi, vole, přirozeně budu hrát to, co jsem, jo, no. To, co chci prodat teď, kámo, než...
2: Pardon. No, jo, no. A když dáváš občas teda jednou za rok nějakou tu svou starou desku, tak jako jsi třeba pozitivně z něčeho překvapený, si řekneš, to jsem dobře dal.
4: Nevím, asi záleží, v jakém stavu si to pustím, jo. Ale myslím si, že technicky jsem třeba, vole, když si fakt člověk poslechne tyhle, vole, první 4 p***ky, kámo, tak to je, jako je to poznat ten rozdíl, jo. Že tomu takhle nějaký čas už, no.
2: Z rozhovoru, co jsi tady dával na rozhlasu, jsem pochopil, že co to je, ta bipolárka, tu by ten člověk, který přišel do té místnosti a chtěl by tě poznat, by měl třeba přeskočit, že to považuješ za takový album. To byly ty šuplíkovky?
4: To byla jenom šuplíkovka. Já jsem měl, já nevím už, jak to bylo přesně, ale pamatuju si, že už dlouho, kámo, jsem, mi nešlo psát, nahrávat, kámo, byl jsem frustrovaný, otevřel jsem počítač, ale asi jsem byl zrovna tak, kámo, na tom, že mi všechno přišlo dobrý.
2: Geniální nápad vydat
4: jo,
2: všechno.
4: Jo, dal jsem to týpkovi na master, brácho, který to udělal celý na o***čích, vole, takže vlastně podle mě to slyšel tak, jako kdyby byl, vole, kdyby byl vlastně pod tam někde, kámo, víš, tu hudbu prostě, kámo,
2: no,
4: ten mix je hrozný, kámo. Já si myslím, že tam byly tracky, co měly nějaký potenciál, ale ten mix, to nikdy neodpustím, to je, od té doby se nebavíme.
1: Nezdravíme.
3: To je fajn, protože já jsem ty desky poslouchal, tak u té bipolárky jsem se zastavil, byl jsem takový, že to zní vlastně úplně jinak a je to úplně celý, jakože ne, jako teď, když to říkáš, tak už to dává smysl, proč to třeba zní takhle. No. Mě ty tracky baví, ale jakože zvukově jsem byl, že wow, to jakoby nevím, kdo to dělal, a tak teď už to dává smysl.
4: No, no, je to hrozný, ne, fakt nejsem.
2: Je na sebe přísný, ale jakože, no, jako inženýr je třeba opečovával a zároveň, když to nevíde, tak št, výměna.
1: Zároveň jsem dával tvůj klip, asi 5 let starý, kde máš to Ferrari a to Porsche. To, k tomu se dostal jak vůbec?
4: K tomu jsme se dostali přes mýho milého kamaráda, vole. Yes. Free Eric Ramirez. Kámo, prostě to zařídil, no.
1: Yes.
4: Zadarmo.
1: Zadarmo.
4: Zadarmo, brácho, Ferrari.
1: Ferrari,
4: zadarmo,
1: Porsche. Ještě drop top, jakože pěkně.
4: Jo, to byl hustý, no, já si pamatuju, že to byl úlet, kámo, pro mě, jako.
1: Jo, jako to v tom si jeden den jezdí.
4: To byl úlet, jako, no.
1: Změnil jsi nějak proces vlastně od dřívější doby? Vím, že v posledním rozhovoru jsi říkal, že nahráváš jako doma, ale že přemýšlíš o tom, že bys začal chodit někam do studia nebo tak.
4: Začíná se to pomalu dít. No.
1: Začíná
4: se to pomalu dít. Díky bohu našel jsem nějaký lidi už, s kým jako jsem pracuje dobře. Shout out Paysyko.
2: Zdravíme.
4: A...
2: To je na dovolený teď, když to natáčíme někde.
4: Jo, ale prostě to je typ, kámo, se kterým jsme si už víckrát sedli do studia a taky se něco vytvořili. Mm-hmm. A zároveň, když jsme si nic nevytvořili a seděli jsme tam 3 hodiny, víš, to spocený už z toho, kámo, nebylo to stres, bylo to jako kámo, tak jako co,
2: no, si... Pokecali jste.
4: Prostě pokecali jsme přesně, dali jsme si moc
2: seres. Já vím, že já si ho pamatuju vlastně, jakoby, ho jsem znal podle mě jako deal než vlastně jako tebe a přes něj jsem vlastně jako tě nějak registroval.
4: Fakt?
2: No, že on podle mě tě docela jel jako no.
4: Že jo, on se mi ozval nějak minulej rok, kámo, myslím, že potom na sledu jsme se nějak začali spojovat. A teď už je běžný, no, že si zajdem do studka, já vlastně bukuju, na Stalinu bude hrát. Takže... Přijde mi to jako šikovnej týpek, má vkus.
2: Takže budeš na jeho desce producentský?
4: Mám tam bejt, mám tam jeden track, no.
2: Dává smysl. Cool. Yes, yes. No, ty jsi docela takový, bych řekl, jakoby self-made man, jak by řekl Lukáš Doub, zastřešuješ si to celý sám prostě, ten svůj kšeft. Tak se tě chci zeptat, jestli máš nějakou radu pro lidi, prostě, co tady doma repou v pokojíčku a jsou z toho už prostě takový, že furt jim to nebouchlo, tak jestli máš nějakou radu tady tím začínajícím podnikatelům repovým.
1: Nečekat, až to bouchne.
2: No, jo, no.
4: Myslím, že jako když to fakt chceš, tak je třeba se do toho opřít, no. A to myslím v každém smyslu slova, vole.
2: Jo.
4: Časově, energie, peníze, brácho, prostě musíš.
2: All in.
4: Ono to nebude hned. A zároveň jsou lidi, kteří to fakt chtějí, brácho, ale nepůjde to.
2: Nikdo jim to třeba neřekne, že ať zkuče.
4: Nepůjde to, no, je občas je třeba si poslechnout rady i od jinut, než jenom zevnitř. A tak, no, ale já nevím, kámo, myslím, že ty, kdo to můžou mít, tak si to o sobě myslej, že můžou chtít. A myslím, ty, kteří to fakt eventuálně můžou mít, já, tak mají v sobě takovou tu, že ale já jsem ten týpek.
1: No,
4: já jsem ten týpek, ale ty ze začátku nejseš ten týpek. A ty seš ten jediný týpek, který o tobě ví, že jsi ten týpek. No, takže vlastně musíš mít nějakou deluzi ze začátku na to, aby to bylo jako reálný, protože statisticky to není možný.
2: Je to tak, no.
4: Je tady. Statisticky je to jako loterie, kámo, prostě nikomu se to nepovede, ale nějaký typci, vole, mají v sobě to, že jsem ten týpek. Asi to je to důležitý, no, protože to je to, co tě, vole, dokope i po xkrát, vole, znovu a jo, znovu. Asi
2: to řekl hezky, no, podle mě.
3: Mega dobře.
2: Jo.
3: Pustý.
1: Nejlepší rád se tím za exkalibr.
2: Ano, ano, ano, píšeme si.
4: Takže poslouchat, vole, ten malej hlas, brachu.
2: Jo, no, ale občas i ty kamarády v okolí.
4: Občas, jo, no. jo.
2: Když jsme zmiňovali toho Pejseka, ještě bych možná se k tomu vrátil. Na nějaký ty produkce bych se chtěl zeptat, kde vlastně bereš ty G-Funk beaty a obecně ty si asi neděláš beaty?
4: Dělal jsem pár beatů. Dělal jsem, ale neřekl bych, že dělám beaty, bro.
2: Jo, okej.
4: Udělal jsem pár beatů.
2: A kde teda bereš ty G-Funk věci, protože tady jakoby...
4: YouTube.
2: Yes, to jsem si říkal. Yes.
4: Na G-Funk je zrovna YouTube docela dobré.
2: Když Type Beat píšeš prostě nějaký.
4: Type Beat, kamo, G-Funk...

0: Polák tady, vole, od sousedství.
1: Pšonek.
0: Víš, jako...
2: Jo, no, to je real.
0: Takže na G-Funky YouTube, no, kámo, na to jsem ještě nenašel
2: rovnou ti to, co, rovnou ti to pošle prostě na jejich BeatStars, zakoupíš to tam jak prostě tričko, ne? Easy.
0: Jo.
2: To je skvělá, jakoby ta skvělá cesta, musím říct, taky mám rád tady ty Thai beaty. Dřív jsem si z toho dělal srandu, dneska...
0: Koupíš trackout, ale můžeš to překopat.
2: Jo, a nemusíš čekat na beatpacky prostě.
0: Jakoby... Koupíš trackout většinou je k tomu unlimited licence, vole, a už ti nebude nic prostě to. Většinou je tam teda napsaný, že vole, ten kontrakt platí 10 let.
2: No,
0: ale to nevím, nevím.
2: Za 10 let. Ti zaklepe prostě ten černou, ten právník, tak dobrý den, zmažte to.
0: Ale stalo se mi už, kámo, že týpek, že jsem vlastně koupil nějaký ten basic license, vole, to první, ve kterém byla ta Vavka, a týpek to hlídal a napsal mi.
1: OK.
0: Napsal mi, já jsem mu to zaplatil, koupil jsem rozšíření ty licence, ale normálně to hlídal, měl to ohlídaný.
1: No asi.
0: A já jsem byl jako, já jsem zrovna seděl na hezlu a týpek mi píše, hey, I see you're doing good, můžeš mi poslat 180 eur, kámo. Já jsem byl jako, ty vole, dostal mě, ale cením, no, jako, měl to ohlídaný, hustý.
1: Měl to
2: hele, když jsme měli rozhovor s nějakým producentem a skoro bych řekl, že to byl Vay Cortez nebo někdo takovej, kdo už jede tu game docela hlouběj, tak říkal, že už to mají prostě pořešený přes nějaký jako
0: AI.
2: Softwary, přesně, no, jako neunikneš jim, no.
0: Ne.
1: Uděláš si tabulku.
0: Ne. A určitě já jako, kamo vlastně, tak kdybych já byl ten producent, a věděl bych, jak ta hra funguje z té producentské strany, mimochodem je to strašně nefér,
1: no, vlastně.
0: Tak co ti zbývá, než?
1: Mě by tě jako zajímalo, jak by to řešil, když bys to třeba jako neudělal, víš? Jestli by ti to jako nějak strajknul, nebo...
2: Je to možný, podle mě.
0: Může. Hmm. Může, a Spotify je dost přísný, kámo, smaže ti track raz, dva.
1: No, jasně,
0: a pak máš v tom albu takovej ten blank, co nejde přehrát.
2: To je hrozný, no.
0: Se může hrát kvůli samplům, kvůli tak...
1: No, jasně.
2: Jo. No, pojďme trochu do současnosti. My přetáčíme nějaký dva týdny jako dopředu, jak jsem říkal, dropuje nám to třetího a v té době, kdy se tady potkáváme, tak už jsem viděl nějaký dva příspěvky, dvě reelska, kde tam rapuješ nový věci, takže se chceme zeptat, kdy bude nová deska, protože ty jsi říkal, že už měla vyjít něco jakoby před létem, a tak se chci zeptat, vyjde ještě letos nějaká deska, v jaký seš aktuálně situaci, tyjo?
0: Letos bude deska.
1: Tak.
2: Jsem viděl, že má novou profilovku i totiž.
0: Tečka.
1: To. Tečka. Nechceme se dostat do žádných
0: pas. Ahoj, bude deska.
2: To nám podle mě úplně stačí, jako by říct. No. Tak se na desku těšíme. A možná bych zůstal u tady těch ještě jakoby témat. Hledal jsi nějakou jakoby tu cestu, jak tu music promovat jakoby v dnešní době? Protože s tím nadhledem docela nabombil, že jo, Reelska, TikToky.
0: Kámo, ty Reelska, ten short form content.
1: To jede.
0: To je asi, jak, nevím, no jako, já to Reelsko, to jsem dal včera, tohle, co tady máte včera, předevčírem, když teď točíme,
2: jo.
0: Tak to vlastně to není...
2: smysl, hlavně jsem viděl, no.
0: Má to dost,
2: no.
0: Má to dost, ale to je prostě telefon a stativ.
2: Jo.
0: A já. A tečka. A občas je to blbý pocit, protože občas jdu po ulici, hledám ten spot, položím to někam, začnu tam vole vyvádět a pak lidi procházejí, čuměj. A jsem tam jako týpek sám, víš, zase, no, kdybych to otočil, vidím týpka sám, jak si máve do telefonu, tak jsem jako,
1: no jasně, co to je
0: co dělá. A to je ta nepříjemnost, ale přes který se musíš dostat, protože ten content je prostě třeba.
1: No jasně.
0: Prostě je to třeba, nemůžu to caps lock, kámo, content je třeba v dnešní době, protože vidím talentovaný lidi, ale nejde to.
2: Kašlo na to.
0: Protože content. Já si myslím, že mimochodem Mr. Busy třeba už mohlo bouchnout, kdybych kdysi se vzal a začal natáčet ty videa. To už mohlo mít potenciál, ale já jsem šel na content.
2: Jo. Bylo to na to, že bylo to v tom, že jsi na to kašlal, nebo ti to bylo nepříjemný jakoby udělat?
0: Já jsem ještě pracoval. Já jsem ještě nebyl v tom mindsetu, že kámo, teď tohle nebo nic.
2: Okay, no,
0: úplně nebyl jsem tak... Jako hudbu jsem chtěl dělat navždy, jasně, ale nebyl jsem v tom tak, jako když jsem tvořil nadhled. Že tohle musí...
2: Jo. Go hard or go home prostě.
0: Jo, ten content, a není třeba moc, jako. Jasně, párkrát si to natočíš, než vychytáš moves, kamo, text, vole, nalipsinkovat dobře, ale prostě to třeba udělat.
1: No, jasně, no. Že už je to vlastně dneska podstatnější než ty klipy, které vlastně jdou straní.
0: Ale ty klipy prostě podle mě získaly jinou roli spíš.

0: než že jsou méně podstatný. Hmm.
1: Je to pravda, no.
0: Důležitý. Já jsem si všiml, že tracky, ke kterým vyjde klip, tak potom na show z lidi umějí líp text. A prostě to má delší životnost, díl se to v těch lidech drží a líp, protože jak tomu vizuál, když pustíš si ten klip, tak vlastně už vidíš takovej, ten, z toho tracku se stane takovej svět.
1: No jasně, ukážeš ten tak, svůj svět.
0: Jo, takže ty klipy jsou furt stejně důležitý, jo. Akorát už mají jinou roli, než promovat ten track.
2: Danzonův svět.
3: To musím říct, že spousta těch věcí vlastně jsou docela smart. My jsme podle mě už tak rok zpátky si říkali s klukama, jestli ty klipy nejsou jako přežitek, ale přemýšlet nad tím tak, že to vlastně těm lidem tvoří v rámci toho nějaký ten svět. Je vlastně docela fajn a nikdy jsem to jako neslyšel. A chtěl jsem i říct, že ty tvoje Reelska, když jsem ho dneska screenoval, abych z toho něco vytáhl, tak jsem se smál tomu, že vlastně všechny ty pohyby, i když teda chápu, že asi musíš si na to trošku, asi to není na první pokus, ale furt jakoby, to je přirozený a furt, jak jsem to screenoval, tak mi vlastně každý ten screen byl vlastně dobrý pohyb, dobrá póza a vlastně jsem si říkal, tyhle to vlastně jakoby sedí a není to vůbec jako cringe, protože spousta reelse, který já třeba vidím od lidí, co takhle zkoušej repovat, nebo ne, zkoušej repovat, tak blbě, ale zkoušej nahrávat tyhle z tý reelska, tak mě to z 90% vlastně vždycky přijde cringe, že to je taky jako divná.
0: Ale je to prostě, je to na tu kameru je třeba se zvyknout, není to přirozená věc pro většinu lidí, jak pro mě taky nebyla. A prostě je to třeba trénovat jako každou součást té hry.
3: Jako dá se to asi naučit jako
0: je to o tréninku.
3: No, jasně, když to děláš prostě
0: to
3: často,
0: tréninku
3: tak,
0: prostě, no, jako tomu se říká nějak, ten trénink na kameru, v médiích, prostě to je třeba, to je třeba
2: kamerový trénink bych tomu řekl.
0: No, prostě, ale je to real věc.
2: My jsme podle mě měli nějaký taky tréninky, ale na kamery už se na nás vykašlali, že tady máme kamery. A
0: no, to má to samý, že jo, prostě.
2: U toho bych právě jako rovnou zůstal, protože na to by mi přijde jakoby fascinující věc a nevím, jestli tady přijdem na to, proč to tak je, ale že většina lidí, co točí ty reelska, tak tam mají prostě mega velký views na těch reelskách, ale jakoby důležitý je ten proklik, že jo, na ten klip a ty máš docela i velký aktivní jakoby aktivní členy, jako na YouTube jsem koukal, že fakt jako ty klipy jedou, že to není, že máš na Reelsku, nevím, 500 000 a prostě na klipu 10 000, tak jsem právě koukal, že to tam žije, ta komunita. Asi hodně zviditelnění, dávejte i na náš díl.
0: Nevím, čím to bude, ale součást toho bude to, že prostě ty klipy jsou dobrý.
2: To bude, no.
0: Ty klipy jsou dobrý, protože jak jsi říkal, že hodně lidí žije v tom, že klipy už nejsou důležitý, no, uděláme stejně klip a dáme na to 15 000 a pak to vypadá tak.
1: No jasně.
3: A když to uděláš pořádně?
0: Když to uděláš pořádně, tak potom je to něco, na co se lidi chtějí koukat.
2: Jo.
0: Je to něco, co si pustíš v obýváku do pozadí.
2: Cinematic.
0: Prostě, no, shoutout David Side DVD Culture, kámo. To je můj týpek prostě.
2: To je ten z Brna, nějak přes kolina na tebe naskočil.
0: Yes.
2: A ty sám koukáš na klipy doma, že si pouštíš prostě?
0: Moc ne.
2: Neznám moc lidí, co kouká na klipy. No.
0: Kamo, občas, víš co, když třeba, když jak vyšel Pašanem, tak na to se kouknem. A mám rád teda hodně old school klipy, takový ty 2000s, yes. 50 Cent, ty obrovský ty produkce. Kámo, ale to jsou produkce takový, co v dnešní době na klipy je nepředstavitelné.
1: No úplně filmový. Jako.
0: Že prostě baráky postavej a no. Kámo, G-Unit klipy to je...
2: V Praze za to bys postavil.
0: Ale to je zase ono, že G-Unit klipy to je prostě svět. Když někdo zná G-Unit, tak okamžitě ví, co si má představovat, jo. Protože to prostě vytvořili.
2: Jo, no. A to jsou legendary prostě jakoby vizualita, tady ty klipy z Null Taste.
1: Yes. Já vlastně skvěle řekl, že vlastně ty klipy jsou dneska taková jako investice do budoucna hodně. Dřív to byl ten vejvar jako rychlej, jako, že díky tomu hned vydělal. Dneska je to dlouhodobá investice.
2: Ještě mám jeden dotaz, my k tomu máme i možná screen z toho klipu. Tak když jsem viděl tady ten klip, což je na tu skladbu Bank.
0: Tohle je na ten Gáďo, bro.
2: Ne na Gáďo, pardon. Výpověď dává.
3: Ale Bank je hnedka zatím, jako, mám
2: hele, ale nemám, mám... Chtěl jsem vlastně tenhle, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli je to parafráze na Tempatý Next Hype videoklip, nebo jestli...
0: Jo,
2: nice.
0: Jo, kámo.
1: Tak jo, my jsme žalil.
0: Já jsem pouštěl Davidovi, hej, brácho, tohle musíme udělat, a on byl yes.
2: To nezná moc lidí, podle mě.
0: Ne, to je legendární, ale...
2: To je
0: Tempa T-Next tady. Hype, kámo. Až jsme dokoukali tohle video do poslední vteřiny, Tempa T-Next Hype, jo. To je pro
2: a pak,
0: vás.
2: Pak si chystejte ten outfit na Stalin.
0: Jo, pak si chystejte. Jo.
3: U toho koukáš.
2: Už přemýšlejte.
0: Můžete si mimochodem inspirovat Tempa T-Next Hype, kámo.
1: Yes.
2: Dobrá challenge.
0: To je dobrá challenge. Chci
2: taky na ten Stalin přijdu takhle, no.
1: Dávajte,
2: no tak jo, tak to by byly klipy podle mě docela jakoby vyřešený. Já myslím, že bys no mohli probrat ty spolupráce.
1: Určitě ty spolupráce, podle mě, mě by třeba zajímalo, jak jste na sebe narazili s Talkwitem. Já jsem koukal, že...
0: Přes Bělocha.
1: Yes.
2: A s Bělochem jste se dali jak do kopy?
0: Přes MHDčko.
1: Yes.
2: Že já jsem... Z tvé hlavy vlastně.
0: To bylo, myslím, že to bylo tak, my jsme kdysi s Berlínem, že jo, byli felas. Seděli jsme a on mi docela pomáhal takhle jakoby vymýšlet ty věci kolem toho MHDčka, jsme se o tom dost jako konzultovali a byli jsme jako koho tam pozvat na další díl a byli jsme jako Běloch. Yes, Běloch. Kámo, my jsme Bělocha, já nechci jako být zlej, ale sorry, ale Bělocha jsme oživili takovým způsobem na těch pár MHDček. Kámo, když se pustil telefon na MHDčku, vole, těch pár dílů prostě MHDčka, když se pustil telefon, tak se zvrátil do toho, já nevím kolik, jaký rok to vydal.
2: Už nepamatuju, no,
0: ale kámo, to bylo jako, že zvoní telefon, voláme Gucci Mane, kámo, co si děláš?
1: Jo, to je jako, že
0: takže
1: to je
0: přes Bělocha, kámo, pak jsme došli k němu na barák a tam byl Talkwit, řekl mi, že má 5000 tracků, kámo, a prostě začali tam nahrávat a já jsem ještě tehdy nebyl jako bracho, já teď nebudu tahle nahrávat, když jsem byl jako, jo, tak prostě jsem jim napsal ten refren, myslím, nebo nice. Co.
1: Já jsem právě že koukal na video z toho studia a říkám, ty, jak se tyhle lidi potkali na jednom místě. No.
2: To je dobrý. Já jsem narazil na různý jako link-upy v minulosti, protože vím, že asi s těma lidma už dneska třeba nefelíš, nebo tak mi to jakoby připadá, ale že máš i to takovou G-funkovou věc, 3 roky starou na Soundcloudu ze Sem Cigán Skrskr. To jsem třeba objevil, to jsem byl překvapený. A vlastně jo, na MHDčku, že byl pak jakoby Codain, Berlína už si taky zmiňoval, tak cítím to správně, že už s nikým z nich vlastně nějak jakoby neflausíš? Ne, že by všichni z nich byli vůbec aktivní členové ještě rapové scény, ale...
0: Rozpadlo to. Nebo rozpustil jsem to. Já nevím, jak to říct. No rozpadlo to. Asi to nebylo nic ve zlým z ničí strany, ale prostě...
2: Hej, je potřeba říct, že Berlin, Codain ti vlastně moc jakoby nerapujou, takže... Přejeme vše dobrý.
1: Zároveň Smek tady u nás byl na rozhovoru a říkal, že jste dávali nějaký meetup, tak už jste se bavili třeba, že byste spolu udělali nějaký track, nebo už se to stalo, nebo?
0: Bavilo se o tom, no. Jasný. Nějak jsme se k tomu víc nepřiblížili.
1: Jasný, takže...
0: Já jsem bydlel ve Strašnicích, vole, vlastně 200 metrů kámo nějak od něho a začalo se dít, že vole, týpek venčil psa a já jsem procházel na... A prošli jsme vedle sebe, kámo, bylo takový divný pohled, kámo. A pak jednoho dne mi napsal na Instagram, že tohle tam to cení, hudba, blablabla. Jsem byl jako yes. A jak to bylo? On měl v ten den, vole, ten shutdown, vole, v těch Strašnicích, v tom kulturním centru a já jsem byl na Hrazdách, já jsem tam chodil ve Strašnicích na Hrazdy, kámo, ubili, kdo ví. A o tom teď jsem slyšel prostě Smeka na hlas, protože to je fakt blízko, že? A kámo, dojel jsem teda tam na skútru, že já jsem si myslel, že to je ten koncert, se podívat, jak tam vypadá. A týpek zrovna vylízal ven, sednul do toho Range Roveru, jel kolem bloku a já jsem byl takový mě nedošlo, kámo, já jsem byl jako, hele, už mi napsal, teď už ho pozdravím, ne? Ale prostě nasedl do toho auta, jel, já jsem jel za ním.
2: Sledovačka.
0: Kámo, já jsem jel za ním a mě to nedošlo, víš, já jsem měl prostě černá helma, černá koko, brácho, měl jsem track suit, vole. Víš, týpek mě fakt myslel, že to je něco to, že já jsem ho dojel, kámo, tam, kde zaparkoval, slezl jsem z toho skutru a viděl jsem na něm, že se na mě kouká, že co se teď stane. Ale zatím já jsem byl rozklepaný, more, že čau, kámo, psal jsem, já jsem Dan, kámo. A on byl jako, ooo, jasně, dal mi lístek na ten shutdown, došel jsem, čuměl jsem jak malý děcko a pak jsem šel domů a asi v tom zatím spočívá naše komunikace.
1: To je hodně zajímavá
3: story. Klasická story se Smekrem, no.
1: Dva vyklepaný týpci.
2: To je dobrý.
0: Víš, že jsme byli tak, jako já nechci říct, že on byl vyklepaný, ale já jsem vyklepaný rozhodně byl.
1: Ale je to mega,
0: protože šel jsem, vole, za svým, vole, nějakým legendou, bracho, a zatím mi nedošlo, že on si myslí, že teď nabíhám.
1: Tady to je úplně scénář, jak někde z Mexika, víš co, že tě dojíždí skuter, ty.
2: Hele, jak my známe jakoby Smeka, tak si dokážem představit, že jakoby, možná si taky říkal, kdo to po mně zase jde?
0: Prostě? Já jsem si myslel, kam, já si myslím, že nějaký týpek, kdo s ním seděl v autě, tak se otáčel takhle zase. Jo. Tak kámo, že kámo někdo následuje.
2: Jo, no.
1: Tak to je tvrdý.
2: Zároveň se řešilo taky v nějakém rozhovoru, jakože nějaký link up tam byl jakoby s klukama z Jihlavy, že z Humla.
0: Jasně, 58, Humla, Doktor, Tomáš.
2: To by fanoušci tvoji asi taky byli rádi, kdyby se to stalo,
0: to by asi byli, to by asi byli všichni rádi, upřímně.
2: Hej.
0: To sedí, jako teďko jsme se bavili na festivalu Tlak, jsme se tam bavili celý večer, pak mě hodili na hotel, kámo, pouštěl jsem jim Unreleased a jo, jsme takový festivalový felas, no, že když se potkáme, tak se hodíme vždycky.
2: To je dobrý na těch festiacích.
0: To jsou dobrý kluci, kámo. Jo.
2: No a na tracku 1, 2, 3 dáváš Jedu jak Bauch, teda třikrát víc, tak se tě chcem zeptat, co ty a Bauch, jestli jsi ho někdy vůbec poslouchal, nebo...
0: Poslouchal jsem ho. Určitě jsem ho poslouchal. Furt, jako skrz ten beef, kámo. Prostě když Hugo Talks, tak kámo, to si pustíš, vole, ty starý věci, rock, psa, album, tyhle věci, brácho, to je... Ať se stalo, co se stalo, vole, to je prostě...
2: Tomu nikdo nevezme.
1: To už klasik.
0: To se nevezme, no, Baucha cením, brácho.
2: Jo. Deska vychází ve středu.
0: Ale třikrát víc, more, to jsem myslel vážně, jako.
2: It is what it is. No.
1: Zároveň můžeme i trošku šmrcnout klidně ten maďarský rap.
2: Z Lehonka úplně, no.
1: Úplně z Lehonka, jakože vnímáš nějaký jako zásadní rozdíl mezi tou scénou, kterou vidíš tam a tou tady?
0: Jo. Že tam vlastně až do nedávna, teďko, že byly volby v Maďarsku velký, tam no, velká změna režimu, ale předtím byly jakoby vážně utlačovány.
1: Jo, že tam byla
0: že tam je prostě cenzura a tyhle věci jsou jako reálná okolnost pro rap a prostě ta vláda je fakt prostě jim to stěžovala. Zatímco tady kámo si může rapper vole říct o dotaci od města a pravděpodobně ho dostane, když dokáže nějakou relevanci svoji, ale v Maďarsku to je přesný opak. No, čím relevantnější jsi, tím vlastně přirozeně, kdo prostě rapper a pochází z toho světa, tak dost možná v Maďarsku prostě máš nějaký ten protivládní přístup, no, takže jasně. Prostě to klašuje do sebe.
1: Zakážou koncert.
0: No jasně, třeba Pogány Indulo, obrovský rapper v Maďarsku, mladý kluk, strašně šikovný, talentovaný, tak on měl vlastně evropskou tour. Evropskou tour po evropských hlavních městech, hrál i v Praze, kámo, v Café Lese. A to bylo kvůli tomu, že prostě týpek nemohl hrát doma.
1: No,
0: on prostě ty venues, který byly pro něho dostatečný, tak mu prostě zakázali.
1: No,
0: takže týpek si řekl, že jdu na tour evropské, more vyprodal to, kámo.
2: To je crazy, to je crazy, no. Ale jakože tak scéna nějaká tam, jako já jsem si ti právě chtěl...
1: Takže myslíš, že teď jakoby s tou změnou tam to bude asi jako i mega jako prospěšný, ne?
0: Já myslím, že to nebude první věc, co vláda tam bude řešit, ale časem to určitě uleví, no. Je to velká změna, obrovská, jako tam, kámo, ty lidi to prostě šli do ulic, oni známí, jakoby rodinný známí z Maďarska nám vlastně hlásili takovej status toho, že dny před tou volbou byl takovej vzduch v Budapešti třeba, že kdyby třeba prohráli a Fidesz by vyhrál znovu, tak lidi by šli do ulic zapálit.
1: No jasně.
0: To by, že jakože Fidesz by padl taky tak.
1: No jasně, ale že už by to lidi brali do svých rukou.
0: Jo.
2: Ty tam jezdíš, ne? Máš tam teda nějakou část rodiny, že tam jezdíš?
0: Mám tam celou rodinu.
2: Jo, okej.
0: Mám tam celou rodinu, teda až na mámu a segru, který furt bydlí tady v Praze. A jo, jezdíme tam Vánoce, nějaký narozeniny jsem tam, ale vlastně upřímně čím dál tím míň. A to je asi něco, na čem třeba zapracovat, no.
1: Vnímají nějak jako tvůj úspěch tady, nebo...
0: Jo, babička o mě ví, vlastně můj strejda, že je hudebník, velký pianista, myslím to vážně, jakože on tam prostě jede fakt s velkýma jménama a arény.
2: To jsme nevěděli nikde podle mě z rozhovoru.
0: On je jakože uznávaný hudebník v Maďarsku a s ním si třeba určitě vždycky, když dojdu, tak chodíme řeč o hudbě a o biznisu a co a jak.
2: Nice.
1: YouTube vlastně, to jsem dával i rozhovor, myslím.
2: Nebudem zmiňovat?
1: Jo, pokud to není ten Tour de Pap.
2: Jo.
1: A tam jsi vlastně říkal, že ti myslím Strejda dělal beaty ze začátku.
0: Mám, yes. Ale 24/7 produkoval on.
1: A ten je taky od tamo? Ten je taky z Maďarska?
0: No jasně.
1: Yes.
0: Maďar. Tak moje rodina, já jsem prostě, víš co?
1: No jasně.
2: 100%.
0: To je prostě 100%.
2: Yes,
0: no.
2: Yes. A jedeš nějaký teda ty, jedeš nějaký ty artist od tama u tebe v rotaci?
0: Něco málo mám v playlistu, no.
2: Yes. Hele, všichni znají Budapešť, jo, dobrý prostě, to bych tady úplně jakoby neglejzoval, ale chci se tě zeptat, jestli bys nám dal nějaký tip, kam se vydat mimo Budapešť. Já jsem byl akorát 3 roky zpátky ve Vesprému u Balatonu, kde bylo brutální sucho, takže to tam vypadalo trošku jak v Mexiku, ale...
0: To jsem chtěl říct, Balaton.
2: Nice.
0: Balaton všude kolem toho celého jezera. Yes. Je prostě party lodě,
1: yes.
0: Kluby, úvody, pláže, chill, Balaton, super.
2: Ibiza prostě.
0: To je fakt, to má takový vibe pro vlastně co pro Češi, myslím, že Machač, je takový nevím, hodně sympatický, kámo, Langoš.
1: Yes.
0: No fakt, jako, Langoš je vlastně maďarský slovo.
2: Jo.
1: Fakt jo, jo. Jsem nevěděl, to je hustý.
0: Takže, Balaton.
1: Dneska mám ten knowledge
2: boost. To je tak jakoby pátá rada třeba dnešního dílu.
0: Jo, to je Libová, to... ale Libová low budget, jakoby prostě letní destinace, kámo, kde ještě stíhá, tak pál to na Balaton, kámo. Šlapadla.
2: Jo, podepisu. No, možná bychom se ještě mohli zeptat teda na jakoby tvůj brand, movement, Busy Boys, který tě oblíká kompletně. Tak kromě music, jestli se můžou i tvoji fans, případně vlastně všichni, jakoby, kdo to sledují, nějak na něco třeba těšit?
0: Jasně. Busy Boys, stejně jako s hudbou. Je to nějakým způsobem vlastně ruka v rukou pro mě. Je to část mý kreativní tvorby, takže samozřejmě.
2: To děláš
0: je
2: sám
0: to věc,
2: všechno,
0: co chci, jo, designuju to sám. Návrhy jsou všechny moje. A je to věc prostě, s čím chci pokračovat a levelovat to a učit se tím. Baví mě to dělat. Nedělám to jenom pro peníze. Prostě mě to reálně naplňuje, když nejdřív počítači dáš dohromady ten design, vole, pak vysempluješ to a pak padají ty objednávky, je to vlastně fakt jako super pocit. Yes. Pak ty lidi chodí v tom na show, víš, jako je to fakt hezký, mám to rád a myslím si, že takhle, nemyslím, jako já chci dělat oblečení, který bych nosil.
1: No, jasně.
0: Takže, fakt jako nechci to dělat jako merch, jo. Chci to dělat jako brand, který prostě můžeš si to vzít jako outfit a vypadáš dobře.
1: Věc, která k sobě celá sejí.
0: No jasně.
2: Hele, ty v novém tracku, co si likoval na ty Reelska, referuješ na legendární video Malý Škoty Ceps. Tak se chci zeptat, 50 Cent malý rapper. Jestli máš nějaký oblíbený guilty pleasure, jakoby jedeš si tady ty srandovní videa.
0: Brácho, jedu hrozný brain rot. Mám to rád. Sorry,
1: to úplně jasný. Máš nějaký za poslední dobu něco?
0: Kámo, znáš takovýho toho, taková ta opice, brácho, jak honí v zoo, kámo, a pak se otočí, zavěsí se za nohy a honí si, vole, vzhůru nohama, brácho, dál.
1: Kámo, to mi musíš ukázat.
0: Ne, to ti pak ukážu. To je f***. Kámo, hele, umím vyhecovat vlastně, když scrolluješ na Instagramu a chceš vyhecovat ty memes, kámo, tak musíš vlastně na každý meme dokoukat a pak když přijde další kámo, tak to rychle přeskrolovat. Okay. Přijde další, on ti pochopí během minuty, kámo,
1: jo,
0: a už ti
1: prostě... že jsi na to dlouho koukal.
0: No jasně, a spamuje ti dá ten brain rot, kámo.
2: Top. Ty pěk hluboko v králičí noře.
1: Mám tady další redu normálně.
0: Kámo, na MLG, kámo, MLG věci, tohleto non-scope, kámo, na tom jsme vyrůstali, takže to zůstane s tebou.
2: Jo.
1: A sleduješ nějaký třeba rapery, který jsou jako totálně jako brain rot a...
0: To nemám moc ne? Rád. Nerád to míchám. Myslím, že to musíš oddělovat.
1: Já právě, že moc to odděluju.
0: Jako jo, hele, takhle OG Pav, dobrý, ale to není brain rot, kámo, tam jakoby hraje silnou roli ten genius. ale jakoby jsou napodobeniny, všimám si, vole, prostě takový ty fake verze toho
1: a je
0: to
1: shit. Hrozně, hrozně OG pávu, já si pamatuju ještě dobu, kdy každý v Česku byl jako Hugo Tox.
2: Jsou jo. Éry různý, no.
1: A teď přesně to vystřídali, prostě
0: mají OG pávu. Hodně. Ale jeden, jenom jeden, prostě pravej, to je taková věc, co nejde napodobit, no.
1: Jo, no.
0: Ale za mě teda, za moji tvorbu, kámo, prostě memes a rap jsou jakoby daleko od jo, sebe. Jo. Já myslím, že já svoji tvorbu chci brát vážně, no.
1: Rozumím, rozumím.
2: Dvě nádoby.
1: Třeba to, Michal.
0: Jo, jo.
1: Jasně.
2: Když jsme u těch hrát, tak ještě se potřebuji zeptat jakoby na jednu věc. Já nevím, jestli si pamatuješ taky legendární video od Sergeje Barakudy, já jsem to bohužel nedohledal, kdy on si objednával něco přes nějakou jakoby aplikaci, prostě jídlo domů a kurýr přijel k Sergeji Barakudovi domů a chtěl po něm podpis a Sergej natáčel video, že hele,
1: že si chce vychutnat své jídlo a na nějaké fanouškování nemá čas.
2: A že by ty lidi, ty kurýrové, měli chodit na nějaké speciální školení, aby jako nechtěli podpisy po těch slavných lidech, tak se tě chci zeptat, jestli.
0: To je asi, to ani není o tom, že týpek byl kurýr, kámo, to je stejný, jako kdyby si naběh na někoho, vole, mekáč, kámo, no, a zrovna burger v ruce. To je, to respektuju, kámo, máš hlad, přišli nudle, bracho, já taky občas někdo za mnou přijde, kámo, ty seš ten, a já řeknu, že nejsem.
1: No,
0: a pak je to jako, pak si nad tím zamyslím, že hele, vlastně je to člověk, co poslouchá, teď už si nikdy neposlechne, to jsem poslouchal, víš co, ale kámo, občas prostě.
1: Zase
0: občas
1: musí lidi respektovat nějakou osobní,
0: jo.
1: Osobní.
2: To jídlo prostě vystydne prostě už.
0: Jo, ale.
1: Nebo aspoň počkat, no, na lepší.
3: Zrovna u toho jídla mi to přijde takový, že by to lidi si měli říct jako, že člověk jde jíst, tak jako by nechat ho dojít.
0: Ještě se mi to nestalo, ale slyšel jsem takový příběh od jiných kámo, že jako u jídla fakt nechoďte za někým, no.
2: Hmm, to je blbý, ale jako by hladový chlapy.
3: Jako nám
1: to
3: se
1: není dobrý, jo.
3: Já si pamatuju, že nám se občas po koncertech stávalo, že v momentě, kdy jsme dohráli koncert a chtěli jsme jít třeba na 10 minut si sednout do backstage, aby se minimálně vydechnul, tak v ten moment tam naběhlo prostě třeba 10 lidí a začalo se s tebou bavit a ty lidi kolikrát
1: nebyli schopni. Jo, zároveň, ale to oni za to nemůžou, že jo?
0: Oni za to nemůžou, oni k tobě mají vztah, bracho.
3: Jo, já jsem to neřekl,
1: tam má být někdo, kdo je tam nepustí, že jo?
3: Spíš právě jakoby v rámci tý, jako toho respektu, toho, že třeba jim řekneš, hele, že kolikrát se stalo, že jim Dominik řekl, že prostě si potřebujeme třeba vydechnout, dát si to cígo a ty lidi to jak kdyby nevnímali a přišlo mi, že
1: jo, tak
0: ale já si myslím, že kámo, postupem je to ale část nějaký profesionální produkce, že s tím musíš počítat,
1: no,
0: že musíš mít prostě, musíš na to být připravený.
1: Přesně tak.
0: Musíš tím umět hrát, jako já si přiznám, kámo, že třeba na nějakých menších festiácích letos jsme dělali to, že jsme měli stánek, Busy Boy stánek na místě a já jsem pošel rovnou nalít tam.
1: No,
0: a prostě žral jsem ty lidi, dal jsem ty fotky 30 minut v kuse, ale já jsem je přitáhl ke stánku.
1: No jasně, přesně.
0: Takže to je věc, se kterým jako musíš umět manipulovat trošku, to je blbý slovo, ale je to tak.
2: Ale jo no, merch, no, no,
3: my jsme
2: hned pošel.
3: Stánek neměli nikdy, takže.
0: A zároveň, když seš klid, kámo, a seš v té fázi prostě té hry, kámo, kdy už ti lidi sami od sebe ten klid nedají, tak si ho musíš zajistit, no.
1: Přesně.
0: Musíš si ho umět zajistit prostě,
1: to no. Nějaký slušný, normální komunikaci, ne?
0: Jo, a to je jako.
1: Ale to jsme si právě že říkali, jak by vypadalo jako to speciální školení pro kurýry, jako když se potkají s celebritou.
0: Vole, kurýrství z toho vynechme, to je fakt, vole.
2: To ne, to přeskočíme, ale zůstal bych ještě a shoutout všem kurýrům jako dobrým.
0: Je to tvrdý
2: jako,
0: hustle, kámo.
2: Všichni na nich tak trochu žijeme. No hele, když jsme u těch fanoušků, ještě bych zůstal u fanoušků a máme tady pár dotazů od fans, můžeme okay. To rychle prolítnout, ne že bychom se jim nechtěli věnovat, ale prostě nejsou dám, to nějaké hluboké otázky. Tak hele, B.O. Psych, psyche, píše, kde mají producenti posílat beaty?
0: Na Instagramu.
2: Easy.
0: A posílejte linky, kámo.
2: Jo, to řekni ideálně přesně, linky žádný.
0: Posílejte linky, já to můžu pak rovnou otevřít, ptáš se mě na mail. Víš, to je taky těm producentům jenom zpráva. Když mi chceš, nebo ne mě, ale chceš někomu opravdu poslat mail, tak si myslím, že není těžký zapojit tři boskový buňky a přijít na to, že vlastně když pošleš ten Dropbox rovnou, tak je to snadný pro mě.
2: Jo.
0: Já jsem zrovnou kámo klik a jsem na tvých bítek, místo toho, aby ses mě vyptával na mail, nebo vyptával na tohle tamto a pak vole je to x kroků, kámo, než se dostanem k tomu, že mi prostě pošli link.
1: No asi.
0: Tečka. Jako, a to není, sorry, to nechci být arrogantní, ale i pro tebe to usnadní workflow, jo. Jako.
1: Doby letecké pošty skončily, hoši.
2: Hej, jo. To už možná ani není.
1: To už není, no. Pak F. Nemcek píše, kdy feed s Denisem? Tím myslí asi
2: Laudze myslej.
0: Nevím.
2: To...
0: Nikdy jsme se o tom nebavili, ale jako známe se prostě, to je stejný festivalový felák, vole.
2: A i stejný ročník, ne, on bude mladší.
0: Mladší, jo, jo. Možná jedna, dva, ale jo. Nevím.
2: Klasika, další otázka, to už jsme ale vlastně zodpověděli, kdy bude track se Smekem, tak to můžeme přeskočit. Vojta Volešák, kolik jsi vydělal za léto? Legendární hláška.
0: Kámo.
2: Co máš právě v kapsách? To, já jsem to tam nechal, ať to jakoby, ať to nemažu, takže možná si přeskočíme, že?
0: Kámo, klíče a
1: hodně.
0: Pytle.
1: Robot XDD, kolik párků v rohlíku dokáže se šrotovat za minutu čistého času?
0: Já? Kámo.
2: Nevím, ale neskoušel jsem to.
1: Jako za mě nejlepší dotaz, jako se šrotovat, kámo. Takže taky odpovím hodně.
2: No a Broken Manor se píše, nám píše, kdy maďarský track, ty už nějak něco zdával, ne, maďarský?
1: Máš, myslím.
0: Ne? Něco jsem dával, no. Občas cítím tu tendenci, no. Třeba to přijde.
2: Yes.
0: Ale myslím, že bych to měl udělat spíš tak, že fakt udělat projekt, který je věnovaný jenom tomu vlastně mimo jazyku, rodilýmu a no, udělat to pořádně a zkusit to, než vypálit single, volet, nemá smysl.
1: No vlastně.
2: All right. Myslím, že jsme probrali všechno, co jsme si tady tak jako důležitého sepsali do hlavní části rozhovoru. My se teďka tímhle momentem, mávnutím krásného jinglu, dostaneme do tématu, kde budeme řešit hlavně ty shows, takže stay locked.
4: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
2: Tu jsme řešili, že ty jsi dělal vlastně vždycky show sám, existovaly ta série MHD, to už jsme taky vlastně řešili. Pojďme možná rovnou se zeptat na tu věc, kdy tě napadlo prostě, že půjdeš do toho Sasazu, který bylo, to bylo sold out, nebo bylo to úplně narvaný, ne? Tak jak tě to napadlo?
0: Nebylo to ještě sold out.
2: Největší klub v Česku, kdo by nevěděl.
0: Ale to bude. Ale jak se to ke mně dostalo, vlastně kluci mě z Event Looku Samba mi zavolali s pitchem, protože to dostali nějakým způsobem na starost ten klub minulý rok a ta nabídka byla lákavá. Já jsem v tu dobu ještě vlastně, to je zajímavý, že jsem měl domluvený Meat Factory,
2: okay.
0: Který bych s tím stejným počtem lidí vyprodal, prostě full, ale myslím, že to Sasazu vlastně byl takovej, že to probudí i lidi, že hele, někdo dělá Sasazu, kámo, tak to je vlastně krok, jako.
2: On je to tady v tom českém rapu, takovej, jako přesně, jako
1: je to
2: punc. Nějaký
1: milník.
2: Jo, no.
0: Jako klubový etapy, když každýho artista prostě si dohrál kluby, když naplníš Sasazu.
2: Jo. A mě jde, že jdeš malý kluby, Roxy, Boom a Sasazu.
0: Jo, cca ano.
2: Jo. No, ty jsi říkal, že se na ty show docela připravuješ, jo? Jak to probíhá tvoje příprava? Jako, že dáváš...
0: Vezmu si deodorant a dělám, že to je mikrofon.
2: To je blest úplně.
1: Say you. On na střední, my jsme spolu byli na intru a on měl zase takovej žlutej zvýrazňovač prostě. Já nemohl rapovat bez toho jakoby zvýrazňovač.
2: Nešlo, nešlo.
0: Ne, tak jako, že ty se připravuješ vlastně na show, ty nepřipravuješ se jenom na to, že jdeš rapovat.
1: No, asi.
0: Rapovat můžu takhle do tohohle mikrofonu, ale připravuješ při show máš prostě, máš v ruce, máš mikrofon, fakt tvoje moves, vole, jsou jiný, když máš mikrofon versus když jsi třeba na kameře, takže vezmu si deodorant, kámo, a vohulím to, no.
1: Yes.
0: To je asi celý.
2: Tvůj DJ je Ludva, kdo by nevěděl, to je Ludvagram, není to Ludva Vinyl Flexer?
0: Rozhodně není, Louis 3D, shoutout.
2: A dáváte to spolu dokopy nějak třeba ty sety, nebo?
0: Hele, před nějakýma většíma shows dáváme jako, dáváme zkoušky, no.
2: Jo.
0: Ve studku, kde třeba jako už vezmeme normálně mikrofony napojený na mixák i s mým hype manem, že jo, Special M, takže prostě se sejdem párkrát před nějakým větším show, hlavně když je předtím teda další pauza třeba od show, aby jsme to hezky sehráli, aby jsme domluvili na nějakých transitions z tracku na track a tak, no.
2: Yes.
0: Určitě ta přípka, no, tak.
2: Základ. Ty se hodně připravuješ, to cením.
0: Myslím, že je to potřeba.
2: Jo.
0: Když respektuješ svoje umění, jako.
1: Přesně, i toho fanouška.
0: I toho fanouška, přesně,
1: za nějakým zážitkem.
2: Jo.
0: Přesně, ty nemůžeš. Hlavně, když chceš udělat třeba Sasazu, ale příklad, nebo jakýkoliv, ty chceš udělat nějaký svůj milník, ty tam nemůžeš přijít, kámo, a zapomínat texty. To prostě jako nejde. Víš co, nemůžeš se předtím najít a prostě tam být, jako no. Mimo.
2: Jo, no.
0: Je to sport. nějakým způsobem to vystupování, ta část toho na stage je prostě sport, ty musíš být fyzicky a mentálně připravený.
2: Dá to tam 100%.
1: Jo. Tak tak.
0: No.
2: Dneska večer je ten Stalin, takže na to se možná pojďme úplně zaměřit.
0: 8.30 stage time.
2: Krásný, tady máme i flyer k tomu, je tam s tebou Don Bart a to je asi jediný host jakoby na majku, ne? A pak tam jsou DJs.
0: Pak jsou DJs, yes.
2: No, my jsme tě i viděli, že ty jsi byl celkem vlastně jako, a řeknu to, jak to je asi k tomu nejlepší, jakože aktivistický k tomu, k té záchraně toho Stalinu, ne? Hrozilo, že se to zase zruší.
0: Jo, měl jsem ten pocit, a nejenom kvůli svýmu show, ale že prostě cítil jsem to volání, vole.
2: Že nám to berou.
0: Že prostě nám to berou, že, ale já jsem fakt cítil se tak, jak jsem tam vyrůstal, že do nějaký míry na Stalinu no, prostě s klukama, já jsem nebyl skejťák, ale nějak jsem tam vždycky flausil. A měl jsem pocit, že kámo, to nemůžou nám vzít, jako. To prostě není místo, co si můžou vzít, kvůli jakýmu důvodu, jako to je...
1: Po tří lidem.
0: A taky jsem cítil, že teď už mám nějakou platformu, kde si myslím, že jim můžu dát push na to, aby se to mezi lidi dostalo. Zároveň ti lidi, co sledujou mě, s tím můžou soucítit.
2: Jo.
0: Víš, co storyčko mi trvá 3 minuty, jako.
2: Jo, no. Že jsi docela lidi tam nahnal na tu petici, ne, vlastně? To hodně celý pomohlo, si myslím.
0: Doufám, no.
2: Ty jsi měl předtím nějaký už jeden Stalin nebo dva?
0: Dva.
2: Jo.
0: Už dva, tohle je třetí ročník, no.
2: Jsou nejlepší, nejlepší prostě shows na tom Stalinu, no.
0: To šílenost.
1: Je to šílený, jo.
2: Máme to taky rádi.
0: Ale letos teda dneska večer bude už jako připravená technika, takže se nemusíte bát, že jako minulý rok bude vypadávat kabel, tohle tam to máme.
2: Repráky nebudou padat, ne?
0: Ne, máme, fakt jsme technicky jako připravený letos. Poučil jsem se z minulého roku, to byla teda katastrofa z technického hlediska, ale ale letos jsme fakt ready, takže můžete se těšit na velký zvuk, světla, kámo, dokonce jsem vyřešil, že metronom se bude hejbat a bude osvícený.
1: Okay,
2: jak to je těžký tohle vyřešit, jsi musel na magistrát za
0: ne, sobotku. Vlastní to soukromá firma.
2: Aha.
0: Metronom vlastní soukromá firma, já jsem dostal, navedl mě vlastně můj kontakt ze Stalina na tu firmu, který to vlastně, to jsem nevěděl, a pak jsem přes Gemini skonstruktoval takový e-mail, kámo, že na to řekli, jasně, není problém.
2: Nice, to je top, to podle to mě ani noubaďák podle mě nerozhejbal tam to kývadlo, no.
1: Tak to cením.
0: Stál to jeden mail a dokonce mi řekl týpek ze Stalina, který je jako ve městský radě jako v dobrém postavení a ví o tom dost, mi řekl, že se na mě vyjdou. Okay. Jsem řekl, že za mail to stojí.
2: A dobrý?
0: No dobrý, slibili mi to, no.
1: Tady vidíte další rada, za zkoušku nikdy nic nedáte.
0: Nedáš za mail, hlavně ten mail už nemusíš ani psát. Ty musíš napsat, čemu chceš dosáhnout a ten e-mail se napíše sám.
2: Ty můžeš dát vlastně hlasovku do toho Gemini vlastně.
0: No, on to trošku přežene, ty mu řekneš zjednoduš to, kámo, zníš jak člověk, kámo, je to dobrý.
2: Jo, no.
1: To
2: takže velká věc, Stalin.
1: To je další tahák, tyjo. Tak to dojděte.
2: Dneska večer,
0: free game.
2: Přijďte tam, bude to veliký, a jestli je ještě něco, co bys rád k tomu jako Stalinu dodal, tak klidně teď na to ten prostor.
0: Ke Stalinu dodám, hlídejte, vlastně koukejte se nad hlavy, koukejte nad hlavu a sbírejte 3 kila. A to je všechno, co řeknu, to bude dávat smysl, až dorazíte.
2: Real pasivní příjem prostě.
0: Okay. Kámo, fakt sbírejte 3 kila. Okay. Vám to pak možná vysvětlím, jenom abyste věděli, o co go, kámo, ale...
2: Okay. Nice.
1: Okay. To samá překvápka na Stalinu, ty.
2: Já si myslím, že jsme to probrali, ten Stalin, jako dostatečně. Já bych zůstal u těch, kámo, překvápek. Ty máš ve svém Instagramu v bio tak jako kryptograficky číslíčka prostě jako napsaný, ze kterých jsem vyvodil, že 1.10. a 13.11. tě čekají nějaký další 2 eventy.
0: Uvidíme, co nás čeká.
2: Možná nějaký, no možná to jsou i dropy, deska, busy
0: boys,
2: nevíme.
0: Uvidíme, co nás čeká, kámo, ale...
2: Něco nás čeká.
0: Určitě to na něco upozorňuje, no.
2: Jo. Dozvíte se asi brzy.
0: Hele, dozvíte se víc.
2: Na tom Stalinu, ne?
0: Víc se dozvíte brzo.
2: Yes. Jo, no, už možná dneska večer na Stalinu?
0: Dneska večer na Stalinu se dozvíte určitě něco, no.
2: Top.
5: Nice.
2: Mě baví.
0: Sbírajte 3 kila, ty vole. Já myslím to vážně, kámo.
2: Jo, to tady nikdy nebylo vlastně, co? 3 kil, čo?
5: Ne.
2: 200, 500?
0: Dneska večer.
2: Bude.
1: Dneska večer.
0: Budou lítat.
2: Nice, nice.
1: No, můžeme se klidně posunout na ty all time desky.
2: Musíme, musíme, jako máme to dneska nabitý, je to skvělý a pojďme na tu velkou otázku. My jsme se tě chtěli zeptat na top 5 desek all time, ale došli jsme k tomu, že to je možná málo těch 5.
0: Hele, pro mě to bylo málo, já jsem nedokázal vzít 5, takže bude to 10, že jo?
1: Okay.
0: Jsme se domluvili dopředu. Hele, rozdělil jsem to na 2 sekce.
2: Dobře.
0: A jako u každého alba, co jsem si vybral, jsem vlastně bral v potaz, jak moc to ovlivnilo hru celkově. Uh-huh. Takže nebylo to moje jako favoriti, personál favoriti, ale vlastně objektivně, yes, jak moc to hrál roli v historii rapu. Uh-huh. Já se vytáhnu poznámky.
2: Ano, ano. My jsme dneska všichni totiž připravení.
1: Domácí úkoly všichni.
0: Hele, tohle jsem musel sepsat, jo, protože to je jako delikátní téma, vole. Takže mám tady jakoby 5 OG alb, uh-huh, a tím myslím jako old school, že dneska už to řadíme do old schoolu. A mám 5 moderních, uh-huh, ale zároveň těch 5 moderních si myslím, že jsou stejně relevantní a stejně moc změnili směr v kultuře. Uh-huh. A není to v žádném pořadí. Nejdřív přečtu ty OG, ty starý. Tupac, All Eyes on Me.
1: Yes.
0: Biggie, Ready to Die. Uh-huh. Get Rich or Die Tryin' 50.
1: Jasný.
0: Eminem Show.
1: Yes.
0: A 2001, Dr. Dre.
1: No prosto.
0: Myslím, že tohle jsou prostě 5 monumentálních alb, které vyšly prostě před rokem 2000 nebo na přelomu 2000. let, co prostě jako fakt se dostalo do mainstreamu, že kvůli těmhle albům se to světově.
1: Mm-hmm. Zásadní alba pro hip-hop.
0: Prostě. No asi, prostě monumentální. Yes. Není o čem. A pak v těch moderních, a tady už jakoby se to může lišit na názorech, ale za mě, zase v žádném pořadí, Chief Keef, Finally Rich.
1: Ano,
0: to si myslím, že lidi si neuvědomují, kolik tenhle album udělal s kulturou.
1: Total.
0: Dodnes se oblíká jak Chief Keef, kámo, na ulici. Vole, bílí kluci v polu a True Religion, kámo, kámo, ty a dělají takhle, kámo. Proč asi? Hele, Nipsey Hussle, Victory Lap.
1: OK.
0: A Nipseyho jsem zařadil, Nipsey je můj osobní favorit, jeden velký, a Nipseyho jsem zařadil, protože kdyby toho člověka nám nesebrali. Tak to by bylo.
1: Jako udělal by obrovský impact ještě.
0: To už takhle udělal už obrovský takhle impact, udělal. Brzo bude nějaký jeho post, jak se tomu říká, album.
2: Posmrtný prostě.
0: No, ale album. Prostě Nipsey Hussle tam musel být. Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City.
1: Yes, mm-hmm. Dobrý album.
0: A$AP Rocky, Long Live A$AP.
1: Yes.
0: To jsou zase věci, co vlastně. Prostě...
1: No jasně.
0: Co prostě ten směr jako nastavili. A Playboy karty.
1: Yes.
0: To třeba já jako... Ale já si pamatuju, já jsem byl ve fázi, když jsem poslouchal, vole, Magnolia na repeat.
2: Mm-hmm.
0: Víš, jako... Yes.
1: Já si pamatuju
0: normálně to... Hide it in my sock, kámo.
1: Já si pamatuju to léto, kámo, to prostě...
0: To prostě to.
1: Jo.
0: A pak mám nějaký, kámo, mám nějaký honorable mentions. K těm moderním pick dodal. Fetty Wap.
1: Yes.
0: Fetty Wap.
1: Yeah, babe.
0: To je prostě... Můžeš to udělat ještě jednou, kámo?
1: Yeah, babe.
2: No ne, Fetty Wap bílej tady, no prostě.
0: Něco mezi děkujeme. Tím moderním a OG, kámo, Graduation Kanye West.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tupaka jsem tam dal dvakrát, Me Against the World, kámo, protože to je prostě tak...
1: To je taky dobrý album.
0: To je takový ten album, kde se rozbrečíš, kámo.
1: To ano.
0: Kde jako si řekneš Dear Mama,
2: yeah.
0: To je ty, kámo, víš, teď mám z toho husinu, že zmíním tu písničku.
1: To je silný.
0: A Drakea jsem musel zmínit, tam je víc, yes, alb. If you are reading this, it's too late, Take, yes, care a Views, kámo, tyhle alba, prostě Drakea jsem tam musel dát, tam o tom, to je. Kámo, těch alb prostě jako...
1: No, je toho mrda.
0: Je toho mrda prostě jako... Musel jsem jít na internet.
1: Ne, dal jsi dobrý výběr, jakože, dal jsi dobrý výběr.
2: Dal jsi s tím práci.
0: Dal jsem, já jsem nechtěl jako...
1: Fox,
0: respektujeme naší kulturu,
1: že? Yes, mega.
2: Jo, no.
1: Jsi šel z dohloubky, to musíme ocenit.
2: My ti za to děkujeme, mega. Máme ještě jeden dotaz od někoho, kdo tady seděl 2 týdny zpátky. Mm-hmm. On nevěděl, kdo tady bude sedět, ale i tak jsme mu dali možnost, to budeš mít dneska taky na konci rozhovoru možnost.
1: Hm.
2: Tak je tady dotaz od YG Morrise na tebe. A on neví, že to je na tebe.
5: Tak příští host, kdyby měl vyřadit ze scény 3 jména okamžitě, tak kdo by to byl?
1: Okay.
5: Vyřadit, ať už se nikdy neukážou, nikdy nerepujou, smažou si Instagram a hrdnej list, ať si necháš.
0: Dej mi moment, kámo.
2: Těžce, no. Klidu, já se zatím tady napiju.
0: To si pak proberem,
2: my si to tady střihneme.
0: Víš, to je ten problém, že já jakoby, když je to na***, tak se do toho neponořím.
1: Já
0: neumím být jako, to je hrozně na***, No kámo, kde najdu víc, kámo?
2: Víš, jako neumím
0: z toho být nadšený, kámo. Tři jména.
2: No to je těžký, no to je...
0: Tej.
2: Já bych na to taky nechtěl odpovídat.
0: Ne, to není, že nechci odpovídat, ale snažím se, víš, já nepohybuju se moc, jako nevím moc, kdo co dělá. Nic proti nikomu osobně, ale teďko sehnat tři jména takhle.
2: Já jsem věděl, že když jsem věděl, že přijdeš právě a že na tebe padne tahle otázka, jak jsi říkal, že zrovna moc nejdeš tu zemskou scénu.
0: Z Manu jako vyšel jsem nebyl nadšenej. Yes.
2: Fair.
1: Tak poslední z Megu byl
0: Gunter. Kámo, Kata na mě nebaví, bro.
2: Máme dva.
1: Máme dva.
0: Snažím se vybrat někoho, kdo má čísla, nezaslouží si je, vole.
1: Raiga znáš třeba?
0: Ne.
3: Tak ani nehledej.
1: Radši nehledej, kámo. Taky motivační rapeři třeba.
0: To má svůj publikum, víš co.
2: Nám teď jeden
0: trenér psal. Nějakému typkovi ve skladu to fakt pomůže.
1: No jasně.
0: Mora vykládá třetí kamion a už je na umření, kámo.
1: A dá si 20
0: a dá si nějaký track, bracho, a pomůže mu to přežít, to nechci. Není to můj žálek,
2: kámo. Dá si Nennyho prostě třeba.
1: Nepamatuješ si třeba někoho z old schoolu, když jsem třeba přijel úplně a říkal si, tak tohle mě fakt jako nebaví.
0: Nic mě nebavilo na začátku, český rap na mě našel takové, jako postupem času jsem našel nějaký ty dobrutky, ale jsem cigán skr.
1: OK.
2: Hustej take.
1: OK.
0: Sem by se měl na rap.
2: Děkujem za ty tři jména.
1: Děkujem, ty jo, dal jsi to, my jsme ani nečekali, že to dáš. Ty.
2: Na konci budeš mít taky možnost položit otázku, mega ceníme. A já jsem se z toho zapotil i za tebe, podle mě tady to.
1: Já to.
2: Naštěstí tady mám deodorant, takže si dám pak trénink na show. No, za nás ještě dám jenom tipy, jelikož klasicky v každém našem díle servírujeme nějaký hudební tipy, kam se dá aktuálně vyrazit. A teďka 27.10. přijede z Manchesteru Nems, který přijede do pražský Roxy, on vydává teď za pár dní desku Locked In. Docela se těším, mám poslední dobou hodně od něj rád taky ty letní věci. No a 18.11. dorazí můj oblíbený čávo, na kterého mě namotala moje holka, nigerijský.
0: Máš rád tu Afriku?
2: Teď poslední dobou docela dost,
1: šel hodně do Afriky.
2: Fakt, to dobrý, no, mám takový playlist jakoby Tropicano a dneska celý den jsem měl prostě bubny. Měl jsem právě ten playlist od toho producenta, od toho Paxlima, kde mají právě Whiskyda, jsem si dneska dával, podle mě poprvé v životě jsem poslouchal pořádně Whiskyda. Ale přijede type, který se říká Omahlej, je to takový afrobeat R&B, přijede do Forum Karlin a...
0: Tam si neber holku, bracho.
1: Netahej dříví do lesa.
2: Jdeme tam spolu. Zdravím, jo, na tohle bude určitě poslouchat.
1: Zdravíme Baru. Sorry.
2: A ještě v říjnu tady bude, jsem viděl Jesus z Německa dokonce, toho jsem si ani nepsal.
0: Oh, fakt?
2: Jo, no, dojede. Okay. A do Sasazu, podle mě, si myslím. Wow. No. Takže to je jenom jakoby kam vyrazit, keď si nevěděl, teraz už věš.
1: Tak. A nás čeká sekce Buď a nebo.
4: Rytířský rozstřel.
2: Rychlé otázky.
1: Dáme to úplně svižně.
2: Můžeš se tomu věnovat do hloubky, ale ani nemusíš.
1: Jo, hele, není to extra nic hlubokýho. Koho respektuješ víc, Hustle? Stříček Skrblík nebo Punk Rap ze SpongeBoba?
0: Mara Skrblíka neznám.
1: Kačer Donald? Neznáš?
0: Ne.
1: Nevadí.
0: Počkej, to je ten, jak má ten klobouk.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Takovej
1: vlastně oba dva hrabou hrozně prachy, že jo? Pan Krab ve SpongeBobu.
0: Pana Kraba, protože ho znám.
1: OK.
0: A je prostě špinavý hasler takovej.
1: Pak dál, Kamo nebo Bráško?
0: Kamo.
1: Yes.
2: Hele, šel bys radši na bowling s doktorem nebo na petang z TK27?
0: Na bowling s doktorem.
1: Yes. Zbyly jen dva producers na planetě. Jeden dělá G-Funk, druhý bassline. Jakýho si vybereš?
0: G-Funk.
1: Yes.
2: Hele, poslouchat hodinu špatný freestyle do špatného beatu nebo poslouchat hodinu keci od faninky o kaminkách a astrologii?
0: Špatný freestyle.
1: Yes. Radši si nikdy nezahrát GTA 6 nebo rok nevydat hudbu ani hadry.
0: Nikdy nezahrát?
1: Nikdy. Nikdy nezahrát.
2: Jsi velký hráč, nebo jsi hráč, ne?
1: Kámo, no, tak GTAčko je... To je zase to je kulturní záležitost. To je, musí člověk uvědomit, že to je kulturní záležitost.
2: Já vím, proto jsme to tam dali.
1: Jo, ale bohužel. No.
2: Hele, a poslední, jedna, to je o double date dovolených, jedna double date dovolenou se Smekem a Karin nebo s Dolarem, Princem a jeho ženou a dětma. Teď už mají děti obě teda.
1: Asi se Smekem, kámo. Ale nic proti Dolarovi.
2: Ne, to je jako oboje jsou super dovolený, podle
1: jo,
2: mě.
1: Jako.
0: Jo, asi jo. Asi jo, kámo.
2: Nebyl jsem nikdy na double date dovolený a rozhodně ne jakoby s takovýma lidma, no.
1: No, Smekem, tak kramu, vole. No. Excalibur. Tier list. To bylo easy.
2: To bylo easy, super. No a nás čeká teda jakoby poslední naše, řekl bych, královská disciplína, kterou milujeme. Je to tier list a na tebe jsme si připravili žebříček, vlastně G-Funk, nějaký jakoby artist, který se svým způsobem v kariéře pohybovali v G-Funku. Mm-hmm. S-tier je to nejlepší, B-tier je střední a F-ko je flop. Toho maďarského jsem tam přidal... Ale vyslovovat ho asi úplně nebudu.
1: Veseje Šelemek.
2: Když jsem koukal jako malej.
1: Veseje Šelemek.
0: Já jsem to zkoušel vyslovat, dával jsem to do překrače, ale říkal to jinak.
2: Já umím jenom jakoby citovat nějakou Discovery Channel reklamu, protože jsme měli Discovery Channel v maďarštině.
0: Top. Ale... Víš co, ale dali jste tam hodně silnýho. No. Nemusím dávat nikoho do F-ka, ne?
2: Nemusíš dávat nikoho nikam, jako není tady žádný pravidlo, můžou být všichni v S-ku, všichni v F-ku.
0: A S-ko je top teda.
2: A S-tier je nejlepší, je to jakoby 1 až 5 jako známky.
0: Okay, hele. Nate Dogg je S.
2: Yes. Vždycky pro lidi, kdo by nás poslouchal jenom v audiu, tak vždycky to buď ty nebo kasa přečte.
0: Jo, právě jsem šikovně se toho tam chytnul.
1: Pro ty z vás, co by nevěděli, tak Nate Dogg má tracky s Kontrafaktem, ale to už asi víte všichni.
0: Warren G je taky S.
1: Yes.
0: Okay.
1: S, yes.
0: Tak třeba pro ty, kteří teda nekoukají a můžou jenom poslouchat, tak máme tady ještě třeba Tupaka, máme tady Ice Cube'a, Snoop Dogga, Eazy-E'ho, Ramireze, Coolio, Dollara a nebo i MC'ho G. A pak ještě ty Maďary, který neumím vyslovit.
1: Ještě Talquid by to mohl být.
0: Víš co, ty Tupac, Ice Cube, Snoop Dogg, Eazy-E, vole, ty by všichni měli jít do S-ka, ale dám je do A-čka. A jenom z toho důvodu, že dělali i jiný žánry. Mm-hmm. A Nate Dogg a Warren G prostě tomu G-funku jsou fakt svoje.
1: Pravda.
0: Takže všichni Tupaca, Snoop Dogga,
1: Ice Cube
0: a Eazy-E jdou do Bčka. Do Bčka?
1: Do Ačka,
0: sorry. Do Ačka.
2: Jo, takže v Ačku máme už Tupaca, Snoop Dogga, Ice Cube a
0: Eazy-E. No, to docela dává smysl.
2: V S-ku je Nate Dogg a Warren G, kdo by nás jenom poslouchal v audiu, samozřejmě na YouTube.
0: Yes.
2: Vždycky dobrý. Nevím, jestli znáš toho Ramireze, toho jsme
0: znám,
2: tam dali,
0: vole,
2: to my máme hodně rádi, ty jeho desky G-funkový a West Coastový.
0: Dám ho do Bčka, to je New School.
2: Uh-huh. Vydal teďka desku, to jsme řešili 2 týdny zpátky v releasech.
0: Coolio by měl taky jít do toho Ačka. Protože to je prostě stejná generace, ještě starší než tyhle chlapi vedle něho. To je prostě Ačko, no. A hele, dáme...
2: Jak se čte ten Elemek?
0: Elemek, Vesiješ Elemek.
2: Vesiješ.
0: Dáme Dollara a Vesiješ Elemek do Bčka vedle Ramireze. Protože jsou New School. New School ty psi, když Vesiješ Elemek, kam ty se existují dlouho, vole.
2: Jsem možná svačil na tom touchpadu dneska trochu.
0: A MC jde do Cčka, nic proti MC Mugejovi.
2: No, hezky jsi nám to zarovnal.
1: Ten má vlastně jenom jeden projekt, myslím, jo. Ne?
0: Ten se na to nesoustředí nějak.
2: Hej, přesně tak, no ten tak prostě to je krásný, ne? Hezky nám tady vznikly zase taky stage, jak na hip-hop campu, kdyby nebyl mid, pardon. A...
0: Tam prostě do Bčka šli, to nebudu ani říkat, kámo, to nebudu ani říkat.
2: A teď pozvali Alchemista, tak pardon, zase nebudu tady dělat jakoby tlaky. No hele, já bych ještě jenom chtěl teda říct, že teďka na závěr ty máš možnost jakoby zeptat se našeho budoucího hosta na něco. My už víme, kdo přijde, ale řekli jsme si, že to necháme v té mlze jako tajemná. Tak jestli chceš my tě trošku nutíme se na něco zeptat našeho příštího hosta.
0: Jít na stage jednou v trenkách, anebo už nikdy nejít na stage?
1: OK.
2: Dobrý dotaz.
3: Dobrý dotaz.
1: Dobrý dotaz.
2: My ti pak v backstage můžeme říct, kdo to schytá. Skvělý. Hele, teď přišel čas za odměnu ještě zmínit, jestli je potřeba něco zmínit, co jsme nezmínili, něco si ještě třeba odpromovat nebo někoho pozdravit, tak klidně teď je ten prostor na
0: tohle speech. Já si připomenu ještě jednou dneska večer Stalin.
3: Yes.
0: Hrajeme, vlastně hrajeme už od 6, repráky budou spuštěny.
2: Yes.
0: Já jdu na stage 20-30 a hlídejte ty 3 kila.
2: Koukejte. Yes.
0: Koukejte nahoru, koukejte nad sebe.
2: A pak tam máme ty další mystický data, to se vlastně dozvíte už dnes večer, co bude následovat.
0: Už dnes večer padne nějaký kus informace, je to tak.
2: Dneska se vaří, Danzu nezastavuje a my taky rozhodně nezastavujeme. My vám děkujeme, že jste dokoukali až doteď.
1: Tobě děkujeme za návštěvu.
0: Já děkuju za pozvání, pánové.
2: Vy nás sledujte na Instagramu Excalibur_RadioWave, kde vám pravidelně sypeme ještě nějaký novinky, co vychází třeba v září, prostě vždycky se tam objeví nějaký post i tomu věnovaný. Budeme rádi, když na YouTube dáte tu novou možnost zviditelnění, na Spotify, když ohodnotíte 5 hvězdama taky ty klasické řeči, a jsme taky rádi prostě za všechny sdílení a za to, že nám píšete i třeba dotazy na hosty. No a že ceníte a posloucháte a supportujete veřejnoprávní média a náš pořad Excalibur, lebo, jak říkáme, nejostřejší rapová show široko daleko. Máme domluvený samý krásný hosty a jak psal někdo na YouTube, hosti zatím 10-10, tak si myslím, že můžeme to podepsat, že to, co je domluvený, tak krásně pokračuje v té sérii.
3: 10-10.
1: A pište do komentářů, Janek je borec.
2: Přesně tak. A pište ty komentáře, pište to, prostě děláme to pro kulturu, nabíhejte na ten algoritmus, jsme za to rádi, když se to tam objevuje. A musím říct, že ty komentáře jsou docela dobrý, jako co, hezká jo, komunita, jo. Jak se v dnešní
1: nedáváte nám bídu, jsme rádi.
2: Přesně tak.
1: Dík.
2: Hele, Danzun, Excalibur, Radio Wave, slyšíme se za 2 týdny.
1: Bylo to krásné. Mějte se krásně.
0: Díky, kluci.
3: Top.
1: My děkujeme.
3: Yes.

0: CZ, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Tento pořad není vhodný pro děti.
5: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
6: Daniela Hulku,
5: pány, co si neprostřihli klopy,
6: a všechny, kteří rádi tančí v mašince.
1: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
7: Nekonečná!
1: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
8: Happy birthday!
9: No prosím tě, já se vezmu ještě jedno. Dáte si někdo šampiko?
8: Šampaňské pro všechny!
10: Šťastný nový rok!
8: Vodu pro všechny!
9: Ježišmarja, šťastný nový rok! Ať je lepší než ten starý a zase... Tak zase dobrý bude.
8: Ahoj!
9: Čau, chudáci.
5: Tady to pořádně herecky zaperlilo.
9: Nazdar, tady to zaperlilo.
5: Zašumělo,
9: šli úplně blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
8: naposledy. Čau.
9: Ahoj, čau, čau. Ahoj. Petře, nazdar.
5: Ahoj, jak se máš?
9: Já, hele, výborně. Já se mám výborně, protože máme, víš proč? Já si rovnou vezmu slovo, jo? Děkuju.
5: máte slovo.
9: Já se mám výborně, protože máme
5: moment
9: za sebou dva obdržbu. Protože máme za sebou dva opravdu výborné, že, promiň.
5: Ne,
9: dva
5: děkuju.
9: Opravdu výborné živáky. Oba dva nás moc bavili.
5: Vyškolili nás.
9: To jako musíme říct, že podcastovna, jedno bylo podcastovna v klubovně Davidské a druhý liveko bylo na festivalu Fifeli, kde se můžeš pořádně fifelit.
5: Yes,
9: a hustý. A v Litoměřicích oběma akcím moc děkujeme, ale já bych se chtěl zastavit na chvíli u té podcastovny, protože tam jsem zjistil svůj fail. Přátelé.
5: Jaký?
9: Víte, vám rozhodně, nebo jak vás znám a jak nebo znám, jak můžu odhadnout, jací jste na základě témat, o kterých chcete, abychom se bavili.
5: A své expertízy zároveň.
9: Ano,
5: samozřejmě.
9: Což jsou v zásadě už víceméně postupně jenom jako bulvární a živočišná témata, která se týkají buď žrádla nebo sexu.
5: Je to tak?
9: Tak. Jako my z nás se stává jako banánový rybičky.
5: Já mám pocit, že budem končit prostě jako takový dva fritézáci.
9: No, ano, takže já jsem zjistil z jedné fotografie, jo, tam nás někdo prostě vyfotil, kamarádka prostě, kolegyně výborná, z první řady známá.
5: Lucie výborná,
9: to nebyla, to byla někde s Petrou Hřebíčkou. Ale normálně nás vyfotila a já jsem zjistil, že jako ženy občas smívají camel toe, tak já mám na té fotce camel nose prostě, mám tam camel nose, jako...

0: spaný.
1: Vypadá to, že tam mám nádor, že jo? Je to právě hrozný, že to jako opravdu... Nebylo to lichotivý, no, tak to jsem prostě chtěl říct, že jako můj fuck up byl poset a výběr prostě úzkých kraťas. Já jsem nejspíš prostě si nemůžu připustit, že mi jsou nějaký malý, hlejte se prostě evidentně.
0: To jsou ožahavý témata.
1: Jak můžete slyšet, zvířilo to opravdu hodně otázek.
0: No ne, mluví se o tom doteď jako.
1: No já mě to jako, já jsem to právě slyšel.
2: Chudáček Adam.
1: No a co ty, Petře? Jak ty ses měl?
0: Já jsem se měl skvěle a můj fuck up týdne, ale který trvá podle mě už 3 týdny, protože nedokážu vystopovat, jak dlouho ten fuck up trvá.
1: Aha.
0: Takovej tu ještě nemáme.
1: No.
0: Nicméně mám aplikaci na to, která ti ukazuje nejsnadnější trasu, když jedeš autem někam.
1: Navigace, myslíš?
0: Ano, ale... Tak, ano. Ale není to obyčejná navigace, je to taková dobrá aplikace.
1: Proto jsi přišel o 45 minut později dneska.
0: Ne, to bohužel to dneska na to nemůžu svíst. Tak samozřejmě, to je jeden z mých největších fuck upů, ale mně přijde jako takovej suchej.
1: Hele, já tuším totiž, co to za aplikace je. Já ti poradím, tahle aplikace.
0: Navigace, myslíš?
1: No, ale ten konkrétně,
0: no,
1: ta,
0: tak
1: co
0: vidíš,
1: ty myslíš,
0: to, tak...
1: tak ta umí odhadnout dopředu,
0: přesně
1: jaká
0: tak
1: bude dopravní situace,
0: přesně,
1: ale
0: tak
1: třeba den dopředu.
0: O tohle nejde v tomhle příběhu.
1: Dobře, promiň, tak povídej.
0: V tomhle příběhu jde o to, že se mi asi aktualizovala ta aplikace a vymazala se mi dálniční známka z toho. A já, protože si ji tam musíš přidat. Ano?
1: Tak to myslíme asi, kam si nahráváš do aplikace dálniční známku?
0: Nemusíš do ní nahrát, ale musíš tam označit, že ji máš.
1: No, je takhle, takže
0: chápeš,
1: to by se... Jo.
0: A mě se to resetovalo. A já právě nedokážu vypátrat, jak už dlouho...
1: Jezdíš mimo dálnice?
0: Jo, ale...
1: To normálně podle mě jezdíš tak dlouho mimo dálnice, podle toho, jak dlouho jezdíš
0: ale
1: mimo dálnice.
0: Ale to nejde! Já jsem věřil tomu, že mi to ukazuje nejideálnější, nejkratší cestu, chápeš, přesně, bouračky na dálnici, je to furt!
1: A já si říkal, hej, ta dálnice
0: já jsem
1: už 3 týdny úplně vykuchaná, prostě.
0: Když jsme hráli v té klubovně, nebo hráli, no, prostě vyprávěli ty naše příběhy životní.
1: Bábili.
0: Tak já jsem tam měl 1:50 a já jsem si říkal, no jasně, ale protože je to na druhé straně Prahy, Davice, těžko se k něm dostává, nikdy jsem tam vlastně nejel od nás. No a včera se to stalo, že jsem to projel a zjistil jsem, že tam nemám přidanýho vůbec nic. Nabídlo mi to totiž, že jsem měl jít do Prahy a trvalo to přesně 1:48.
1: Od vás?
0: Od nás, no. Ale říkal jsem si, tak je to asi na té dálnici prostě složitý teďka, že začal školní rok, no, prostě lidi jezdí jak blázni, zapomenutý baťoch, chápeš, bum.
1: Tolik dětí se vrací domů z prázdnin.
0: Strašně.
1: Už 3 týdny je ta dálnice zasekaná.
0: Je to zasekaný jak blázen, vůbec nedoporučuji jezdit.
1: Ale to je výborná, aplikace.
0: Je to excelentní aplikace, ale dobrý, už jsem zjistil, že se to dá napravit, neboli přidat dálniční známku, neboli jenom označit, že ji máš.
1: Stačí označit, že chceš trasu po dálnici.
0: Je to tak, no.
1: Tak to je taky dobrý, třeba tam mohl ještě označit, že máš loď, nebo něco takového, to já si budu představit, že prostě jde 3 týdny, jsi na tom přívozu a říkáš si, hej, jako tak to ale nejde jinak, že jo. Já mám prostě skvělou aplikaci a tam mi jasně říká, že můžu jezdit
0: tady
1: jenom
0: přes
1: Labe. Jenom přes Labe, no, tak já tady prostě jako,
0: já tady čekám.
1: Co mám dělat, já jsem si to nevymyslel.
0: Ale furt mi to nabízelo, když jsem jezdil za mým kamarádem, zdravím Ondruju, jestli mám speciální známku na Krnap. Jakoby navigaci, že můžu jet, nebo Krnap navigaci, jakože Krnap od značek, nebo prostě taky
1: Krkonošský
0: známku.
1: Národní park? Jako...
0: Jo, známku na to, abych mohl jezdit přímo tím parkem. Několikrát jsem to samozřejmě odkliknul, to bych si nedovolil vůbec.
1: Jakože po těch značkách turistických.
0: Já nevím, co ti to nabízí, jako proč, k čemu
1: za možnosti, no tak nejspíš jako se tě to asi ptá, jestli seš ochránce přírody, to se asi nedá jen tak jako koupit někde, tam budou nějaký pásma.
0: Jako musí to být cool.
1: Jako musí to být cool, ale podle mě to úplně, jako jestli funguje ministerstvo životního prostředí teďkom tak.
0: Ne, jo, to je pravda.
1: Tam jenom zavolá.
0: Já jsem slyšel, že teď se to prodává za 500.
1: Ty tam přesně zavoláš a řekneš,
0: hele, já bych to přes ten Krnápek,
1: no,
0: mám 3 buldozéry, 2 bagříky.
1: První pásmo Krnap, druhý pásmo Krnap, přihoď mi k tomu i tu Šumavu, prosím tě.
0: A tam jsou nějaký duby teďka vzrostlý,
1: no,
0: že jo?
1: No, my tam děláme s klukama takové motokrosové závody. A tam teďko
0: nikoho hnízdě... obtěžovat nebude.
1: No a teď tam ale hnízděj tetřevy. No právě, my jsme to pojmenovali tetřevka, víš, my právě chceme tam...
0: Tetřevka! No takže tak.
1: Takže tak.
0: Hele, my jsme bujarí, my jsme šumiví, my jsme

0: prchavý.
1: Prchlivý.
0: My jsme chudáčci. Ale ano. Taky se dneska budeme bavit o...
1: Šampaňu.
0: Šampaňu.
1: Prostě téma dnešního dílu. Musím se přiznat, že v této reakci, v redakci nikdo neví, proč to téma máme. Vybral jsem ho já. Já, si
0: já vlastně taky vůbec nevím, proč ho máme.
1: Protože téma je šampáňo.
0: A to bylo jenom kvůli tomuhle. Tak se pojďme bavit o něčem jiným. Jestli to bylo jenom kvůli tomu, abys řekl šampáňo. Já to chápu, ale je to docela kouzelný, no.
1: Hele, šampáňo, šampíčko. Šampiko, šampiko, šampus.
0: Šampus.
1: Šáňo.
0: Rychlý špunty.
1: Rychlý špunty.
0: Špunty si.
1: Všechno tohle je prostě jako odvěkej ekvivalent českých oslav, jo. Neodmyslitelná součást té tabule u babičky.
0: Hmm, tabule ráza.
1: Jako myslím si, že vlastně můžeme... teď nejsem si jistý, ale jako podle mě už je to skoro...
0: Myslíš
1: to...
0: takový ten český národní poklad.
1: Myslím takový ten český národní poklad, přesně tak. Petře, co se ti vybaví?
0: Bohemian
1: co se ti vybaví, když se řekne šampáňo? Máš s tím nějaký, jako nějaký vzpomínky? Myslím ale i jako se situacema, na kterých se šampáňo pije. Víš, takový ten jako život na vysoký nožce prostě? Pošlajv.
0: Ne. Ne, jako...
1: Dobře.
0: Já nevím, já šampaňský moc asi nemusím ani. Jako naposledy jsem ho vypil hodně. Dostal jsem jednou prostě takovou 3-litrovou. Je to možný?
1: Jako je...
0: Takový to velký, takový jako fakt ten nesmysl.
1: Ten, to úplně zbytečný.
0: To úplně zbytečný. Celý jsem to vypil. Je to strašný, ano. To udělal strašný. Jsem to během toho, co jsme dotočili projekt Record Woman. Tak jsem dojel k nám na mlín a prostě jsem to otevřel a celý jsem to vyžuňknul. Ale bylo mi zle hrozně.
1: Strašného cukru.
0: Cukru a hlavně no prostě ty bubliny, jak se říká, jsou zrádný.
1: No, no, to je pravda. Já mám totiž jako takovej oblíbený drink, kterýho jsme se spolu v Ústí něco napili.
0: My jsme fakt tak ty banánový rybičky.
1: A, ten...
0: a chlebíčky, to vám řekneme recept na chlebíčky, vám řekneme pak.
1: Výborný, hermelínový. No hermelínový to mám rád ještě s krabým salátkem. Jako, tak to samozřejmě taky měl být samostatný díl. Ne, ale hele, a sice ten drink byl nebo stále je šampaňský s vodkou, takzvaný...
0: Nedělejte to, fakt to nepíte, je to prostě úplný zlo.
1: Ale nechce rozhodně tady to, nejsme tady od toho, abychom dělali reklamu alkoholu. Mě prostě zajímalo, protože pro mě, jako pro mě český...
0: Počkej, a to je ten bílej medvěd, nebo jak se tomu říká?
1: Yes, to je bílej medvěd, je tohle, ano.
0: Že
1: pak
0: jo.
1: Je medvěd, to je, myslím, rum s mlíkem.
0: No a, tak to mě úplně teda přešlo teď úplně.
1: A pak je White Russian a pak je bílej medvěd a pak ještě bílý Rus a to je Kahlua, vodka a smetana.
0: Hej, tak rum s mlíkem, to fakt jako...
1: No to je takový, to je jakoby takový horský pití. Já mám pocit, že tam ale ještě, že tam jako je ještě něco, že to je jako
0: to je
1: takový
0: jedno, to
1: na zahřátí.
0: Fuj.
1: Tak jako on i takovej grok prostě, když si dáš prostě horkej rum s horkou vodou, tak to taky jako není, jo, jako no. Taky je to prostě...
0: Ale tam záleží na koření.
1: Ne, nezáleží, grok se nekoření, to je prostě oslazený rum zalitej horkou vodou.
0: A grok není
1: vodou.
0: Svařák.
1: Není, svařák je svařák a grok je grok, svařák je svařené víno a grok je prostě ohřát rum zali přelitej horkou
0: takže
1: vodou.
0: Takže Adam říkal, že tohle téma bude šampaňský, ale vlastně se tady celý díl budeme bavit o alkoholu a o tom,
2: kolik ho na světě je.
1: Já mám prostě craving, no. Já mám prostě, já si prostě potřebuji to trochu přitáhnout do té práce.
0: Rozumím.
1: Ne, hele.
0: Na zdraví.
2: Ježišmarja, to
1: ne, hele, protože jako, jak seš na tom, takhle, šampáňo v tom českém smyslu slova.
0: Mm.
1: Prostě český šampáňo, šáňo, šampiko, jo? Šampičko, prostě. To není šampaňský, že? To není, jako to je vlastně takovej náš, jako taková naše alternativa na to zvláštní, jo? A mně to vlastně hrozně totiž koresponduje s takovým tím, jako, že chceš mít ten jako pošlajf, víš? Já si vybavuju situaci, když prostě Kamila šla nějakou módní přehlídku v Mánesu, kdy jsme spolu začínali chodit.
0: Mm-hmm.
1: ta přehlídka byla jako super. Já jsem byl tenkrát na vodní přehlídce poprvé a naposled, jako bohužel. Teď to zní jako, že jsem od té doby se, jako od té doby, co jsem si seznámil s Osmany Lafitou, tak jsem prostě, tak jsem vlastně na vodních přehlídkách jako doma.
0: Protože já ji mám doma furt.
1: No, ale tam byly takový ty jako nejspíš teda finančně dobře situovaný a úspěšní chlápci, který měli ty jako obleky a chodili tam právě s tím jako šampaň, ale na těch oblecích neměli prostřižený vzadu ty klopy. Víš, že měli prostě sešitý z toho krámu.
0: To měli pučený třeba.
1: No, nebo to pučený, nebo...
0: No, si nevěděli vůbec
1: no, přesně.
0: Nic.
1: A, jako, a to je vlastně pro mě jako trochu si takový jako signifikantní, nebo nějak to mám prostě spojený s tím, prostě jako dáme si to šampáňo a budeme světoví a koupíme si tady to sako a neprostřihneme si klopy a vlastně stejně tak všichni trochu prdíme, i když se u toho bavíme
0: hrnečku,
1: o Shakespeareovi.
0: Hrnečku, stop!
1: I když se u toho bavíme o Shakespeareovi.
0: Ježišmarjo.
1: Takže chápu, prostě no. Jak ty zvládáš, jako, nebo stalo se ti někdy, že jsi byl pozvaný na nějakou takovouhle jako party, kterou si prostě jako z úrovní svojí etikety dazdale prostě vůbec jí nestačil? Nebo víš, jako, že jsi říkal jako sakratek, co si vezmu na sebe a jak tam budu vypadat?
0: Ale jako určitě, ale vždycky jsem tam někoho měl, co je dobrý, podle mě. V návodu pro to, jak se ocitnout na požvečírku, je dobrý, když na tom požvečírku někoho máte.
1: Jako nějakého parťáka.
0: Parťáka,
1: prostě.
0: No. S kterým se můžeš smát ostatním. To mám rád, hodně.
1: A teď to podle mě tam ale dělají všichni, co tam přijdou.
0: Je to možný.
1: Tak jsou všichni v stejný pozici.
0: Je to možný.
1: Že každý si o sobě myslí, to, že tam nepatří vlastně.
0: No, jasně, je to důležitý. A zároveň já mám pocit, že ty lidi se nechovají, jakože nikdy jsem nezažil takovou aristokracii, že prostě by přede mnou bylo 18 příborů a já bych to ne. Víš co, to jako ne. Ale stejně jsou to takovýhle pokusy o to mít takový druh vášně v zámeckým nějakým...
1: Jo, víš, co myslím? Přesně. Jako musí tam být nějaký ten klasicistní sálek.
0: Jo, tak víš, co myslím? Yes. Ty stolečky s ubrusama, jak jdou až dolů k zemi.
1: Klavíry jste tam taky sedí
0: mohl
1: nějaký.
0: Mohl by být.
1: Jasně.
0: Říkáme mu Šampáňo.
1: Přesně.
0: Antonio Šampáňo.
1: Antonio Šampáňo.
0: Tam hraje prostě až švrdla tam na fujaru, ale...
1: Zatím klavírem.
0: Za klavírem, on na nohy hraje. Nicméně, vždycky jsem si, nebo takhle, měl jsem pocit, že ty lidi se stejně chovají k tomu všemu jako hovada. A někdo mi říkal, nevím kdo, ale vlastně, že ty nejbohatší lidi se poznají tak, že nemají právě žádný tyhle ty společenský konvence.
1: Že to jako, no že to jako
0: že to
1: nedával,
0: úplně,
1: na, že to nedávají najevo.
0: Že mi to úplně jedno.
1: To jsem taky jako...
0: Takže já jsem vždycky suverénní.
1: Aby jsi vypadal,
0: no
1: jako že jsi nejvíc prostě, že máš největší love.
0: Love, kámo. Ne, je mi to spíš jedno, ale vždycky na to myslím, že se uklidním tím, že možná to není taková ostuda, že bych možná víc napáchal ostudy, kdybych se snažil bejt, jo jasně, kapesníček, dáváme do pravé klopy. Chápeš, jakoby, a potom,
1: světovej.
0: Prostě... Ale tohle mě vždycky znervozňovalo. Jako tenhle ten druh pocitu, že existuje druh... společenství,
1: do kterého jako nepatříš.
0: Do kterého nepatříš a je stvořený zásadně proto, aby odhalil lidi, který do něj nepatří.
1: No, jako tak to je prostě takhle podle mě už vlastně...
0: On asi nevznikl kvůli tomu.
1: Ne, asi diskutovaný tady, ale diskutovaný v Boys podle mě, že tohle je moje teorie, že takhle vzniknul dress code prostě. Jako smokingový.
0: Myslíš,
1: jak prostě.
0: Jsi říkal, že si někdy smoking nevezmeš?
1: To jsem vůbec takhle, hej, tak teďkon si byl jako nějaký přiblblej pisálek, který z kontextu vezme větu úplně, to jsem na hlavě, co vezme z kontextu,
0: jasně,
1: to jsem nikdy neřekl.
0: Do Karlových Varů nikdy nepojede, i kdyby to bylo s čímkoliv.
1: Takže to jsem
0: a smoking
1: taky...
0: si nikdy nevezme, jo?
1: Ani jedno z toho jsem nikdy neřekl, ale mě k tomu, co jsi říkal předtím, mám takovou zkušenost, jako byli jsme s mojí maminkou na jedné akci, jmenuje se, já ji nechci vlastně, nebo prostě jmenuje se, je to jako...
0: Jmenuje se
1: Ples a je to předtím nějaký jako přídavné jméno, přízvisko nějaký Ples. A je to jako akce, na kterou stojí lístek jako třeba 13 000.
0: Okay.
1: A My jsme tam šli, protože jsme tam byli, dostali jsme tam volňásky a na té akci probíhá, což je jako skvělý a bohulibý, tak tam probíhá, nebo aspoň tenkrát probíhala dražba, kdy jako se draží různý věci, různý předměty, shodou okolností jedny z nich byly šaty od Osmany Lafity. A ty,
0: wow, ty to máš úplně promustkovaný.
1: A ten výtěžek potom šel na nějaký jako potřebný děcko. Mm-hmm. A my tím, jak se snažíme pomáhat tomu malýmu Marečkovi, který má Locked-in syndrom, tak jsme tam šli vlastně přebrat peníze, co pro něj vydražej, a poděkovat.
0: A odjet.
1: No jasně. Prostě, takže jsem se prostě sundal, poblil. Ale byl tam právě jako ten moment, kdy tam jako teďkon tam vedle nás seděl u stejného stolu, myslím, pan Janoušek, jako, a teďkon tam prostě jsou všude tyhle lidi. Takže jako mě tam ještě prostě, mě se tam udělalo jako strašně blbě, takže jsem furt musel chodit na záchod, což prostě bylo jako strašlivý, že jsem si tam jako byl opravdu jako super, super jídlo, super menu, já jsem si ho vůbec nemohl užít. Byli jsme tam s mámou v baru jako totálně nervózní, ale jenom do té chvíle, než na jeviště s velkou pompou vystoupil pan Dan Hulka bez zubů prostě. Začal tam jako bombit Stín katedrál nebo prostě nějakou tady tuhle věc. Jasně,
0: písničku na přání.
1: A hned po něm nastoupil jako mistr Olympic, jak se jmenuje, Petr Janda. A rozjeli tam spolu nějakou jako písničku, na kterou udělali všichni ty boháči vláček a začali jezdit pod stage jako jede mašinka. A ten, jako myslím, že tenhle moment, ale bylo třeba 9:30 večer, jo, jakože nebyli to prostě tři ráno, ne, tam nebyli, ani tam...
0: Tam není čas na 3 ráno.
1: Normálně, jako tam byli hlavně, tam se jako sedělo prostě, dal si tady tuhle tu dobrutku, ale když si chtěl, tak tam bylo... A tam prostě ty jako... No až doma prostě jako poskakovali prostě v tom vláčku, což jako bylo... Vlastně,
0: to je uvolňující.
1: No vlastně je to uvolňující. Vlastně
0: ale
1: je to,
0: i pro ně,
1: vlastně,
0: oni si taky můžou odpočinout od těch těžce vydřených peněz.
1: Vlastně je to sympatický a vlastně celá ta akce byla sympatická.
0: Ale není to sympatický.
1: Akorát extrémně nevkusná prostě.
0: Jo, ale to není sympatický. Co je na tom sympatickýho? Jako, že
1: děláš vláček?
0: No, jako kámo, promiň, ale ty jsi ten první člověk, který by to zhejtil úplně nejsi na světě.
1: Jo, ale tak teď jsem to říkal, tak jsem měl pocit, že to je jako nějaký takový...
0: Zličtěný.
1: Takový, no ano, to jsem
0: to
1: měl ten
0: to.
1: Pocit, že to je to.
0: Už tě rozumím.
1: Že jako tím to jako, jo. Že vlastně... Že tam vlastně jako, že to je vlastně stejný, jako když Pretty Woman mají tu večeři a ona neví, přesně se nerví z toho, jak použít ty příbory a na ní se otočí ten dědeček, co tam ten jako nejstarší, nejváženější z celého toho stolu, tak na ní jako mrkne, mávne rukou a začne jíst ty šneky nebo co to je rukama.
0: Jo.
1: Tak vlastně jako tenhle moment mi rozumím. Připomněl ten vláček. Akorát bych byl prostě rád, kdyby to jako bylo do zvuku a rytmu trochu jiné muziky, než prostě jako, než prostě pana Sádla.
0: Ježišmá.
1: Ne, smlouvám se.
0: Tak už víme, koho jsme urazili. Tak to je poprvé, co si budu pamatovat, koho jsme urazili, protože ten dostal tolik hejtu, kolik nikdo tady. Zdravím Petru Hřebíčkovou samozřejmě.
1: No jo, stará dobrá Peťuna. No hele, tak...
0: Víš co, to hlavně ještě, já vždycky, když se řekne tohle téma, tak já si vzpomínám na Čtverec. Na tu skvělou scénu s tím šimpanzím člověkem.
1: Cože? Jaký Čtverec?
0: Čtverec,
1: to je film
0: Čtverec.
1: Tyjo,
0: to bys miloval. Prostě tam je taková jakoby poš večeře úplně hrozně bohatých lidí. Ty všichni sedí u stolu a oni jsou tam kvůli tomu, že bude nějaká jako performance. Nicméně tam přijde týpek. Ten týpek, reálně, on se fakt specializuje na to, že se chce dostat co nejvíc do energie opičáka. Ale ono to možná zní srandovně, ale to fakt není vůbec srandovní. On tam přijde na takových chůdách a prostě to tam celý zničí, ale úplně jako přes hranu. Úplně přes hranu. Jakože fakt potom on si začne s nich dělat legraci a oni furt a najednou rozbije prostě všechny stoly, víš, úplně fakt, vždycky se na to tak vzpomenu, že
1: Štverec, to zní
0: to je to fakt skvělý. Je to fakt skvělý, doporučuju to všem chudáčkům, protože na příští akci chudáčkovský budeme rozbíjet takhle stoly a budeme se hrát na šimpanzi.
1: No hele, a co jako etiketa prostě? Protože já mám třeba takovou věc, že já jsem jednou od někač jsem jel. Tyjo, dokonce si i pamatuju odkud. Jel jsem z úplně absurdního testu příchutí svatebního dortu. prostě.
0: Okay.
1: Jel jsem přes celou republiku. Prahu.
0: Ale vlastně jo, přes celou republiku.
1: Přes celou Prahu, úplně podle mě nejhorší služba v dějinách.
0: Největší pragocentrismus. Přes celou republiku jsem jel až.
1: Tak jsem se odkopal.
0: Až do Malešejce.
1: Ne, ale víš, jakože to bylo, jo, tak chcem prostě... Budeme mít dobrý dort, fajn, tak najdeš tu cukrárnu, tyjo, co to dělá, a on ti řeknou, jo, tak určitě tady vám za 20 litrů upečeme dort, ale musíte si dojet pro ty vzorky a každý ten vzorek si zaplatit normálně. Jako,
0: Cože?
1: Když jsem tam byl, tak jsem si říkal, o, ježiš, vy jste tak strašně proklientský, to je výborný fakt, se je super, že ten dort stojí jenom prostě průměrný plat jako jeden. Takže jsem jel pro ty vzorky a když jsem se vracel zpátky, tak jsem poslouchal na Českém rozhlasu Plus, samozřejmě. Že jsem chytrej, tak jsem tam poslouchal rozhovor s panem Ladislavem Špačkem. A tam byl rozhovor o etiketě. Od té doby, kdykoliv jim, tak mě prostě ten jako blazeovaný hlas zazní v hlavě o tom, jak se drží vidlička. A já od té doby prostě se snažím jí mít přikrytou ukazovákem z vrchu. A vždycky, když si to chci dát do pusy, nebo si to tím nožíkem jako nahrnout na to, tak říkám, do prčes, tak jak to, ale sakra.
0: Jak to dělá ten Láďa?
1: Jak to dělá ten Láďa? A teďko naproti mě sedí ty kluci a já si říkám, ne, tak to přece jim neskazím celý život. Musí se to naučit, jak to dělá.
0: Jak jako, je to správně.
1: Jak to dělají lepší lidi.
3: Chudáček Adam.
0: My jsme na konci podle mě našeho dílu s šampaňským, ale než skončíme úplně s šampikem, s šampusem, šampínem, šampůnem, šampůn. Další téma bude šampon. Teď bylo slyšet, jak Adam listuje.
1: No, protože já jsem chtěl najít termín.
0: Svůj vtip.
1: Ne, to mám už napsaný další vtipy, ale chtěl jsem najít termín, chtěl jsem vás pozvat na další liveko, který je ale někdy až daleko, tak já... Helejte se,
0: zatím jedno z nejlepších pozvání. Počkejte, já vás pozvu na liveko, vydržte mi minutu. Nicméně, já využiju tenhle ten čas.
1: Já řeknu místo toho prostě, že bude na podzim.
0: Já využiju tenhle ten čas. A no. Chtěl bych popřát Báře, kterou neznám, ale je naše nejvěrnější faninka.
1: Od prvního dílu?
0: Od prvního dílu.
1: Jaký psala? Zapomněl.
0: Ale ne, ona nám psala její kamarádka Betty, který musí potom Bára být vlastně celoživotně vděčná, že umožnila tenhle ten zázrak.
1: To je pravda.
0: Takže Báro, všechno nejlepší. 14. října, 15. října, máš narosky.
1: Yes.
0: Tak si to užij.
1: Tak si to užij, všechno nejlepší a chci ti říct, že odteď si tvojí kamarádce do konce života zavázaná.
0: Je to tak, ať to znamená cokoliv.
1: Musíš jí sloužit.
0: A musíš jíst brambory na stole.
1: Přesně. Tak jo.
0: Tak jo, 30 vteřin světu. Adama. 3-2 na teď.
1: Milý světe, hele, já vlastně moc, jo, ta etiketa, je to pěkný, šampáňo dobrý, je dobrý to...
0: Se stává takový lidový vypravěč a je to dobrý.
1: Je dobrý to, je dobrý to umět, ale je dobrý se učit tomu jako i mezit, jo. Jedna věc je, když se prostě objedvám u stánku u korítka, a druhá věc je, když jedu jednou za život do Monte Carla. Světáci, ty demente.
0: To je paráda.
1: Já už cituju i černobílý film.
0: No
1: víš?
0: Právě. Jo, ty jsi to vylepšil.
1: Tak pojď ty, tak mladíku. Teď.
0: Lidé, píte šampaňské, ale klidně ho nepíte. Ale když ho budete pít, tak vám může být špatně. Bublinky jsou zrádné, bublinky jsou nebezpečné, nepíte ho moc. A když ho vypijete moc, tak jsem vám to říkal. Já jsem takový ten jako úplně z lidu, víš, takový, ty seš ten žoviální chytrej, a já jsem ten blbej z lidu, ještě takový ten, který to označí těma jednoduchýma větma.
1: Větma, hele, tak větma, mějte se hezky s větma.
0: Jsem větma. Jsem tvá větma.
1: Jsem tvá větma, volejte větmu. Volejte větce.
0: Miláčkové, chudáčkové.
1: Mějte se krásně.
0: A čágo, belo, bambalélo.
1: Ahoj.
0: Šulí lala.
1: Čau. Děkujeme, že nás posloucháte znova, ale víš, už to znáte. Pište do komentářů a zkuste si přát taky něco, co není o jídle nebo prostě.
0: Jo, ale fakt, nás už to unavuje. My budeme rád mluvit o jako samozřejmě složitějších tématech.
1: No, uvědomte si, že jsme opravdu hodně chytrý.
0: Jo. Zapomíná se na to, no.
1: Ahoj!
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

Learn is out to run, sewn at the seam, blindside of me.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave.
2: This shit made you a top crazy.